syna Joašova, se stal izraelským králem Jeroboam, syn Jehoašův. Královal v Samaří 41 let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od žádných hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Hospodin viděl trpké trápení Izraele, že je konec s pánem i kmánem a že Izrael nemá, kdo by mu pomohl. A protože se Hospodin rozhodl, že nevyhladí jméno Izraele pod nebem, zachránili skrze Jeroboáma syna Jehoašova. To zlaté tele, které v severním Izraeli uctívali, nechal vyrobit již první izraelský král, který se také jmenoval Jeroboám. Ten si uctívání telete pravděpodobně přivezl z Egypta, kde se musel dlouho skrývat před Šalomounem. Na tomto příkladu vidíme, jak zlo plodí zlo. Šalomoun na konci svého života odpadl od Boha a začal uctívat bohy svých mnohých manželek. Bůh mu tuto zradu vytknul a rozhodl se rozdělit království na jižní a severní. Vládou v Izraeli pak pověřil Jeroboáma. Místo toho, aby se Šalomoun zastavil, litoval svých hříchů a přijal Boží rozhodnutí, tak Jeroboáma pronásledoval. Jeroboám utekl do Egypta, kde se zřejmě seznámil s kultem zlatého telete. Ten pak zavedl v Izraeli a již nikdy nebyl odstraněn. Úplně zapomněl na to, že vládu mu dal Bůh a ne zlaté tele. Zneužil náboženství k tomu, aby posílil svou politickou pozici. Místo aby důvěřoval Bohu, který ho vyvolil, o tom čteme. Jeroboám si pomyslel, co kdyby se království navrátilo k domu Davidovu? Když bude lid chodit obětovat do Hospodinova chrámu v Jeruzalémě, což bylo v Judsku, obrátí se srdce lidu k jejich pánu, judskému králi Rechoboámovi, což byl syn Šalomouna. Vrátí se k němu a mě zabijí. Král se tedy poradil a pak nechal zhotovit dvě zlatá telata. Dost jste se nachodili do Jeruzaléma, prohlásil. Toto je váš Bůh, Izraeli. Ten vás vyvedl z Egypta. A tato telata zůstala v Izraeli, až dokud nebyla ukradena Asiřany. Ti zlatá telata přinesla do Asýrie. Izraelci, kteří přežili dobytí země, byli přestěhováni do Asýrie. Kam šel jejich falešný bůh, tam šli i lidé. Ozeáš pokračuje. Efraim má tolik oltářů k oběti za hřích, z těch se mu ale staly oltáře k hřešení. Ve svém zákoně jsem jim toho tolik napsal, jim je to ale cizí, jako by nerozuměli. Když mi přinášejí své oběti, obětují maso, aby se najedli, Hospodinu se to nelíbí. Izrael zapomněl na svého tvůrce. Izraelci obětovali, aby se sami najedli. Ne, aby vyjádřili úctu k Bohu a uznali svou vinu. Podobně se chovali i věřící v Korintu, kterým to vytýkal Pavel. Když už jsem u napomínání, nemohu vás pochválit za to, že vaše shromáždění jsou spíše ke škodě než k užitku. Především se doslýchám, že když se scházíte v církvi, máte mezi sebou roztržky a skoro tomu věřím. To, co probíhá na vašich shromážděních, není žádná večeře páně. Každý má k jídlu svou vlastní večeři a pak někdo hladový a jiný se opil. No, kdyby Pavel věděl, že jednou křesťané večeři páně tak zduchovní, že kvůli ní začnou dokonce jiné křesťany odsuzovat k smrti, to by se divili ještě víc. Držme se základu, který je jen jeden pro všechny křesťany. Nikdo nemůže položit jiný základ mimo ten, který je již položen, a to je Ježíš Kristus.

Poznávat Bibli a její poselství s pastorem Jiřím Zdráhalem můžete na Rádiu 7 v pořadu Bible Guide každý všední den v 8 a v 18 hodin.

Daniel Vyhlídka si vzal Ježíšovo velké poslání k srdci. O hledání cest k jeho naplnění bude mluvit už za chvilku v pořadu Hláska na Rádiu 7.

0: Opět po týdnu se o slovo hlásí Hláska, pořad a podcast Rádia 7, který dává prostor životním příběhům lidí, kteří se setkali s živým Bohem Ježíšem Kristem, přijali jeho lásku i odpuštění a předávají dál tu dobrou zprávu, že Ježíš je nadějí pro každého člověka. Vítejte u poslechu. Mým dnešním hostem, který se podělí o svůj příběh i své životní zkušenosti, je Daniel Vyhlídka. I tebe vítám.
1: Děkuju.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Daniel je následovník Krista, manžel, táta, několikanásobný dědeček. Našel jsem i další pozoruhodné charakteristiky. Vyučený dřevorubec, lesní inženýr, zálesák, táborník, praktik, aktivní parašutista, zastydlý scout. Je to všechno aktuální, Dane?
1: Tak naposled jsem skočil před 3 rokama, takže nevím, jak aktuální to je. Chtěl bych se k tomu vrátit ještě. Ale...
0: Teda. Často se v úvodu hostů ptám na to, jak se setkali s Evangeliem, Biblií, Ježíšem samotným. Jak to bylo u tebe?
1: No, já jsem se narodil do křesťanské rodiny. Můj tatínek i maminka byli věřící, nadšení křesťané, milovali Pána Boha. A s mojí o rok mladší sestrou nás vedli do církve. Maminka vyučovala nedělní školu, Besídku. Vyučovala i mě, dokud jsme pubertálním věku tam tolik nezlobili, že bratr kazatel Pfeiffer musel založit dorost, aby nás vyloučil z Besídky. A tatínek byl laický kazatel za komunistů, takže tím bylo i poznamenané kádrové hodnocení. Ale rodiče měli velikánskou úctu. Pamatuju si, že třeba den odpočinku nás vedli k tomu, aby jsme měli, maminka vždycky říkala, musíte mít úkoly napsané před nedělí, připravenou aktovku a naučený. A den odpočinku byl jako den odpočinku opravdu takhle vážně. Takže jsem vyrost v křesťanské rodině a o to víc nějak potřebuju setkávat se s lidmi, kteří uvěří až jako dospěláci. A jsem vždycky vděčný a nechávám si vyprávět, jak se dostali k Pánu Bohu lidé, kteří neměli ty informace. Říkám lidem, já jsem měl informace o Bohu, který vy třeba nemáte, ale rozhodnout proto, jestli si nechám odpustit svoje hříchy a jestli se připojím k Bohu, jsem musel udělat sám.
0: A bral jsi tu skutečnost, že vyrůstáš v křesťanské rodině vždy jako výsadu, nebo to někdy bylo nějakým omezením?
1: Jako omezení jsem to asi nevnímal, i když omezení jsem cítil ve škole, jako už byla šikana i na základní škole, i od učitelů na učilišti, prostě se zkoušeli posmívat, ale jako nějaký handicap nebo to jsem to nebral. Já na jedné straně jsem si byl vědom výsady, já si toho do dneška nesmírně cením, že patřím k malinkému procentu lidí, kteří jsou Bohem spasení. A na druhou stranu jsem věděl, že to bude něco stát, takže jsem to zaplatil. No.
0: Co tě nejvíce formovalo v počátcích tvého osobního vztahu s Ježíšem?
1: Určitě to byla církev. Chodili jsme do křesťanské církve, do Besídky, dorost, mládež, ale i takový ten věrný křesťanský život našich rodičů. Rodiče brali Pána Boha nesmírně vážně, s láskou. Věděl jsem, že Pán Bůh je milující, ale že jsou to věci velice vážné a důležité. Takže církev a rodina.
0: Jeden z odkazů Pána Ježíše, který nám před svým odchodem z této země k Otci zanechal, je velké poslání, aby jeho učedníci, následovníci pokračovali v tom, co on sám započal. Jak jsi nacházel cestu k této Ježíšově výzvě? Co jsi z toho přijal pro sebe?
1: No, já jsem asi poměrně si myslím od mládí to bral hodně vážně. Teď jsem si vzpomněl, to jsem ani neměl připravený, ale že k nám do církve bratrský v Budějovicích přijel kdysi misionář Karlík, do dneška si to pamatuju, někde z Afriky a vyprávěl o tom, jak tam křesťané nesou evangelium. A potom jsme v besídce, jsme nosívali v neděli korunu do sbírky, jsme dávali. To je zajímavé, to jsem si dřív neuvědomil. A vybíralo se na nějaký deky pro nemocnici Lambaréne, pak jsme sledovali tu Tatru, že jo, jak tam jela a tak. Takže jako s misí jsem se setkal a nějakou takovou touhu jsem měl asi hodně brzo. Takový usměvný, já jsem toužil být misionář mezi eskimákama, takže jsem prospal spoustu nocí v iglu, v záhrabech sněžných. Měl jsem připravený postroje pro psí spřežení, cvičil jsem psa na tahání a jezdil jsem na běžkách, přejezdy přes Šumavu s přespáváním prostě pod Širákem nebo v iglu v záhrabu. Chtěl jsem být lékař, ale komunisti mi teda na školu nepustili, takže jsem se nakonec téměř z protekce mohl vyučit dřevorubcem, takže tohle nějak mě změnilo. A potom třeba tady v Brně, když jsem studoval na vysoké škole, tak jsem chodil baptistům a tam byli bratři Smilek a řada křesťanů. Jsem viděl, jak i za komunismu, jak intenzivně vlastně se snaží přivést lidi k Pánu Bohu a to mě velice taky formovalo, zaujalo. Takže jsem do toho tak nějak vplouval. Když jsem přišel na učiliště, já jsem v 15 letech odešel na internáty, už jsem se nikdy domů pořádně nevrátil. To byl internát učiliště, střední škola, pak teda koleje vysoké školy tady, pak vojna. No a pak jsem se krátce na to oženil, takže už jsem se domů pořádně nevrátil. Ale na internát dřevorubec, který jsem přišel, tak jsem večer položil na noční stolek Bibli. Takhle nám to někdo řekl, že takhle můžeme jaksi navázat nebo nabídnout se. Takže poměrně brzo jsem cítil, že si to Pán Ježíš přeje a chtěl jsem mu v tom vyhovět.
0: Věřím, že to je nějaký proces, nějaká cesta, kde jsi na té cestě dnes, co je tím tvým způsobem, jak naplňuješ to velké poslání.
1: No dneska mám konečně po mnoha letech, jak já říkám lidem, já jsem vlastně od skoro celý život jsem hledal způsob, jak naplnit to Ježíšovo přání, být mu rybářem, být mu učedníkem. A tak jsem zkoušel ledacos. Od bratra Smilka si pamatuju, jsem se naučil, lidi říkávali zásadně neberu stopaře, tenkrát, dneska už to je vymřelej druh, ale tenkrát bylo stopařů spoustu. Já jsem najezdil spoustu kilometrů stopem. Tak on stopaře bral a říkal, že to má tři výhody, že ten člověk nemůže utéct, když mu začneme, jak si chceme mu říct něco taky o té cestě do Božího království, nejenom o té silnici. Že nemůže utéct, že je vděčný, že se veze, a za komunistů bylo důležitý, že tam byl vysoký předpoklad, že to není odposlouchávaný v tom autě. Takže já jsem bral zásadně stopaře a vždycky jsem se snažil, abych ho přiblížil nejenom teda k tomu cíli jeho pozemskému, ale aby až bude vystupovat, aby byl o kousíček blíž taky Božímu království, no, něco mu tak nějak říct. Takže takhle jsem začínal v různý způsoby svědectví, navazování. Spoustu jsem toho pokazil, z mnoha rozhovorů jsem odcházel jako spráskaný pes, vysmátej, jo. Mám řadu takových příkladů. A já jsem neskutečně nadšený způsobem, který dneska mám, do kterého jsem i nějak vplouval postupně už před mnoha lety, práce s transparenty na ulici. No a potom mi třeba možná popíšu víc. Já mám dneska, můžu říct, za týden mám víc rozhovorů, než jsem dřív měl za celý rok. Jo? Takže neskutečně úžasný způsob, který já jsem jim úplně nadšený. No. Tisíc lidí za hodinu třeba. Jo?
0: Pod takovou službou s transparentem si můžou lidi představit ledacos. Mě oslovil tvůj v uvozovkách projekt 100 hodin, 100 kilometrů, ten nějak s transparentem souvisí?
1: No, to souvisí, to ani nebyl tak jako projekt, ale tak nějak to vyplynulo. Je mi 70 roků a před 4 rokama jsem si uvědomil, že neslavím Vánoce o moc jinak, než, nebo neprožíváme s rodinou Vánoce o moc jinak, než lidi nevěřící. Samozřejmě četli jsme Bibli a v církvi jsme prožívali tu radost, ale když má člověk poměrně velkou rodinu, těch 10 vnuček, jo, ve všech vývojových stádiích, to je neskutečný záběr na vymýšlení dárků a tak, A já jsem si uvědomoval po Vánocích, že jsem si taky jakoby oddychnul, že ty svátky jsou za námi, že jsme jakž tak splnili ty povinnosti rodičovský a prarodičovský, že jsme úplně nesklamali, ale že jako advent vlastně očekávání nějak v klidu, že jsem neprožíval. A já jsem před 3 rokama poprosil Pána Boha, řekl jsem, Pane Bože, já tě prosím, já bych tenhle advent chtěl prožít jinak, skutečně s tebou. A Pán Bůh mi dal vlastně tu myšlenku vyjít s transparentem. V Budějovicích, kde žiju, tak tam jsou ty adventní trhy vyhlášeny jako údajně jedny z 10 nejhezčích v Evropě. Takže tam chodí spousty lidí, i cizinců, a lidi tam jezdí z velké části republiky. Takže tam jsou 100 000 lidí za ten advent, tam přijdou. A já jsem začal chodit tam s transparentem. Nejdřív jsem měl jeden, to jsem měl takový kříž, Vánoce, Velikonoce. Ne, než jsem měl Bible kniha proti strachu, to byl první takovej, tak s tím je druhý den vyhodili, že to není příliš jaksi adventní, a já jsem ho nemohl držet sám, to je transparent 2 metry x 80, ten visí 6 roků na balkóně u nás, na sídlišti, takže půlka sídliště, když jim dám záložku do Bible s nápisem Bible kniha proti strachu, tak říkají, jo, já vím, kde bydlíš. Takže jsem měl tenhle transparent. Pak už jsem předtím lidem psával někdy do faktur okolo adventu Vánoce pro Velikonoce. Takový spojení vlastně těch dvou svátků úžasných. Lidi prožívají Vánoce často jako takový folklor, ale to spojení s Velikonocema mi přijde, že je strašně důležitý. A ten večer, kdy mě vyhnali s tím prvním, tak jsem si vyrobil takový kříž velký 2metrový a ten byl Vánoce, Velikonoce. Ty N se tam protínaly. A to bylo takový provokativní, a s tím, když jsem tam stál třeba 2, 2,5 hodiny, tak jsem viděl, jak se lidi zarazí, jak si to čtou. A někdy to bylo i úsměvný, tam šla parta nějakých možná učitelek, 2 grogy měli v sobě, nebo punče se pijou. A ta jedna najednou křičí, já myslela, že už mám dost. Tady je 22. prosince a tady čtu Velikonoce, jo. Takže, no a pak mě napadlo, mám takový transparent s velký písmen, tam je napsáno Ježíš a aby, a mezi tím je napsáno Ježíš se narodil, aby zachránil hříšníky. A ty adventní trhy v Budějovicích jsou nádherný, ale v podstatě tam není vůbec nic křesťanského. Kromě toho půlmetrového kousku lípy, který je vyřezaný do tvaru nemluvňátka, jo, v jesličkách, a nějaký teda je tam krásný vyřezaný betlém, ale to lidi berou jako folklor, zazní tam občas nějaká koleda, to lidi taky berou jako folklor, ale nic křesťanského tam není. Busty, čepice, ponožky, všechny klobásy, punče, trdelníky, všechno tam je a nic křesťanského. A já jsem loni vlastně jsem začal chodit už, s tím křížem jsem stál, s tím se nedal chodit, ale s tímhle transparentem, ten je široký asi jako moje ramena, takže nikdo mě nemohl vyhnat, že bych tam překážel. A začal jsem chodit a zjistil jsem, že spousta lidí mě zastavilo a jednak si to fotili třeba, jo, že to zaujalo, a zastavili mě, aby se zeptali, co to jako znamená. Jak...
0: Takže se zastavují a ptají, není to o tom, že ty bys něco vykřikoval nebo vyvolával?
1: Ne, děkuju, to je... Já lidem nic nenavízím, nic jim nedávám, jenom teda po rozhovoru, když mají zájem, tak jim dám záložku nebo nový zákon gedeonský. Nic nevykřikuju. S tím křížem jsem stál a mlčel jsem. Jenom jsem stál. A ty lidi sami přišli. Jo. Dokonce jsem zažil takový, 2x jsem zažil, to bylo takový úsměvný, že jsem viděl třeba 2 lidí stála přes tu uličku, kudy proudilo, tam chodilo i 50 až 100 lidí za minutu. Jo, taková frekvence obrovská tam byla. A že tam stáli, vykouřili cigaretu, sbírali odvahu přijít a zeptat se, pak přišli a zeptali se. Ale 2x jsem zažil, že se přede mě postavil člověk a teď tak na to koukal, Vánoce, Velikonoce, prohlížel si to. Já jsem čekal, že něco řekne, a on nic neříkal, tak po chvilce jsem mu řekl dobrý den. A on, ty vole, ty jsi živej, já myslím, že jsi figurín. Tak se leknul. Takže nic nenabízím lidem, nic nevykřikuju, nic, stojím, mlčím. Já jsem, jako jsem si říkal, z druhého konce vesmíru, vy tu máte kilometry kabelů a všelijaký elektronky a to. Já nemám ani metr kabelu, nic nepotřebuju, jenom kus kartonu a kratičkej nápis.
0: A těch 100 hodin a 100 kilometrů nějak souviselo tedy s časem a nějakou vzdáleností?
1: To bylo, ano, poslední advent vlastně loňského roku. Jsem chodil, tam byly ty trhy, trvaly 51 dnů, tak já jsem tam vlastně, protože jsme nějakou návštěvu měli, tak jsem tam byl asi 40 dnů. A když jsem to spočítal, tak jsem tam vlastně strávil 100 hodin a protože jsem obcházel, to je pro lidi přijatelnější, než když člověk stojí. Jo. Oni jdou pomalu a já jsem chodil jakoby proti tomu proudu trochu, nebo oni chodí oběma směrama. Ale pomalu jsem chodil, to si myslím, že pro ty lidi psychicky jaksi takový přijatelnější, že dělám to, co oni, že nějak se neodlišuju. Takže když jsem to spočítal, tak jsem nachodil tam 100 kilometrů za 100 hodin asi, no. Býval jsem tam tak 2, 3, 4, 4,5 hodiny, když jsem chodil. Tam jsem cítil v tom chození, že víc se blížím tomu, co pán Ježíš řekl, jděte, že když jsem stál s křížem, ale co jsem neposlech, tak tam to měli jinak. Pán Ježíš říkal, neberte si dvojí oblečení, já jsem teda jaksi na ty 4 hodiny tam si to dvojí oblečení bral.
0: Už jsi zmínil některé z reakcí lidí, ty můžou být určitě různorodé od velmi pozitivních po velmi negativní. Jak často se třeba setkáváš s lidmi, kteří jsou hladoví po duchovních věcech a otevření pro evangelium?
1: Já mám za to, že kdyby lidé byli hladoví po evangeliu, tak máme plné církve těchto hladových lidí. Že u nás lidi nejsou hladoví po evangeliu. Občas je pán Bůh přiměje nějakým způsobem, že se začnou o něj zajímat, ale moje zkušenost je, že lidi nejsou, hladoví nejsou. Jo. Mají zájem někdy, já to tak vnímám z těch stovek rozhovorů za rok, že mají zájem to ochutnat třeba, jo, nebo mají zájem se něco dozvědět, ale slovo hlad si myslím, že ne. Moje zkušenost je taková, že nevystihuje to, co v našem národě existuje. Jo? Že já jsem večer přemýšlel o tom hladu. Kdyby lidi měli opravdu hlad, tak máme církve nabitý těma lidma. Lidi ví, kam mají přijít. Že jo? Nebo Bibli by četli lidi. Jo? To je takový trošku z jiného soudku, ale já zjišťuju, že strašně málo lidí přečetlo Bibli. I členů církve, jo, i členů protestantských církví, že je tam spousta lidí, kteří nikdy nepřečetli celou Bibli. Jo? Takže já hlad nevidím, necítím. Ty reakce jsou skvělý, úžasný, neskutečný. Jo? Za ty stovky hodin, co jsem jaksi odstál a nabízel jsem se lidem, tak mám úžasný prostě zkušenosti, ale hlad nevnímám, že by u nás byl, ne.
0: Tak zmínil si to slovo zájem, tam to teda ve většině případů končí, když dobře, u toho zájmu, že si něco vyslechnou a řeknou, jdem dál, děkuji.
1: Ano. Takhle, když jsi zmínil ty negativní reakce a pozitivní, já jsem vyrost vlastně v církvi a polovina mýho života jsem byl vyučovaný, že se nám lidi budou smát, že budeme mít nepřátelství, jo, že být křesťanem to je cesta slzavým údolím stínu smrti a prostě v mládí my jsme byli tak děšený reakcí světa, tou negativní, že já, když jsem začínal, tak jsem si připadal jako strašný hrdina, jo, s něčím takovým přijít. Ale dneska lidi v církvi nebo tak občas mi lidi řeknou, já obdivuju tvoji odvahu. Já říkám, jakou odvahu v České republice, odvahu přijít na ulici a nabídnout se lidem k rozhovoru o Bohu, o Ježíši. To kdybych v Číně nebo v Severní Koreji, to by vyžadovalo odvahu, ale u nás naprosto není třeba žádná odvaha. Vůbec žádná odvaha. Já jsem nedávno měl program v jedné církvi a já jsem jim potom říkal, no já vám nemůžu říct žádnou negativní zkušenost z těch roků, protože abych zachoval poměr negativní a pozitivní, abych vám musel říct 100 pozitivních a tolik času nemáme. Jo? Já mám opravdu ten poměr takovej, jedna negativní reakce na 100 pozitivních. Taková je u nás situace v České republice, to je prostě nádhera, jo.
0: To je dobré povzbuzení pro všechny, kteří přemýšlí o tom, jestli si doma také něco nenapsat na karton. U toho se můžeme zastavit, jak ty transparenty tvoříš, jak vymýšlíš, co na ně napíšeš.
1: Psal jsem je rukou na začátku, takže to bylo amatérský, ale mělo to svoje kouzlo a prostě fungovalo to taky. Dneska máme bratra Pavla Chrášťanského v Budějovicích, má tiskárnu velkou, takže ty transparenty tiskne on. Takhle vlastně jsem začínal rukou, tohle to vozím na autě. Ať zazní tvůj hlas, tak to můžeš přečíst třeba, jestli to jde.
0: Kam jedeš? Žiješ?
1: Kam jedeš a kam žiješ.
0: Kam žiješ.
1: Aha. Kam jedeš je malým písmem, to lidi většinou ví, ale kam žijou, lidi neví. Tak to je taková provokativní otázka. A tohle to je potom takový profesionální od toho tiskaře. Tady je Dobrý Bože, přijď království tvé. To je takový pozitivní přání lidem. Mm-hmm. S tím vítám, když přijíždí lidi v pátek a v neděli na nádraží v Budějovicích a tam přijede vlak a vystoupí tam 200-300 lidí z Prahy, z Brna, z Plzně, z Vídně, tak je tam chodím vítat na 2-3 hodiny. Na druhé straně mám třeba Dobrý Bože, přijď království tvé. Uh-huh. Rád zmiňuji dobrého Boha, protože v naší republice je spousta lidí, kteří slyšeli, Bůh tě za to potrestá, Bůh tě vidí, Bůh tě tohle. Takže ten dojem takového zlýho Boha je. A tohle to je Dobrý Bože, přijď království. Jo, přijď království, to je, ano. A ten druhý mám, ať k vám Boží dobro proudí bez překážek. Mm-hmm. To je přeložený slovo požehnání. Miluju, jeden bratr, jsem ho slyšel od něj. Ať k vám Boží dobro proudí bez překážek. Tam je zmíněný Bůh, je tam zmíněný dobro Boží, mm-hmm. a přitom jsou tam zmíněny ty překážky. Jo? Takže lidi, když si to... A já miluju, tohle to je moje nejkratší evangelizace, 6 písmen, někdy se ptám lidí, co by napsali, kdyby měli možnost, jenom 6 písmen. Můžeš to přečíst?
0: Ale Bůh.
1: Ano, 6 písmen. To je text, který nosím na politický akce, všelijaký, připomenutí, anebo zase je to připomenutí, když jsou lidi třeba v trápení, jo, prožívají všelijaký nemoci, všelijaký trápení, starosti, tak připomenutí, ale Bůh. Takže v takovémhle provedení chci je mít vždycky tak, aby něco se dalo přečíst z dálky, to základní, a to ostatní se lidi dočtou, když je to zaujme. A vlastně o tom adventu jsem měl, jak jsem už asi říkal, Ježíš se narodil, aby zachránil hříšníky. Mm-hmm. A jeden večer jsem šel, na začátku jsem to nosil na prsou jenom, a potom tam měl být velikánský dav, tam je přílet anděla z Černý věže, tam přes náměstí natáhnou hasiči lano dlouhatánský a přes celý hektarový náměstí přejede anděl na laně, mm-hmm. a tam se spustí, takže na tuhle událost tam chodí prostě stovky, to jsou tisíce lidí na tom náměstí. Jsem říkal, tak když to budu na prsou, to nikdo nepřečte, tak jsem si to dal na tyčku, ten transparent. A pak jsem u té tyčky zůstal asi za 2-3 dny. Měl jsem na obou stranách. Ježíš se narodil, aby zachránil hříšníky. A pak jsem za sebou jednou zaslech, nějaký pán povídá, no čekal jsem pokračování vtipu na druhé straně. Tak jsem říkal, no to je škoda, lidi si to čtou ze předu i ze zadu. A pán mi dal, za 2 dny mi dal nápad a mám na druhé straně, mám Ježíš přijde znovu jako král. A lidi, když se chtějí třeba vyfotit, jo, nebo tak se ptají, tak říkám, tohleto, Ježíš se narodil, aby zachránil hříšníky, to je ta minulost, kterou tady teď slavíme, takhle, že jo, krásně zeměkoule je vyzdobená, já se raduju z toho, že nám pohani pomáhají vyzdobit zeměkouli, my křesťané bychom ji tak krásně nevyzdobili. A tak říkám, tohleto je minulost, kterou slavíme, Ježíš se narodil, aby zachránil hříšníky. A tohle je budoucnost. Ježíš přijde znovu jako král. Jo, tak odchází s takovým připomenutím, třeba oni něco z toho ví, a připomenutí, anebo i po nějakém rozhovoru. Zažil jsem prostě i při tom adventu, že jsem s někým mluvil a viděl jsem, že další 2-3 lidi stojí ve frontě, že vlastně stáli frontu na to se zeptat, anebo si poslechnout a říci. Jo, to je, já jsem celý život hledal, kde úspěšně způsob, jak lidem nabídnout evangelium, a prostě tohle to takhle funguje. No.
0: To jsou úžasné zprávy. Blížíme se k závěru. Mám pro tebe poslední otázku. Když jsme spolu domlouvali toto natáčení, v závěru jednoho e-mailu si napsal: Těším se na setkání a spolupráci na droždění, tedy vnášení kvasu Království nebes, do mouky České republiky. Co by bylo tvé poselství českým křesťanům, české církvi, pokud jde o naplňování Ježíšova velkého poslání?
1: Jo, to je krásná otázka, děkuju. Já jsem vyženil skvělou kuchařku, takže jsem nebyl nucený téměř nic se učit vařit, než nějaký takovýto základní. Takže podobenství o kvasu a mouce jsem věděl, že je v Bibli samozřejmě, ale nikdy mě jaksi tak nějak úplně neoslňovalo. Ale teďko to je veliký zdroj mojí jaksi síly a naděje a motivace dělat to, co dělám, protože já jsem se naučil to podobenství z paměti, to je 18 slov. Jo. Království nebes je podobné kvasu, který žena vzala a skryla do 3 měřic mouky, dokud to všecko neskvasilo. Já se setkávám pořád s tím, že lidi říkají, jako, že lidi nemají zájem, že se nedají pozvat do církve. A při tom přemýšlení jsem si uvědomil, že my v církvi máme kvas Božího království. Ten tam evidentně je, že jo, tam je radost z Boha, tam jsou lidi znovu zrození, zpívají se nádherné písně, čte se evangelium, tam prostě ten kvas je, ale za 30, 40, 50 let jako pamětník, skoro můžu říct 60 let, se mouka nenahrnula do církevních díží za tuhletím kvasem, aby se tam smíchala a vzniklo z toho těsto, ze kterého se upeče životodárný chleba. To se nestalo. A v tom podobenství je řečeno, který žena vzala a skryla do 3 měřic mouky. A já to prožívám, že vlastně já nesu to droždí z té církevní díže a z toho Božího království, nesu tam, kde ta mouka je. Ta mouka nepřišla za námi do církví a nezdá se, že by se to změnilo. Takže aby k tomu došlo, k tomu smíchání droždí Božího království a té mouky, tak musíme my s tím droždím vyjít za tou moukou do těch ulic. A tam já to prožívám, že prostě když na té křižovatce mám křižovatku, kde mám spočítáno, změřeno 1000 lidí za hodinu, i přes 1000 lidí za hodinu si to přečte. A když jich 5, 10, 20 za ten den přijde za mnou a můžu jim něco říct, takže po těch několika letech, kdy tohle v Budějovicích děláme a je nás teda taková malinká skupinka, ještě dvě stateční sestry jsou takový, muži moc nejsou a jeden muž taky, takže Budějovice mají 100 000 občanů, to se krásně počítají ty procenta tam, jo. A já mám takovou naději, že my vlastně minimálně 100 000 lidí za rok v Budějovicích oslovíme, a když to děláme několik roků, a ještě takhle, to droždí Božího království, ty kvasnice, ten kvas Božího slova a Božího království, to nejsou chcíplý mrtvý kvasnice, to je živý droždí, který když někam přineseme, tak to tam prostě tu práci vykoná. Už za mnou lidi přichází, říkají, já jsem vás viděl už dvakrát, můžu se zeptat. Nedávno přišel někdo, říkal, já jsem vás viděl asi 8krát, můžu se zeptat. Těm lidem to trvá, než dostanou odvahu. A řeknou si, no ten člověk, on tam byl předloni, on tam je loni, on tam je zase, zatím asi něco je. Takže přijdou a zeptají se a můžeme jim něco říct potom. No. Takže to je, já říkám, že chodíme droždit České Budějovice, neseme živý kvasnice a ty prostě v té mouce něco udělají.
0: Díky moc za tento závěr. Hostem tohoto pořadu byl Daniel Vyhlídka. Moc děkuji za čas, který jsi mi věnoval, i za zkušenosti, za to tvé srdce, které hoří pro tu zvěst Božího evangelia. Od mikrofonu se loučí Kuba Lofítek.
2: Hláska. Dobrá zpráva tady a teď.
3: Příští vydání pořadu Hláska přijde na Rádiu 7 na řadu zase ve středu ve 11:45 dopoledne. Tento pořad, jakož i řada dalších pořadů Rádia 7, má svůj stejnojmenný podcast, tedy v tomto případě podcast Hláska na všech populárních podcastových platformách, případně na webu podcast.radio7.cz. Teď už je tady třetí hodina úterní noci 29. září. Nočním programem Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. A před námi je za chvilku čtení na pokračování. Ve čtvrt na čtyři otevřeme knihu manželů Dolejších Plavčík Žán. Na lodi Jitřenka, poté co se zmocnila holandské obchodní lodi, dál vládne napjatá atmosféra. Ve chvíli, kdy samozvaný kapitán lodi Flaubert nechá na palubu vyvést lorda Gosnolda s manželkou a dcerou Patricí, se spod palubí nečekaně vynoří Žán a postaví se mu. Před celou posádkou usvědčí Flaubera z vraždy svého otce a vyvraždění své rodiny. Od 3 hodin a 15 minut bude číst Pavel Hromádka.

tvrz, kterou chtěl bych mečem dobít, ale ubran musím všechny zbraně složit, námitky, co přinesl jsem z cest.

pravidelném čase opět na Rádiu 7 otevíráme knihu manželů Dolejších Plavčík Žán. Připomeňme si události minulého dílu. Na lodi Jitřenka poté, co se zmocnila holandské obchodní lodi, dál vládne napjatá atmosféra. V lodní kuchyni se ukrývají uprchlí vězni. Kapitán Bikarat, šlechtic de la Salle a plavčík Žán, společně se svými spojenci. Samozvaný kapitán lodi Flaubert nechá na palubu vyvést lorda Gosnolda s manželkou a dcerou Patricií. V kritické chvíli, kdy se piráti chystají k losování o obou ženách, se spod palubí nečekaně vynoří Žán a postaví se mu. Před celou posádkou usvědčí Flaubera z vraždy svého otce a vyvraždění své rodiny. Dál čte Pavel Hromádka.

Důstojník zaťekal očima po nehybných tvářích. Jeho pohled však narážel pouze na hrubé, na okol hostejně se tvářící obličeje. Lidé vrchnosti sice podkuřují, ale pokud se ocitne v nesnázích, pak si nikdo, kdo nemusí, raději prsty nepálí. Náhle si Flaubert povšiml něčeho povzbudivého. K plavčíkovi se pomalu a nenápadně blížil zezadu Claude. Tohle by snad mohlo vyřešit situaci, pookřál na duchu. Totéž, co on si v té chvíli myslel i bezuchý námořník. Dostat se do Žánovy blízkosti nebylo tak obtížné a teď stačilo jen v příhodnou chvíli bodnout. Avšak v momentě, kdy se k tomu chystal, ucítil, jak se cosi docela zlehka dotklo jeho šíje a hned na to uslyšel Máriův hlas. Ta kudla, kterou držím v ruce, je dostatečně ostrá na to, abych ti s ní rozpáral záda až po kalhoty. Claude pustil dýku a zděšeně přemýšlel, jak je možné, že se lodník, kterého vlastnoručně přivázal ke stěžni, prochází po palubě. Všiváku! Odkopl Mario nůž a s uspokojením zaznamenal, jak Flaubert zklamaně protáhl obličej. A teď se do něho pusť, vybídl plavčíka. Silák Mario ti v tomhle případě moc rád ohlídá záda. Rozkročil se a založil si ruce v bok. Tak co vejráte, chlapi? Koukejte udělat trochu místa. Co pak jste neslyšeli? Že pan de Conti prokázal tu čest pirátu Flaubertovi a vyzval ho na souboj? To se s ním mám být klackem nebo pěstmi? Snažil se celou záležitost zlehčit Flaubert. S tím si starosti dělat nemusíte, uslyšel v odpověď de la Salleho posměšný hlas. S největší radostí půjčím panu de Contimu svůj vlastní kort. Tak už lezou, co? Už klíbl se Lapré. Flaubert ho ale neposlouchal. Conti, znělo mu v uších, a přitom sledoval, jak z podpalubí vychází šestice po zuby ozbrojených mužů. Conti! A on sám si ho přivedl na palubu. Zavřel oči a když je opět otevřel, viděl, že námořníci stojí rozestavěni kolem palubního zábradlí a místo pod velitelským můstkem je volné. Uprostřed stál mladík v soukených kalhotách. V ruce svíral dlouhý lesklý kort a čekal. Teď mu již vůbec v ničem nepřipomínal obyčejného posluhu, kterého najal jako plavčíka u mistra bazéna. Dobrá, pomyslel si. Udělám to, co se nepovedlo Augustemu ani Laprému. Zabiju ho. Ale v zápětí se jej zmocnila jakási pověrečná hrůza, co když to nedokáže zrovna tak, jako to nedokázali oni. Dával si na čas, než sešel po několika schůdcích z velitelského můstku. Když stál na posledním, vytáhl z pochvy svůj rapír. Tiše to zazvonilo a ten důvěrně známý zvuk vyléčil jeho pošramocené sebevědomí. Ne, opravdu se není čeho bát. Takový jelimánek. Jean pozorně sledoval blížícího se Flaubera. Jako dobrý šermíř věděl, že lidé jeho typu dovedou zaútočit nečekaně a blesku rychle. Napřáhl zbraň ostrou špicí proti přicházejícímu sokovi a cítil, jak mu samým vzrušením bije srdce až někde v krku. Až ta chvíle přijde, zdálo se mu, že zaslechl hlas barona de Verneta. Odpuštění, odpuštění. Ta chvíle je zde, pane barone, ale nejedná se v ní zdaleka pouze o mě. Zvedl oči. Dívka stojící bez pohybu, jako socha vytesaná z mramoru vedle své matky, se mu zdála až neuvěřitelně krásná. Flaubert se zastavil několik kroků před Žánem a přeměřil si jej svým obvyklým studeným pohledem. Dávám ti poslední možnost. Těch 50 ran, které jsem ti slíbil, možná přežiješ. Ale tohle dobrodružství. Zaútočil tvrdě a bezohledně s přesvědčením, že tuhle hru musí rozhodnout hned první ranou.
Vedl ji zhora dolů, přímo na protivníkovu hlavu a vložil do ní všechnu svou vzrůstající zlost. Hned na to se však podivil, s jakou lehkostí mladík uskočil stranou, takže máchl rapírem do prázdna, až téměř ztratil rovnováhu. Zvedl zbraň a prudce s ní vyrazil proti Žánově nekryté hrudi, ale i tato drtivá rána byla odražena se stejnou elegancí jako ta první. Znervóznil. Chvíli kroužili jeden kolem druhého, jako by odhadovali soupeřovi slabiny, až nakonec ztratil Flaubert trpělivost a zasypal svého protivníka celou spržkou krátkých úderů, z nichž poslední se Žánovi podařilo krýt opravdu až na poslední chvíli. Dlouhé, ostré čepele jiskřily v paprscích pozdně odpoledního slunce a jejich ocel řinčela řezavými údery, zanikajícími jeden po druhém v mrtvém tichu. Flaubertovi začínalo být horko. Těžce oddechoval a uvědomoval si, že to byl od něho nerozum, když před zápasem nesvlékl svou těžkou koženou vestu, která sice chránila jeho hruď před zraněním, ale v žádném případě se nehodila pro tento způsob boje. Mladý Conti kolem něho poskakoval bos a v bavlněné košili, takže jeho pohyblivost nic nebrzdilo. Udělal neopatrný krok vpřed a v zápětí na tomu špička plavčíkova kordu zasvištěla nebezpečně blízko hlavy. Uskočil a vydechl. Rád bych si odložil vestu.

Jean se mlčky uklonil na znamení souhlasu a Flaubert začal beze spěchu rozepínat velké mosazné přesky. Snažil se získat čas a chytit dech. Jak to, že mu ten mladíček dokázal tak dlouhou dobu vzdorovat? Není přece možné, aby s takovým přehledem kryl a odrážel všechny jeho finty. Ledaže by s ním

svůj rapír. V tom však ji vymrštil bez jakéhokoliv varování a bodl. S potěšením zaznamenal, že ostří zanechalo na mladíkově stehně krvavý šrám. Tohle nebylo fér, Flaubert, vykřikl hněvivě de La Salle. Pan de Conti vám poskytl, aniž by musel, výhodu, a vy jste se vůči němu zachoval zákeřně. Jestli se ještě jednou o něco podobného pokusíte, zastřelím vás. Poslední La Salleho slova zanikla v novém třesku zbraní. Flaubert útočil se zaťatými zuby a s uspokojením sledoval, jak se po Žánově noze rozlézá rudá skvrna. Zabiju tě, zabiju, povzbuzoval se v duchu. Zabiju tě tak, jako všechny, co byli před tebou. O necelou minutu později však otřásl jeho zápěstím prudký úder a pak již jen vytřeštěně zíral na prázdnou dlaň, zatímco jeho zbraň letěla elegantním obloukem někam mezi smotky silných lan. Vrhl se za ní, ale špička Žánova kordu, nasazená na jeho krku, jej donutila couvat až k zábradlí, kde klopítl a upadl. Ještě jednou, naposledy se pokusil vstát, ale ostrý hrot zbraně mu to nedovolil. Prohrál. Bodni! Vyzval Žána chraplavým, přerývaným hlasem. Tak dělej, čertu! Na co čekáš? Rozkřikl se, když viděl, že mladík váhá. Žán se díval do Flaubertovy spocené, námahou zrudlé tváře. Vrah jeho milých. Člověk, který by s klidným svědomím předhodil posádce tu krásnou dívku se záplavou lesklých, mahagonově hnědých vlasů. Stačí pouze mírně přitlačit a bude po něm. Lidský krk neklade na broušené oceli žádný velký odpor. A nezapomeňte na to kacířské hnízdo posadit červeného kohouta. Tuhle větu vyslovila ta škrutá ústa, která teď zkroucená do jakési křečovité grimasy vidí před sebou. Cítil, jak se mu zbraň chvěje v rukou. Žíla na krku byla silná a krev v ní prudce pulzovala. Sundejte ten prsten, přinutil se Žán odtrhnout od ní oči. Flaubert poslušně stáhl šperk z prstu a hodil jej několik kroků před sebe. Pane de La Salle, požádal Žán šlechtice, čekajícího doposud s napřaženou pistolí. Budete tak laskav a postaráte se o ten zlatý kroužek? Velice mi na něm záleží. Mladík čekal, dokud prsten nezmizel v bezpečí La Salleho hluboké kapsy, a potom sklonil svůj kord. Nechci vás zabít, Flaubert, vypravil ze sebe s námahou. I když přiznávám, že byly chvíle, kdy jsem po vaší krvi toužil. V La Rochelle a snad ještě před malou chvílí. Teď je to ale, díky Bohu, pryč. Chci, abyste věděl, že vám odpouštím. Budu se snažit nepřipomínat si to, co jste udělal mým milým i mě samotnému. Odpouštím vám ve jménu mého pána Ježíše Krista. A jenom on sám ví, jak nesmírně těžká byla dnes má služba pro něho. Žán prudce odhodil teď již nepotřebnou zbraň, která dopadla s ostrým zařinčením na palubu, a odcházel středem oněmělého zástupu mužů ke schůdkům vedoucím do podpalubí. Toužil být sám. Snad nikdy předtím se necítil tak prázdný, opuštěný, osamělý a smutný, jako právě v této chvíli. V okamžiku, kdy míjel poslední znehybnělou postavu námořníka, ucítil, jak jej kdosi zezadu prudce objal a otočil tváří k sobě. Zvedl nechápavě hlavu a zjistil, že se dívá do hnědých Máriových očí. Byly zarudlé.

Z jejich koutků vytékaly slzy. Ústa se mu přitom chvěla jakoby v zimnici a stále se snažil něco Jeanovi povědět. Teprve až po chvíli pochopil, že lodník opakuje dokola jedno jediné slovo. Odpusť. Odpusť. Odpusť. Jean jeho obětí opětoval a v té chvíli se začalo lodníkovo tělo otřásat dušenými vzliky. Nevydržel stát. Padl na palubu a Jean si vzpomněl na to, že to není tak dávno, kdy on sám takto ležel na dně loďky, pohupující se mezi larošelskými útesy. Je zde, uvědomil si. Živý, mocný a jednající Bůh.

Desátá kapitola. Červenec léta páně 1676. Zúčtování. Kajutu pouze slabě osvětlenou naplňovala zvláštní, lidskými slovy těžko popsatelná atmosféra pokoje. Mária napadlo, že mu je stejně dobře jako kdysi dávno, když doma slavili Vánoce. Jenomže tenkrát k tomu patřila sněhobílá hedvábná košile a bledě-modrá saténová vesta s velkými perleťovými knoflíky. Téměř se té představě zasmál a s mírnými rozpaky se zastavil pohledem u svých ušmudlaných manžet. Jako kdyby záleželo na tom, co má či nemá člověk na sobě, okřikl se v duchu a obrátil opět své oči na Žána. Opravdu není třeba udělat nic víc? Zeptal se. Chlapec se na lodníka usmál a zavrtěl hlavou. Ne, Mário, Bůh je dobrý otec a sám už tě povede krok za krokem po celý život. Samozřejmě, pokud mu to dovolíš. Dobrá, ode dneška má tedy na můj život výhradní právo. Pronesl lodník slavnostně. A myslím to smrtelně vážně. Ubezpečoval Žána i sebe. O tom naprosto nepochybuji. Zvedly se Žánovi ústní koutky. Měl jsem přece možnost poznat na vlastní kůži, jak umíš držet slovo. Vždyť já ti to všechno vynahradím. Zrozpačitěl Mário. Tak moc mi toho zase nedlužíš. Vlastně vůbec nic. Vždyť jsi mě naučil spoustě užitečných věcí a zároveň si mi dal příležitost, abych se pocvičil v sebeovládání. Že jsem tě ale proháněl, co? Roztáhl Mário svá ústa do širokého úsměvu. To víš, plavčík ten nesmí na lodi vychladnout. Zarazil se. Před očima se mu vybavil obraz zelené hladiny a na ní potápějící se bílé listy rozevřené knihy. Přesto jsou ale věci, které mne moc mrzí. Už na to nemysli, dovtípil se Žán, co Mária trápí. Stejně mi toho budeš muset ještě moc vysvětlit. Pokud mi to povinnosti dovolí, proč ne? Přimhouřil šibalsky oko chlapec. Abys věděl, dám ti to rozkazem. Ty námořnický štěně. Přitáhl si lodník mladíka k sobě a prudce ho objal. Teda řeknu ti, ty máš ale sílu, vydechl Žán s uznáním, když se konečně vymanil z Máriova obětí. No, blízklo v lodníkových očích spokojeností, sílu tu já teda mám, ale až se budeš plavit po moři tak dlouho jako já, taky ti narostou svaly. Půjdu. Položil Žán ruku na kliku u dveří. Já taky. Je to zvláštní, ale člověk úplně zapomněl, že mu šlo ještě před chvílí okejhák. Počkám na tebe nahoře. Zavřel za sebou plavčík a vyšel spoře osvětleným schodištěm na palubu, která byla v tuto dobu nezvykle tichá a prázdná. Jen několik námořníků posedávalo na tlustých lanech a dopřávalo si svou večerní porci tabáku. Když je Žán míjel, cítil, jak k němu vysílají spod svých přivřených víček kradmé pohledy. Neušlo mu, že před Flaubertovou kajutou přecházejí dva po zuby ozbrojení muži. Podle zavalité postavy rozpoznal v jednom z nich Felipeho a v druhém tušil Poďobaného. Na velitelském můstku zamyšleně rázoval bikarat a kus dál od něho se opíral o dlouhou hlaveň muškety de la Salle. Žán se zastavil a zadíval na moře, kde na západě dohoříval proužek posledních slunečních paprsků. Klid a mír, bez jediné stopy po předchozích dramatických událostech. Moře zde bylo jiné než u La Rochelle a mělo rovněž jiný zvuk. Tady nenaráželo na pobřežní útesy. Vlastně nebylo ani příliš slyšet. Člověk je spíš cítil pod svýma nohama a přitom vnímal jeho nespoutanou sílu, schopnou drtit a ničit vše,
co se mu postaví do cesty. Máte rád moře, pane de Conti? Ozvala se za Žánovými zády otázka pronesená ženským altem a naprosto bezchybnou francouzštinou. Mladík se překvapeně otočil a spatřil anglickou rodinu. Nechceme vás rušit, mírně se usmívala žena. Ale rádi bychom vám poděkovali. Jsme vám skutečně nesmírně zavázáni, pane hrabě. Pěkný hrabě, pomyslel si Žán a přešlápl z jedné bosé nohy na druhou. Opětoval úsměv a rozpačitě pokrčil rameny. Myslím, že bychom o tom již neměli mluvit, i když nepopírám, že mě vaše díky těší. Kdybyste byl mým synem, přistoupil k mladíkovi lord Gosnold, řekl bych, že jsem na vás hrdý. Děkuji a budu se snažit, abych vás nesklamal, pane. Stiskl Žán podávanou ruku.

Mám pocit, otče, že s nás zapomněl představit. Připomněl třetí člen rodiny Gosnoldových a Jean přitom zjistil, že jeho hlas je stejně příjemný jako celý vzhled. Máš pravdu, Patricie, povzdychl si lord. Všechny ty události člověka mírně řečeno vyvádějí z míry. Tak tedy, ukázal rukou na obě ženy, moje manželka Elizabeth Gosnoldová a naše dcera Patricie. Tím pádem znáte už i mě, takže jsme formalitám učinili zadost. Já osobně k ním nikdy nelnul a 12letý pobyt v koloniích v tomto směru ještě pokazil, co se dalo. Jistě, otče, až na to, že představit se jeden druhému není formalita, nýbrž slušnost. Nemluvě o tom, že si na ně budeš muset opět chtě nechtě zvyknout, můj milý, protože se vracíme do Anglie. Prozatím jsme se k Evropě, tak říkajíc, otočili zády, zabručel Angličan. Nemám pravdu, mladý muži? Nemýlíte se, milorde, loď pluje skutečně do Ameriky. To jsem už pochopil, ale kam? Původně jsme směřovali do Karibského moře, ale okolnosti nás přinutily změnit kurz. Plavíme se do Quebecu, stišil Jean hlas. Do Quebecu? Zhrozila se Alice Gosnoldová. To snad ne? Uklidni se, drá, zvedl chlácholivě ruku její manžel. Ještě tam nejsme. Hrozí vám snad v Kanadě nějaké nebezpečí? Pane de Conti, vy pravděpodobně nevíte nic o tom, jaké poměry vládnou v amerických koloniích, ujala se slova Lady Gosnoldová. Angličané a Francouzi mezi sebou chovají otevřené nepřátelství a od skutečné války je v současné době dělí jen krůček. Můj manžel samozřejmě neseděl v těchto pohnutých dobách se založenýma rukama, a tak je jméno Gosnold mezi Francouzi v Quebecu nejenom známé, ale i krajně neoblíbené. Nepochybuji o tom, že se najde způsob, jak vám pomoct, milady, snažil se ji uklidnit Jean. Kapitán Bicarat rozhodně nepatří k lidem, kteří mají národnostní předsudky a zcela jistě se vynasnaží vaši obtížnou situaci, do níž jste se ne vlastní vinou dostali, vyřešit co nejlépe. Pokud mu to ovšem dovolí ta banda, která s námi, žel, sdílí palubu, poznamenal Angličan. Jean vrhl postranní pohled k Flaubertově kajutě, před níž postávaly dvě tmavé postavy a pokrčil rameny. Uvidíme. Máte pravdu, mladý muži, musíme doufat, přisvědčil lord Gosnold. Díky lekci, kterou jste jim dnes odpoledne udělil, věřím, že většina z nich ztratila myšlenky na nějaké nepravosti. Prozatím. Plavčík se tvářil, jako by sledoval zapadající slunce, avšak ve skutečnosti si po očku prohlížel jemný profil dívčí tváře, rýsující se proti rozsvícené olejové lampě. Znovu si uvědomil, jak je velice hezká. Musíte být unavená, slečno. Odvážil se. Není to tak hrozné, sklopila dívka dlouhé řasy. Radost z toho, jak celá ta děsivá situace dopadla, mě dostatečně vzpružila. Usmála se. Když je člověk svědkem zázraku, přidala se s pohnutím v hlase Lady Gosnoldová, pak je tím vždycky nějakým způsobem poznamenán. A já nepochybuji o tom, že dnes se zázrak skutečně stal. Pan de Conti je vynikající šermíř, Alice. Což ovšem zhola nic nemění na skutečnosti, že má vaše manželka pravdu, řekl rychle Jean. I mně připadá neuvěřitelné, že to všechno takhle dopadlo. Muž se nesmí nechat v takovýchto chvílích připravit o sebe důvěru, namítl lord. Já sám jsem několik podobných soubojů absolvoval a proto dobře vím, že bez kapky sebevědomí... Víte, kdo je Flaubert, milorde? Angličan pokrčil rameny. Ale teď už na tom vlastně moc nezáleží. Chvíle, které jsem se bál, je za mnou. A způsob, jakým mne Bůh skrze ní provedl, mi dává naději i do budoucna.
Přeji vám dobrou noc. Uklonil se Jean manželům Gosnoldovým a lehkým kývnutím se zvlášť rozloučil i s Patricí. Oceán okolo Jitřenky se propadl do hluboké tmy, jež udělala tečku za dnem plným převratných událostí. Zároveň se však stala i oponou pro další dějství rozehraného dramatu. Dejte si pozor, Žáne, podával mladíkovi dvě nabité bambitky de la Salle. Po porážce Flaubera sice bojový duch z mnohých značně vyprchal, ale to neznamená, že máme vyhráno. Laprému s Claudem se v tom zmatku podařilo zmizet a v téhle tmě je už pochopitelně nikdo nenajde, takže nebude na škodu, když zůstaneme přes noc ve střehu. Nadějné ovšem je, že několik mužů již přišlo za kapitánem s prosíkem. Škoda, že ne všichni, pomyslel si Jean, který si uvědomoval, že takových mužů, jako je Flaubertův pobočník a bezuchý námořník, je na lodi daleko víc.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka. Hudebním doprovodem opatřil Tomáš Najbrt. 15. částí budeme na Rádiu 7 pokračovat dnes 15:15.

0: Po čtvrté hodině raní úterý 29. září posloucháte Rádio 7, jehož nočním programem vás provází Daniel Zeman. Knih je spousta a najít ty dobré není vždycky jednoduché. I proto vás každý týden zveme k poslechu pořadu Večer pod lampou, ve kterém pro vás vybíráme a načítáme knihy, které za to stojí. A někdy se i vracíme ke starším titulům, které pořád mají co dát. Dneškem počínaje nabídneme k poslechu postupně tři tituly kazatele církve bratrské Davida Nováka. Víra ve vírech otazníků, doby a nakonec strachu.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.
0: Kam se nyní pohybujeme, což neustále nepadáme a neřítíme se zpět do stran, vpřed, do všech směrů? Existuje ještě nějaké nahoře a dole? Neovanul nás prázdný prostor? Nebloudíme nekonečnou nicotou? Friedrich Nietzsche. Lidské věci je třeba znát, abychom je mohli milovat. Boha a božské věci je třeba milovat, abychom je znali. Blaise Pascal. Tyto řádky píši po poměrně nepříjemné zkušenosti v rakouských Alpách, kdy mi ve výšce přes 2500 metrů nad mořem selhaly brzdy. Nakonec se mi podařilo pomocí ruční brzdy, řazení rychlostí a nakonec i samotných brzd, které se nějak zmátořily, dojet do nížiny. Jedna z mých reakcí byla modlitba, ve které jsem Bohu děkoval, že se mi nic nestalo. Uvědomuji si však, že asi většina nevěřících by po takovémto prožitku prohlásila, že jsem měl prostě štěstí. Jinak řečeno, jedna skupina lidí by v celém příběhu viděla boží zásah, druhá štěstí nebo shodu okolností. Pokud bychom předpokládali, že existuje odpověď na otázku, zda věci kolem nás řídí nebo neřídí Bůh, pak je jasné, že pravdu mám buď já, nebo moji nevěřící přátelé. Buď moje modlitba po nepříjemné situaci byla jen určitá vnitřní projekce, vyjadřující moji neschopnost vyrovnat se s některými těžko vysvětlitelnými věcmi, a proto onu nelehkou událost házím na Boha. Nebo se nejednalo o moji projekci, ale o skutečný rozhovor s Bohem. Potom se ale mýlí ti, kdo podobné situace přikládají pouhé náhodě. Nebo ještě jinak, buď je Bůh, nebo není. Ve slovech buď a nebo se skrývá jedna závažná skutečnost. Jedna skupina se mýlí. V poslední době se mezi některými lidmi stalo téměř módou hovořit o takzvané krizi racionality. Údajně toto je jedno z poselství postmoderní doby. Když jsem s těmito lidmi hovořil, bylo mi řečeno, že dnešní postmoderní člověk již žádné racionální důvody, proč věřit, nehledá. Osobně tyto teze považuji za hrubou generalizaci a nepochopení toho, o čem postmoderna je. Určitě existuje dost lidí, kteří pro svoji víru nepotřebují žádné rozumové argumenty. Je však otázkou, zda tomu tak nebylo v každé době. Dále existuje stále dost těch, kdo ke své víře rozum potřebují. Chci se pokusit o určité racionální důkazy boží existence a křesťanské víry. Jedním z důvodů potom je, že odmítám víru, která stojí pouze na osobním prožitku či na jakési intuici. Nemohu přijmout argument typu je to pravda, protože tomu věřím. Tento argument je pouhá víra ve vlastní víru a věřit mu má blízko k fanatismu. Jsem přesvědčen, že křesťanská víra má své racionální, historické důvody a že je mnoho lidí, pro které tyto argumenty mají smysl, nezávisle na době, ve které žijí. Jedná se tedy o odlišný přístup, než o který jsem se pokusil v knize Víra ve vírech doby. Argumentace, kterou budu používat, vychází mnohem více z faktů. Nicméně si nemyslím, že po přečtení knihy čtenář prožije to samé jako po vyřešení matematické úlohy. Tedy že na základě argumentů mu vyjde rovnice, na jejímž konci bude Bůh. Spíše bych rád touto knihou podnítil čtenáře k dalšímu hledání pravdy a zároveň pomohl odvrhnout některé mýty a předsudky týkající se křesťanské víry. Jinými slovy, když nevěříte, tak alespoň budete vědět, čemu nevěříte. Můžete mi vytknout, že hovořím o příliš mnoha tématech a že není v silách jednoho člověka obsáhnout tolik oblastí. Jsem si toho dobře vědom. Proto se mnohé kapitoly skládají do značné míry z citací knih, jejichž autoři v daných oblastech zkušení jsou. O každém z uvedených témat by se nejen dala, ale již byla napsána nejedna kniha. Pokud tedy budeme hovořit o světových náboženstvích a jste v daném tématu fundovaní, určitě budete lecos postrádat. Stejné potom platí v jiných kapitolách. Aniž bych si chtěl tvořit alibi, chci zdůraznit, že cílem knihy je podat základní přehled pro případnou diskuzi a pro další, hlubší studium uvedených témat. Dále se musím přiznat, že v některých kapitolách byla pro mne nejtěžší otázka, co vypustit. To by ale nemělo být omluvou za případnou nedotaženost a mělkost. Uvědomuji si, že na každé téma je v naší zemi mezi křesťany mnoho skutečných odborníků, pro které možná některé moje pohledy budou znít zjednodušeně. I proto je a bude pro mne radostí, když tito křesťanští odborníci publikují nebo publikovat budou svá studia o tématech, ve kterých jsou dobří a ve kterých se nestydí předložit křesťanský pohled na věc. Vytipovaná témata jsem si nevycucal z prstu, jsou výsledkem mnoha přednášek a diskuzí jak na učňovských, tak středních i vysokých školách na mnoha místech Čech a Moravy. Kniha se tedy nerodila kdesi na teologicko-akademické půdě, daleko v závětří reality tohoto světa, ale ve skutečné diskuzi. Dále je mi jasné, že některá další témata zde chybí. Evoluce versus kreace, vznik života a tak dále. Je to proto, že na uvedená a mnohá další témata nejsem schopen odpovědět z pohledu křesťana. O to víc vás chci povzbudit k vlastnímu studiu. A nakonec, přes určitou zjednodušenost témat, o kterých si budeme povídat, budete muset použít svůj rozum. Myšlení patří ke křesťanské víře a pochopitelně i k apologetice, tedy rozumové obraně víry.
2: Tolik otázek a pochybností.

Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih. Odmítám ty, kteří se rozhodli oslavovat člověka, stejně jako ty, kteří se ho rozhodli ponižovat. I ty, kdo se rozhodli hledat rozptýlení. Mohu souhlasit jen s těmi, kteří v úzkostech hledají. Blaise Pascal. Víra a rozum. Pro mnohé lidi je víra stále něčím, co jde proti rozumu, nebo dokonce rozum přímo popírá. Jinak řečeno, chceš-li věřit, nesmíš příliš myslet. A naopak, pokud skutečně přemýšlíš, nemůžeš být věřící, respektive věřit můžeš, ale nesmíš to, čemu věříš, příliš pojmenovávat nebo si to připouštět k tělu. Maximálně zde platí slova věřit si v něco. Je k tomu, abych byl křesťanem, třeba hodit rozum do koše? Znamená to stát se fanatikem? Co to vlastně udělali naši známí, kteří o sobě najednou tvrdí, že věří v Krista? Rád bych na tuto otázku odpověděl nejdříve skrze metodiku, kterou chci používat v některých kapitolách této knihy. Pro mnohé lidi je víra nevědecká. A co se nedá vědecky dokázat, je podle nich nepravdivé. Podívejme se tedy, jak pracuje věda. Doktor James B. Conant, bývalý rektor Harvardské univerzity, napsal: věda je řada na sebe navazujících představ a názorů, které vznikly na základě pokusů a pozorování. Můžeme je zkoumat pomocí pokusů. Jedná se o následujících 5 bodů. Objektivní pozorování, induktivní generalizace, tedy se zaznamenáváním pravidelnosti výskytů určitých jevů tvoříme hypotézu, tvorba teorie, která zatím hypoteticky nabízí vysvětlení určitého druhu výskytu, dedukce, tedy předpoklad, co se při dodržení zákona stane, a nakonec experimentální ověření. Sice někteří vědci těchto 5 kroků zpochybňují, Popper, Polány, Kuhn, ale pro mnoho lidí tento řetězec stále platí. Věda pracuje na základě řízeného experimentu, tedy předpokladu, že jevy v přírodě se opakují a dá se očekávat, jak se budou chovat. Jenže přesně v tomto bodě přichází určité zmatení pojmů. Tento přístup totiž nelze použít například při otázce, zda jsem byl včera v práci, nebo co jsem dělal v minulosti. Zde přichází jiný argument, takzvaný historicko-právní. Tento důkaz je založen na tom, že se něco prokáže jako skutečnost, o které nelze pochybovat. Jinými slovy, závěr vyvodíme na základě zvážení všech svědectví. To znamená, že není rozumný důvod pochybovat o vysloveném závěru. Jedná se o 3 typy svědectví – ústní, písemné nebo věci doličné, například kulka, pistole nebo zápisník. Pomocí těchto právních důkazových metod můžeme tedy dokázat, co se stalo. Vědeckou metodu můžeme používat jen při dokazování jevů, které se opakují. Není použitelná pro dokazování nebo zamítání otázek týkajících se nějaké osoby v dějinách. Vědecká metoda není vhodná pro dokazování nebo zamítání takových otázek, jako například žil Julius César, vstal Ježíš Kristus z mrtvých? Zde musíme použít historicko-právní metodu a tudíž se musíme zabývat především spolehlivostí svědectví. Historicko-právní metodu se pokusím použít především v kapitolách o důkazech Boha, o Bibli a Ježíši Kristu. Pochopitelně nikdo z lidí dnes žijících tam tenkrát nebyl. To ale není nijak diskriminující moment. Stejné platí i o jiných historických událostech nebo lidech. Proto je třeba zkoumat historicitu materiálů, vnitřní svědectví materiálů, tedy zda si neprotiřečí, vnější svědectví, tedy zda údaje korespondují s jinými historickými údaji.
Aristoteles napsal, že pochybnost musí vyplynout ze samotného dokumentu, kritik ji nemá právo vznést. Jinými slovy to vyjádřil Montgomery. Musíme pečlivě studovat vlastní obsah dokumentu a nepředpokládat chyby nebo podvody, pokud autor sám neznehodnotí svou vlastní výpověď protiřečením nebo nepřesnostmi ve známých věcech. I proto je třeba kriticky zkoumat samotný zdroj křesťanství, Bibli a její výpovědi, a ne poněkud lacině spláchnout biblické výpovědi tvrzením, že to není vědecké. Základním předpokladem křesťanské víry je boží zjevení zachycené v Bibli, které se stává předmětem rozumového přemýšlení. V tom je rozdíl oproti přírodním vědám nebo oproti filozofii. Pokusím se vztah víry a rozumu ukázat skrze vztah víry a filozofie. Prosím, abyste se nenechali odradit slovem filozofie, o žádné filozofování zde nepůjde. Filozofie odmítá jakoukoliv předem danou autoritu, například ve formě božského zjevení. Vyžaduje pro sebe bezpodmínečnou svobodu, kritické jen rozumu poslušné tázání. Podle klasických výkladů vzniká filozofie z údivu a z pochybností. Krásně to ukazuje Jostein Gardner v knize Sofín svět. Píše následující. Jediné, co potřebujeme k tomu, abychom byli dobrými filozofy, je schopnost divit se. Filozof je tedy člověk, který se diví, protože nebere svět kolem sebe jako samozřejmost. Filozofie však nekončí jen u údivu, nýbrž se ptá po smyslu věcí, které druhé často ani nenapadne spochybňovat nebo nad nimi jakkoliv přemýšlet. Předpokládám, že pokud jste se rozhodli přečíst tuto knihu, potom, i když se vám to třeba nezdá, jste filozofi v tom smyslu, že se ptáte po smyslu věcí a světa kolem vás. Prostě vám není lhostejné, v co věříte, nebo v co věří třeba vaše děti, popřípadě v co nevěříte. Co se braní světa jako nesamozřejmosti, údivu a ptání se po smyslu týče, jsou křesťanství, ale i všechna náboženství, s filozofií téměř dvojčetem. Člověk, který bere svět kolem sebe jako něco samozřejmého, si nikdy nebude klást skutečně znepokojivé otázky, nikdy nebude hledat, třeba ve smyslu mota této kapitoly. V čem je tedy křesťanství jiné? Vzniká-li filozofie z úžasu nad skutečností, nad nesamozřejmostí světa i života, dělá náboženský člověk ještě o krok víc. Chápe svět i svůj život jako dar a chce dát najevo, že je za něj vděčný. Asi všichni lidé si uvědomují, že existují věci, které si nemůžeme koupit, které si ani nemůžeme zasloužit a které tudíž můžeme brát pouze jako dar. Může to být štěstí, mír, láska, pohoda a tak dále. Jenže pokud hovoříme o daru, pak se sluší hovořit též o dárci. Zde existují dva přístupy. Buď člověk dárce nehledá a popisované věci připíše náhodě, pokud se jimi vůbec zabývá, nebo hledá dárce, kterým je pro věřícího člověka Bůh. Pro mnoho lidí tento moment znamená vrchol iracionality. Proč zrovna Bůh? Zamysleme se především nad tím, proč možnost Boha vylučujeme. Jedním z důvodů je možná určitá západní pozitivistická tradice, kdy pozitivismus, slovem pozitivismus myslím postoj, kdy pravdivé, správné je to, co je vědecky dokazatelné, měřitelné, kdy tedy pozitivismus chápeme jako odmítnutí jak metafyziky, metafyzikou myslím to, co je mimo oblast fyziky, matematiky, co je za nimi, tak všeho, co přesahuje vědecké poznání. Jan Heller hovoří o Goethovu Faustovi jako o stělesnění západní tradice. Jsem jen já a to, co vlastním. Co nevlastním, si buď přivlastním, nebo prohlásím za iluzi. Proto musím vše poznat, abych vše vlastnil.
co neznám a nepoznám, není. Pokud uvedená slova vztáhneme k našemu tématu, pak někteří lidé neuznávají Boží existenci, protože Boha nemohou zcela pojmout, nebo ještě výstižněji, přivlastnit si ho svým rozumem, změřit si ho, zcela ho popsat. A tak Boha prohlašují za nesmysl, za iluzi. Je ale správné odepsat něco jen proto, že to nejsem schopen zcela pochopit? Navíc lecos o Bohu skrze Bibli lze racionálně poznat a nad to se musím ptát, zda při odsuzování křesťanské zvěsti Boha nepoužívám špatnou metodu ve smyslu toho, co bylo napsáno o vědeckém versus historicko-právním přístupu.

Nyní se podíváme na tři základní rozměry křesťanské víry s tím, že budeme hledat jejich vztah k rozumu. První rozměr víry má co dočinění s určitými daty, skutečnostmi, obsahem. Jedná se o víru, které je třeba porozumět, pochopit ji a kterou je třeba dosvědčit. Vidíme zde důraz na intelekt, protože nelze uctívat Boha, o kterém nemáme racionální vědomí. Volně řečeno, jedná se o racionální aspekt víry. Především tento rozměr bude v knize rozpracován. Druhým rozměrem víry je intelekt.

N, což znamená býti pevný, spolehlivý, pravdivý, nebo jinak pokládat někoho nebo něco za spolehlivé a podle toho se chovat, tedy důvěřovat, spoléhat se. Řecké pistis znamená jak věřit, tak důvěřovat a spoléhat se. Uvádím tyto dva jazyky, protože je v nich psaná Bible. České slovo víra pochází ze slovanského viera a má společný indoevropský kořen s latinským verus, tedy pravý. Stejný kořen má i německé Wahrheit, pravda, a Wahr, pravý, jenž pochází z germánského Wahr, což znamenalo slib, smlouvu, spolehnutí. Tedy naše stopy po původu slova víra nás vedou nejen k tomu, v co racionálně věříme, ale též k tomu, na co se můžeme spolehnout, v co důvěřujeme. Popisovaný rozměr víry se týká osobní důvěry v Krista. Tento aspekt zahrnuje mysl, ale jde za intelekt až k srdci, vůli, k osobní náklonosti ke Kristu. V posledním popisovaném rozměru víry se jedná především o vztah s Kristem, kdy vztah hlavně žijí, zakouším. Jedná se o důvěru, jak lze vidět i na etymologických stopách, která potřebuje víc než racionální pozitivistický důkaz. V křesťanské víře tedy nejde především o nauku, systém dogmat, ale o důvěru v osobu Ježíše Krista a o vztah s ním. Přesto je ale třeba zdůraznit první dva rozměry křesťanské víry, protože bez nich je třetí rozměr víry na vodě. Proto se především jimi budeme zabývat. Bible definuje víru v kontextu spolehnutí se, kdy věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jisti tím, co nevidíme. Skutečná víra ani nemůže být pouhým racionálním přitakáním, i když to má svoji nezastupitelnou důležitost. Pouhé racionální ano, ale nic moc nestojí. Většinou za moc nestojí to, na co se nemohu spolehnout. Snad proto je v křesťanské víře tak důležitý a do jisté míry rozhodující třetí rozměr víry. Nyní bych uvedl komentář asi největšího křesťanského teologa 20. století, Karla Bartha, který spor rozumu a víry komentuje následovně. Když se filozof dívá na zjevení, případně na pozitivně a konkrétně věřící rozum jako takový, dívá se na mez, za kterou se již necítí, nehodnotí a kde se nechová jako kompetentní. Tam je jen divákem, který s respektem a trochu podrážděně ustupuje teologovi nebo sám je členem jiné fakulty, která v této věci není kompetentní. Neprotestuje, ale ani nepřitakává. Vidíme zde určité vymezení oblasti, ve které člověk se svým rozumem musí ustoupit. Nakonec i Bible se ani netají s tím, že jisté věci jsou pouhému rozumu zahaleny. Ale co je světu bláznovství, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. 1. epištola Korinským, 1. kapitola, 27. verš. A dále. Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího ducha, jsou mu bláznovstvím a nedají se chápat, protože se dají posoudit jen duchem. 1. Korinským, 2. kapitola, 14. verš. Znamenají tedy tato slova nutnost postavit rozum a křesťanství proti sobě? Zajisté ne. Nicméně musím znovu zopakovat otázku, zda bychom ještě mohli hovořit o Bohu, kdyby se nám vešel do všech kategorií našeho rozumu, kdybychom ho mohli zcela, beze zbytku obsáhnout. Německý teolog Brunner napsal, že kdo hovoří o Bohu tak, jako by byl jeho bratránek, o němž přirozeně ví vše, ten neví o Bohu vůbec nic. Zjevuje-li se Bůh, to se děje vždy tak, že lidé nyní ještě lépe vědí, jak je pro jejich myšlení nedosažitelný. Vše, co můžeme obsáhnout vědomostmi,

je svět. Bůh není svět, je tajemstvím, ne hádankou. Na první pohled by se zdálo, že uvedená slova o tajemství znamenají únik před rozumovou argumentací, ale není to tak. Znamená to pouze zdůraznění toho, že rozum není schopen vše pojmout, což ho nijak nesnižuje, ale zároveň, poněkud v rozporu s mnohými názory především 17. až 19. století, ani neglorifikuje. Spíše vymezuje. Německý filozof Kant ve Sporu fakult napsal následující. Že Bůh je, odvozuje biblický teolog z toho, že promluvil v Bibli. Za spojení biblický teolog dosaďme věřící člověk. Mám za to, že se jedná o velmi dobrý postřeh, i když uvedenou větu, zrovna tak jako další týkající se tohoto tématu, prý Kant psal s ironií. Nicméně je tomu tak. Základ křesťanské víry je v Bibli. Pochopitelně zde doslova křičí otázka, proč Bible, když ji psali pouze lidé? Odpověď jsem naznačil v historicko-právním přístupu a navíc se k dalším podrobnostem dostaneme v dalších kapitolách. Ještě jednou citujme Kanta. Teologie nehovoří podle zákonů čistého a a priori poznatelného rozumového náboženství, neboť tím by se snížila a klesla do lavice filozofů. Čistý biblický teolog nesmí být nakažen vykřičeným svobodným duchem filozofie. Jak již bylo několikrát ukázáno, popisované neznamená, že křesťanské pravdy náleží do oblasti mimo rozum, nebo dokonce, že by ho křesťané neměli používat. Nakonec celá kniha bude především o rozumové argumentaci. Jak jsem ale ukázal na třech rozměrech víry, pouhý rozumový úsudek není vše. Víra se nemusí snažit za každou cenu přizpůsobit tomu, aby zapadala do nějaké filozofické školy, tak jako se tomu v dějinách tolikrát stalo. Pak se totiž jedná o jakýsi filozoficko-teologický amorfismus, něco, co nemá tvar, který působí směšně a na kterém nelze rozpoznat, kam vlastně patří.

V nevědeckých kruzích se udržuje mylná domněnka, že učenec, jestliže ví více o bytí, musí být nevěrcem. Právě naopak. Naše práce nás přibližuje k Bohu. Umocňuje naši úctu k jeho úžasné moci, před kterou naše ubohé nástroje, třeba že se zdají titánsky dokonalé, bídně selhávají. Ernst Rutherford, zakladatel moderní nukleární fyziky. Víra a věda. Způsob myšlení, který dnes známe jako vědecký, s jeho důrazem na experimentování a matematicky přesné formulace, vznikl v jediné kultuře, v západní Evropě, v žádné jiné. Otázka však je, co bylo půdou, na které věda mohla vzniknout. Spisovatel Loren Eisley napsal, že v jedné z těch zvláštních permutací, jejichž příležitostné vzácné příklady historie skrývá, to bylo právě křesťanství, které zrodilo jasné a zřetelné experimentální základy vědy. Nositel Nobelovy ceny za biochemii Melvin Kelvin hovořil následujícím způsobem. Když se snažím zjistit původ tohoto přesvědčení o tom, že svět má řád. Zdá se, že ho nacházím v základní teorii staré 2 až 3 tisíce let, kterou v západním světě jako první vyhlásili staří Hebrejové, a sice, že svět je řízen jediným bohem a není produktem rozmarů mnoha bohů, z nichž každý vládne ve své oblasti podle svých vlastních zákonů. Tento monoteistický pohled se jeví jako historický základ moderní vědy. Fyzik Carl Friedrich von Weizsäcker píše, hmota v platónském pojetí, kterou je nutno přemáhat rozumem, nebude matematické zákony poslouchat přesně. Hmota, kterou Bůh stvořil z ničeho, se může naprosto přesně řídit pravidly, jež pro ní stvořitel ustanovil. V tomto smyslu jsem moderní vědy označil jako odkaz, dokonce bych mohl říci dítě křesťanství. Citáty jsem uvedl ne, abych ukázal, že vědci mohou dělat vědu a dávat ji do souvislosti s vírou. Na tom není nic nového. Spíše chci poukázat na společného jmenovatele všech citátů, tedy že novověká věda je dítětem židovsko-křesťanského pohledu na svět. To je docela odvážné tvrzení, kterým se budeme chvíli zabývat. Jakákoliv věda nemůže vzniknout bez předpokladů o světě. Historik Alfred North Whitehead hovoří o tom, že víra v možnosti vědy předcházela vlastní vědecké revoluce. Tato víra se opírala o určité návyky myšlení, jako bylo přesvědčení o zákonitosti přírody, které, jak Whitehead tvrdí, pocházelo z křesťanského učení o světě jako božím stvoření. Tím není řečeno, že všichni v době vědecké revoluce byli křesťany. Hovoří se zde o vlivu na evropské myšlení, které pocházelo z nespochybnitelné víry staletí, o instinktivním základním rysu myšlení, které je v Evropě křesťanské. Jaké jsou konkrétně ony základní rysy myšlení, tak potřebné pro vytvoření novověké vědy? Za prvé, Bible učí, že materiální svět je skutečný. Toto naprosto není samozřejmé, například pro hinduismus je skutečnost iluze, mája. Pochopitelně zkoumat můžete pouze to, o čem jste přesvědčeni, že je skutečné. Za druhé, Bible hovoří o tom, že hmota je dobrá. Ani toto není vůbec samozřejmost. Pro řeky byla hmota ztotožňována s chaosem, zlem. Toto je dobře vidět například v Platónově díle Timaios, kde se popisuje stvoření světa. Někteří historici vědy se domnívají, že postoj ke hmotě byl jedním z důvodů, proč Řekové nevytvořili empirickou vědu. Za třetí, podle biblického poselství je svět dobrý, ale není božstvem, je pouze stvořením. Tímto se křesťanství liší od východních panteistických směrů, pro které je příroda bohem. Pochopitelně pitvat božstvo je potom projev neúcty.
Biblická víra v jednoho Boha zahnala bohy přírody a tím osvobodila lidstvo, aby mohlo zkoumat beze strachu. Aby se svět mohl stát místem zkoumání, je třeba ho považovat za místo, kde k jednotlivým událostem dochází spolehlivě a předvídatelně. Zde doporučuji přečíst ještě jednou citát od Melvina Kelvina. Tato předvídatelnost vycházela u prvních vědců z jejich víry v Boha, který je racionální, rozumný. Tedy za vírou v rozumnost světa stálo v Evropě přesvědčení, že tato rozumnost se odvozuje od rozumného stvořitele. René Descartes toto vyjádřil tvrzením, že matematické zákony, které věda hledá, vydal Bůh, stejně jako král vyhlašuje zákony své říši. První vědci uvažovali tak, že je zde racionální Bůh a tudíž svět musí mít racionální uspořádání. Toto je rozdíl například od Číny. Číňané rovněž věřili v řád přírody, ale považovali ho za vnitřní nutnost, do jejíž podstaty nemůže lidská mysl proniknout. Chci zdůraznit, že to, co jsem doposud řekl o vědě a křesťanství, nemá ukázat nic víc než skutečnost, že to, že věda prodělala v Evropě takový rozmach, má mnoho co dočinění s křesťanstvím, i když pochopitelně nejen s ním. Podívejme se ale ještě na další argument. Poměrně často jsem se setkal s otázkou, proč ještě náboženství, křesťanství, když žijeme ve věku vědy. V podstatě se jedná o víru, že v kompetenci vědy je vysvětlit to, co vždy vysvětlovalo náboženství nebo případně filozofie. Podívejme se na několik oblastí, kam věda zasahovat nemůže, kde k tomu není kompetentní. První oblast. Věda vysvětluje, jak se věci dějí, ale nevysvětluje, proč se dějí. Pokud se zeptáte specialisty na televizi, jak televize funguje, dávám přesnou odpověď týkající se přenosu vln éterem a jejich přeměny v obraz. Jenže pokud se vědce odborníka zeptáte, aby vám řekl pouze na základě pozorování hmotného světa, proč je tu televize, potom bude mít s odpovědí problémy. Zrovna tak, když se geofyzika zeptáte, proč je stvořena Země, lékaře, proč vlastně žijeme a tak dále. Toto ani nespadá do kompetence vědy. Na tyto otázky se ptá filozofie a náboženství. Zajímavé též je, že člověk dokáže celkem snadno žít bez odpovědi na otázku, jak věci fungují. Upřímně řečeno, o většině věcí to nevíme. Mnohem hůře se ale lidem žije bez odpovědi na otázku proč. Nějak neprožívám neznalost toho, jak funguje motor u auta, ale není mi jedno, proč chci auto. Například, abych toho v životě více stihl a tak učinil svůj život plnějším. Nepotřebuji přesně vědět, jak fungují moje vnitřní orgány, ale není mi jedno, proč vlastně žiji. A tak dále. Druhá oblast. Věda nevysvětluje otázku dobra a zla. Věda studuje hmotný svět, ale fenomény jako láska, dobrota, milost náležejí světu duchovnímu. Nelze je změřit, vážit, přesně definovat. Nelze s nimi zacházet jako ve fyzice, v matematice. Dokonce bych řekl, že je nebezpečné, když se věda do těchto pojmů pouští. Za třetí, věda nemůže objasnit počátky. Věda zkoumá svět takový, jaký nacházíme dnes, respektive v průběhu života generací, které ponechají o svém zkoumání záznam. Tedy zkoumáním motýla nikdy nepřijdeme na to, že pochází z housenky. Jeden ze způsobů pozorování minulých věcí je na principu uniformity. Zjednodušeně se jedná o to, že na základě pozorování jevů přítomných určují děje minulé. Předpokládám, že dnešní svět je analogický světu minulému. Například vědci hovoří, že na Marsu byla kdysi voda, protože na něm našli cosi jako staré řečiště. Naše současná zkušenost říká, že kde je vyhloubena rýha, tam kdysi asi tekla voda. Jenže jak toto chci aplikovat na vznik vesmíru? Co bylo před jeho vznikem?
Pokud nic, pak odkud se vše vzalo? A pokud před počátkem vesmíru něco existovalo, kde se to vzalo? Protože z minulosti můžeme odvodit jen to, co se odehrálo v přítomnosti, věda zde předpokládá, ale nemůže dát stoprocentní odpověď, právě proto, že zkoumá jen přítomnost. Za čtvrté, věda nemůže objasnit sebe sama. Tím je řečeno, že nevysvětluje původ vědeckých zákonů. Nehovoří o tom, proč ten či onen zákon platí, ale pouze, že ten či onen zákon platí. Z mnoha variant věda vybere pomocí experimentu tu nejlepší. Jenže neodpovídá na to, kdo upřednostnil určitý zákon před jinými zákony. Proč je příroda taková, jaká je, a ne jiná? Odkud pochází vědecké zákony? A tak dále. Toto je oblastí pro náboženství, stejně jako u předešlých bodů.

Především druhá polovina 19. a první polovina 20. století, mimo jiné i pod vlivem prudce se rozvíjející vědy, se vyznačovala více či méně tvrdými útoky proti křesťanství. Zároveň s tím se však stále hlasitěji ozývaly otázky o smyslu lidského života. K důležitým postavám, které ovlivnily myšlení 20. století, patřil prostějovský rodák Edmund Husserl. Žil v letech 1859 až 1938. Nebudu se nyní zabývat tím, čím nejvíce proslul jeho fenomenologií. Spíše se chci zaměřit na jiný rozměr jeho díla. V Husserlově době, tedy ve druhé polovině 19. století, prodělávala věda bouřlivý rozvoj. V této době je již dobře známý zákon tří stádií francouzského filozofa a sociologa Augusta Comta. Ten žil v letech 1798 až 1857. Zákon tří stádií hovoří o tom, že lidstvo nezadržitelně postupuje od stádia teologického, tedy náboženského, přes stádium abstraktní k poslednímu, nejvyššímu stádiu, takzvané pozitivnímu neboli vědeckému. Toto stádium se obrací zásadně k faktickým skutečnostem. Základem je potom pozorování, na jehož základě lze rozeznat a následně aplikovat obecné zákonitosti. Dochází k objevení éterové narkózy, je formulována nauka o vzniku druhů, nauka o dědičnostech, je objeven bacil tuberkulózy, Mendelejev formuluje svůj periodický systém, Röntgen vynalézá röntgenové záření, Siemens přichází s dynamem, je vynalezen telefon. Jakoby se skutečně potvrzovala Comtova teorie, věda kráčí od jednoho úspěchu k druhému. Po této malé odbočce se vraťme k Husserlovi. Husserl si všiml, že přes rozvoj vědy se duchovní život ocitá ve zvláštní krizi. Ona krize potom tkví v tom, že věda není schopná říci cokoliv podstatného k otázkám poslední existenciální pravdy. Tedy k otázkám týkajícím se smyslu lidského života, k otázkám hodnoty. Tedy jinak řečeno, věda není sto odpovědět na otázky, proč existujeme. Sice došlo k prudkému rozvoji poznání, jak věci fungují, ale toto nebylo doprovázeno odpovídajícími odpověďmi na otázku smyslu. Novověk přinesl vznik matematicky konstruovaného, exaktního, přesného, měřitelného světa, který dostal přízvisko reálný. Oproti tomu náš každodenní přirozený svět začal být chápán jako nedokonalý. V jistém smyslu potom věda nahradila Boha. Jedním ze směrů, který se s popisovanou krizí vyrovnával a který silně ovlivnil 20. století, byl potom existencionalismus. Začněme se do slov Žána Póla Sartra, žil v letech 1905 až 1980. Existencionalista myslí, že je velmi nepříjemné, že Bůh neexistuje, neboť s ním zaniká všechna možnost nalézt hodnoty v inteligentním nebi. Není již a priorního, předem daného, dobra, protože není již nekonečného a dokonalého svědomí, které by je myslilo. Nikde není napsáno, že dobro existuje, že je nutno být počestným, že se má lhát, protože jsme právě tam, kde jsou jen lidé. Dostojevský napsal, kdyby Bůh neexistoval, vše by bylo povoleno. Zde je výchozí bod existencionalismu. Opravdu vše je povoleno, jestliže Bůh neexistuje a člověk je puštěn, protože nenalézá ani v sobě, ani mimo sebe možnost něčeho se chytit. Na tento citát bych chtěl navázat citátem od dalšího představitele existencionalismu, Alberta Camuse. Na jednom místě píše, někdy se stane, že se kulisy zhroutí. Vstávám, jedu tramvají, 4 hodiny v kanceláři nebo v továrně, jídlo, tramvaj, 4 hodiny práce, jídlo a spánek a pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek a sobota, stále stejný rytmus. Po této cestě se dá dlouho pohodlně jít.
ale jednoho dne se vynoří proč. A touto omrzelostí smíšenou s údivem všechno začíná. Tyto citáty nám ukazují, že popis absurdity, úzkosti, hledání, relativity v otázkách etiky nepochází od křesťanů, ale od nekřesťanů, kteří mimo jiné měli odvahu domyslet svět bez Boha. Na to, co popisuji, naváží citátem Antonia Saint-Exupéryho, který napsal, že žijeme ve smyslu věcí. Co to konkrétně znamená? Jako lidé se pohybujeme ve dvojím světě. Jeden je svět expertní. Jedná se o svět, který nás obklopuje a kterému nerozumíme. Například televize, soudím dle sebe, rádio, auto, ale třeba i uspořádání našeho těla, přírody. Tomuto světu rozumí k tomu určení experti, odborníci. Jako lidem nám tato neznalost nijak nevadí. Možná nás někdy příliš vymožeností techniky může naplňovat úzkostí. Nicméně existuje ještě jeden svět. Svět naší přirozené zkušenosti, nebo jinak, svět, jak jej denodenně prožíváme, osmyslňujeme. Uvedu příklad z dnešního dne. Sedím u počítače a píšu a vůbec nerozumím, jak je možné, že to, co mám na obrazovce, proteče jakýmsi kabelem do bedničky, které se říká tiskárna, ze které vyjede na papíře text. Připadám si trochu jako neználek, ale svět se mi touto neznalostí nestává nijak nepříjemným. Navíc mě uklidňuje, že znám pár expertů, kteří mi případné neznalosti pomohou vyjasnit. Jenže nad počítačem prožívám ještě jeden moment. Pocit uspokojení z toho, co dělám. Pokud bych tento pocit neprožíval, bude se mi pracovat jen velmi těžko. Pokud zhrnu popisovanou zkušenost, nevadí mi, že nerozumím, jak věc, počítač, funguje, ale vadilo by mi, kdybych neznal odpověď, proč vlastně píši. Tím není řečeno, že věda, znalosti o věcech kolem nás, jsou nepotřebné či dokonce špatné, pouze je třeba dokázat vědu zasadit do správného rámce. Erazím Kohák hovoří o osudové novověké představě. Konkrétně hovoří o tom, že v moderní době vzniká osudová moderní představa, že rozumová či racionální je kalkulace, zatímco jakékoliv hodnotové soudy jsou iracionální. Pokračuje, když hovoří, že kalkulace, jak vykácet les a využít ho jako stavební dříví, je racionální, rozumová, s objektivní platností, zatímco obdivovat se kráse a bohatému životu lesa je čirá iracionalita, kterou sice nikomu neupíráme, ale nemůžeme ji považovat za jakkoliv závaznou. Jinak řečeno, stále žijeme v představách, že správné je to, co je měřitelné, zjevné, jednoznačně definovatelné, a musíme dodat, co je námi ovladatelné nebo alespoň předvídatelné. Tomu říkáme vědecké, vědecky prokazatelné. Vše ostatní patří více či méně do sféry iracionality, citů, subjektivity a tedy nevědeckosti. Je to tak ale skutečně? Pokusme se například vědecky popsat lásku, spravedlnost, oběť, ušlechtilost, víru a mnoho dalších oblastí, které našimi životy více či méně hýbou. Nechci tvrdit, že o těchto oblastech nemůžeme nic přesného tvrdit. Na druhou stranu, nikdy o nich nemůžeme hovořit stejně jako třeba o zákonu gravitace. Zároveň popisované oblasti ale nesmeteme ze stolu tvrzením, že se jedná jen o něco relativního, na čem tudíž nezáleží, a to proto, že ony oblasti nezměříme, že o popisovaných oblastech věda mnoho neřekne. Jak popisované souvisí s křesťanstvím? Křesťanství by na jednu stranu nemělo být v rozporu s vědou, na druhou stranu ale není jeho hlavním cílem vědu podpírat. Navíc věda stále objevuje nové oblasti a to, co bylo před pár lety nemyslitelné, nyní myslitelné je.
Kristus přichází za člověkem, aby dal jeho životu smysl, aby mu odpověděl na otázku proč. Možná i proto, že teprve tehdy, když člověk bude znát odpověď na tuto otázku, bude si lépe vědět rady nejen se svým životem, ale i s vědeckými objevy, které činí.

Poslouchali jste první kapitoly z knihy Davida Nováka Víra ve vírech otazníků, kterou v roce 2002 vydalo Transworld Radio. Na další část se můžete těšit v pátek v 21 hodin na Rádiu 7. A s čtením knihy Davida Nováka jsme překlenuli 5. hodinu úterního rána 29. září. Posloucháte Rádio 7, ještě následující hodinu vás jeho vysíláním bude provázet Daniel Zeman. Nejprve si dáme další rozhlasovou lekci angličtiny v pořadu Life Plus. Lektorka Elza nás dnes zve k tématu počasí. A o 5:30 pak bude v pořadu Klika Petr Hůšť mluvit o tunelovém vidění.

Námětem zítřejší rozhlasové lekce angličtiny v pořadu Life Plus o 9:30 dopoledne na Rádiu 7 bude rozbor písně It's Always Been You. Vždycky si to byl ty.

Tunely. Tunely jsou velmi důležité, významně zkracují cesty, urychlují cestování, ale tunely můžeme mít i ve svém myšlení a vidění světa. Zaměření na cíl si zkracujeme cestu poznání a zkušeností, ale možná je daň za rychlost příliš vysoká. O tunelovém vidění bude mluvit v závěrečné části série nazvané Stále hledám Petr Hůšť. Pořad Klika poslouchejte už za chvilku od 17:30.

Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Když jezdím na Ukrajinu, tak mě přes Slovensko po cestě čekají tři větší tunely. Když s někým přes handsfree telefonuju, tak mu předtím říkám, asi se to přeruší, vyjíždím do tunelu, zavolám ti pak hned zpátky. Před tunelem je na dálnici snížená rychlost na 100 km za hodinu. Je to užší a nebezpečnější. Také většinu před tunelem zatáhnu okýnka, protože v tunelu není dobrý vzduch. I když je tam odpad z plodin, tak to není úplně.

dokonalé. V tunelu vlastně vidíte jenom cestu před sebou. Nevidíte nic okolí. To je jasné, protože jste v tunelu. Mám někdy silný pocit, že můj život je také někdy v tunelu. Jsem silně zaměřen na něco, o co usiluju, nebo naopak, co očekávám, nebo čeho se obávám, a pak nevidím krásu, rozmanitost a hodnotu života okolo sebe. Někdy také prožívám něco, co mě trápí, bolí nebo dokonce traumatizuje, a to můj zrak tak nějak připoutá k té bolesti. Mám ale pocit, že v tunelovém vidění je také někdy mé pojetí víry. Vidím tak nějak zúženě a přes svůj zúžený pohled ostatní věci také interpretuju. Potřebuju ve svém životě takové to zavolám ti, až vyjedu z tunelu. Potřebuju, aby se mi otevřely oči, abych viděl znovu v širší perspektivě života. Matouš 9. kapitola 28. až 30. verš. A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl, věříte, že to mohu učinit? Odpověděli mu, ano, pane. Tu se dotkl jejich očí a řekl, podle vaší víry se vám staň. A otevřeli se jim oči. Vítejte v pořadu Klika, dnes na téma tunelové vidění. V květnu tohoto roku jsem se díval na letenky na Krétu. Byly za 1700 korun tam i zpět, včetně malého zavazadla. Říkal jsem si, to by byl hřích je nekoupit. Zeptal jsem se přátel, širší rodiny, ale nikdo v tom termínu nemohl. Já jsem tam měl výjimečně prostor. Nakonec jsem si říkal, pojedu sám, udělám si to trošku takové low cost, levnou variantu. Pojím někde v samoobsluze, přespím, kde se bude dát. Program se bude odvíjet podle toho tak nějak přirozeně, jak to půjde. Začal jsem se na to těšit, jak na smilování. Zavolala mi moje žena, Věrka, že nějak cítí, že na ten seminář do Prahy nepojede. Říkám, OK, Věruš, ale cítím, že tam není jenom zpráva A, ale že je tam i B. Ona říká, jo, jela bych s tebou na Krétu. No, už jsem se těšil, že pojedu sám, ale když vám manželka skoro po 30 letech manželství řekne, že chce jet s vámi, tak to se neodmítá. Je to něco hezkého a vzácného. A také, že jo, zažili jsme dovolenou, jakou ještě asi nikdy. Jenom z Baťušky prošli jsme pěšky část pobřeží, od Paleochory až po horu Sfakia. Je to něco jako vysokohorská túra v Tatrách, ale zároveň jdete podél moře. První dva dny jsme si odpočinuli, jen jsme se prošli po Paleochoře, poseděli v místní kavárně u moře. Už se známe, potřebujeme nabrat sílu, nabít vnitřní paterku, sklidnit se. No a další dny jsme pak brzo ráno, než vyjde slunce, vyráželi podél pobřeží. Ubytování jsme objednávali přes Booking vždy den předem, aby nás nic nesvazovalo. Nechali jsme to tak nějak plynout. Sougia nás pán z ubytování varoval, ať do Agia Roumeli nejdeme, že jsou tam velké útesy. Není divu, když viděl, že nejsme žádní vysokohorští turisti, viděl dva manžele po 50 spocené s malými baťušky. Dali jsme na jeho radu a další trasu jsme se plavili trajektem. Ráno jsme v místních potravinách koupili bagety, lokální ovčí sýr, olivy, fíky a posnídali jsme na trajektu. Krása. Naši děti by se divili, že rodiče umí chvíli žít. No a tady jsem si to znovu uvědomil, že mi na dovolené trvá 3 až 4 dny, než vypnu ze svého tunelového vidění. Mám tolik věcí, o které usiluju, které mě trápí nebo bolí, že přesto všechno nevidím krásu života, nevnímám přítomnost, nejsem obohacený a neraduju se z toho všeho dobrého, co je okolo mě, protože to nevidím. Jsem jako krysa v kolečku, která stále běží vpřed. Jenže přijde mi, že tohle samé mám někdy i v prožívání víry. Zúženě vnímám některé důrazy a pak nevnímám šíři a lehkost života. Co je to vlastně to mé tunelové vidění a prožívání víry?
Tak první věc je to dualistické vidění světa, které je rozdělené na my a oni. Druhá věc je, že jediný smysl života je v předávání evangelia, což se může někdy spíše změnit na agitaci nebo ideologii. A možná poslední věc je to přehnaný důraz na službu druhým. Všechny ty věci samy o sobě můžou být pravdivé a důležité, ale můžou se stát také nebezpečné, pokud máme jenom tohle zúžené vidění. Efeským 2.10. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Efeským 1.5. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. My věřící jsme ti, co poznali pravdu, děláme ty skutky, co Bůh připravil, a my jsme ti, co jsou Bohem přijati. A naopak jsou tady ti druzí, kteří nepoznali pravdu, dělají skutky toho zlého a Bohem nebyli přijati. Tomu se říká dualistické pojetí, my a oni. Jako bychom byli v roli Pána Boha a viděli a posoudili, kdo žije ve světle, v pravdě, kdo dělá věci od Pána Boha a kdo Pána Boha poznal. Musím říct, že v takovém tunelovém vidění se začínám dusit s plodinami. Moje vyjetí z tunelu je vnímání Pána Boha a lidí. Pána Boha, který nějaký je, má nějakou moudrost, dává nějaké principy pro nás lidi. A není to má role dělit na my a oni. Marek, 16. kapitola, 15. verš. A řekl jim, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Z některých knih, kázání a konferencí jsem měl někdy pocit, že jediný smysl křesťana je evangelizovat. Získávat druhé pro Krista a tím mají zase získat druhé. Popravdě, ve skutečnosti mi to přijde jako ztráta a promarnění života, kterým Pán Bůh daroval. A mám pocit, že to mé pojetí evangelizace se stalo spíše agitací. Jenže je to tak nějak v mém duchovní DNA. Měl bych evangelizovat a pokud to nedělám, tak v tom možná prožívám vinu. Prožívám tunelové vnímání světa. Co je to ale evangelium? Je to dobrá zpráva o Bohu v Ježíši Kristu. Dobrá zpráva o tom, že Bůh je dobrý. Možná tou největší evangelizací může být žít v dobrotě Boha. Jak řekl František z Assisi, kažte evangelium všem a pokud je to nutné, použijte i slova. Nebo údajně matka Teresa řekla, dříve jsem si myslela, že mám lidi milovat a obrátit je na víru. Dnes vím, že mám lidi milovat a Pán Bůh si přitáhne k sobě, koho chce. Znamená to, že mám rezignovat na evangelizaci? No popravdě já jsem to udělal. A víte, co se stalo? Začal jsem s lidmi mluvit daleko více o dobrotě Pána Boha, daleko více přirozeně a otevřeně. A takhle bych mohl dál pokračovat. Třeba i s přehnaným důrazem na službu, obětování se, nesení břemen druhých. To jsou všechno skvělé věci. Poznání pravdy, hledání skutku od Pána Boha, být Božím dítětem, předávání dobré zprávy, služba druhým. Ale nechci mít zúžené vidění světa bez širší perspektivy, bez vnímání pestrosti, krásy, hodnoty a lehkosti života. Po několika dnech s manželkou na karetě jsem se částečně uvolnil od své životní a možná i duchovní křeče. Vždy, když o něco silně usiluju, tak moje žena říká, táto, prosím tě, nesnaž se. Protože pokud se tolik nesnažím, je to pak daleko přirozenější a i výsledek mám pocit, že je možná stokrát lepší. I když třeba píšu kliku a dávám si na tom záležet, tak mám z toho tak pocit půl na půl. A někdy třeba cestuju, vrátím se až v noci, ráno stanu jsem úplně KO rozlámaný, mám skoro pocit, že nepřítomný a jenom sednu a píšu a si říkám, wow, to mě baví, mě samotného to oslovuje. Jsem z toho jako překvapen. Vlastně nedržet ten život
a možná i ten duchovní život v takové křeči nebo v takovém jako zúženém vidění. Vlastně znovu potřebuji Krista, aby mi otevíral oči pro širší životní i duchovní perspektivu. A to je z dnešního dílu i ze série Stále hledám všechno. No, v životě jsme možná našli jsme Krista, nebo byli jsme nalezeni Kristem, ale stále jsme na cestě. Stále vlastně hledáme. A to už je opravdu úplně všechno. Petr Hůš se s vámi loučí od mikrofonu z Rádia 7 a budu se těšit zase za týden. Mějte se krásně. Thank you.

příštím vydání pořadu Klika na Rádiu 7 už zítra o 8:30 dopoledne Petr Hůšť otevře novou sérii nazvanou Jak to vlastně je. A už ten první díl má, řekl bych, poměrně atraktivní název Modlitební snídaně s prezidentem. Odvysílané díly najdete na stejnojmenném podcastu, tedy podcast Klika, na všech populárních podcastových platformách.

Nedokážu popsat, jak moc pro mě znamenáš. Děkuji, můj pane Bože. Tak s touhle písní Joshe Gautna můžeme vstoupit do nového dne úterý 29. září. A zároveň se s ní loučím i já, průvodce nočním programem Rádia 7 Daniel Zeman. Těším se zase na slyšenou.

0: Krátce po šesté raní vás od mikrofonu Rádia 7 zdraví a dobrý den přeje Kateřina Hodecová. Je úterý 29. září roku 2026. Tak kéž je pro vás ten dnešní den něčím výjimečný, něčím hezký, něčím nový. Velkou měrou v tom hraje roli to, jak se k životu stavíme. A právě o tom je i vysílání Rádia 7. Připomínáme to, co píše Bible, co v ní čteme, snažíme se kultivovat a tak zveme k poslechu i dnešního vysílání. Začneme tichým časem ve 6:45. To je krátká chvíle při čtení Bible a v modlitbě, tak přidejte se ke mně. Po světě běhá mnoho schopných a obdarovaných lidí, kteří ale v zápětí zklamou, protože se ukáže, že nemají potřebné charakterové kvality. Ještě horší je, když se to týká křesťanů. Ano, dobrý charakter rozhoduje, jestli se v životě a službě lidem osvědčíme. A právě o charakteru a čtyřech důležitých aspektech jeho budování mluví kazatel Bratrské jednoty baptistů v Aši Alois Boháček ve 6:45. Hodinka mezi 7 a 8 bude patřit pravidelnému magazínu a o 7:30 je tu ranní telefonát. Pozveme vás na konferenci Válka a mír v nás z dílny Rafael Institutu. Po 8:00 uslyšíte v relaci Bible Guide o tom, že jednou přijde pro každého člověka čas zúčtování, den odplaty. Nikdo z nás to nebude věčně. Vědomí konce ale může pomoci přiblížit se ke Stvořiteli a lépe rozpoznat, co je v životě skutečně důležité. Co potřebuje vedoucí? To je otázka, nad kterou uvažují Vojta a Pavel v pořadu 3D Talk. Připojte se k brainstormingu od 8:30. Život křesťana může vypadat i jako sklenka Martiny. Zdá se vám toto přirovnání podivné? Poslouchejte relaci Základy s Markem Šubou a třeba zjistíte, že až tak nepatřičné to být nemusí. Vysíláme od 9:30. Co znamenalo podepsat chartu 77 a dokonce se stát jejím mluvčím? Série vyprávění evangelického faráře Miloše Reicherta o jeho životním příběhu pokračuje dobou normalizace. Řeka života začíná v 10:00. No a ještě neodolám a pozvu vás taky k poslechu relace Dary z rukou mistra. To je naše staronová relace, začíná v 11:15 a tentokrát bude řeč nebo rozhovor Jiřiny Džiny Čunkové s Jiřím Procházkou z Bratrské jednoty baptistů v Brně. S Bohem a s lidmi máme různé zkušenosti a ne vždy jsou to zkušenosti příjemné, ale důležité je, že brzy můžeme přijít k pravdě. Tak tolik tedy dnešní ranní vysílání nebo program ranního vysílání Rádia 7. Dobrý poslech ještě jednou přeje Kateřina Hodecová.
1: Jsme s vámi dnem i nocí.
2: Rádio 7.
3: Jen slovo tvé budíš světlo,

Slovo má moc, slovo tvé vše mění, znělo v písničce skupiny Kamis, která otevřela hudební nabídku dnešního 29. zářijového rána. Dobré ráno.

nadějí přicházíš, z milosti své v nás přebýváš.

Jan Knížek nás dovedl ke 6:45, tedy k tichému času. Chcete-li, vezměte do ruky svoji Bibli a nalistujte 15. kapitolu Lukášova evangelia. Budu číst od 1. verše. Do jeho blízkosti, Ježíšovi, přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali, on přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim toto podobenství. Má-li někdo z vás 100 ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch 99 na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne. Když ji nalezne, vezme ji s radostí na ramena a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim, radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.

Myslím, že není člověk, který, tedy čtenář Bible, který by neměl tenhle úryvek rád. Je velmi příjemné číst o tom, že stojíme Ježíši, Pánu Bohu, za to, aby se k nám a pro nás vracel, když se někam zatouláme. A klidně nechá to zbílé stádo, ať se pase, ale vypraví se za námi a pro nás, aby nás našel a k tomu stádu zpátky, tedy do bezpečí, přinesl. No jo, jenomže celý tenhle úryvek začíná, že tohle říká farizeům a zákonníkům. Lidem, kterým se nelíbilo, že se věnuje právě těm na okraji, těm ztraceným, těm zatoulaným, těm s problémy. A celý ten příběh Ježíš převrací do pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Oni z toho nečetli zaslíbení, oni z toho četli to, že je Ježíš upozorňuje na veliké nebezpečí. Když jste v tom stádu a jste v bezpečí, je velmi jednoduché ztratit ten vjem toho, že stále potřebujete svého pastýře. Že bez něho je to stádo ohrožené. No dobře, zatím je početné a je tam 99 ovcí, ale vlků a dravé zvěře je okolo taky spousta. A velmi brzy to nemusí platit, že je nás ještě 99 a kdo ví, co se stane a když tak Ježíš tu jednu vrátí. Tenhle laxní přístup je velmi, velmi, velmi nebezpečný. A taky my, kteří zatím jsme v tom stádu, bychom se měli s láskou dívat na pastýře, který nás opouští kvůli tomu jednomu zatoulanému zvířeti, vrací se pro něho a nese ho zpátky, než abychom si říkali, klídek je pohoda. Ono vůbec, Ježíš nás stále vrací k vědomí závislosti a vděčnosti. Možná to v dnešní době, která klade veliký důraz právě na tu nezávislost a tedy i nevděčnost, že se to neposlouchá dobře, ale není větší bezpečí než v Ježíšově náručí. Vlastně bezpečněji se musela cítit ta zatoulaná ovce, kterou Ježíš na svých ramenech nesl zpátky, než ty ovce v tom stádu, které byly najednou sice mezi počtem, velkým počtem jiných ovcí, ale vlastně sami. A nám se taky může stát, že jsme mezi lidmi, kteří to všechno myslí dobře. Možná jsou věřící, možná jsme v církvi, ale když se nám ztratí ten pohled na Ježíše, to vědomí, že jsme s ním a u něho, tak se míjíme cílem, pro který v tom stádu jsme. Možná to zní paradoxně, ale být ve stádu a soustředit se jen na to je vlastně velmi nebezpečné. A tak tě, Pane, prosíme i na prahu nového týdne, aby si nám dal to nové vědomí potřeby tvé blízkosti a závislosti na tobě. To, že nestačí jenom někde být, opravdu potřebujeme vztah s tebou, ten čistý, věrný, osobní vztah, to vědomí, že jsi s námi. Děkujeme za možnost s tebou mluvit, obracet se na tebe se spoustou praktických věcí. Děkujeme za to, že jsi Bůh, který je dobrý a který slyší náš hlas. A děkuju i za to zaslíbení, že kdo tluče, tomu bude otevřeno. A tak tlučeme i dnes, voláme, prosíme tě, Pane. Buď s námi, veď nás, chraň nás, dávej nám ten chléb náš vezdejší a hlavně proměňuj naše přemýšlení, tak abychom nepřestávali být vděční a v tom nejlepším slova smyslu závislí na tvé přítomnosti a blízkosti. Pane, děkujeme ti, že nás máš rád a děkujeme, že ty se nikdy a za žádných okolností neměníš. Amen.

Sima Mogušinová v ranním programu Rádia 7 krátce před 6:30. Teď Jana Peřtová a Petr Maček a taky Žalm 123.

Bylo 6:30, posloucháte ranní vysílání Rádia 7, kterým vás dnes provází Kateřina Hodecová. Přeji vám krásný a klidný den.

Po světě běhá mnoho obdarovaných a schopných lidí, kteří ale docela často zklamou. Protože se ukáže, že nemají potřebné charakterové kvality. A ještě horší je, když se to týká křesťanů. Ano, dobrý charakter rozhoduje, jestli se v životě a službě lidem osvědčíme. A právě o charakteru a čtyřech důležitých aspektech jeho budování mluví v biblickém zamyšlení Alois Boháček, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Aši ve 6:45.

když hory pokleknou do rovin, ke komu modlí se nepovím. Roviny vztyčí se v pohoří a na vrcholcích ohně se rozhoří. Když hory pokleknou

Jsme takoví, jak se chováme, když nás nikdo nevidí. Tedy nerozhoduje, jak se chováme a co o sobě říkáme. To zvládneme na chvíli, když někdy se ta chvíle může protáhnout, ale pořád dočasně. Dlouhodobě nás nese náš skutečný charakter. A o tom mluví v následujícím zamyšlení kazatel Bratrské jednoty baptistů v Aši Alois Boháček.

Jak se stát charakterním křesťanem? Tak jsem nadepsal tuto biblickou úvahu. Když čteme pozorně Boží slovo a analyzujeme život lidí, které si Pán Bůh používal ve své službě v průběhu celé té doby, o níž píše Bible, dříve nebo později objevíme onu důležitou kvalitu, kterou všichni vlastnili, a sice charakter. Přestože všichni měli jiné a významné kvality života, například někteří oplývali vynikajícími vůdcovskými kvalitami, jiní překypovali odvahou, další měli obrovské vize, co se týče služby na Božím díle, mnozí byli obdařeni spoustou darů a talentů, byli poslušní Božího slova a věrní svěřené práci, ale všechno toto by bylo úplně zbytečné, pokud by Pán Bůh v těchto lidech nevybudoval onu významnou vlastnost, a sice charakter. Tady narážíme na problém, který postrádá naše společnost, v níž žijeme. A sice nedostatek charakterních lidí. A ještě větší bolest působí představa, že by tomu tak mělo být v církvi Pána Ježíše Krista. Že bychom měli bratry a sestry s různým obdarováním, ale chyběl by jim charakter. Proto se v této úvaze budeme ptát, jak se stát charakterním křesťanem. Na základě přečteného textu pojednávajícím o povolání proroka Jeremiáše do služby vám poukáží na 4 základní prvky, které vytváří, formují, utužují a obrušují charakter věřícího člověka. Tím prvním základním prvkem je modlitba. Ano, charakter věřícího člověka se utváří a formuje na základě modlitby. Modlitba je neodmyslitelnou součástí pro formování křesťanova charakteru. Charakterní vůdci, jak starozákonní, tak i novozákonní, v čele s Pánem Ježíšem Kristem, byli muži modlitby. V pozadí jejich charakteru stál velmi intenzivní modlitevní život. Skutečně neexistují ani dnes křesťané opravdového charakteru, bez aby milovali modlitbu. Protože právě onen zápal pro modlitbu rozkládá v nás vše, co není dobré, a formuje náš charakter k Boží slávě. Ano, pouze na kolenou před Bohem se vidíme takoví, jací jsme. Kdo si řekl, že takoví, jací jsme, když nás nevidí vůbec nikdo, takoví jsme doopravdy. Vždyť při modlitbě stojíme tváří v tvář Bohu a jeho dokonalému charakteru. Na kolenou vidíme sami sebe, jak na tom doopravdy jsme. Co si o sobě myslíme my a co si o nás myslí Pán. Na kolenou je náš charakter obrušován od všeho, co tam nemá být. Tím druhým základním prvkem jsou zkoušky. Bez zkoušek náš charakter nebude nikdy úplně dobře vytvarován. Prorok Jeremiáš byl Bohem povolán do služby v té nejtěžší možné době. Prorokoval v posledních 40 letech před babylonským zajetím. Nevím, jestli byl před ním a po něm nějaký prorok, který byl tak ponižován, utiskován, proklínán a pronásledován jako právě Jeremiáš. Málo kdo z proroků měl podíl na tolika zkouškách jako on. A přesto jeho odvaha postavit se tváři v tvář jednotlivci, celému národu a stejně tak králi byla uchvacující. Nevynechal ani jednu příležitost, aby oznámil lidu, co mu Bůh vzkazuje. A ne vždy to byly příjemné věci. Většinu z toho tvořily zprávy o trestu a zajetí. A tak poslouchejte dobře, co vám teď řeknu. Pán Bůh potřeboval a potřebuje i v těchto dnech lidi podobného charakteru. A to nejen proto, aby v tuto chvíli, v této době byli k jeho užitku na jeho díle, ale aby zůstali vzorem pro další generace, které přijdou po nás. A nechce z nás své služebníky vykonávat pouze a jen v poklidu našich domovů a sborů, ale volí k tomu i dnes místa, jako je nemocnice nebo jiné těžké zkušební dílny. Aby ocel unesla vše, co je po ní požadováno, musí být zakalená. Stejně tak pouze a jen služebníky pevného charakteru nedokážou zlomit bouře nepřítele. V první epištole Korinským v 10. kapitole v 13. verši čteme.
nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Tím třetím základním prvkem je poslušnost. Dovolím si říci, že tento základní prvek chybí mnohým dnešním křesťanům. Jsme velmi rychlí k mluvení a touze slyšet se mluvit, než k tomu, abychom se naučili naslouchat. V prvé řadě naslouchat Božímu slovu. Máme tolik našich nápadů a představ, jak to a ono, že Boží slovo se nedostane na řadu. Poslušnost ale bez naslouchání tomu, co nám Pán chce říci, nejde docílit. Poslušnost se pěstuje každý den, tak jako vzácná květina, která vydává vůni našeho duchovního života. O Jeremiášovi jsme četli, že dříve než cokoliv řekl, tak naslouchal. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo, říká několikrát za sebou Jeremiáš. A když si ho vyslechl, tak odpověděl. A pak zase naslouchal. Bůh nestrácel čas a nebude ani dnes plýtvat časem Boží milosti s křesťany, kteří si neudělají čas na to, aby mu naslouchali. Nezapomeň proto, bratře a sestro, že i pro budování našeho charakteru bude jednou pozdě. Využívejme čas k naslouchání Božího slova a jeho vedení, dokud Bůh k nám mluví a dokud nás ve své lásce formuje. A tato poslušnost nám zdokonalí charakter a připraví nás pro duchovní práci na Boží vinici. Tím čtvrtým základním prvkem je disciplína. Pevný charakter křesťana není možné formovat bez disciplíny. Všichni víme, že k tomu, abychom něco udělali jednorázově, potřebujeme zálibu. Pokud odpadne záliba, pak zmizí i zájem. Abychom ale některé věci dokázali opakovat a někdy opakovat celý život, pak už záliba nestačí. Tam musí nastoupit disciplína. Však si to ověřme. Proč chodíte každé ráno do práce? Snad všichni proto, že vás to baví? Jsou dny, kdybyste ani nevstali, kdyby šlo o zálibu. Ale my vstaneme a jdeme proto, že jsme už disciplinovaní v této věci. Proč chodíme pravidelně do shromáždění? Snad proto, že nemůžeme v neděli ráno dospat? Nemyslím si. Ale protože jsme disciplinováni v tomto směru. Protože náš charakter je natolik vytrénován, že si ani neumí představit, že by se ohnul pod tíhou únavy, natož lenosti a pohodlnosti. Stačí se ptát, kolik charakterních křesťanů má v tomto směru církev Pána Ježíše Krista. Nemusíme jít daleko. Nejeden náš sbor má v tomto směru nejednoho bezcharakterního křesťana. Muže a ženy, kteří za celá ta léta každé ráno pravidelně vstávají do práce, ale v neděli nevstanou. Muže a ženy, kteří ve svém zaměstnání poslouchají na slovo, kdežto v církvi se na jejich slovo nemůžete spolehnout. Proč? Protože jejich duchovní charakter nemá svaly. Nenechali si Bohem utvořit charakter na základě disciplíny. A ještě něco. Současná disciplína nejednoho věřícího postrádá motivaci. Každá disciplína totiž nemůže být úplná bez správné motivace. Motivace je totiž motorem každého našeho skutku. Tak jako jsou někteří nevěřící extrémně motivováni k zlým skutkům, tak my věřící musíme být silně motivováni k dobrým skutkům. A toto si musíme zapamatovat. Disciplína, správná motivace vede k formování velkých a silných charakterů v životech věřících lidí. Pojďme proto v závěru této úvahy prosit společně: Pane, udělej ze mne charakterního křesťana.

O charakteru a o důležitosti charakteru mluvil Alois Boháček, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Aši. Jeho zamyšlení vám nabídneme dnes ještě 15 minut po 15. odpolední a zítra ve stejnou dobu, tedy v 6.45, uslyšíte úvahu s názvem Až do krve, pod kterou je podepsaná Jiřina Džina Čunková.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Posloucháte Rádio 7, je krátce po 7. hodině raní. Od mikrofonu vám hezký den přeje Kateřina Hodecová.

0: Vítejte u poslechu reprízy svátečního vydání magazínu, jehož obsah bude monotematický. Zaměříme se na život a odkaz knížete Václava. Od mikrofonu přeje inspirativní poslech Kateřina Hodecová. Den české státnosti a osobnost knížete Václava jsou nerozlučným spojením. Proč tomu tak je, prozkoumáme s archeologem a historikem Josefem Janem Kovářem. Co o Václavovi spolehlivě víme? A bývá první asociací rytíř na koni z pomníku na Václavském náměstí.
1: Ano, pomník na Václavském náměstí v Praze hodně utváří obrázek o knížeti Václavovi. Ještě musíme připomenout posluchačům, že i na 20 koruně současné najdou vyobrazení tady téhle sochy. A vlastně je zajímavé už jenom to, že tehdy, když se ta socha řešila, její vznik, jak vlastně vůbec bude vypadat, tak byly ve hře dva návrhy a ten návrh, který nakonec neprošel, tak ukazoval knížete Václava rovněž na koni, ale nikoli jako válečníka, ale bez přilby a v žehnajícím gestu své zemi. Nakonec tedy vyhrál ten návrh Misbekův a máme tedy Václava ozbrojeného jakožto ochránce země české. Co se týče jeho údajů, které exaktně víme, tak nemáme toho moc. O svatém Václavu samozřejmě existuje spousta literatury nejrůznější, od těch odborných až po vložně populární vyprávěcí pohádky a podobně, ale nemáme o něm mnoho záznamů v kronikách nebo v nějakých listinách, v dobových pramenech. Jsme odkázáni zejména na takzvané legendy, které vznikly poměrně nedaleko po jeho smrti. Většina se datuje dnes ještě do toho 10. století, případně do první půlky 11. století. A ty tedy vyprávějí poměrně podrobně životní příběh svatého Václava. Podobně jako třeba evangelia vyprávějí o Ježíši Kristu. Ale samozřejmě je zase otázka, ne všichni historikové věří všem údajům, které se v těch legendách uvádějí, ale v podstatě nemáme nic lepšího. Potom se o svatém Václavu zmiňuje třeba v kronikách. Tady musíme zmínit významného saského kronikáře Widukinda z Corvey, který se o tehdejším českém knížeti také zmiňuje. A to je v podstatě všechno. Potom máme ještě prameny archeologické, což znamená, jsme schopni prokázat, že místa, která se zmiňují v souvislosti se svatým Václavem, skutečně existují, že byla osídlena v dané době. Například svatý Václav je významný i jako zakladatel kostela svatého Víta na Pražském hradě, vlastně předchůdce dnešní katedrály svatovítské a základy toho jeho kostelíku, vlastně takzvané rotundy, kostelíku kruhového půdorysu, tak se nalezly archeologicky. No a potom máme i kosterní pozůstatky svatého Václava, zejména tady jeho lebku, která také byla zkoumána a máme o ní nějaké informace. Jinak problém je, co se týče těch pramenů, už v tom, že neznáme přesně rok narození a také nemáme naprostou jistotu s rokem jeho úmrtí. Co se týče narození, tak tam je hned několik možností. Nějakou dataci nabídl antropologický rozbor jeho lebky, nicméně řada historiků na základě se svých metod tak to datum narození spočítala trošku jinak, což znamená, dá se nalézt několik údajů. Často se objevuje třeba rok 907 jako jeho narození. A co se týče jeho úmrtí, tak ano, sedí nám asi to 28. září, které máme uvedeno v těch legendách, ale není úplně jistota, jestli to bylo v roce 929 nebo v roce 935. Před stolety se preferovalo to starší datum, dnes se většina badatelů kloní k tomu mladšímu datu. Takže vidíme, že už jenom v těch základních datech tak prostě je nejistota a stejně tak i s některými dalšími aspekty si nejsme úplně jistí a o řadě těch věcí nemáme informace. Samozřejmě víme zhruba genealogii, rodokmen, což znamená, kdo byli rodiče, prarodiče svatého Václava, známe velmi dobře jeho mladšího sourozence a jakým způsobem vlastně Václav z tohoto světa sešel. Takže obrázek historický v kostce asi takto.
2: Díky moc za tento úvod. Navážeme těmi rodinnými vztahy. Václavův život, alespoň podle těch zdrojů, které máme, provázela rodinná dramata. Spor s matkou Drahomírou, rivalita s bratrem Boleslavem. Jak tyto rodinné konflikty formovaly tehdejší český stát?
1: Tehdejší český stát byl v podstatě na začátku své existence a tady si ještě musíme upozornit na to, že nejedná se úplně o rozsah Čech, jak jej známe dnes. Ta Přemyslovská dynastie v době Václava tak ovládala, řekněme to, širší okolí Prahy v okruhu několika desítek kilometrů. Bychom si to měli vymezit trošku konkrétně, tak řekněme od Mělníka na soutoku Labe a Vltavy a na jich po soutoky s Beronkou, Sázavou, tam někde. Opravdu to srdce Čech, jo, srdce středních Čech, tak to bylo to Přemyslovské tehdejší knížectví. V těch dalších částech Čech tak situaci neznáme úplně dopodrobná, vládly tam spíše jiné rody a ti Přemyslovci se s nimi potýkali a postupně tedy se stali zcela dominantní silou v Čechách. To je jenom zase jako úplně na úvod. A jinak ano, samozřejmě platilo to tehdy, platí to dnes, že rozbroje v rodině té vladařské, té panovnické, tak prostě poutají pozornost, strhávají neklid. Můžeme zmínit dnešní doby, když se občas stane něco nemilého, třeba v britské královské rodině. Starší z nás si pamatují rozvod dnešního krále Karla III. S jeho tehdejší první manželkou princeznou Dianou. Se to řešilo celosvětově. Můžeme zmínit i třeba ze Spojených států případ nevěry amerického prezidenta Billa Clintona a podobně. Tehdy se hrálo ještě s podstatně tvrdšími kartami, skutečně se neváhalo stáhnout ruku i na život svého vlastního sourozence nebo příbuzného. Zmiňoval si Drahomíru, ta nechala zavraždit svoji tchýni Ludmilu, což samozřejmě je motiv vraždy, který je relevantní v dnešní době. Ale šlo tam podle těch legend zejména o mocenské a duchovní směřování Čech. Líčí se to v těch legendách jako střed pohanství s křesťanstvím. Ostatně Ludmila potom byla o další dvě století později také svatořečená. No a samozřejmě bratrovražda, což znamená zavraždění svatého Václava, družiníky jeho bratra Boleslava, tak to samozřejmě byla věc, která se zapsala i do těch zahraničních kronik, jak už jsme zmiňovali tu Saskou, také je tam zmínka. Rovněž i s tím, že se jednalo o výjimečného křesťana v osobnosti svatého Václava. A to směřování toho státu samozřejmě to ovlivnilo docela výrazně, protože svatý Václav, jak asi víme, 929, tak se podřídil tehdejšímu významnému panovníkovi evropskému Jindřichu Ptáčníkovi, zavázal se mu odvádět nějaký ten poplatek a zase na oplátku od něho dostal ostatek svědce toho svatého Víta, což byl vlastně ochránce Saska, duchovní, chápáno v tehdejší církevní terminologii. A na základě toho potom postavil ten kostel svatovítský, který už jsme zmiňovali. Vražda tohle anulovala, Boleslav to zkoušel trošku jinak, následovalo 14 let válčení, nakonec i on se usmířuje s tehdejším panovníkem Otou, či vlastně syn Jindřicha Ptáčníka, a později působí jako jeho spojenec. Takže skutečně tady tyhle věci měly vliv. Pochopitelně ale musíme upozornit, že to běžné obyvatelstvo se o těchto věcech doslýchalo zprostředkovaně. Dnes žijeme v online světě a když se stane nějaké neštěstí na druhé straně zeměkoule, tak se to dozvíme ve večerních zprávách. Tehdy ty informace některé nebyly k dispozici. My na to hledíme s odstupem tisíce let, kdy už známe většinu motivů a většinu těch dění. Jo, většina tehdejšího obyvatelstva tak tenhle komfort, jaký máme my, tak neměla.
2: Trošku se v historii posuneme. Další otázka směřuje k tomu svátku, který už byl zmíněn. 28. září slavíme jako Den české státnosti. Proč je právě postava knížete Václava a ne třeba Karla IV. Nebo Tomáše Garrigua Masaryka tím hlavním symbolem naší státnosti?
1: Protože Václav je nejstarší a z hlediska církevního práva nejvýznamnější. Z těch tří jmenovaných má jediný status svatého, dokonce je to nejstarší český světec a sám Karel IV. Byl velkým uctívačem svatého Václava, byl to pro něj nedostižný vzor, na který se neustále odkazoval. Takže svatý Václav hrál roli v nějakém tom českém uvědomění jakožto ochránce země svou roli přes tisíc let. Tudíž právě na něj je navázaná i ta současná česká státnost. A tady si zase musíme uvědomit, že návrat těm českým kořenům tak probíhal hodně v 19. století v rámci národního obrození a i ta postava svatého Václa jako světce tak asi byla taková nejvíce přijatelná i třeba pro tehdejší vládnoucí habsburský rod a pro Rakušany, protože byl to prostě zemský patron dlouhodobě a asi s tím byl menší problém než s Karlem IV., který samozřejmě byl a je u nás uznáván jako otec vlasti, ale třeba v Německu tak Karla za nějakého skvělého panovníka nepovažují ani dnes, to si stačí přečíst příslušnou literaturu. A tudíž svatý Václav samozřejmě byla podstatně silnější persona, co se týče probouzení národního nějakého uvědomění a české státnosti. No a Tomáš Garrigue Masaryk, tak v podstatě v národním obrození v průběhu 19. století sehrává roli až na konci a to ještě jeho osoba není úplně přijímána. Tady bych zase musel zmínit zapojení Masarykovo například do té takzvané Hilsnerovy aféry, kdy vystoupil na obranu nespravedlivého procesu vůči židovskému obyvateli obviněného z vraždy, což vyvolalo ve společnosti vůči Masarykovi značný odpor. Takže v té době, kdy prostě se probouzí nějaké národní uvědomění, tak Masaryk v tom ještě nesehrává roli.
2: Díky za tyto vhledy. Kníže Václav je alespoň podle středověkých legend symbolem morálních hodnot, křesťanské charity a péče o slabé. Jaké hodnoty z jeho odkazu podle tebe současné sekulární společnosti nejvíce chybí?
1: Myslím si, že jsi trošku sám odpověděl. Sekulární společnost, to je věc, kterou by Václav úplně nechápal. A je to asi to, co té dnešní společnosti skutečně chybí nejvíce, což znamená ta elementární základní víra v Boha, přijetí jeho svrchovanosti, v přijetí jeho spásy, v přijetí jeho lásky, v přijetí toho, že ten život tady má nějaký vyšší smysl a vyšší cíl. To je asi to nejvíc, co je potřeba v odkazu svatého Václava zmiňovat a zdůrazňovat.
2: Mám pro tebe ještě závěrečnou otázku. Kdyby měl kníže Václav možnost promluvit k občanům České republiky prostřednictvím rozhlasového éteru, co myslíš, že by nám v dnešní komplikované době vzkázal?
1: No, asi by upozornil na to, že i když my naši dobu vidíme jako komplikovanou, ona komplikovaná je, tak ani za něj ta doba nebyla vůbec jednoduchá, protože začátek 10. století to byl čas skutečně ne úplně příjemný k životu, protože útočili Maďaři, kteří přitáhli do střední Evropy a napadali vlastně do roku 1955 okolní státy, stáli za kolapsem Velké Moravy, kterou možná Václav ještě zažil, možná ne, říkal jsem, že nevíme úplně, což byla taky výrazná změna tady na tom našem území, konec Velké Moravy. Máme zase ze severu útoky Vikingů, takže západní Evropa, podobně jako my jsme upěli pod maďarskými přepady, tak západní Evropa upěla pod Vikingy. A ta Karlovská říše, kterou založil Karel Veliký, tak vlastně také končila a na jejím území se vedl místy velmi tvrdý boj o moc, což znamená, ta doba tehdy byla velice komplikovaná. A kdyby Václav měl promlouvat k národu, tak by asi tohle zmínil, že každá doba má své boje, každá generace prochází výzvami a že je důležité, abychom se zaměřili na to, co je podstatné, abychom se zaměřili na to, abychom doběhli ten náš běh bez ohledu na to, co se bude dít kolem, anebo co se děje kolem, a abychom prostě hleděli na Stvořitele a nebáli se, protože životem tady to nekončí. To si myslím, že by byla věc, kterou by asi Václav, tak jak ho známe z legend, tak by zdůrazňoval. Protože ano, komplikovaná doba nesporně je, ale je tam jeden jednotící prvek a to je víra v Boha a v Ježíše Krista. To je maják, kterým se můžeme navigovat a proplouvat vodami, které jsou rozbouřené.
0: Uzavírá archeolog a historik Josef Jan Kovář.

0: Magazín připomínal knížete Václava při příležitosti včerejšího dne české státnosti. Další magazín vás čeká v programu Rádia 7 už dnes v 16 hodin a 30 minut.
1: Přišel, byl tu, odešel, přijde. Všechno o Božím synu na Rádiu 7.

Jiřina Žina Čunková krátce před 7:30 na Rádiu 7. Zpívala o svobodě, kterou všichni máme, tak kéž tu svobodu umíme dobře využít pro dobrá rozhodnutí a pro dobré věci.

0: Haló, tady Rádio 7.
1: Ráno s Rádiem 7.
2: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
3: Ranní telefonát Rádia 7. Jak pracovat s psychickými následky války? Jak pomáhat lidem, kteří přišli o domov, bezpečí nebo blízké? Jak pečovat o vlastní psychickou odolnost v době narůstající společenské nejistoty? Také nad těmito otázkami se budou zamýšlet účastníci konference Válka a mír v nás, která se uskuteční od 30. září do 2. října. Myšlenku i program této akce prozkoumáme v telefonickém rozhovoru s vedoucím psychologem Národního ústavu duševního zdraví a viceprezidentem rady Rafael institutu, docentem Markem Prajzem. Dobré ráno, pane docente, vítejte ve vysílání Rádia 7.
4: Dobré ráno a děkuji za pozvání.
3: Co vedlo Rafael institut k rozhodnutí zorganizovat tuto konferenci? A proč název Válka a mír v nás?

0: Ona to není úplně první naše konference a vlastně, když se mě takhle ptáte, tak si uvědomuji, že i ty předchozí se konfliktů, válek nějak týkaly. A ta hlavní myšlenka této konference je, že se různě prolíná chuť po agresivitě, po konfliktech, která je v nás, s tím, co je v tom vnějším prostředí. To je jedna myšlenka a ta druhá v pozadí by se týkala toho, že my praktičtí psychologové jsme poměrně málo informováni o tom, jak vypadá třeba péče o veterány v České republice, jak vypadá péče o vojáky třeba v Izraeli po 7. září 2023 a co prožívají ukrajinští vojáci na Ukrajině a jak vypadá péče o ukrajinské uprchlíky tady v Čechách. Takže potřebujeme více konkrétních informací a je dobré, když jsme vzájemně informováni o tom, jak ta péče probíhá.
1: Jaká jsou tedy stěžejní témata, o kterých se bude během 3 dnů přednášet a diskutovat?
0: Řekl bych sebepéče, tím je myšlená péče o pomáhající, jak můžeme sami sobě pomáhat. Na to tam máme zaměřeno několik workshopů. Dalším významným tématem je situace na Ukrajině, ale spíše ve smyslu té psychologické situace a péče o uprchlíky tady u nás. Bude tam několik ukrajinských psychoterapeutů, kteří dlouhodobě tuhletu práci tady v Čechách vykonávají. Dalším takovým tématem jsou veteráni v České republice. Tohle to bych řekl, že jsou tak jako ta stěžejní témata a potom tam jsou různá drobnější nebo menší témata, která se ale té války a míru v nás pořád dotýkají.
1: Konference spojuje odborníky z psychoterapie, psychiatrie, neurověd, historie i humanitních oborů. V čem podle vás spočívá hlavní přínos tohoto mezioborového pohledu na trauma nebo psychickou odolnost jedince?
0: Já si myslím za prvé, že to má velký přínos. My třeba, já jsem psycholog, tak jako my praktiční psychologové, tak jsme často zajeti v určitém způsobu uvažování, přemýšlení, interpretování událostí, takže ten jako úhel, ten jiný úhel, ta jiná profese tomu může dodat něco nového, zajímavého. Nám se to takhle opakovaně osvědčuje, že ta mezioborovost je přínosná. I když si někdy vzájemně nerozumíme, nebo je to těžší, tak většinou převažuje to, že jsou tam nové podněty a že ta jiná profese přináší něco zajímavého.
1: Součástí téhle akce jsou příspěvky věnované situaci v Izraeli a na Ukrajině, tedy v zemích, kde se aktuálně válčí. Co konkrétního mohou přinášet českému prostředí poznatky expertů pracujících přímo v oblastech ozbrojených konfliktů?
0: Já si myslím, jednak mohou přinést takovou, jak řekl bych, jistou konfrontaci toho, jak my přemýšlíme o tom, jak bychom případně pomáhali, když by byl nějaký válečný konflikt, ale o tom nutně nemusí být válečný konflikt, může to být třeba pobudení nebo nějaká jiná mimořádná situace. Takže můžeme se dozvědět o zkušenostech, nesnázích, které mají někde jinde a z tohohle se poučit. To bych viděl asi jako nejzásadnější, i když samozřejmě jsou tady veliké rozdíly. Ukrajina není Česká republika, Izrael není Česká republika, ale to poučení se od kolegů, kteří třeba takovouhle práci vykonávají roky, to si myslím, že je pro nás něco nového.
1: A to je to, co byste rádi, aby si účastníci konference odnesli do běžného života, potažmo do odborné praxe?
0: Ano, řekl bych, že ano. Možná ještě vedle tolerance, protože často si uvědomujeme, jak jsme tenzní z toho, že sem přicházejí uprchlíci, že jsme konfrontováni s různými těžkými příběhy, tak tu toleranci bych ještě vyzdvihl. A jinak souhlasím s tím, co jste řekla.
1: Konference proběhne v hybridním formátu. Jaké možnosti mají účastníci nebo případní zájemci a kde lze najít bližší informace o celé akci?
0: Ano, případní účastníci, případní zájemci mají možnost té konference účastnit. Bude probíhat teďka od středy do pátku, takže od 30. září do 2. října na Evangelické teologické fakultě v Černé ulici číslo 9, takže přímo v centru. A jsou dvě možnosti, jednak je prezenční, je možné tam prostě přijít a zaplatit nějaký konferenční poplatek a účastnit se té konference, nebo je možnost online, kdy taková tradiční způsob online, možnost sledovat vybrané přednášky, především ty plenární, ty větší, ty delší.
1: A vy jako odborník pozval byste i laiky k poslechu takových přednášek?
0: Já bych pozval, protože převážně ten jazyk bude běžný. To není vysoce odborná konference, ale je právě tím, jak je mezioborová, tak jsme zvyklí mluvit zcela obyčejným jazykem, takže si myslím, že i pro laiky zajímající se o tuhletu problematiku, tak to může být přínosem.
1: Pane docente, vy jste v úvodu našeho rozhovoru zmínil, že ten mír a válka se také odehrávají i v nás, vevnitř. Jakou to má tedy spojitost, to naše vnitřní nastavení s tím, co se děje vně?
0: Já si myslím, že značnou, i když často nepřímou a neprobíhající hned paralelně v čase, ale že to přemýšlet o tom, jací jsme, co všechno dobrého, ale i ošklivého je v nás, že to hodně souvisí s těmi vnějšími konflikty a že to odkrývání toho, jací sami jsme, může ovlivnit to, co potom děláme navenek.
1: Až ta konference skončí, co pro vás vnitřně bude důkazem, že se to povedlo?
0: No, to je dobrá otázka. Já si myslím, že to budeme cítit, že to budeme vnímat, jestli se nám to povedlo. Ono to má samozřejmě jako více rovin, tu organizační a tu tematickou a tu obsahovou a taky podle toho, jak budeme cítit, že ti posluchači jsou spokojení. Ale já bych řekl, že pokud se během těch prezentací a workshopů dokážeme dotknout těch významných témat tady v Čechách, na Ukrajině a v Izraeli, tak to pravděpodobně budeme považovat za úspěšné a budeme mít chuť třeba časem něco takového znova udělat.
1: Hostem ranního telefonátu Rádia 7 byl docent Marek Preis, vedoucí psycholog Národního ústavu duševního zdraví a viceprezident Rady Rafael Institutu. Děkuji vám, díky za to, co jste s námi sdílel. Opravdu přeji, ať se akce povede a přinese bohatý užitek.
0: Moc vám děkuji, hezký den.
2: Rádio 7, každý den jsme s vámi.

Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Epištola Římanům, 8. kapitola, 38. a 39. verš.

Nesmím tě říkat otče a nic to nezmění, zpívala Michaela Kadlecová. Blížíme se k 8. hodině raní, posloucháte Rádio 7.

0: Ujištění, že Bůh nás má vyryté ve svých dlaních, vyspívával Jindřich Černohorský. Je 8 hodin, posloucháte ranní vysílání Rádia 7 a dnes, 29. září, vás jím provází Kateřina Hodecová. Před námi je teď pravidelná relace Bible Guide, kterou vám nabízíme každý pracovní den od pondělí do pátku, vždy v 8 a 18 hodin. Slovo má pastor církve ICF v Brně Jiří Zdráhal.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ozeáš, 9. kapitola. V této kapitole Bůh oznamuje, že Izrael potrestá odebráním země, kterou jim propůjčil. V knize Levitikus čteme: Země totiž patří mně a vy jste u mě hosté a přistěhovalci. Předpovídá také jejich vystěhování do Asýrie, ke kterému došlo po zničení severního království. Kapitola končí popisem toho, co Izraelci po staletí zažívali. Budou z nich tuláci mezi pohany. O tom čteme zde v Ozeáši. Nezůstanou už v Hospodinově zemi. Zpátky do Egypta půjde Efraim. V Asýrii budou jíst nečisté pokrmy. Jejich stříbrné poklady si vezme trní, v jejich příbytcích bude bodláčí. Přišly dny zúčtování. Přišly dny odplaty. Jednou přijde pro každého z nás čas zúčtování. Den odplaty. Nikdo zde nebudeme věčně, jak píše autor listu Židům. Lidem je určeno jednou zemřít a potom je čeká soud. Není špatné si připomenout vlastní smrtelnost. Vědomí konce nás vede blíž ke Stvořiteli a pomáhá nám vidět, co je skutečně důležité. Toto vědomí smrtelnosti, křehkosti a lidské omezenosti dobře popisuje král Šalomoun ve své knize Kazatel. Tam čteme: Pamatuj na svého Stvořitele, dokud si ještě mlád. Dřív než přijdou zlé dny a roky, o kterých řekneš, nemám je rád. Dřív než ti slunce zhasne tak jako světlo měsíce a hvězd, a než se obloha znovu temnými mraky zatáhne. Strážcové domu se tehdy rozechvějí, udatní mužové se přikrčí, prořídnou řady těch, jež v mlýnku mleli, ty, jež vyhlíželi z oken, se do tmy ponoří. Tehdy se zavřou dveře do ulice a mlýnek zvolna umlkne. Budeš se probouzet čveholením ptáků, všechny písně však budou zastřené. Tehdy se člověk začne bát výšek a každá cesta hrozbu znamená. Mandloň rozkvete bílým květem, příliš těžká je i kobylka a všechna chuť se ztratila. Člověk odchází do věčného domu, ulicí krouží truchlící. Pamatuj na svého Stvořitele. Dřív než se přetrhne stříbrná šňůra a zlatá mísa se rozbije. Dřív než se roztříští džbán nad pramenem a kolo u studny se rozláme, než se prach vrátí do země, kde býval, a duch se vrátí k Bohu, jenž ho daroval. Spisovatel C.S. Lewis se věnoval vědomí smrtelnosti ve svém článku, který máme v českém překladu pod názvem Studium v době války. Napsal ho během druhé světové války a zamýšlel se nad strachem ze smrti. Sám se aktivně zúčastnil bojů v první světové válce, tak věděl, o čem píše. Ve svém článku se mimo jiné ptá, snižuje válka naši šanci, že zemřeme v pokoji s Bohem? A takto na ní odpovídá. Jestliže ani aktivní vojenská služba nepřesvědčí člověka, aby se připravil na smrt, jaké představitelné zřetězení okolností by jej k tomu přimělo? Válka má se smrtí cosi společného. Nutí nás, abychom si ji připomínali. Jediný důvod, proč nás rakovina v 60 nebo ochrnutí v 75 netrápí, je ten, že na ně zapomínáme. Válka pro nás činí smrt skutečnou, a to bylo většinou velkých křesťanů minulosti považováno za jedno z jejich požehnání. Domnívali se, že je pro nás dobré, když si stále uvědomujeme svou smrtelnost. Jsem nakloněn si myslet, že měli pravdu. Ozeáš dál píše: Když jsem nalezl Izrael, byl jako hrozný v pustině. Když jsem vaše otce uviděl, byli jak na fíkovníku první ovoce. Potom však odešli za Bál Peorem a zasvětili se té obludě. Stali se stejně ohavnými jako ten jejich miláček. Kvůli zlu, které páchali, je ze svého domu vypudím. Nechci je milovat nikdy víc, jejich vůdcové jsou zbouřenci. Efraim bude bit, takže mu uschnou kořeny, aby nerodil. Jinde v prorocích najdeme výraz marnosti se vydali, marnosti se stali. Čemu se člověk vydá, tím se stane. K jakému cíli směřuje, tam dojde. Izraelci tehdy předstírali, že se vydali Bohu, ale lhali. Předstírali, že směřují do jeho království, ale ve skutečnosti šli opačným směrem. Tragédií našeho dnešního světa je to, že lidé ani nepředstírají. Dobrovolně a smířeně směřují do nicoty. Všechny jejich cíle jsou jen dočasné. Všechny končí fyzickou smrtí. Neodvažují se hledat něco víc. Bojí se doufat, že život pokračuje i po smrti. Zakladatel onkologie v Československu, profesor Josef Koutecký, toto hledání věčnosti vyjádřil touto hlubokou větou. Život byl příliš krátký pro má dlouhá toužení.

Obsah 9. kapitoly knihy proroka Ozeáše nám přiblížil Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. Reprízu tohoto dnešního okénka do Bible vám nabídneme ještě dnes v 18 hodin. No a zítra v 8 ráno budeme pokračovat 10. kapitolou Ozeáše. Předchozí díly najdete na webu Rádia 7 anebo také na všech známých a oblíbených podcastových platformách.

Je 29. září, podle kalendáře má dnes svátek Michal či Michael. Michal je zkrácenou, respektive prodlouženou verzí Michala a tohle jméno má hebrejský původ a znamená, kdo je jako Bůh nebo podobný Bohu. Tak milí Michaelové a Michalové, přejeme vám, aby jste opravdu odráželi to, jak dobrý náš Bůh je. A posíláme jako malý dárek písničku.

0: Kalendárium.
1: 29. září roku 1938 se v Mnichově sešli nejvyšší představitelé Británie, Francie, Itálie a Německa, aby zabránili světové válce. A dohodli, že československé pohraničí bude obětováno Německu. Byla podepsána takzvaná Mnichovská dohoda, která de facto znamenala další krok na cestě německé rozpínavosti a válku naopak přiblížila. V roce 2005 byl televizní vysílač a hotel na Ještědu prohlášen národní kulturní památkou. V roce 1890 se narodil protektorátní předseda československé vlády generál Alois Eliáš. Jako jediný premiér okupované země byl nacisty popraven v průběhu druhé světové války. Před 115 lety, tedy v roce 1911, se narodil pozdější baptistický kazatel Miloš Scholz. Pocházel z velmi chudých poměrů a tak si od dětství přivydělával sbíráním míčků na tenisových kurtech a později sám začal hrát tenis a stal se úspěšným hráčem a dokonce reprezentantem. V roce 1929 prožil díky své matce obrácení a odevzdal svůj život Krista. O dalších x let později, v roce 1941, se oženil a v témže roce se stal laickým kazatelem Bratrské jednoty baptistů. Po druhé světové válce působil jako trenér jugoslávského reprezentačního tenisového družstva. Na počátku 50. let si doplnil teologické vzdělání a stal se kazatelem v Praze na Vinohradech. Za necelých 13 let musel na nátlak komunistických činitelů sbor opustit. Později působil v Lovosicích a v Liberci. V roce 1971 odešel do důchodu, dále však působil jako kazatel a evangelista na mnoha místech po celé vlasti. S manželkou Bohumilou měli děti Miloše, Josefa, Bohumilu a Renátu. A ta poslední jmenovaná se stala ženou Otakara Vožeha, zakladatele českého vysílání Transalt Rádia z Monte Carla. V roce 1747 zemřel slezský kazatel působící při Ježíšově kostele v Těšíně Jan Mutman. Na toto místo kazatele v Těšíně byl povolán ve svých 24 letech a kromě pastorace zajišťoval i administrativní běh Ježíšova kostela a spolupodílel se na zajištění jeho výstavby. Připomeňme také rok 1794. Tehdy zemřel hrabě František Antonín Nostic, český šlechtic a mecenáš. Patřil k nejvlivnějším mužům v Čechách. Z titulu svého vysokého úřadu podnítil roku 1781 stavbu divadla v Praze. Divadlo nazvané jeho jménem, tedy Nosticovo divadlo, bylo otevřeno roku 1783. O 6 let později pak přišlo do majetku českých stavů a získalo dnešní název Stavovské divadlo. V 80. letech 18. století se stalo významnou operní scénou. V roce 1923 umírá katolický duchovní Antonín Cyril Stojan, který během svého života prosazoval myšlenku jednoty českého a slovenského národa a zdůrazňoval ji i po vzniku samostatného Československa. V době první světové války vynikal péčí o uprchlíky, byl proslulý svou štědrostí, prostotou a jadrným hanáckým humorem. Tak tolik dnešní kalendárium Rádia 7 s datem 29. září.

Už po následující písničce uslyšíte rozhovor, který je zaměřený důležitým směrem, co vedoucí potřebuje. Teď je tu tedy kapela Bethel s písní Řekni mi svůj a po ní už pořad 3D Talk.

0: Jsme s vámi dnem i nocí.
1: Rádio 7.
2: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
3: Vítám vás u dalšího dílu 3D Talk. Dnes tu sedím s Pavlem Kolem a společně tak přemýšlíme o tom, co vedoucí potřebuje. Říkali jsme si, že bychom mohli tak společně brainstormovat i z našich zkušeností, i z toho, co nám někdo jiný řekl, společně dát nějak dohromady takovou vizi nebo takový obrázek toho, co by vedoucí v církvi nebo nejen v církvi mohlo potřebovat. Ahoj Pavle, vítám tě v 3D Talku.
4: Ahoj Vojto. Říkal jsem si, jestli, protože někteří mají rádi manuály, tak jako nesestrojí takový jako manuál toho vedoucího, co by vezmu si do kapsy, A, B, C, D, myslíš, že něco takového D?
3: Úplně nevím, jestli je to nějak možné pro všechny vedoucí, ale nějaké základní předpoklady asi tam jsou. Co z tvé zkušenosti potřebují vedoucí?
4: Pokud vedu druhé lidi, tak asi zájem o ně, jako být tam s nimi, být pro ně k dispozici, být tím pomocnou rukou, mít ten prostor možná. To je to slovo, kdy dnes jsme zahlcení vším možným sítěmi a úkoly a vším, ale nemáme ten čas a prostor to strávit, vstřebat, přemýšlet o věcech, tak možná to může být jako základní předpoklad vůbec do něčeho jako vstupovat. Těch věcí bude spoustu.
3: Že takové ty znalosti a skilly nebo takové ty soft skills, to se všechno člověk může naučit, ale charakter, ten se člověk nenaučí. Tak přijde mi, že zájem je vlastně jedno z toho, že když má člověk opravdový zájem o druhé, tak je to něco jiného, než když jenom jako kdyby finguje, nebo když,
4: položka na seznamu, když mám očkrtnuto.
3: Přesně tak, jako projevil jsem zájem, očkrtnuto. A ten skutečný zájem o druhé je součástí toho charakteru člověka. A na tom myslím, že je potřeba pracovat.
4: Charakter se mění mnohem hůře než nějaký skill, kdy neumím mluvit, tak můžu mít nějaká školení, cvičit a učit se mluvit. Ale charakter je to, co dělám, jak o věcech přemýšlím, z čeho čerpám, s kým se stýkám, kamarádím, s kým komunikuji, že to jsou věci, které ten charakter jako utváří, naše minulost, naše zranění, jako tam je vlastně těch věcí spoustu. Je to ta těžší disciplína možná
3: ano,
4: v tom.
3: Ano, těžší a delší utvářet. Vlastně i hodnoty do toho patří, že, které zastáváme a v našem prostředí křesťanském pak i Bůh. Ten myslím, že jako jestli dáváme Bohu dost prostoru nás měnit, nás utvářet ke svému obrazu.
4: Jak nám promlouvá, nebo jestli nasloucháme, můžeme ho tam mít jako nějakého toho dirigenta, ale i v tom orchestru nemusíme poslouchat tu taktovku a hrát si podle svého a pak to podle toho vypadá.
3: Někdy můžeme mít hluboké teoretické znalosti o

0: spoustu věcí. Já mám spoustu teoretických znalostí o urbanistickém zahrádkáření, o kutilství, o sváření.
1: Kolik si toho vyrobil?
0: No právě. A to je ta potíž, že pak se nám to nedaří uvést do praxe. Ano, v některých případech nemáme na to k tomu příležitost nebo místo, ale v některých případech nám chybí odvaha nebo takové.
1: Nebo máme možná nějakou představu, jak by to mělo vypadat. Vybavuju si, stalo se mi, šel jsem na procházku, modlím se a říkám, pane Bože, chtěl bych někomu říct o Bohu a na mysli mě tak jako vytanul nějaký pán s hůlkou a já jsem si dosadil tu představu toho staříka, co se opírá o hůlku a tak se tak vleče někde postupně po cestě. No a během chvilky potkám pána, co si vykračuje a hůlku měl přes ruku a nebyl to ten stařík, ale byl to takový jako mladší pán. A já prošel dál, protože jsem minul tu svoji představu, že? Tak to není přece on, jak by měl vypadat. A pak mi to došlo, ale mezi tím už pán samozřejmě odešel někam za roh a už jsem za ním neběžel. Tak mi to přijde jako, někdy máme to, jak by to mělo vypadat, ale nevkročíme do toho, protože to nezapadne do těch našich představ, ale ty boží můžou být vlastně trochu jiné, tak mít tu otevřenost, to hledět na ty příležitosti jinýma očima, dívat se na to trošku ze široka.
0: Možná i nebát se aktivně vyhledávat.
1: A možná si vytvářet, ano. Mm-hmm.
0: Co jsou pak takové ty znalosti nebo ty dovednosti, které se vedoucí potřebuje naučit? Co je to, co potřebuje znát, umět?
1: Přijde mi důležitá komunikace. Ono to souvisí s tím zájmem, ale možná jako umět vyjádřit to, co prožívám, to, co chci, kam chci vést ty druhé nebo kam je chci nějak směřovat, tak umět popsat ty svoje myšlenky, myšlenkové pochody, prožívání a možná dát do toho nahlédnout právě skrz nějakou komunikaci. Ježíš to měl v něčem jako zmáknuté dobře, že vzal ty učedníky a chodili s ním denodenně, krok za krokem, tamhle uzdravili, tamhle někomu pomohli, tamhle Ježíš něco prožíval, šel se modlit, oni viděli, jak se modlí, ptali se ho na to, doptávali se a byli v tom blízkém kontaktu a komunikovali o těch věcech. Měli spoustu času spolu, protože se líbí v Biblii slůvko, Ježíš šel do Galileje a ono to bylo 40 kilometrů nebo nějaký jako kus cesty, který neujdeme za hodinku, ale trvá to den, dva a ty učedníci tam byli s ním a teď se ptali a tamhle hele fíkovník a co to a Ježíš do toho přidával ty podobenství a další. Tam to v něčem šlo, tohle jsme trochu v dnešní době si neumím moc představit, vzít někoho takhle nablízko a mít ho takhle jako v tom učednickém nebo nějakém spolupracujícím módu, aspoň takové střípky vždycky na těch akcích nebo tam, kde se setkáváme s těmi druhými, tak tam možná, ale v této intenzitě je to něco asi velmi neobvyklého.
0: Mm-hmm. Další věc, co mi přijde důležitá, je ochota se učit. Žádný učení z nebe nespadl. Člověk, který si jednou řekne, tak teď už jsem se naučil dost a už nemám co přijímat, už nepotřebuji, tak tam je začátek jako konce vedoucovství. Že je potřeba být neustále otevřen novým informacím, novým podnětům, možná z knížek, možná z přednášek. Nebát se přijímat nebo diskutovat nebo přemýšlet nad názory jiných lidí.
1: Myslím, že to byl Dan Kriegerův efekt, který je o tom růstu jako vědomostí a na začátku mám to nadšení a jako to bude super a neuvědomuju si to, co nevím a pak mě to mnohdy vyškolí, že věc, kterou bych si představil, že udělám za 10 minut, tak trvá hodinu, dvě, týden, protože tam přišlo spoustu vlivů, ale rostu v tom, až dojdu na nějaký bod, aha, tak nejsem tak dobrý, musím více učit, více vzdělávat a pak po nějaké čase se to ustálí a získám určitou jako odbornost třeba v dané věci a pak už ten růst není takový.
0: Bavíme se tady o tom, co vedoucí potřebuje a tohle jsou věci, které sám může nějak ovlivnit, ale přijde mi, že i důležitá součást je vlastně to okolí, co potřebuje ten vedoucí od toho okolí. Tak možná, jestli nás poslouchá někdo, kdo má kolem sebe nějakého svého vedoucího, tak myslím, že důležité od toho okolí je podpora a důvěra. Sám to ten člověk neudělá, když je mu dávána podpora a důvěra a možná i povzbuzení, tak to vedoucímu může usnadnit a ulehčit a možná odstranit nějaké pochyby, které má sám o sobě.
1: Někdy ty vedoucí vidíme jako takové supermany, nebo někoho, kteří by měli zvládat A, B, C, do toho komunikovat, do toho umět spravovat, u toho být
0: dostupní 24/7
1: a tak dále.
0: Ano.
1: To si myslím, že je jedna věc, kdy můžeme tomu vedoucímu ukázat, není na to sám, a mění to i nás, ten náš pohled na to, že ten vedoucí teda nás taky potřebuje, že nemůže ten sbor táhnout sám, ale musí tam být ty další sloužící, kteří se starají. A i v Bibli mě napadá Mojžíš, který byl tím vedoucím jako v podstatě single vedoucí toho izraelského národa a pak zjistil, že už to nestíhá, že už je toho na něj moc a přišlo povolání těch jako dalších starších, rozdrobil tu službu, aby on se mohl věnovat to, v čem byl dobrý, on slyšel Boží hlas, on vedl Izrael, ale ty spory a další, to si tady řešte na základě nějakých pravidel nebo vytvořil nějaký koncept. A Ježíš to samé, že ten zas měl podporu, vlastně stále byl napojený na Boha Otce, který ho podporoval v těch nejtěžších chvílích, zazněl hlas a toto je ten milovaný syn, toho poslouchejte. Takže Ježíš potřeboval tu podporu toho okolí, ač možná učedníci mu ji nedokázali dát, tak on měl dobrý zdroj.
0: Co myslíš, že je nejvíce nedostupné v uvozovkách zboží, které se k vedoucímu dostává? To znamená, co často hodně potřebuje, ale nejvíc se mu to nedostává.
1: Padá mě čas a možná ta podpora, no, že mnohdy spoustu vedoucích, které znám, tak jsou do nějaké míry, nebo já nevidím do jejich zázemí tolik, možná mají ty lidi kolem sebe, ale jsou tak skrytí a modlí se za ně a dělají nějakou tu práci pod povrchem, která stabilizuje toho vedoucího a není tak vidět, ale zároveň je spoustu vedoucích tak zaneprázněných, nebo má těch úkolů moc, třeba neví, jak předávat ty úkoly, nebo delegovat, dávat ten prostor pro další. Vidím i na sobě, že dojdu do nějakého bodu, kdy si říkám, možná tohle, kdyby udělal někdo jiný, tak to bude vlastně lepší, protože já budu mít čas na ty jako věci, které mi jdou, nebo které mě baví, nebo které mají nějakou přidanou hodnotu a tady to zvládne někdo a dá mu to ten prostor pro ten růst, a tak je to asi nějaké nastavení mysli možná.
0: To se mi líbí vlastně na církvi, že nejsme vůbec stejní, nejsme všichni stejní, každý umí něco jiného, každému jde něco jiného, každého baví něco jiného a když se to tak jako podaří nějak propojit, rozvrstvit, tak to může být skvělé. Já bych ještě dodal, že možná odvaha. Někdy možná po mnoha snahách něco změnit, nebo po mnoha odmítnutích, už ten člověk nechce se možná vystavit znovu odmítnutí nebo možná zranění a někdy se možná stáhne trošku k sobě a už nechce začínat některé věci. Tak možná ještě odvaha znovu a znovu vstupovat do toho pole nebo do neznáma a znovu zkoušet nové věci.
1: Možná i ty informace, které mám, tak převádět do nějaké praxe trošku.
0: Ano,
1: je
0: to myslím, že je vlastně nejdůležitější věc, kterou vedoucí potřebuje udělat, a nejen vedoucí, ale i spousta lidí. Máme informace, že víme, co máme dělat, víme, jak to máme dělat, ale bojíme se do toho jít, protože co kdybychom to nedokázali udělat přesně tak, jak to má být? Co kdybychom možná tím nějak uškodili církvi nebo ukázali špatný obrázek o Bohu. Často se to stává, když máme někomu říct něco o Bohu, tak co když bychom to neřekli správně?
1: Tak raději neřekneme vůbec.
0: Tak přesně, raději se připravujeme, raději si připravíme 5minutové svědectví, naučíme se ho naspaměť a potom stejně ho vlastně neřekneme, protože co kdybychom to řekli špatně, co kdyby ten člověk to nepřijal, a pak jenom čekáme na tu ideální příležitost, ale z mé zkušenosti ta ideální příležitost vlastně nikdy nebude. Že na nás je jenom vyjít. Že informací, znalostí, vlastně všeho máme dost a jenom se nebát a zkusit to použít, zkusit využít, zkusit použít to, co jsme se zrovna naučili na nějaké přednášce nebo na nějakém, z nějakého rozhovoru od někoho jiného, zkušenějšího, anebo zkusit jít a říct lidem o Bohu, říct to tak, jak to dokážeme a dát Bohu důvěru a věřit, že on si to dokáže použít a že to třeba z toho může vzniknout skvělý rozhovor.
1: Ještě mě napadá potom se zastavit, ohlédnout, zhodnotit a můžu se vlastně z té situace poučit. Když to by šlo dobře, můžu si říct, ha, super, tak příště to můžu zkusit udělat podobně nebo stejně. A ne, tohle asi není ta cesta, tak hledám jinou, někam dál, nezastavit se v tom a možná vykročit, no. Udělat ten krůček a ono se otevřou postupně ty další kouty a další možnosti, kam najednou můžu jít nebo co můžu říkat, jak sdělovat.
0: Ale pokud ten první krok neuděláme, tak to vlastně nezjistíme. Nemůžeme reflektovat, co bylo dobré, co nebylo dobré. Tak možná nebát se udělat ten první krok. To myslím, že je důležitá vlastnost, důležitý skill, který se vedoucí potřebuje naučit.
1: Já si myslím, že bychom s ním mohli i zakončit to dnešní povídání 3D Talku.
0: Ano, tak od mikrofonu se loučím já, Vojta.
1: A Pavel.

0: Končí 3D talk věnovaný tomu, co vedoucí potřebuje. Hostem Vojty Barota byl Pavel Kohl. Reprízu tohoto pořadu vám nabídneme ve čtvrtek v 19 hodin a 45 minut. A záznam tohoto pořadu najdete na webu Rádia 7 a také na všech oblíbených podcastových platformách.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Žalm 63. v podání Jany Zibalové. Za tebou prahne moja duša. S další skladbou je to skupina Citizens a v ní bude znít Dáváš mým očím světlo, abych viděl. Dáváš mým rtům slova, abych mluvil. Dáváš mým plicím vzduch, abych dýchal. Tohle uvědomění si závislosti na boží dobrotě a lásce je velmi zdravé. Tak tedy skupina Citizens.

Je tu podzim. Sluníčko odchází ze scény, ale Rádio 7 je s vámi stále.

Hodiny ukazují 9. dopolední. Posloucháte vysílání Rádia 7, kterým vás dnes 29. září provází Kateřina Hodecová. Ještě jednou všem Michalům a Michaelům vše dobré do dnešního dne. Slaví svůj svátek, tak pokud máte některého ve svém okolí, nezapomeňte mu popřát všechno dobré. Program Rádia 7 nás v následující půlhodince čekají pozvánky na různé zajímavé akce a o 9:30 je tu pak relace Základy a druhá část úvah o těch nejdůležitějších tématech křesťanství s Markem Šubou. Tak to je, co je před námi, posílám první písničku dnešní hodiny a po ní se už vrhneme na ty pozvánky.

Pozvánky na Rádiu 7 jsou příležitostí taky pro vás, abyste pozvali ostatní posluchače Rádia 7 na něco, o čem vy víte, nebo co možná sami organizujete a věříte, že je to dobré a důležité i pro ostatní. Tak chcete-li, využijte teď příležitosti a pište mi na pozvanky@radio7.cz. Já moc ráda vaše pozvání pošlu dál. S tou první pozvánkou, kterou tu mám teď před sebou, míříme do Brna Medlánek. Tam právě dnes v 18.30 začínají kurzy Alfa. To je série setkání pro všechny, kteří se chtějí bavit o smyslu života, víře a křesťanství. A na stole budou třeba otázky, jaký je smysl života, existuje Bůh. Proč je na světě zlo? Má smysl v něco věřit? Čeká vás společné jídlo, úvod do tématu a taky otevřená diskuze. Účast je zdarma, tak pokud vás tohle zajímá, kurzy Alfa, tak můžete právě dnes zavítat na první setkání celé série. Budou se konat vždy v úterky od 18.30 na Kytnerově 12A v Brně Medlánkách. A hledat bližší informace můžete i na webových stránkách tohoto společenství k12medlánky.cz.

0: Sešlo se hned několik pozvánek se stejným datem, takže míříme k 3. říjnu. To je čas, kdy se v Ostravě Porubě uskuteční komponovaný večer slova a hudby s Tomášem Halíkem. Hudbu obstarají Michal Žáček a Krištof Pobořil, Jan Rokita a Klára Blašková. Toto setkání se uskuteční tady 3. října v 19 hodin v Domě kultury Poklad v Ostravě Porubě a jeho podtitul je Zůstává naděje. Tak pokud vás tahle pozvánka zaujala, komponovaný večer slova a hudby o naději s Tomášem Halíkem, měřte v 19 hodin do Domu kultury v Ostravě Porubě 3. října v 19 hodin. A ještě jednou umělci, kteří se postarají o tu hudbu, Michal Žáček a Krištof Pobořil, Jan Rokita a Klára Blašková.
1: Bože, Ty si jediný a majestátný.

Na Rádiu 7 posloucháte pozvánky a teď míříme ke společnému datu 3. října. Na to se tu sešlo hned několik pozvání. S tím dalším tedy míříme do Tasova u Brna. Tam se koná kristodendrologický víkend, zaměřený na symboliku rostlin v Bibli, tentokrát s knihou Rut. Ale čekají vás také práce v lese a samozřejmě bonusem tohoto setkání je ekumenické společenství v počtu maximálně 10 osob. Tak pokud vás zajímá kristodendrologický víkend s knihou Rut, při práci v lese a v ekumenickém společenství, rezervujte si víkend 2. až 4. října a přihlašování probíhá na e-mailové adrese záclonka98@gmail.com.

A do třetice datum 3.10. V 18 hodin se koná večer chval v zábřežském kostele svatého Bartoloměje, a to spolu se zábřežským komorním orchestrem. Tak pokud si chcete užít chvály v tomto krásném prostoru v kostele svatého Bartoloměje v Zábřehu, rezervujte si čas 3.10. v 18 hodin.

Na konci října se ve Vernířovicích koná setkání pro ženy s názvem Ester, srdce boží ženy. Čekají vás tam biblické tance, workshopy k tématu, duchovní zamyšlení, společenství a taky samozřejmě příroda. Takže chcete-li, milé dámy a ženy, zavítat na dámský víkend s podtitulem Ester, srdce boží ženy, rezervujte si víkend 23. až 25. října, konat se bude ve Vernířovicích. Akci pořádá Dana Kenningová a přihlašovat se můžete na její e-mailové adrese záclonka98@gmail.com.

Dnešní pozvánky Rádia 7 se uzavírají. Pokud vy chcete poslat nějakou zprávu dál o tom, co se kde děje, tak využívejte naší e-mailové adresy pozvanky@radio7.cz. Teď dospíval Shiloh Ben Hod. Před naším Otcem v nebesích nepřestaneme chválit, před Ježíšem nepřestaneme zvedat své ruce. Budeme chválit jméno nad každé jméno. Teď je tu ještě skupina ze City House Music a po ní už uslyšíte znělku pořadu Základy. To je pořad, který mapuje základní křesťanská témata. A dnes bude Marek Šuba mluvit o tom, kdo je Ježíš Kristus.

Pokud se mě někdo zeptá na otázku, kdo je Ježíš Kristus, automaticky se mi začínají vybavovat nejrůznější odpovědi. Například Ježíšova slova: já jsem světlo světa, nebo já jsem ta cesta, pravda i život, a v neposlední řadě i Petrovo vyznání: ty jsi syn Boha nejvyššího. Ano, toto jsou dozajistá pro člověka důležité a úžasné pravdy. Zkusme se ale odpoutat od naučených a zaběhnutých standardů a zamyslet se nad tím, kdo je Ježíš Kristus pro mne osobně. Popravdě řečeno, z kazatelny ani od ostatních lidí jsem se to nedozvěděl. Nechápejte mě špatně, to není chyba. Takhle to doopravdy je. Ježíš si mě zamiloval a chce, aby ho poznal osobně. A já ho poznávám už více jak čtvrt století. Zdaleka nejsem u konce a raduji se, že tomu tak je, vždyť Bůh je nekonečný. Dobře, ale někdo se zeptá, a co jsi za to čtvrt století zjistil? Pár věcí jsem zjistil a o ty se s vámi rád podělím. Předně, varujme se laciného evangelia. Co tím myslím? Přijmi Ježíše za svého pána a všechny tvé těžkosti budou vyřešeny. S tímto evangeliem jsem se na počátku své cesty setkal a v určitých podobách se s ním setkávám dodnes. Je Ježíš někdo, koho mám přijmout za svého pána, abych tím vyřešil obtíže, které mi přináší život na této zemi? Není to příliš instantní řešení? Ale tato doba přeci chce především instantní řešení. Dobře, ale pokud přijmu tuto vizi Krista, má to šanci na úspěch? Bude to fungovat? Pochybuji. Ježíš je správcem mých cest, to ano. Ale důležitou podmínkou je skutečnost, že on sám mě zajímá. To ostatní jde s tím. Před časem jeden můj bratr popisoval vidění, které mu pán ukázal. Kdybych ho dobře neznal, trochu bych nad tím viděním zapochyboval a zarazil se, tak jako se možná zarazíte i vy. Bůh mu totiž ukázal sklenku Martiny, ve které byla oliva. Výklad tohoto podivného vidění byl ale překvapivě trefný a zapadající právě do naší doby. Pokud to nevíte, a já to nevěděl, Martiny je koktejl namíchaný z různých nápojů, tak aby nám co nejvíce chutnal. Ano, váš život je jako tento nápoj, namíchaný z věcí, které máte rádi, a já jsem ta oliva, tedy něco na zpestření chuti. Jsem nedílnou součástí vámi namíchaného koktejlu. Tak zněl onen výklad. Má tímto ale Ježíš opravdu být? Znovu musím říct, pochybuji. Já vám nenabídnu instantního Krista. Nabízím vám učitele. Nenabídnu vám instantní, zázračnou, okamžitou změnu. Nabízím vám Boží univerzitu, ve které se hlupák stane moudrým, univerzitu, kterou pochopí každý, kdo má upřímné srdce. Nabízím vám Boží výchovu. Vždyť v naší nezakryté tváři se odráží Boží sláva jako v zrcadle. Sami se tak stáváme jeho obrazem, čím dál věrnějším, jak nás jeho duch mění a přetváří. To jsou slova apoštola Pavla. Zjistil jsem tedy, že Ježíš je tím, kdo mi znovu otevřel cestu do Boží blízkosti, tím, kdo mi umožnil znovu se navrátit do Božího původního plánu, který Bůh od počátku pro člověka zamýšlel, do plánu, v němž mohu poznávat svého Stvořitele a skrze jeho výchovu se stávat podobným.

0: jeho synu. Ježíš je tedy klíčovou postavou tohoto stvoření. Apoštol Jan plakal, když viděl, že není nikdo v nebi ani na zemi, kdo by mohl rozlomit Boží pečeť a dát tak průchod událostem, které mají ukončit tento bezbožný věk a umožnit začátek Boží vlády na zemi. Plakal, protože nikoho neviděl, ale jeden z andělů za ním přišel a řekl mu, neboj se, je jeden, který je hoden rozlomit tu pečeť. Je to beránek, ten obětovaný, ten, který zvítězil na smrtí. Ano, a je jen jeden. Je tedy i tím, kdo se brzy ujme vlády na této zemi. To, kým Ježíš ale opravdu je, musí zjistit každý sám osobně, a to je na celé věci to nejúžasnější. Ježíš je živý, je tvým osobním spasitelem.
1: Poslouchali jste Základy, druhou část nové série, kterou zpracoval Marek Šuba, a dnes na téma Kdo je Ježíš Kristus. Reprízu nabízíme ve čtvrtek v 16 hodin a příští téma bude Proč Kristus a ne někdo jiný.

Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi. Ach, panovníku, Hospodine,

na kolenou. Pomalu se blížíme k 10. hodině. To je čas relace Řeka života. V ní vám v těchto týdnech nabízíme celý seriál vyprávění o životě evangelického faráře Miloše Reicherta, známého člena Charty 77 a také jejího mluvčího. To proto, že Miloš Reichert se v těchto dnech dožívá významného životního jubilea. A tak v 10 hodin nabídneme už třetí část jeho vyprávění, tentokrát zaměřené na dobu normalizace.

0: neprežije.
1: Ona už je píseň Petra Křemena. Myslím, že může být tahle píseň věnovaná všem, kteří v těch drobných maličkostech naplňují velké přikázání lásky. Teď je tu Lucie Soliaková a její Slovo na cestu.

0: cestu.
1: Moje duše, nejsi sama, je místo, kde se bude muset strach setkat s Bohem, kterého znáš. Vydrž jen jeden další den, on vytvoří cestu. Ukáž, jak to dokážeš odevzdat, protože nejsi sama. To je text písně Oh My Soul v podání kapely Casting Crowns.

Těsně před 10. hodinou se s vámi od mikrofonu Rádia 7 loučí vaše průvodkyně tou ranní částí vysílání Rádia 7 Kateřina Hodecová. Přeji vám krásný a klidný den a těším se na slyšenou už zítra po 6. ranní.

se, chlapče můj. Obrazí na nový kmen,

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Milí posluchači, dnes se scházíme už po třetí s Milošem Rejchrtem, abychom vzpomínali na život a na stopy Božího milosrdenství, které v tom životě Pán Bůh nechává. A dnes nám to bude věru zapotřebí, protože se pohybujeme zhruba v 70. letech. Na začátku 70. let ty si rozjel svou farářskou kariéru, o tom jsme se tady minule bavili, která byla v roce 72 násilně přerušená. No a co jsi dělal?
2: No, já jsem byl zařazen mezi dělnickou třídu, jak to tehdy pan krajský tajemník Dlabal vysvětlil staršovstvu, na kteréž to schůzi jsem i já byl přítomen, což on nejdřív málem padl do mdlob, ale pak se s tím nějak smířil a dokonce nakonec té schůze mě poklepal na rameno a říkal: držte se, čímž navázal na svůj hovor, kterým vysvětloval, že jsem byl zbaven státního souhlasu, protože se vznáším metr nad zemí někde a mám takový jako divný nějaký názory a všelijaké myšlenky podivné a také se stýkám s divnými lidmi. No ale teď jsem již zařazen mezi dělnickou třídu a to mi napraví hlavu a já tak třeba za rok, za dva uvidíme, bych se mohl zase vrátit do té duchovenské služby. No a proto to pozbudivé gesto: držte se.
1: No, trvalo to 18 let.
2: Ono to trvalo 17 let, tak. Do 89. od roku 72. No a já jsem tedy nebyl tou dělnickou třídou napraven, co se týče třeba politických názorů. V životě jsem nezažil takový výrazný, jasný, agresivní až surový antikomunismus jako právě mezi tou dělnickou třídou.
1: No a v jakých sférách dělnické třídy se pohyboval?
2: Já jsem pracoval na sídlišti v rámci podniku Domovní správa, se to tehdy jmenovalo, a vytápěli jsme sídliště v dosti veliké, a to v kotelně, která měla olejové vytápění, což už byl takový jaksi pokrok, znamenalo to, nemusel jsem házet lopatou, ale stejně v létě, protože v létě se tam netopilo, teplou vodu měli obstaranou svými boilery, to už byla taková velká modernizace, nebo naopak, nevím, ale rozhodně v létě jsem musel chodit na uhlí, což mě na jednu stranu vyhovovalo, protože to jsem byl někdy ve velké kotelně, někdy v krcálku, kde se mě to líbilo nejvíce. Já jsem zjistil, že vůbec nejsem klaustrofob, naopak, mě takové ty nory a podzemní prostory a díry dávají takový pocit bezpečí. Tak já jsem se v té kotelně na uhlí, kde jsem zase vytápěl jenom teplou vodu pro malé sídliště, jsem se cítil docela dobře. Mělo to jistou výhodu, že člověk už jaksi sociálně nemohl klesnout níž. To bylo prostě dno. A potkával jsem se tam s nějak s leckterými lidmi, také topiči, kteří mě střídali a kteří měli problémy s alkoholem nebo vůbec nějak prostě život se jim nepovedl, takové ty perličky na dně. Někteří si jen tak přivydělávali k důchodu třeba a vzpomínám, že pro mě bylo docela objevné poslouchat někdy jejich zkušenosti, to byla 70. léta, čili oni to ještě měli v sobě, z protektorátu, kde pracovali jako dělníci a velmi hezky na to vzpomínali, na ten protektorát, jak to bylo pěkné, takové, všude byl takový jako pořádek, klid a hráli kina a co všechno se dalo dělat a bylo bezpečno také. jeho mladá žena mohla večer klidně z odpolední směny jít parkem a nebát se, protože za znásilnění byl trest smrti. A vůbec tak si jako hezky na to vzpomínali, jak měli speciální příděly v té fabrice. No a já jsem jim to pak trochu odpustil, protože jsem si časem uvědomil, oni vzpomínají nikoliv na Heidricha a na ten protektorát jako takový, ale prostě na tu dobu, kdy nějak květy byly ještě vonavější a nebolela kolena a foukal stříbrný vítr. Prostě bylo to vzpomínky na mládí a jak člověk začne vzpomínat na minulost, tak má vždycky sklon vzpomínat na to krásnější a lepší, co už ho opustilo.
1: No, nicméně nechtěl bych, aby někdo se zhlédl v tom, co tady popisuješ, protože mi to připomíná třeba současnou Čínu a myslím si, že pro některé lidi je ten klid na práci a bezpečí, byť vykoupený trestem smrti, že to je určitý ideál.
2: Ano, já jsem zjistil, že většina těch lidí měla za to, že vlastně ti nacisté Němci byli docela féroví. Když ses do nich nemontoval, tak oni tě nechali na pokoji taky. A v tomto ohledu, když jsem pak zase o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, jak opravdu jsou různé epochy a různá období. Opravdu třeba německé gestapo, když zatýkalo lidi a pak je mučili v těch výslechových místnostech, tak se chtěli dopídit pravdy. Oni nepotřebovali, aby jim ti lidi vykládali to, co oni chtějí slyšet, ale potřebují vědět, jak to je a kde jsou ty partizáni schovaní a kdo jim dodává apanáž a tak. Zatímco v tom komunistickém režimu to bylo jiné, v jistém smyslu jaksi ještě absurdnější a demoničtější, protože to nemělo logiku. Oni tehdy ti komunističtí vyšetřovatelé mámili z lidí nepravdy. A oni chtěli, aby ti lidé potvrdili výmysly, které prostě nebyly. Je nezajímalo, jak to bylo. Je zajímalo, aby ten člověk potvrdil, že je to tak, jak oni si to napsali, jak oni si to vymysleli a pak pro sebe třeba žádali jako trest smrti, jako to, že se cítí jako ohromní zrádci a tak.
1: Jenomže my už jsme v dobách normalizace, to už zase ti estébáci byli taky trošku jiní a celý ten režim byl jiný. Máš s tím svoji zkušenost jakou?
2: No, za tuto připomínku děkuji. Já myslím, že zase je obecné nebezpečí minulost nějak paušálně, třeba dlouhá desetiletí házet do jednoho pytle a tak třeba tu dobu komunismu do jednoho pytle. Není to tak. Skutečně třeba to zacházení komunistického režimu s námi disidenty bylo jiné než s těmi ať skutečnými či domnělými, vykonstruovanými třídními nepřáteli v 50. letech. V podstatě oni se snažili, protože zákony na to měli, které jim hodně nahrávaly, že měli vedoucí úlohu komunistické strany v ústavě, měli takové strašné paragrafy v trestním zákoně, jako bylo hanobení představitele státu světové socialistické soustavy, takže jak si dělat si šprťou chlata zelenina se nevyplácelo, to mohl člověk jít natvrdo a šli někteří za takovéto vtípky, ale dejme tomu, že už tam nebyla ta potřeba ty lidi rozložit, zničit, aby nám byli povůli. Šlo spíš o to je tu naši pak už říkám naši disidentskou aktivitu nějak tlumit, hlavně kontrolovat, vědět, co kde, proto všude odposlechy, všude nějaké sledování, otvíraná počta a podobně, vyhodnocovat a pak tedy nějací soudruzi nahoře rozhodli, jestli provedou nějaké opatření, nebo to ještě nechají vyhnít, nebo tak. Čili nelze srovnávat, zvláště poté, co jsem nejen četl, ale také slyšel svědectví lidí, kteří prožili komunistické mučírny, třeba v Uherském Hradišti, kde takovým významným mučitelem byl jakýsi vyšetřovatel Grebeníček, tak opravdu to nelze srovnávat s tím, co jsme prožívali my.
1: Miloši, to slovo disident je vlastně hrozně ošklivé. Kdy jsi uvědomil, že jsi disident?
2: No, mně to slovo disident bylo poměrně sympatické, protože ono doslova znamená odsedlík. To je ten, který se odsedne, už nesedí s těmi ostatními, třeba jak máme v žalmu prvním, není to ten, co sedí na lavici posměvačů, čili ten už je odsedlý od nich, čili je to disident. Disident je prostě člověk, který nejde s tím hlavním proudem a má odvahu sednout si na svou vlastní židli. A také v dějinách slovem disident byli označováni sympatičtí lidé, zvláště v Anglii, kdy i ti reformovaní, nebo řekněme protestančtí křesťané, někteří se stále ještě necítili tak jako dobře v tom hlavním proudu a chtěli víc a chtěli být přísnější a náročnější, tak ti pak dostali název disidenti, protože se odštěpovali i od toho hlavního proudu protikatolického, tedy protestantského.
1: No a kdy jsi to uvědomil ty, že to jsi vlastně sám?
2: Jisté sklony k disidentství jsem u sebe zjišťoval už záhy, možná tak v pubertě právě, když jsem zjistil, že víra, ve které jsem byl vychováván, ale která, jak zase vím, není předatelná, to je jenom to prostředí, ve kterém člověk je a kde třeba napodobuje určité chování, něco se naučí z paměti, umí se pomodlit i tak říkají svými slovy, když se to po něm chce, ale srdcem u toho není, nebo moc není. A já jsem v té pubertě zjistil, že to, co je pro mě taková tíživá povinnost a jakési břemeno, tak ejhle, ono mi to vlastně dává křídla. Já se něčím liším a v tomhletom věku i v tom kolektivu svých třeba spolužáků, hlavně spolužaček, když se člověk jako lišil, tak mohl být i zajímavý. No a já mám takový pocit, že už jsem zajímavý, také učitelé si toho všímali, rádi se mnou někteří hovořívali o lečems a tím pádem jsem zjistil, že nebýt jako tou většinou může být i svým způsobem výhodné, jako jednak pro mě samotného, že mi to přináší jakési takové uspokojení, že neplavu s hlavním proudem, no a pak člověk zjistí, že někteří lidé to dokonce oceňují. Tak to byl pro mě takový objev, řekněme, v mých tak 15-16 letech.
1: No a to politické, kdy se tedy opravdu stal součástí, řekněme, opozice, která byla tehdy vlastně jediná v tom disentu?
2: Za to mohou jednoznačně osobní vazby. Já jsem v evangelické církvi českobratrské poznal několik mladých farářů, kteří mě imponovali a třeba když jsem jel stopem a jel jsem přes Rokycany, tak jsem se u Rodruh stavil a pak jsme jeli třeba zase k Trojanovům do Gdyně a prostě bylo vícero takových lidí, ke kterým jsem vzhlížel, protože na mě působili jako takový neunavení čerství křesťané, kteří nechtěli pěstovat to církevní ghetto, ale chtěli víc, chtěli tak do světa, chtěli se nově orientovat, říkali si nová orientace a jejich heslem byla také odpovědnost za svět, což je takové heslo, které taky člověk může nahlížet z vícero strán, možná, že to je i trošku přes příliš pyšné za celý svět, jak si sotva člověk může být odpovědný za sebe, za své skutky a v tom prostředí, kde je, jako třeba za, to si dodnes říkám já, prostě za politiku prezidenta Trumpa, třeba natož Putina, žádnou odpovědnost necítím, to prostě jako v tom já nejedu, tak říkajíc. No ale to heslo bylo, znělo tak hezky a znamenalo, nebudeme jako ovce jenom všemu přikyvovat. Takže když, tím si u mě ohromně šplhli, když obnovili jaderné pokusy Spojené státy i Sovětský svaz, které na čas byly zmraženy, tak tato nová orientace dala dohromady takovou petici, kde žádají, aby opět bylo vysloveno moratorium a nejen na ty americké pokusy, ale také na sovětské. A to bylo takový ohromně osvobodivý slovo, že někdo si veřejně troufne říct, že třeba v té Moskvě taky by mohli dělat něco líp. Čili takové to narovnání hlavy i vůči tomu velikému bratrovi, který jinak na nás působil děsivě a bylo lepší reči o něm ani moc nemluvit, aby náhodou se to nedozvěděl, tak tohleto zaujetí nové orientace i pro otázky třeba mezinárodní politiky a tak to mě velmi konvenovalo a tak to bylo spojeno i s tím, že to vesměs byli takový mladší lidi, kteří taky třeba hráli na kytary, to se dnes ani moc neví, že Jakub Trojan například také skládal písničky takové, slyšel jsem to jednou od něj, na kytaru hrával. Byli trošku novoorientační, že to bylo třeba proti právě těm jaderným zbraním. Jo, něco písnička o tom, že mám dcerku v prvé třídě, učí se písmena, to je dneska slavná paní doktorka tady na neonatologii na Karláku a tehdy jak si se učila písmena a on to zhudebnil a teďka, že a tam bylo A jako atom. A teď to v té písničce nějak tak rozvedl a docela to dobře, no. Něco jsem z toho pochytil a zároveň jsem si říkal, kdybych něco psal, tak musím psát nějak trochu jinak. No, ale inspirace to určitě byla. Takže já jsem byl těmito lidmi inspirován.
0: Na Rádio 7 posloucháte Řeku života.
1: Tak my jsme tě opustili v tom církevním společenství v České Lípě. Odkud jsi byl tedy vlastně vyhozen z toho farářského místa, byl jsi tam starší, nicméně ta kotelna už byla v Praze, takže ty jsi změnil své působiště i církevní.
2: Já jsem po 2 letech ztráty státního souhlasu ještě 4 roky bydlel na faře, protože velmi jaksi vstřícně se k nám choval sbor a odmítali také vzít si tam jiného faráře, protože my čekáme, až vám ten souhlas vrátí, když už to jednou slíbili. A také neustále, jak si ty úřady bombardovali různými spisy, peticemi a žádostmi, aby zkrátka byla zjednána náprava a já konečně se mohl vrátit k té práci, pro kterou si mne oni zvolili. Takže tak hezky, jak si za mnou stáli, myslím, že mi to i dost pomohlo, protože ti soudruzi, jak na tohle to právě měli čas, že furt někde scháněli nějaké drby a zprávy a pak si mohli vyhodnocovat a oni si opravdu mohli vyhodnocovat, že nejsem vypuzen. že mám jaksi zastání. A ty lidé ve sboru to byli leckdy prostě dělníci, takový mistři někde ve sklárně v Novém Boru, jaksi takový nespochybnitelný dělníci, čili skutečná dělnická třída, a ihle oni za mnou stojí. Tak to asi mě hodně pomohlo, že tak nevěděli soudruzi tolik, co se mnou zavřít, nezavřít, dát nakonec ten souhlas třeba, ale asi někam jinam nebo tak. No ale to váhání se pak zlomilo, když po 4 letech té kotelny najednou se nám uvolnil byt v Praze a my jsme se mohli jaksi vrátit i do Prahy, kde dědeček mé ženy před válkou nechal postavit takový malý rodinný domek v domkářské čtvrti v Kobylisích, no a tam jsme se mohli zase nastěhovat, tak se stalo a od té doby, od roku 76, žiji v Praze.
1: A církevně si pořád od té doby v Kobylisích?
2: Ano, já jsem prostě toto vzal tak, jakože sice nějaký čas jsem také ještě chodil do Vršovic, protože to byl sbor, kde jsem do evangelické církve vstoupil, ale pak jsem si řekl, že je pohodlnější jít 10 minut pěšky od nás z domu, než se courat přes celou Prahu, a že Hospodinova je všechna země, tak jistě i Praha 8.
1: Mohl jsi občas třeba kázat nebo vést biblické?
2: Ne, to jsem nemohl, to zase se do toho těm sestrám, bratřím v Kobylisích moc nechtělo. To musím říci, že jsem nebyl tak jako moc pozbuzen, když nejdřív si se usnesli, že bych tam mohl aspoň příležitostně učit nedělní školu, ale poté, co jsem se stal mluvčím Charty 77, tak jak si mě řekli, no ty víš, že hele, tak teď už to nejde, no tak škoda. Ale abych se jich zastal, pak zase asi v roce 87 Kobylisský sbor měl ten nápad, že o mne bude žádat jako o faráře, a podnikli jako vážné kroky v tom. Byli jsme na synodní radě, která ovšem tehdy byla ta, která žádala o státní souhlas, právě aby splnila usnesení staršovstva, které se rozhodlo mne kandidovat, no ale tehdy na synodní radě synodní senior řekl, že ne, že synodní rada se rozhodla bratra Reicherta nekandidovat do toho. Takže tam se mohlo mít pocit, a asi oprávněný, že v tom, jak si tam dole na té rovině zborové, jsem byl přijatelný pro mnohé, asi pro většinu. A nakonec ta staršovstva se za mne takhle stavěla, ale to církevní vedení, to mělo ze mě vítr.
1: No a to mě zajímá, proč?
2: No tak je to jednoduché. Oni měli pocit, že nesou odpovědnost za církev. Ostatně není bez významu, že v roce, tehdy, když jsem ten státní souhlas ztratil a pak jsem tam nějak ještě několik let potom, synodním kurátorem byl František Škarvan. Skvělý to muž, jako charakterově naprosto jednoznačně takový poctivec, právník, který za komunistů dokonce jakožto bývalý tajemník prezidenta Beneše seděl asi půl roku ve vyšetřovací vazbě. Jak mě pak sdělil jiný tajemník, měl štěstí, že znal J.L. Hromádku, tenže ho z toho vytáhl, takže on skončil jako pouhý montér v Energovodu někde hodně dlouho, tak nějak 15 let prostě dělal montéra, ale tenhle ten člověk zároveň, o tom se radši moc nemluvilo, býval také tajemníkem prezidenta Háchy. A já myslím, že on si, a nejenom on, ale mnozí jiní si odnesli zase z té minulosti takovou vzpomínku. Je to strašné, my máme svázané ruce a my můžeme jedině alespoň trochu některé věci brzdit, ale nemůžeme se stavět na odpor. To by nás smetli všechny a ničemu bychom neprospěli. A ejhle, ono se ukazuje, že ti komunisté jsou spíš taková šelma, která, když ji trochu pohladíte, tak docela spokojeně zavrčí. Takže jaksi hleďme s nimi vycházet, buďme rádi, že to není ještě horší, než to je. A nedrážděme. A to církevní vedení mělo dojem, že my, co pořád podepisujeme nějaké petice a něco chceme a žádáme a tak a nechodíme volit například a nevyvěšujeme vlajky, takže tím provokujeme a ohrožujeme vlastně i druhé.
1: Kolik vás asi bylo takových farářů, kteří přišli o souhlas a přesto zůstali v církvi?
2: No, byla to taková asi 20. Ano, bylo toho dost, věděl jsem to přesně. Pak ještě byli takový úžasní faráři, skvělí, kteří třeba podepsali chartu a oni ten souhlas nevzali. Možná zase měli dojem, že už tu kvótu splnili, takže naprosto skvělí faráři jako Bohdan Pivoňka, Pavel Hlaváč zůstali faráři. Někteří poté, co podepsali chartu, byli tedy zbaveni, ale vrátili se, mohli se vrátit ještě před rokem 89, což byl třeba Zdeněk Bárta nebo Alfred Kocáb. No ale já jsem takhle nějak asi také díky tomu, že jsem přece jen byl pak hodnocen asi jako ten hodně aktivní, neboť v roce 80 jsem zastával funkci mluvčího charty 77, tak to už byl člověk jako povýšen do takového rangu těch asi už nepolepšitelných.

0: my se teď podíváme na chartu, protože to je zajímavé období nejenom tvých osobních dějin, ale našich národních dějin. Celé to vlastně začalo tím, že v Helsinkách byl podepsán závěrečný akt Evropské konference, ve které se sešly státy komunistického bloku i s těmi demokratickými, která vlastně nahradila mírovou konferenci, která po válce neproběhla. To znamená, že se uznalo status quo, poválečné hranice a všechny tyhle ty věci. A jaksi bokem tam bylo také schváleno to, že všechny ty signatářské země budou dodržovat lidská práva. Pamatuješ si na ten rok 74-75, kdy tady ten helsinský proces začal? A přišlo ti to jako něco převratného, důležitého i pro naše dějiny?
1: Moc dobrá otázka, protože mě usvědčuje také z jisté neznalosti tehdy nebo zbytečně předpojatých postojů, protože já jsem měl dojem a nebyl jsem jediný mezi přáteli i třeba těmi již nějak tím režimem postiženými, kdo měli za to, že je to nová mnichovská dohoda. Oni už si zase rozdělili svět a tady prostě potvrdili tu demarkační čáru na pořád a prostě my jsme odsouzeni tady v téhleté zóně sovětské zůstat na věky, na věčné časy a nikdy jinak. Čili ten Západ nás zase zradil. A trvalo mi to dost dlouho, musel jsem slyšet zkrátka hodnově,

kým je vykládat, jak je to s těma Helsinkama, jo? Že to je obrovská šance, protože tam teďka je ten třetí koš, ty lidský práva, a oni teďka, až budeme ratifikovat ty pakty o těch lidských právech, tak to bude ohromný skok, protože to bude černé na bílém, že to jsou zásady, které nejsou nějaké ideály mezinárodní politiky, ale jsou to prostě paragrafy zákona, který formálně platí v každé té zemi, která ho ratifikuje. No a tam jsem říkal, to je zvláštní tohle. A pak slyším to též od Ladislava Hejdánka, tak mě bylo jasné, že je to tak. A také, když Charta 77 vznikala, tak ona nejdříve byla zaměřena na obranu takových těch lidí z kultury, mladí muzikanti, rockoví, tvrdý rock, který třeba nebyl úplně moje parketa, ale kteří za to, co hráli a zpívali, prostě dostali nakonec trošku i nižší tresty, než se čekalo, ale přece jen byli odsouzeni. No a teďka ta charta vznikla jako takové prodloužení solidarity s těmihle lidmi. O se psalo hodně petic kolem toho procesu s Plastic People, že? A byl do toho namočen hodně doktor Jiří Němec, neboť Mejla Hlavsa to byl jeho zeď. Takže tak si i tyhle ty vazby tam hrály roli, což bylo nakonec i dobře, že to nebyly nějaké abstraktní principy, ale byla to obrana prostě nějakých konkrétních lidí, které jsme znali třeba. A ono v těch Čechách většinou se zná hodně lidí takhle dohromady. A vím, že Jiří Němec tom hrál velkou roli. Ten měl ten nápad, tu energii nenechat vyšumět, ale zase ji někam nasměrovat a udělat něco takového jako širšího pro více lidí. A tak se nějak spojil s různými lidmi, se Zdeňkem Mlynářem tehdy. Pamatuji, že ten byl hodně aktivní. Pak se tam objevil Ladislav Hejdánek a právě Jiří Hájek, kteří tam přinesli tento důraz, který ani těm ostatním nebyl tak jako samozřejmý. Jak si tenhle ten objev, že tady máme teď ty ratifikované pakty o lidských a sociálních právech, takže vyjdeme z toho a chytněme je za slovo. To se povedlo, no a mám radost z toho, že tenhle ten důraz na ta lidská práva jakožto nejen nějaké povšechné ideály, ale jako zásady, které lze vtělit do řeči paragrafů zákona. Svoboda pohybu znamená prostě, že budu mít pas a budu si jezdit, jak je ctěná libost, a budu se kdykoliv moci do své země vrátit. To je prostě součást těchto věcí třeba. No a tak z toho jsem se tak jako také upřímně zaradoval, že se to v tom dokumentu objevilo, a když mi ho... Já jsem věděl, že se něco chystá, ale tak nemoc. A nějak... myslím, že na Štěpána nebo první svátek vánoční, to už nevím přesně, u nás někdo zazvonil a byl to právě Jiří Němec a přines mi ten text charty, jestli to chci podepsat, tak jsem to velmi ochotně a rád podepsal. Se mi to zdálo takový jako důstojný a vznešený a dokonce i, že to vůbec není provokativní. To bylo takový jako slušně napsaný, takový tak trošku právnicky fajn. Tak mě vůbec ani nenapadlo, že by z toho mohl být nějaký extra průšvih, protože předtím jsem už podepisoval různé petice za vězněné a tak, a tam třeba ty formulace byly i ostřejší, a tak jsem se ještě nabídl, že bych to třeba jako zkusil dát několika přátelům, i rozjel jsem se do Brna, tam jsem odchytil Šimsovi, ty to velmi rádi podepsali, a moje taková učitelka životní, byť mě nikdy neučila, ale hodně jsem od ní četl a tehdy pouze ve strojopisech, a také s ní hovoříval, profesorka Komárková, která mě měla ráda a obdivovala, že jsem se dostal do jejího bytu přes zamčené domovní dveře.

0: dveře. Divila se a všechno to jednoduchým, tak já jsem si tady obešel ty baráky, jako zjistil jsem, kde jsou ty dvorky a tak naproti z baráku, tam to bylo otevřené, tak jsem si přelez ty zdi a jsem tady, no. A tak o to se jí moc líbilo a přečetla si chartu, takhle, kývá hlavou a pak vydechne, no konečně, a podepsala. No a tuhle zkušenost zase tak podobnou jsem měl u Kocábu v Boleslavi, u Trojana tehdy, to nebylo, myslím, ještě ne, ještě to nebylo, to už nebylo v Libiši, to už bylo v Kostelci nad Labem, tuším, že, no a tak jsem jaksi získal takovéhle pěkné 4 kousky a tím pádem jsem se cítil už tak jako zapojen do toho dění a prostě jako bylo to černé na bílém, že patřím k těmto zvláštním kouskům, kde jsem se mezi některými cítil naprosto jako přirozeně, jako doma, už to, ono to už začíná podle abecedy, že jo, tak to začíná, myslím, Balabánem, Balabán, Bárta a Bísek a takový prostě hodně farářů evangelických, který jsem znal, byli takhle vypíchnuti a to se mě zdálo takový jako normální, to jsem v té společnosti dobré, kterou znám, ale pak se tam objevovala taková jména komunistických bývalých funkcionářů, z nichž někdy člověk se říkal tak jako Švermová, jako co tam dělá a takový a tak Gertruda Sekaninová, to bylo něco jiného. Ta přeci v roce 68 hlasovala proti smlouvě o pobytu sovětských vojsk. No a že tam byl František Krígl, no tak to už byla jenom radost. Že? Ale člověk se takhle mohl cítit a to byl můj případ i tak jaksi poctěn, že mohu být na jedné listině, na jedné lodi s těmito lidmi. Na jedné lodi to není náhodný příměr, protože tehdy vydali propagandistický plakát, kde jede taková loď, obrovský jaký parník, jakýsi asi Aurora nebo něco takového a tam dole u kýlu té veliké takové světlé lodi je taková bárka a tam takový divný lidi, trošku některý vypadají jako Židi, jako působilo to trošku jaksi jako plakát, který vydali nějak 30 let předtím, tak ty tam jako marně mávají nějakýma jako Charta 77 a ta loď se jmenuje Mír a je to loď míru a ta prostě rozvraceče rozbije jako kru.
1: Na Rádio 7 posloucháte Řeku života.
2: No a já si pamatuju, mě bylo 15, když to lednové ráno jsem v ranních zprávách zaslechl poprvé slovní spojení Charta 77 a potom spoustu spílání. A vlastně jsme nikdy tu chartu nedostali do ruky. Nikdo ji nezveřejnil, žádné oficiální noviny ji nepublikovali. Nedávno mi jedna spolužačka řekla, že jsme snad dokonce na gymnáziu podepisovali i něco proti chartě, to já už si vůbec nepamatuju. Jak jste to cítili, jak jste to brali? Tohle jste přece věděli, že ti lidé, kteří píší všechny ty protesty, že to je velká mašinerie propagandistická a že vlastně většina toho československého lidu tu chartu neměla v ruce nikdy.
0: Samozřejmě a řekl bych, že tady opět už bylo cítit jistý rozdíl oproti 50. letům, kdy lidé podepisovali souhlas s trestem smrti pro Miledu Horákovou a dokonce i žádali potrestání těch, kteří nedostali tak vysoké tresty, protože je dobře, když provazu máme dost, jsem četl v jedné takové petici, a nebudu nám ujídat chleba, ti zrádci, takhle. Tak tohoto stylu ty petice nebyly. Zajímavé, že si dávali i trochu jako práci, aby to právě nebylo tak přímo adresný. A když si člověk čte tu slavnou antichartu z Národního divadla, tam o žádné chartě není řeč, o chartě 77. Jenomže i u nás se našla taková skupina odpadlíků a zrádců a teďka asi velký úlevný moment pro ty, co tam seděli, bylo, že nežádáme pro ně trest smrti, ale jsou předmětem našeho opovržení. Tak si mohli říct tam ty herci, no tak dobrý, tak ten Vašek Havel, tak on to unese, že jo, že jako je někdo pohrdá na tom, on je zvyklý, tak jako o tolik nejde, tak to teda podepíšem, že jo. Nežádá se tam ani trest smrti, ale vůbec žádný postih, jsou to jenom takový keci prostě, co se vedou a život jde dál. Takže mohli mít ti antichartisté tento pocit. Při vzpomínce na tu dobu mě moc těší, že leckde nepochodili, jak to mám zase jako jenom zprávy z druhé ruky, že to zkoušeli někde ve fabrikách a tam prostě najednou na té schůzi jako vystoupí normální soudruh z toho výboru, co tam mají továrny, no a tak nám to teďka přečtěte, ne, co tam je. No ne, soudruhu, to je jako, to nejde, máte ve stranickém tisku dostatečně bylo osvětlo. No tak to je jaká blbost, ne, tak tady máme jako hlasovat proti něčemu a nevíme o co jde, ne, tak to je jak na hlavu, ne. A tak to stáhli, tuhle tu kampaň podpisů v těch fabrikách a zůstalo to v těch oblastech, kde bylo jasné, že ti lidé jsou hrozně závislí na té moci. A to byla oblast kultury, školství. Čili tam to bylo ostrý, protože ty lidi to podepisovali, neboť měli pocit, že když to nepodepíšou, tak už si pak neškrtnou, už si nezaspívají, nevydají jim žádnou knížku a tak. Tomu rozumím, však to podepsala i spousta lidí, který člověk má moc rád a váží si jich a stejně to udělali a pro ten jejich čin si jich nevážím si toho, co udělali, ale těch lidí si vážím dál třeba, jo. Tak asi takhle jsme to nějak brali a navíc přece jenom je v nás už ta zkušenost, taky jsme lecos četli a už jsme taky něco i viděli z těch dokumentů, když člověk chtěl, tak mohl vědět, jak to bylo za okupace a když člověk vidí na tom Václaváku a na Staromáku, jak ten lid český hajluje a přísahá věrnost vůdci a památce nezapomenutelného našeho protektora Reinharda Heydricha, no tak jako hold si říká, tak přece tam bylo úplně jasný, že ty lidi, co měli dělat jinýho, než tu ruku zvednou, kdyby ji nezvedli, tak skončí jako ti v těch Lidicích nějak tak stejně. Jo, takže bylo jasný, to jsme věděli, že to nemůžeme brát nějak vážně a navíc moje osobní zkušenost. Já jsem pracoval v muzeu tehdy jako topič v Národním a tam šli potom tak důsledně, že ti, kteří se vymluvili, že měli nějakou pracovní cestu nebo onemocněli nebo tak a nebyli na té schůzi, tak z toho neunikli. Byl podrobný seznam těch, kdo to ještě nepodepsali, tu antichartu, a bylo to tak natvrdo, že vedoucí technické zprávy šel i za mnou. Ať mu to podepíšu. Já se řeknu, prosím vás, nezlobte se, všichni víte, teď tady to STB pro mě tady byli, teď je toho plný barák a všichni vědějí, co jsem zač. Tak já nemůžu podepisovat pro a proti. Ale on to bral tak jako, řekl mi to tak jako méně spisovně, tak pane, já chci vaše dobro a vy jste se na mě takhle vykašlal. A bral to jako takové jako zneuznání jeho iniciativy, vlastně záchranné, protože on mi chtěl taky udělat dobře. Takže já jsem to tedy nepodepsal.
2: To bys byl asi jediný, kdo by podepsal chartu i antichartu.
0: To by bylo moc pěkný. To by byl určitě jediný. Ale krásné bylo, že oni pak měli ten seznam těch nesignatářů a tento seznam se vyskytl v den branosti, tam bylo v okýnko, hnedka u vrátnice, kdy výplata se tehdy platila ne na účet, ale prostě cash, hezky každý v obálku, že jo, a vzal si ty peníze z toho a podepsal se na tu listinu výplatní, že převzal, jo. Převzal tohle. Ale tam byly listiny dvě. Kromě této byla ještě ta listina těch, co ještě nepodepsali antichartu. A zajímavé, že v tento výplatní den tam nebyla jenom paní pokladní, ale ještě soudruh z osobního oddělení, který tam takhle stál se založenýma rukama a koukal. A já si moc cením toho, že navzdory tomuhle v tom muzeu se našlo, myslím, 8 lidí, kteří to nepodepsali stejně. Měli jsme se pak moc rádi, tam minimálně dvě byly dámy z knihovny, která byla taky skoro v suterénu takhle, tak jsme k sobě měli blízko, tak já jsem měl pak tam chodit na kafíčko. A takovej jsem měl moc dobrý pocit, takový to pozbuzení Eliáše proroka, že prostě jako zachoval si Hospodin jako těch pár tisíc, co nesklonili kolena svá před Bálem. Tak tady jich v této instituci bylo 8 a já si toho považuju, že tuhle odvahu měli a nakonec se ukázalo, nikoho to nějak nic moc nestálo. Oni je nakonec v tom muzeu dělat nechali dál.
2: Miloši, ty jsi se v roce 80 stal mluvčím charty. Co to vlastně znamenalo?
0: Tak znamenalo to svým podpisem stvrzovat pravost takzvaných dokumentů charty, což někdy byly takový jednoduchý prohlášení, že zase někoho zavřeli a že proti tomu protestujeme a tak. Ale někdy to byly i takové dlouhé dokumenty třeba o stavu životního prostředí v Československu, o postavení cikánů, Romů a takovéhle věci. A to bylo moc jako zajímavé, protože člověk dostal do ruky a musel si přečíst tím pádem taky nějaká taková pojednání od lidí, kteří nám byli nakloněni, ale nechtěli se jaksi sami do toho přímo namočit, přímo skočit do té vody, i když už se trochu namočili tím, že tyhle ty matry nám dali a třeba to i sepsali a tak. A my jsme to pak vydávali jako dokumenty charty, že jo, takové to alternativní informování veřejnosti o tom, co se děje a jak. A pak to znamenalo hodně být takovým styčným důstojníkem pro západní média. Za námi chodívali novináři všelijací. To bylo docela dobré, když pak jsem dostal třeba pohled od někoho, koho viděli jsme tě u nás v televizi, v Paříži, třeba takový fajn. A dokonce soudruh jeden vyjádřil i takový obdiv. Hlejte se, jak to děláte? My vás seberem a druhý den už je o tom v Le Monde. To je úplně normální prostě. My máme taky svoje kanály a máme taky lidi, kteří o tohle pečují, víte.
2: No a znamenalo to také to, že tě víc zvali na výslechy, že jsi byl víc sledován a podobně?
0: To znamenalo jednoznačně, nějak asi tak od března v roce 80 prostě zazvonili soudruzi v uniformovaní a oznámili, že ode dneška jsem pod trvalým dohledem bezpečnosti a před naším barákem opravdu stál žigul a v tom tři uniformovaní soudruzi nebo dva a tak od rána od 7 do večera do 10. No ale jak ten socialismus tak trošku už tak větral, tak to bylo třeba od 7:30 už jenom do 9 a teďka ty soudruzi se tam nudili, tak si tam četli knížky o policajtech, nebo hráli karty, nebo spali, ty byly nejlepší, ty si udělali lůžkovou úpravu a pak před 9 večer blikli majáčky háčkem jako na pozdrav a mazali. No ale docházelo tam k takovým zase úkazům pro mě nepříjemným, protože jak se nudili, tak jedna ta posádka se zašla podívat tam na bagristu, který tam sousedovi jako rejpal díru na garáž. No, netrvalo dlouho, bagr přestal rýpat a bagrista se s nimi odebral do vozidla a vozidlo odjelo s ním. No, jak se to tehdy dělalo, nic nebyla legální záležitost. Všecko byly melouchy a tak napůl a tak. A takže tenhle ten soused takhle strávil asi půl dne někde na okrsku a pak to trvalo asi 14 dní, než si to dovyřídil nějaký legální povolení, než mu to tam dohrabali, tu základovou díru. No a sousedi ve čtvrti mě pak neměli rádi, protože na všech těch lešeních, co tam byly, utichl ruch, protože všechno byly takový ty melouchy a všechno z nějakého materiálu, co se někde jaksi ušetřil, že a tak. Tak já jsem tam znepříjemňoval lidem život. Jo? To byla taková doba, že nebylo dobrý, aby člověk měl na blízku policajta. To je úplně opačně než dnes. Jak bychom dneska byli rádi, kdyby nám před domem stálo vozidlo pomáhat a chránit. Jo? Takže to bylo takové nepříjemné a pak se tam ještě do toho namontovala složka sledovačky v civilu, ty zase jezdili Volhou, parkovali většinou až naproti, bylo to trošku těžkopádný, podařilo se mi, než oni vystartovali, tak já už jsem jako jsem měl rychlý nohy, tak už jsem jim uběh, pak jsem si našel ve sledovací kartě, jakože oceňovali tenhle ten, že došlo ke ztrátě kontaktu a tak a taky, že jsem neustále takový ostražitý a otáčím se a nějak hold jezdili se mnou, tak pak už se to nedalo nějak moc skrývat, že za mnou jedou, tak když jsem nasedl na autobus, tak z Volhy vystoupil soudruh nebo dva a jeden zůstal ve Volze a tam ti soudruzi jeli se mnou a měli takovou trošku těžkopádnou techniku, která se jim s bídou vešla do takového igelitového pytliku a teďka v tom autobuse soudruh tam furt do toho pytliku tak jako něco brumlal, nějaký jako tady orel a je to směr tohle, ale lidi si tak jako odstupovali, protože když jaksi v autobuse otvíráte igelitový pytlik, tak jako je lepší se držet v bezpečné vzdálenosti od toho člověka, tak to byla taková zkušenost zajímavá. Jednou se mnou jeli, to bylo v létě, a já jsem se rozhodl jet si protáhnout kostru do Podolí, tak se mnou ráchali v Podolí, korunu tomu dal ten soudruh, když jsme jako vylezli z té páry, jak se to tak pochvaloval, to bylo dneska žrádlo, co? Budem příští týden zas. Takovej ten svět té obludnosti totality se prostě smontoval s takovou jako absurditou vojáka Švejka a takový, ono to bylo všechno najednou.
2: Měl štěstí, že si neběhal maratony. Miloši, prosím tě, v církvi v té době celkem běžně se vysvětlovala jakási loajalita vůči tomu režimu tím, že máme být prostě podřízení vládnoucí moci. Jak ty se s tím vyrovnával a jak na tebe v tomto směru ta církev vlastně působila?
0: Myslím, že jsem byl teoreticky dobře vybaven. Asi taky přes tu novou orientaci a přes Boženu Komárkovou a její bedlivá studia jako práva a právního řádu a lidských práv a co ta reformace a teoretici, právní teoretici reformační, jak oni pojímali stát a tak dále. Takže mně bylo celkem tak jako jasné, že je k ničemu si říkat, ty komunisti, to je šelma ze zjevení Janova a prostě tako se šelmou nic nezmůže člověk, že jo, to prostě jenom šelma může být nějak poražena a do té doby buď člověk jaksi sám uhyne nebo se toho pádu té šelmy dočká, ale bylo jasné, že ten moment dobrý křesťanský je loajalita ke státu jako takovému, protože to je užitečné lidské zjevení. zřízení. Ono, jako nás to nespasí, jo, věčný život nám to nezajistí, ba ani nějakou jako osobní blaženost, je to o něčem jiným, ale ten stát je pořádá jakési vnější poměry, které také nejsou k zahození. Čili stát je dobře, vrchnost má být. A člověk má být, tak jsme to hodněkrát na fakultě taky exegeticky probírali, co to znamená to podřízení, jo, jestli je to opravdu jak to sklapnout a dělat, co oni chtějí, anebo jako zařadit se nějak do těch struktur a do té hlavně intence toho státu, tedy toho původního úmyslu, pro který tady ten stát byl založen. Takže já jsem si v tomto ohledu docela hověl, že jsem ty estébáky načapával při takový jako překvapení. Některý lidi měli za to právě nejlepší je neříct jim ani slovo, nebavit se s nima, a když je se budou ptát jméno a tohle, máte to v občance a konec, jo? Jinak už ani slovo. A já jsem naopak jako jim říkal, no ale moment, když oni chtěli nějaké informace o někom, že vy jste státní bezpečnost, víte? A to je ohromná zodpovědnost a to je jako důstojnost a tohle. A vy byste to neměli kazit sbíráním nějakých drbů. Tak mě řekněte, podle kterého paragrafu je ten člověk nějak podezřelý a já pak k tomu můžu třeba něco říct, ale abych vám jen tak vykládal, když jsem se s někým setkal, to vás nemá zajímat, protože vy jste státní bezpečnost, vy jste státní, vy nejste jako Pavlačová nějaká, jo. A tohle to bylo, myslím, docela takový neúčinný moc, jo, ale minimálně takový moment překvapení, jako pro ty přemýšlivější z nich to jako byl, protože jsme se nesetkávali, že jo, jako. Ale mělo to jako logiku, hodně kolega Dus s tím pracoval, ten dokonce uznával i vedoucí úlohu strany, která byla zakotvena v ústavě ve článku 4, ale vždycky v těch dopisech na ústřední výbor jako píše a z toho pro vás vyplývá taky velká odpovědnost, protože když máte vedoucí úlohu, tak jste za to, co děláte, odpovědní vy. Proto vám píši, neboť nemůžete říct, že s tím nemáte nic společného, máte.
2: No a církev tlačila na tebe, že bys toho měl nechat?
0: No církev, jak kdo? Byli lidé, kteří nám velmi fandili a kterým se třeba líbilo, že o nás slyší na Svobodné Evropě a na Hlasu Ameriky a může toho znám a tak, a tak jako fajn. A takovej pocit, že konečně se o těch evangelících mluví v těch správných souvislostech a ne, že zase dostal někdo nějakou Leninovu cenu míru nebo tak, ale že takový jako dobrý, tohle to se nám líbí. Takže bylo jednak vlídné přijetí a pak bylo takové to vyčítání, že dáváme tomu faraonovi meč do ruky a prostě kazíme to i jiným a ohrožujeme církev a lepší by bylo, kdyby z té církve vystoupil mi, navrhl jeden bratr, tak jsem se mohl jenom na odpověď, co, to já si počkám, až mě vyloučíte. A to zase musím uznat, že to neudělali. Po letech člověk, jak už může být i takový schovývavější, nebo si říká, ti lidé, co byli v tom vedení, byli v tom věku, ve kterém jsem teďka já, takže taky už byli povinni zpracovávat všelijaký zkušenosti i z toho protinacistického odboje, i ty zkušenosti z toho zlýho komunismu a to všechno. Takže dodatečně bych většině z nich uznal jako čestné úmysly, že oni chtěli chránit tu církev a chtěli její dobro. Vzpomínám, jak Ladislav Hejdánek jednou řekl, církev není třeba zachraňovat, neboť církev už je zachráněná. Jinými slovy, člověk si k tomu mohl dodat milostí, spasení jsme a tak dále, čili už se o tohle nemusíme starat. My se musíme starat, abychom obstáli my. Takže bylo to asi nějak tak, že leskdy nás třeba i ti lidé, kteří takto k nám byli takový odmítaví a vyčítali nám, že teda ohrožujeme církev, tak třeba zase osobně neměli nějaký jako zášť, nebo tam nebylo nepřátelství, tam byla prostě obava o osud té instituce, jejímiž oni jsou lodivody, takový ty vozatejové lidu páně.
2: Miloši, děkuji. Zase jsme to neskončili. Skončíme, až budeme u konce. Čekají nás 80. léta. Vůbec jsme nemluvili o tvých písničkách, které jsi začal právě v této době psát. Takže se těším na příště.
0: Dobře, třeba nějakou uslyšíme.
2: Naším hostem byl Miloš Rejchrt. Loučí se s vámi Petr Vaďura. Naslyšenou.

Pěkné úterní dopoledne. Bylo 11 hodin a po odpočatém prodlouženém víkendu vás u poslechu Rádia 7 vítá Aneta Lofítková. Venku máme příjemných, krásných 19 stupňů, tak určitě ještě využijte sluníčko, dokud tady je, třeba k nějaké procházce. No a pokud budete trávit následující hodiny s Rádiem 7, tak vám teď prozradím, na jaké pořady se můžete těšit.

Křesťan čerstvě obrácený má v počátcích nejrůznější zkušenosti s Bohem, ale také s lidmi věřícími. Ne vždy jsou ta setkání příjemná, ale důležité je, že brzy můžeme přijít k pravdě. Vždyť je psáno, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. V pořadu Dary z rukou mistra si můžete v 11.15 poslechnout, jakou zkušenost má Jiří Procházka z Bratrské jednoty baptistů v Brně. Minule jsme hlavního hrdinu románu Manželů dolejších Plavčíka Žána zanechali v situaci, kdy se chystal na souboj se samozvaným kapitánem Flauberem, kterého usvědčil z vraždy své rodiny. Žán vítězí, získá zpět prsten své matky a veřejně ve jménu Boha odpouští. Nastane na lodi klid a pořádek? Poslouchejte ve čtení na pokračování od 12:15. Pavlína Vaculíková je zkušená pedagogická osobnost, která svou učitelskou dráhu vnímá jako stálou cestu k hledání efektivních a lidských přístupů ke vzdělávání. Během své dosavadní praxe zažila prostředí odlišných typů škol, výukových stylů, poznala různorodé kolektivy kolegů a žáků. O svých osobních i profesních zkušenostech si bude povídat s Lídou Pohankovou v repríze pořadu Rozmarína od 13 hodin. A mezi druhou a třetí hodinou se otevírá prostor pro vaše písničková přání. Stačí nám napsat SMS-kou nebo e-mailem, kterou písničku vám máme zahrát. Tolik z dnešní nabídky pořadu, které jsou před námi. No a díky, že jste s námi. Teď už píseň o chvále Bohu.

Dokud dýchám, mám důvod chválit Boha, a to i v těžkých i krásných obdobích, v jistotě i pochybnostech. Když se cítím blízko Bohu, i když nic necítím, když mám pocit, že jsem obklopená problémy. Tohle všechno znělo v písni Praise, která nás pozbudila, ať chválíme Boha v jakékoliv etapě života se právě teď nacházíme. No a za malou chvilku už jsou tady dary z rukou mistra.

0: Dary z rukou mistra. Jsou různé dary, ale tentýž duch.
1: Jsou různé služby, ale tentýž pán.
0: Jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh.

Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u poslechu pořadu, kterým vás provází Jiřina Džina Čunková. Jsou situace, v nichž se neobejdeme bez Boží pomoci. Například, když mluvíme s někým, kdo má takzvaně navrh, všemu rozumí, všechno ví, všechno umí, a tudíž, co já, jako obyčejný člověk, mu můžu říct nebo dát. Když Duch Svatý naplnil o letnicích učedníky, tak oni najednou svědčili jako ti, kteří mají moc. A nebo třeba stojíme před nějakým zásadním rozhodnutím a najednou nám přijde spásná myšlenka a je nám jasné, že z naší hlavy to asi nepřišlo. Křesťané mají dobrodružný život. Často potřebují zjevení a to přichází od Ducha Božího. Modlím se, abyste dnes zakusili Boží jednání, třeba i skrze tento pořad. Moje pozvání přijal Jiří Procházka z brněnského baptistického sboru. Pěkný poslech.

0: Kdy a kde ses poprvé osobně setkal s nějakým duchovním darem nebo projevem?
1: Přiznám se, že si to úplně nepamatuju, nebo nepamatuju si to jednoznačně. Myslím si, že to bylo někdy v prvním či druhém roce po té, co jsem se obrátil.
0: V první třídě.
1: To jsem se ještě neobrátil. Myslím si, že to asi byl dar jazyku v rámci nějaké modlitební chvíle. Ale to, co si určitě pamatuju, tak je ten okamžik, kdy jsem se poprvé setkal s tím samotným dárcem, s Duchem Svatým, když jsem se poprvé vážně a prostě na základě rozhodnutí vůle rozhodl přijmout Ježíše do svého života. Já jsem už v té době měl svědectví, znal jsem evangelium od křesťanů, a věděl jsem, co dělám. Přijal jsem Ježíše, modlil jsem se na zastávce tramvaje.
0: S někým nebo sám?
1: Sám. To bylo v takové pohnuté chvíli, kdy jsem šel vlastně z nemocnice, kde jsem navštívil maminku a ona byla velmi vážně nemocná, tam se mě Bůh velmi silně dotkl. A v takovém tom pohnutí jsem vlastně přijímal Ježíše do svého života. A já jsem opravdu věděl, řekl bych rozumově věděl, co dělám a činil jsem to opravdu za srdce, vůlí. Ale co jsem netušil, jako bylo to, co potom přišlo, mě vlastně zaplavilo takový obrovský teplo, bych řekl, a světlo. Přišlo to jakoby z vrchu, tak to celé mnou projelo. A to byl pocit prostě nepopsatelný, který jsem nikdy předtím nezažil. Asi bych řekl pocit lásky a přijetí. A to musím říct, že já jsem měl prostě normální rodinu, rodiče, dobré rodiče, zažil jsem dobré dětství, ale toto bylo něco, co jsem do té doby nezažil. A vlastně až potom jsem se, jakoby, když jsem byl vyučován, tak jsem jaksi pochopil, že to byl tak právě ten závdavek, Duch Svatý ke mně přišel nebo do mě vstoupil a prostě já jsem se stal Božím vlastnictvím.
0: A v tu chvíli jsi ještě neuvědomoval, že to je Duch Svatý, jenom si to popsal jako
1: asi jsem si to,
0: láska.
1: Ano, asi jsem si to jako neuvědomoval, ale říkám potom, já jsem začal samozřejmě chodit na nějakou skupinku biblickou a tam jsme se to jako všechno nějak učili, takže tam potom zpětně rozumově došlo k tomu porozumění, co to vlastně jakoby bylo, no.
0: A co jsi dozvěděl o tom, že to je závdavek Ducha Svatého?
1: To jsem se možná dozvěděl ještě mnohem později, to slovo závdavek, že je to vlastně to, že se opravdu člověk stává Božím vlastnictvím a že dostává v podstatě takovéto, řeknu, právní potvrzení, ty jsi Božím dítětem, ty mě patříš.

přijetím Pána Ježíše se Jiří Procházka nevšedním způsobem setkal i s prvním projevem Ducha Svatého. Popisuje to jako teplo, světlo, příjemno. Stal se Jiří Božím vlastnictvím, což v některých může vyvolat otázky. Stát se Božím vlastnictvím, co to je? No, to znamená, že mu patřím a už nepatřím sám sobě a taky na nic už nejsem sám. Když vím, že Bůh je dobrý a má otcovské a laskavé srdce, není vůbec čeho se bát. Jak se to všechno událo, popisuje Jiří Procházka v dalším příspěvku.

0: to byla taková doba, počátek 90. let, kdy nastalo všeobecně, že jo, probuzení a hodně lidí uvěřilo a nastalo i to, řeknu, probuzení po stránce duchovních darů. Došlo i k mnoha neporozuměním a nějakým excesům a asi to byl ten dar jazyků, že možná byl u někoho až moc jakoby přeceňován nebo spíš bych řekl jako zdůrazňován. A já vím, že z toho byly nějaké nezhody a dohady. A já jsem tehdy bohužel udělal takový nesprávný rozhodnutí, že řekl bych zbaběle, jsem se k tomu postavil jako... To je něco, co rozděluje, bacha na to, od toho radši dál. A jako dnes už to vidím, jako že to nebyl správný postoj. A prostě jsem si jako tak nějak možná srbsky na to dal jako víc pozor, nebo jsem zatím nešel. Jako, jo. To byl asi možná ten problém.
1: Bylo asi dost dětinské, že? Prostě ty hádky o to, jestli jsem lepší, když mám dar jazyků, nebo nejsem lepší.
0: Tak, no.
1: Trošku se taky pamatuju, takže trochu vím asi, o čem mluvíš. Dalo se to vzít potom zpátky?
0: No dalo, protože já jsem vlastně, že jo, rostl jsem jako křesťan, rostl jsem ve víře, začal jsem sloužit v církvi, vedl jsem dorost, pak jsem učil v besídce, tak nějak jsem se snažil pomáhat prostě křesťansky ve sboru, že jo. Boženil jsem se, měl jsem děti a jak šel čas, tak jsem jakoby měl najednou pocit, že mě něco chybí prostě. Neuměl jsem to popsat, jako kdyby to bylo jakoby formální křesťanství, ale přitom to nebylo formální křesťanství. Já jsem o to opravdu jako usiloval, že jo. To, co jsem asi poznal, je, že mi chybí právě to vědomí přítomnosti Ducha Svatého, to, že se mnou chce být, to, že se mnou chce jednat. To, že mě chce hlavně asi zmocňovat. Jo, já jsem tak někdy po 40. roce, já to nazývám takový období druhého obrácení, kdy jsem prostě...
1: To ti bylo včera, ne, těch 40?
0: No už je to pár let dneska zase, ale prostě musel jsem znovu hledat Pána Boha a musel jsem znovu vlastně přicházet k tomu, že je to o milosti, že to není o tom našem výkonu, že to je o pokoře. Já konkrétně jsem třeba z toho postoje dál od duchovních darů, tak jsem z toho činil opravdu pokání a řekl jsem, ne, chci to jinak, chci všechno, co pro mě máš, Pane, dej mi to, chci to přijmout.
1: Kdo zažil 90. léta a zajímal se o dění v naší zemi, o příliv nejrůznějších evangelistů a misionářů s nejrůznějšími důrazy na charizmata, tak si možná vzpomene, že byly nejenom kladné, ale i záporné reakce. Sama si vzpomínám na sportovní házenkařskou halu v Praze, která byla zaplněná lidmi, co toužili po uzdravení a čekali až hodně do noci, než se jich evangelista dotkne. Psalo se o tom v novinách, někde se tomu smáli, někteří psali statistiky o tom, kolik lidí vlastně přišlo do církví a tak dále. No, ale já sama jsem byla svědkem, co konkrétního se u některých lidí změnilo. Vzpomínám si na maminku s děťátkem. Bylo už moc pozdě a bylo mi jí líto. A viděla jsem tu velkou frontu v té hale a bylo tam horko a v jejich očích by už ráda měla miminko doma. Přišla jsem k ní a zeptala se, co jí trápí. Odhrnula peřinku a ukázala patičku, která byla úplně odchýlená, prostě do pravého úhlu a taky červené fleky na tělíčku. Vzala jsem nožičku do rukou a ono v ní cosi cvaklo. A nožička byla tak, jak má být. Zároveň zmizela v tu chvíli vyrážka. Byla jsem v šoku, protože jsem se ani nemodlila. Nebyla jsem na to připravená. Bylo mi strašně líto, to bylo jediné, co jsem prožívala v tu chvíli. A já jsem tehdy pochopila, že Pán může dělat, co chce. Vážně může dělat, co chce. A samým zděšením jsem ani nestihla nic říct. Maminka dojatá poděkovala, odešla a já zůstala stát jako opařená. Může Duch Svatý udělat cokoliv? Může. I navzdory našim představám a očekáváním. Viděla jsem toho víc, ale toto bylo v naprosté blízkosti a bez evangelisty. Prostě to Bůh udělal sám. Jiří Procházka, můj dnešní host, popsal, že mu pak bylo moc líto, že na několik let ze svého života odstřihl Ducha Svatého. postupem času se učí lépe spolupracovat.

0: No, já jsem se zajímal o duchovní dary. Hodně mě zajímal třeba dar uzdravování a hodně jsem v té věci, řeknu, zkoumal, sledoval nějaký, byl na nějakých konferencích nebo poslouchal přednášky, modlil jsem se za to. V podstatě bych řekl, dodnes o to tak nějak usiluju, protože to uzdravení, to je vlastně samotná podstata toho, co Pán Bůh dělá v životě člověka, že jo. Takže nejde jenom o to, jako někde na někoho vztáhnout ruku, pomodlit se a on najednou skáče, jako zvedne se z lůžka, jo. Je to sama podstata toho, co Pán Bůh dělá, že uzdravuje. Takže vnitřní uzdravení i fyzické uzdravení, ale nemůžu zároveň říct, že bych si nějak byl úplně vědom toho, že třeba tento dar mám, nebo to. Ale co určitě chci dělat, tak je třeba, že se chci modlit za nemocné.
1: Měl jsi někdy takovou příležitost, že by ses mohl modlit tímto způsobem?
0: Měl.
1: S tím vědomím, že,
0: jo, jo,
1: že
0: jo,
1: to je
0: to,
1: ten...
0: To byla zajímavá příležitost vlastně v rámci... Ono je takové to mezidenominační hnutí, prorocké hnutí Orly, to se zabývá jakoby tu tematikou daru proroctví. A tam mi volala jedna vedoucí z toho hnutí: prosím tě, já mám takový pocit, že bys měl, my se scházíme, toto hnutí se scházelo, nebo schází dodnes vlastně v domě misionářky Glorie Ginn. A ona měla odlítat do Ameriky a zrovna měla nějaký problémy se zádama, že jí prostě bolely záda a teď čekala ta cesta a já jsem o tom jakoby věděl, ale prostě najednou mi volala tady ta vedoucí a říkala: já mám pocit, že bys tam měl zajít, měl bys na ní vložit ruce a pomodlit se za ní, jako. A tak já jsem, ne že bych v sobě cítil nějakou prostě víru nebo takový, ale já jsem to prostě bral OK, tak tohle je vnímání sestry, která je teda prorocky obdarovaná. Já o to usiluju, tak jsem řekl: dobře, tak já to vykonám a prostě půjdu. A tak jsem skutečně zavolal jsem té Glorii, řekl jsem, že se za ní zastavím, že se za ní pomodlím a jí se skutečně ulevilo. Takže to byl jedno takový malý okamžik nebo malý moment. A
1: pak, to je velký moment.
0: To je určitě velký moment. Pro mě to bylo samozřejmě velké povzbuzení a věřím, že Pán Bůh chce dávat vlastně každému člověku takovéto povzbuzení, že ho chce dávat nám všem, celé církvi.
1: Posloucháte Dary z rukou mistra, dneska s Jiřím Procházkou. Už na začátku Jiří popisoval svoji první zkušenost s působením Ducha Svatého a taky nepříjemnost, která se v 90. letech stala, nebo spíše děla. Jak to má dnes?
0: Pro mě je to takové choulostivé téma, vlastně ani nevím proč. Možná je to ještě pořád dozvuk nějakého toho, co bylo na počátku, ale já jsem přijal dar jazyků. Musím říct, že jsem ho přijal vírou a aktivoval jsem ho vírou. Prostě jsem začal mluvit jazyky a modlím se jazyky. To použití je zejména to osobní použití pro osobní růst. Ono to je i v Bibli v 1. Korinským v té 14. kapitole jakoby rozepsáno, že je to použití prostě především pro ten osobní růst, ale je tam i to použití jakéhosi zjevení pro druhé, nebo že to v podstatě může nahradit proroctví, ale to potom musí být spojeno s výkladem. Nedávno jsem zase byl dotčen právě s 1. Korinským 14. Ono tam je napsaný, Pavel píše: kdo má dary jazyků, ať prosí, aby dovedl.

0: Jiřího Procházky jsem se samozřejmě také zeptala, jestli se změnila atmosféra vzhledem k duchovním projevům. Je mezi křesťany stále to napětí, anebo polevilo?
1: Obecně si myslím, jak kdo. Jo. Jsou lidi, kteří o to usilují a jsou lidi, kteří o to vůbec neusilují. A když přemýšlím nad tím, proč o to neusilují, tak tam vidím asi dva důvody. Buď to je to nějaká celková ochablost nebo vychladnutí jakoby toho nadšení z Pána, nebo to může být i vliv učení, že k tomu lidé prostě nejsou povzbuzováni. No a pak jsou ti, kteří o to usilují, neumím říct, jaký je to podíl, kolik je kterých. A určitě mezi těmi, kdo o to usilují, tak může docházet i třeba k nějakým možná excesům nebo k neporozumění. To, jak to vnímám, je, že ty excesy to dělají lidé, to dělá to neproměněné v nás, to určitě nepůsobí Duch Svatý. I když Duch Svatý může někdy dělat něco zvláštního,
0: něco po svém,
1: jsou na to svědectví a konec konců i jak vedl ve Starém zákoně, že jo, proroky, kteří dělali takové excesivní věci, může to tak jakoby být, ale myslím si, že řada těch excesů, který pak vedou právě k nedorozumění v církvi, tak jsou prostě z toho neproměněného charakteru. Ale asi bych řekl k tomu to, že tady nejde o to vyhýbat se excesům za každou cenu, alespoň tak, jak jsem to třeba já udělal ten chybný postoj na začátku svého života s Pánem, jako vyhýbat se v tom smyslu, že to je jenom pro některé a tady ty dary nejsou pro mě. Je třeba prostě k tomu přistupovat s pokorou a hledat a usilovat prostě.
0: Duch Svatý je tady na zemi, aby byl církvi nápomocný. Mm. To znamená, že on je ten utěšitel, on je ten pomocník, on je ten, který, ty už si to slovo použil a ono je to takové zvláštní slovo, ale možná se hodí, aktivoval tu boží moc.
1: Ano,
0: To, aby se věci pohnuli, aby se... Protože proč jsou ty zázraky? Zázraky jsou proto, aby lidé mohli poznat tu boží moc, aby byli dotčení, aby to jejich svědectví opravdu bylo svědectvím o boží moci a o božím jednání. O čem s tebou Duch Svatý mluví v poslední době?
1: Možná teď úplně nejaktuálnější mě říká, že bych se měl třeba víc modlit. Včetně toho modlit se víc v jazyku. Jako jo, protože to je takový zvláštní, člověk je taková ta nádoba nevděčná, jak má chvíli volno a chce si odpočinout. Prostě volá mě víc do modlitby. Řešil jsem právě otázku, pro koho je dar jazyku. Taková ta základní otázka, jestli je pro každého nebo není. A snažil jsem se to hodně opravdu na modlitbě si tuto otázku jakoby klást, nebo ne sobě, ale Duchu Svatému, snažil jsem se najít tu odpověď. Dostal jsem takovou jakoby zvláštní odpověď. Dostal jsem právě tu odpověď, chci, aby ses ty víc modlil v jazyku, abys ty měl větší zkušenost a abys ty mohl vydat svědectví. A jakoby ta odpověď zněla, já ti to teď nemůžu tady říct, nebo nemůžu to říct tobě. Může to souviset s tím, že já třeba nemám dar vyučování. Jo? Jakoby ta odpověď zněla, vy křesťani jste teďka hrozně, já nevím, rozhádaní nebo rozpolcení v tom. Vy nejste možná schopni, aby prostě přišel nějaký pomazaný učitel a řekl, a je to takhle a teď všichni půjdeme tou správnou cestou. Ale je to o tom osobním opravdu svědectví, aby jsme to, řeknu, praktikovali. Tahle otázka je dar jazyku pro každého, tak jsem na ní dostal odpověď. Ty, jestli ten dar máš, tak se modli a sluštím a vydej svědectví. Jo? A já si to nějak použil.
0: A nech tam ty, ať si.
1: Tak nech ty další.
0: Otázku jako, taky vyřeší.
1: Tak. A já věřím, že opravdu Pán Bůh dává dary, třeba dar vyučování je hrozně důležitý dar a není to jenom o tom teologickém jakoby vzdělání, ale že ten člověk potom opravdu to umí uchopit a říct a předat to, takže to pochopí člověk, který je víc takový ten extrovert nebo víc introvert, tak je jakkoliv založený, že to prostě pochopí.

0: dohrála krásná písnička, ve které zní prosba: Naplň mé srdce svým ohněm, chci hořet pro tebe. Může se zdát, že o nic nejde, že není třeba o nic usilovat, však on si to Pán Bůh nějak ošéfuje bez nás, proč se mu do toho míchat. I takové názory jsou, ale já si myslím, že jestli budeme plně Boží lásky k němu a zároveň k lidem kolem nás, že jaksi automaticky přichází druhá rovina vztahu. Bože, prosím, použij si mě. Z rozhovoru s Jiřím Procházkou mám radost. Jeho upřímné hledání pravdy mě posiluje v přesvědčení, že je to tak dobře. Přátelé, posloucháte Radio 7 a pořad Dary z rukou mistra. Je něco, co chybí Jiřímu Procházkovi?
1: Možná je to dar povzbuzení.
0: To už si druhý, kdo to říká.
1: To je, nebo já bych možná řekl vůbec takový to, aby jsme o ty dary usilovali. Ona je možná pořád někde takový jakoby strach z těch duchovních darů, ale na druhou stranu zase já jsem mnohem v posledních letech mnohokrát slyšel právě takovéto povzbuzení: nebojte se chyb. Teď to může znít jako zvláštně, jako že oblast duchovních darů a s nimi spojené třeba excesy, že to může nadělat spoustu paseky v církvi, to je pravda. Ale my se nesmíme jakoby dostat do toho, že se toho budeme bát natolik, že to budeme všecko, řeknu, utlumovat hned z začátku.
0: Je potřeba přemýšlet,
1: nebát se chyb. Věřím, že jsou zralé způsoby, jak prostě vést k duchovním darům, jak motivovat, nebo obecně on je to o vedení, že jo? Jak jako vést a motivovat, aby člověk mohl růst a přitom, když se dopouští nějakých chyb, tak aby je mohl prostě napravit, že jo? Pochopit, objevit, napravit a prostě už nedělat třeba dál. Jako. Takže myslím si, že asi dar povzbuzení, možná dar proroctví. Já osobně vnímám jakoby dar proroctví zejména v tom rozměru toho povzbuzení. Je to samozřejmě jakoby dar, který říká, člověk sděluje Boží slova druhým lidem nebo sám sobě, ale prostě obecně sděluje Boží slova. A já to vnímám především v tom rozměru povzbuzení. Možná máme my tendenci moc o tom přemýšlet a málo to jako dělat, málo o to usilovat, málo to prakticky zkoušet. Možná je to tím, že prostě my jako Evropani jsme zasaženi tím helenismem, že jo, tím prostě gnóze poznání a že nás to možná dodnes tady jako ten duch nějak jako ovlivňuje, jo.
0: Jiří, je něco, co bys posluchačům chtěl říct na závěr?
1: Poproste Ducha Svatého, ať k vám teď přijde, ať vám něco pěkného řekne. A on přijde a dotkne se vás a něco vám řekne.

Jiří Procházka z Baptistické církve v Brně, můj host, nás v závěru pořadu Dary z rukou mistra povzbuzuje, ať požádáme Ducha Svatého, aby nám něco řekl. Možná sami hledáme, jak lépe Pánu sloužit. Možná jsme unavení a hledáme sílu, možná nás trápí nějaká i životní krize, kterou procházíme, anebo jenom nevíme, co dál. A on přijde. Vzpomněla jsem si, že i Pán Ježíš Kristus řekl něco podobného. Požádejte a Otec nebeský vám dá Ducha Svatého. A nebojte se. Neudělá nic, co by vás na dobro vyděsilo. Dovolte mi, abych se na závěr pořadu modlila. Otče, ty, který jsi stvořitelem všeho, můžeš úplně všechno a není nic, co bys nedokázal. Prosím tě za sebe, ale taky za každého, kdo právě poslouchá a touží tě poznat víc. Naplň nás svým Duchem Svatým a ukaž nám, jak se přiblížit k lidem ztraceným, strápeným, nemocným, unaveným. Nauč nás sloužit jim stejně, tak jak si to naučil svého syna Ježíše Krista. Vyzbroj nás tím vším, co k tomu potřebujeme. A kdekoliv naši posluchači v tuto chvíli jsou a touží po naplnění, přijď a naplně. Děkuji ti za dar modlitby. Amen. Milí posluchači, v tuto chvíli se s vámi loučí Jiřina Džina Čunková a pokud chcete napsat nějakou reakci, nějaký komentář, můžete. Studio@radio7.cz. Naslyšenou.

Nás teď čeká chvála od zpěváka Jet Trouble, který napsal během těžkého období po smrti svého otce. Popsal, že v té době se cítil naštvaný, zlomený a taky bez naděje. Přesto všechno k Bohu volal v modlitbách a vyznával, že ho potřebuje. A v téhle písni vyznává, že přesně nerozumí tomu, co se děje, ale ví, že Boha zkrátka potřebuje. My bojujeme s něčím neustále a třeba i teď si můžeme procházet těžkými věcmi, zkouškami, čelit nelehkým situacím a tak vás a nás všechny chci pozbudit, ať vytrváme ve všech zkouškách na modlitbách a důvěřujeme pevně Bohu, že má vše ve svých rukách, že i ty zkoušky, co přichází a které mnohdy nechápeme, proč jsou, má pod kontrolou a z každé zkoušky dá i východisko. Tak se to může s námi táhnout dlouhou dobu, klidně i mnoho let, ale Boží věrnost nikdy nekončí. A proto má smysl nepouštět se Boha, ale důvěřovat mu a bojovat s ním po svém boku. Teď tedy Jet Trouble s písní I Need You. Potřebuju tě.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: 12. hodina je za námi. Máme úterý 29. září a vyladíte Křesťanské rádio 7, kterým aktuálně provází Aneta Lofítková. 12. hodina je už tradičně čas modlitby, čas, kdy chceme volat k Bohu a stišit se před ním. A pro mě osobně je to i taková chvíle, kdy můžu odpočinout a načerpat. Tak vás do této společné chvíle zvu i teď a začnu známými verši z Matoušova evangelia. Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci, a naleznete odpočinutí svým duším. Pane Ježíši, ať už jsme vyčerpaní, vyprahlí, unavení, díky ti za to, že víme, ke komu můžeme přicházet jako ke zdroji odpočinku. Uvědomuji si, že i když jsme třeba právě unavení nebo vyčerpaní, tak nemusíme všechno zvládnout sami, ale můžeme spočinout ve tvé náruči. A jedině u tebe můžeme skutečně načerpat. A tak ve tvé náruči chceme spočinout i dnes, v tuhle chvíli. Mnohdy se snažíme hledat způsoby, jak odpočívat, kde načerpat, ale nikdo a nic nemůže občerstvit naše duši tak jako ty. Tak ti děkuju za to, že dáváš odpočinek, že máme kde složit hlavu a nabrat nových sil. Moc ti děkuju za to, že můžu k tobě přicházet taková, jaká jsem, ať už jsem strápená nebo plná radosti, se vším, co mám, a můžu se ti svěřit, s tebou se sdílet, s tebou se smát, plakat, radovat se, ptát se tě. Děkuju ti za to, že tě mám, protože nevím, kde bych teď byla, kdyby tvé lásky ke mně nebylo. Moc ti děkuju za tvé slovo, za pozbuzení, které v něm máme, které jsme i před chvíli mohli slyšet, že kromě odpočinku se máme od tebe učit taky pokoře a tichosti. Tak ti, Pane, vyznávám, že ne vždy se dokážu pokořit před lidmi, pokořit se před tebou, tak mě to prosím odpusť a napravuj mě v tomhle. Dej mě i nám všem sílu opravdu být pokornými lidmi, kteří si uvědomí své chyby, uznají je a chtějí se z nich ponaučit. Dej milost, ať jsme opravdoví, upřímní před tebou i před lidmi, ať i oni vidí, že jsme jiní, že jsme tebou proměněni. Tak nás k tomu, Pane, veď, posiluj, napravuj tam, kde potřebujeme. Díky ti moc za tuhle chvíli odpočinutí i skrze modlitbu. Díky za to, že tě máme, Pane. Amen.
1: I woke up to this. God's a safe house for the battered, a sanctuary during bad times. The moment you arrive, you relax. You're never sorry you knocked.

Tohle byla kapela Lindy a píseň Let Go, která byla o odvaze odložit zátěž, strach a taky zakoušet svobodu a nové začátky. Tahle písnička vycházela hned z několika biblických knih s Filipským, Izajáše a také z první Petrovy a zdůrazňovala důležitost přijímání různých příležitostí a taky nevzdávat se, přestože člověk čelí různým výzvám. Teď už kapela Adonai s písní Adonai.

Máme 12.15 a před námi je čtení na pokračování. Minule jsme hlavního hrdinu románu Manželů Dolejších, plavčíka Žána, zanechali v situaci, kdy se chystal na souboj se samozvaným kapitánem Flauberem, kterého usvědčil z vraždy své rodiny. Žán vítězí, získá opět prsten své matky a veřejně ve jménu Boha odpouští. Setkává se s lordem Gosnoldem a jeho rodinou, kteří mu děkují za záchranu života. I přes Flauberovu porážku zůstává však na lodi stále dostatek nebezpečných a krutých mužů, kteří pro Žána představují trvalou hrozbu.

Flaubert seděl za malým kulatým stolkem, na němž bylo prostřeno k snídani, a díval se před sebe nepřítomným pohledem slepce. Proseděl takto celou noc a nereagoval ani na příchod námořníka, jenž mu jako obvykle přinesl čaj a suchary s dozlatova opečenými plátky slaniny. Ignoroval dokonce i návštěvu kapitána Bikarata a druhého důstojníka, kteří mu přišli oznámit, aby počítal s tím, že bude předán spravedlnosti v Quebecu. Jakoby na něho dopadla tíže celého jeho života a on se pod tou váhou náhle zhroutil. Přítomnost pro něho znamenala stejně málo jako budoucnost, v níž už nikdy nebude moci uskutečnit své plány. Prostě zemřel, i když mu ten mladíček nepustil žilou. Před očima mu opět vyšlehly rudé plameny hranice a v ní bolestí se svíjející tělo. Obraz, který jej čas od času pronásledoval po celých 25 let. Dnes jej však přitom tak jako jindy nepřepadla nepříčetná touha zabíjet a ničit. O to intenzivnější byl však pocit slabosti, při němž se jakoby propadal někam hluboko do neznáma. Jako tehdy, pomyslel si. A smrt, zrovna tak jako tenkrát, nepřichází. Pomstil se s krutostí, jakou by sám u sebe nečekal. Nebylo nic těžkého vyčíhat si toho muže s pokorně sepjatýma rukama na tlustém břiše a nasládlým úsměvem. Zbožný inkvizitor se chodil rád po dobré a vydatné večeři projít na čerstvý vzduch, aby mu rychleji slehlo těžké jídlo. Odvlékl jej tehdy do lesa, daleko od lidí. Těšil se z jeho ustrašeného blekotání, když mu vykřikoval do tváře jména těch, jež připravil o život nebo o zdravý rozum. Opájel se chraptivým jakotem jeho vyschlého hrdla, který nemohl slyšet nikdo jiný než on. Každou buňkou těla vychutnával hrůzu vypoulených očí, když ho přivázal ke stromu a pak před ním rozdělal malý ohýnek. Pomalu na něj přikládal větev za větví a přitom s uspokojením sledoval, jak otec Clermont zvrací nestrávenou večeři. Nejprve mu usekl ruku a donutil jej dívat se, jak se jeho vlastní út mění v zuhelnatělé škvarky. Držel jej při vědomí, až už nebylo co pálit a na čem si vylévat nenávist. Pomstil se, ale i přes pocit jakéhosi divokého uspokojení v něm zůstala pachuť porážky, spojená s vědomím, že teď již nemůže vůbec nic. Domů se vrátil spitý děsivostí zážitku, pachem krve a spáleného masa naplňujícímu chřípí. Máš v očích ďábla, řekla mu matka. Jsi posedlý. Ještě tu noc odešel. Navždy. Hnal se pryč na spěněném koni, s touhou utéct všemu, co zůstalo za ním. Nikdy se mu to nepodařilo. A úleva, kterou očekával, nepřicházela. Nepomáhalo mu nic. Dokonce ani to, když si změnil jméno a dosáhl postavení, kterému jiní mohli právem závidět. Zůstala prázdnota měnící se postupem času v zatrpklost a nenávist vůči všem, kdo se zdáli být spokojeni. Chci, abyste věděl, že vám odpouštím. Viviano, zasténal Flaubert. Viviano. Teprve v této nekonečně dlouhé noci si poprvé od té strašné chvíle uvědomil, že ona štíhlá dívka s nádhernými, jako uhel černými vlasy a jemnou zasněnou tváří, by se ho dnes bála a děsila stejně jako všichni ostatní. Už žádnou krev, řekl nahlas. Přísahám, Vivianu.

Pánové, oslovil kapitán Bikarat malou sešlost v jeho kajutě. Dal jsem vás svolat proto, abychom se společně poradili o dalším postupu. Situace je vzhledem k pohotovému a nanejvýš statečnému zásahu pana hrabite de Contiho o mnoho nadějnější, než tomu bylo včera, mírně kývl hlavou na Žána. Přesto však zůstává i nadále velice vážná. Chceme-li ve zdraví přežít, musíme se vystříhat každé chyby. Osobně přiznávám, že jsem jich od počátku plavby udělal dost a v žádném případě v tom nemíním pokračovat, doznal kapitán sebekriticky. Nechme minulost minulostí, máchl rukou de la Salle, a raději nám povězte, co v dané situaci považujete za nejdůležitější. Najít Laprého a toho bezuchého mizeru. Vzhledem k tomu, že mají určitě mezi posádkou několik dobrých přátel, je nezbytně nutné vytáhnout ty dva na denní světlo. Prohledali jsme kde co, hlásil Mario. Jak jste řekl, kapitáne, chlapi jim musí dělat zeď. Do země se nepropadli a vy je dostanete, ale pokud možno bez střílení, upozornil Bikarat lodníka. Být vámi, kapitáne, pak bych na ně žádné ohledy nebral, utrousil lord Gosnold. S milosrdenstvím se na takovéhle typy nesmí plýtvat. Chci je dostat živé proto, abych je mohl pověsit, milorde, vysvětlil trochu netrpělivě Bikarat Angličanovi. Tolik zkušeností ještě mám, abych věděl, že kázeň a pořádek na lodi zjedná nejlépe pohled na pár houpajících se oběšenců. Měl jsem jenom takový pocit, že... Však víte, zabloudil Angličan rozpačitě očima k Žánovi. Mám-li být upřímný, trochu jsem se obával. Člověk přece nemůže. Samozřejmě, že ani mne nenechal čin pana hraběte chladným, dodal rychle, když si povšiml zaraženého mlčení ostatních přítomných. Náš převor v klášteře nám často opakoval větu, abychom se nesnažili sloučit neslučitelné, milorde, zaujal de la Salle pohodlnou polohu, jako by neseděl v těsné kajutě, ale v příjemném chládku klášterní posluchárny. Čin pana de Contiho nebyl přece žádnou všeobecně platnou směrnicí, nýbrž příkladným osobním jednáním ve smyslu Ježíšova učení. Jistě jej lze obdivovat, ale pochopitelně není možné ho bez rozmyslu aplikovat ve všech případech při výkonu spravedlnosti. Mám pocit, že jsme se sešli za zcela jiným účelem, než jsou filozofické úvahy a disputace, upozornil Žán, jemuž začínala být rozvíjející se diskuze krajně nepříjemnou. Souhlasím, odkašlal si Bikarat. Tak tedy, přikročme k dalšímu předmětu, a tím je... Přítomnost lorda Gosnolda a jeho rodiny na palubě lodi. V tomhle směru vám ovšem nepomohu, pánové, poznamenal kousavě Angličan. Nemohu za to, že jsme se stali problémem. Chceme vám pomoct, milorde. Stáhl trochu dotčeně rty Bikarat, jehož sebevědomé vystupování anglického šlechtice začínalo dráždit. Za vaši přítomnost se cítím pochopitelně osobně zodpovědný. Promiňte, kapitáne, změnil Angličan tón. Ale od té chvíle, co jsem dostal pažbou po hlavě, mě strašně bolí, což ovšem v žádném případě neomlouvá mou nevrlost. Možná to není jenom tou boulí na zátylku, milorde, pousmál se de la Salle. Ale nic si z toho nedělejte, já mám také po včerejšku takové zvláštní pocity. Náš převor, kterého jsem již před chvílí vzpomínal a jenž byl mimochodem velice moudrý muž, by nám pravděpodobně vysvětlil, že se v nás hnulo svědomí. Neodbíhejte laskavě od tématu, kavelíre, napomenul Bikarat šlechtice. Jestli se budeme navzájem popichovat, můžeme se rovnou rozejít. Nezapomeňte, že mám za sebou probdělou noc. Takže, kde jsme to vlastně skončili? Ach tak. V první řadě se tedy jedná o bezpečnost vaší manželky a dcery, obrátil se kapitán na lorda Gosnolda. Nebylo by bezesporu moudré,
aby vycházeli sami na palubu alespoň do té doby, než se situace vykrystalizuje. Pokud by dámy stály o můj doprovod, uklonil se s typicky francouzským šarmem de la Salle, jsem jim plně k dispozici. Neberte mé varování na lehkou váhu, zvedl karatelsky prst Bikarat. Ti holomci se sice stáhli, ale nepochybuji, že jim rychle otrne. Na skopičiny nemá nikdo z nás chuť, ubezpečil kapitána lodník. Já osobně toužím pouze po jednom, a to, co nejrychleji doplout do Quebecu a tam dát týhle lodi vale. Zasmušil se Bikarat. Teď jde jenom o to, jestli s tebou budu chtít rozvázat pracovní smlouvu. Nezůstanu, i kdybych neměl dost zaplaceno, trval si na svém Mario. Tvou prvořadou povinností by mělo být splnit králův rozkaz, ošíval se kapitán, který stejně jako lodník věděl, že pokud došlo ke změně kurzu, má každý námořník právo podat v prvním přístavním městě výpověď. Tak abyste věděl, kapitáne, nikdy mi nebylo pochuti vyzbrojovat piráty. A od samého začátku se mi tahle plavba dvakrát nezdála, ale teď bych nejraději naházel všechny ty krámy z podpalubí do moře. Opovaž se tyhle své názory roztrubovat mezi posádkou. Musel bych to vzít jako odepření poslušnosti a vyvodit z toho patřičné důsledky. Slíbil jsem králi, že náklad dopravím v pořádku na určené místo, a to také udělám.

To se nám to cestování pěkně protáhne. Hvízdl de la Sal. Záliv svatého Vavřince a Karibské moře. Přál jste si poznat daleké kraje? Usadil ho Bikarat. Ach ano, povzdechl si odevzdaně šlechtic. Představy a skutečnost téměř vždy se liší. A to ještě nevíte, že před Quebecem nás čeká anglický Salem. V noci jsem totiž uvažoval, jak pomoct lordu Gosnoldovi, co by bližnímu v nouzi. A tak mi napadlo, že tohle město puritánů pro nás nebude zase až tak strašná zajížďka. Navíc tam lze snadno doplnit zásoby čerstvých potravin a pokud za nás náš nový přítel ztratí slovíčko, mohou nám tam loďaři prohlédnout loď. Jste opravdový gentleman, nebo spíš pravý francouzský kavalír, kapitáne, nešetřil chválou Angličan. Upřímně řečeno, v něco podobného jsem se neodvažoval ani doufat. Ono se časem vyjasní a vyřeší daleko víc věcí. Nebo taky zamotá, bručel Bikarat. Důležité je, abychom si zachovali chladnou hlavu a rozvahu v... Usekl kapitán v půli věty a spozornil. Venku se ozvaly jakési vzrušené hlasy. Následovalo několik výkřiků, pád těla a dupání nohou vybíhajících na velitelský můstek. Jsou tady! Rozrazil dveře Lapré s dvěma bambitkami v rukou, následován podobně vyzbrojeným Claudem a několika dalšími muži. Dokonce všichni! Rozkročil se vítězoslavně. Mládenci! Houkl za sebe. Budete nám krejt záda pro případ, že by se našel nějaký dobrák se šlechetnými úmysly. Bez obav, uklidnil ho jeden z kompliců. Hlavně si ty uvnitř pořádně podejte. Překvapení, což? Vycenil ostré zuby v úsměvu Lapré. Vsadím se, že něco podobného jste nečekali. Možná, že je na lodi pár hlupáků, co se nechají dojmout vznešenýma gestama. Ale pořád zbejvá dost těch, co mají chuť všechny vás jednoduše naházet přes palubu. Kdo neumí plavat, bude to mít rychlejc za sebou. Dámy samozřejmě mohou zůstat. Je ti jasný, že si říkáš o malér? Vstyčil se hrozivě Bikarat. Neřečni a padej, ven na palubu! Rozkřikl se Lapré. A vy samozřejmě taky! Ukázal ústím hlavně na ostatní. Tohle ti nedaruju, zatínal pěsti Bikarat. Vykřikovat si můžeš, až tě budou ožírat žraloci. Já totiž nedovedu bejt tak milosrdnej, jako tady pan hrabě. Uklonil se výsměšně Flaubertův pobočník Žánovi. Alou! Bikarat vyšel na palubu a zamžoural očima do prudkého slunečního světla.

0: skončil v kolenou a s jakýmsi němým úžasem zíral na rozervanou látku Bikaratovy kapsy, z níž trčela krátká kouřící hlaveň. V následující chvíli skřivil obličej bolestí a oběma rukama si stiskl žaludek. Pak zavřel oči a pomalu se sesul k zemi. Bezuchý Claude strnul překvapením, ale stejně rychle se z něho probral. Zaklel a zvedl svou zbraň proti kapitánově hlavě. Než však stačil zmáčknout spoušť, práskla vzduchem další rána a prudký náraz vypálené kulky odhodil Claudeho tělo proti zábradlí velitelského můstku, kde zůstalo ležet bez jediné známky života. Hlavy přítomných se naraz otočili k místu, odkud houkl poslední výstřel. Flaubert stál mezi dveřmi své kajuty a lhostejně hleděl na nehybné tělo svého někdejšího přisluhovače. Vystřelenou mušketu nechal jaksi znechuceně dopadnout před své nohy a aniž by se obrátil konkrétně na někoho, pronesl: už žádnou krev. La Salle mu neušlo, že se těžce raněný Lapré při zvuku Flaubertova hlasu pohnul, otevřel oči a začal pohybovat rty. Sklonil se k němu. Chci s ním mluvit, vyrážel ze sebe umírající. Poslyšte, Flaubere, upozornil šlechtic bývalého prvního důstojníka. Váš přítel umírá a volá vás. Flaubert několik okamžiků na La Salleho nechápavě hleděl, jako by nerozuměl, co po něm požaduje. A pak se obrátil k odchodu do své kajuty. Ve dveřích se však zastavil a odtušil. Nevím nic o tom, že bych měl někdy nějakého přítele.
1: Svině, ta odporná...
0: Nadzvedl se na loktech Lapré a vydechl naposledy.

Dobře to dopadlo, konstatoval o něco později ulehčeně de la Salle. Kavalíre, v Bikaratově hlase nebyla stopa vlídnosti. Mohl byste mi laskavě vysvětlit, jak se Flaubert dostal k té bouchačce? Díky bohu, že ji měl. Nebudu vám to vymlouvat, ale příště si plňte lépe své povinnosti, nebo vás budu muset potrestat. Pokud vím, prohlídku v jeho kajutě jste včera večer dělal právě vy. Dvě bezvládná lidská těla letěla několik vteřin vzduchem a poté dopadla s tichým šplouchnutím na hladinu. Ani křesťanský pohřeb jim nevystrojili pacholci. Rozčiloval se polohlasně jeden z mužů očividně skrotlé posádky. Stejně by jim to bylo houby platný, pokřižoval se Jordan. Očistec není dostatečně dlouhej na to, aby jim mohlo být odpuštěno. Ty tomu nějak rozumíš? A vůbec, nemysli si, že ty bys v tomhle směru dopadl líp? Pochybuju, že by za tebe někdo ztratil otčenáš, nebo alespoň zdrávas, leda ten plavčík, jenomže to je zas kacíř. Člověk musí sám myslet na zadní kolečka, poučoval námořníka lodní tesař. Například já za sebe nechávám pravidelně před každou plavbou sloužit záhrobní mši. Pro jistotu. Muž se chystal pronést něco kousavého, ale stihl se pouze nadechnout, protože v té chvíli se ozval z velitelského můstku energický kapitánův hlas. Dejte prosím pozor na několik informací, které vám potřebuji sdělit. Předně oznamuji, že jsme změnili kurz plavby a naše první zastávka bude v Salemu, kde vyložíme lorda Gosnolda s rodinou. Druhou zastávkou bude Quebec, místo předání piráta Flaubera do rukou spravedlnosti.

pasti. Lapré a Claude jsou mrtví, takže oprátce ušli. Co se týče vás ostatních, pokud se po zbytek cesty budete chovat slušně, zapomenu na všechno, co se stalo, a nepoženu nikoho k odpovědnosti. Dále, do funkce prvního důstojníka postupuje pan de La Salle, zatímco druhým důstojníkem jmenuji pana de Contiho, o jehož odvaze a morálních kvalitách, věřím, nikdo z nás nepochybuje. Každou nekázeň a přestupek proti lodnímu řádu budu stíhat nejpřísnějšími tresty, a to nejméně 40 ranami bez jedné podle zákona Mojžíšova. Zakončil Bikarat svůj krátký projev. Jak se tak díval na mužstvo, hlavou mu prolétlo, že tohle všechno je vlastně opravdu zázrak. Jitřenka pluje dál, paluba není poseta mrtvými a on sám stojí rozkročen, živ a zdráv na velitelském můstku. Jistě, ještě nedopluli, ale... Udělal několik kroků a zastavil se před rozpačitě se tvářícím Žánem. Vlastně jsem vám v tom rychlém sledu událostí ještě ani nestačil poděkovat, pane hrabě. Podal mladíkovi ruku. Opravdu by mě mrzelo, kdybyste si měl myslet, že kapitán Bikarat je nevděčný chlap. Nevím, zda vám na tom svém novém místě budu co platný. Bikarat si chvíli Žána zadumaně prohlížel, pak se pousmál a prohlásil, mít po svém boku muže, jako jste vy, pane de Conti, by si určitě považoval za čest i sám král, natož já. Pak se otočil na podpatku a odkráčel.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024 a četl Pavel Hromádka.

o tom, že Ježíš je náš pevný bod a vede nás i tehdy, když procházíme bouřemi a různými nejistotami, bude ta následující píseň v podání kapely Rent Collective. Jsi můj maják, svítíš ve tmě, budu tě následovat.

Tohle byla chvála o tom, kdy člověk už skoro nemá sílu a má pocit, že se drží posledního vlákna, bojuje se strachem, s bolestí a taky nejistotou. Přesto všechno se ale obrací k Bohu a vyznává, že mu důvěřuje, protože sám to nezvládne. Bůh nás neopouští a má smysl se ho neustále držet, modlit se a důvěřovat mu, a to i tehdy, když nevíme, co přijde zítra.

0: Máme 13 hodin a v úterý 29. září vám společnost dělá Rádio 7 s Anetou Lofítkou za mikrofonem. Před námi je připravena Rozmarína o edukačních stylech. Přeju vám pěkný poslech.
1: Rozmarína.

0: Dobré dopoledne, v Rozmaríně vás dnes vítá Lída Pohanková. Budeme se dnes bavit trošku o učení a o učitelství a o různých výukových stylech. Být učitelkou možná ani tak nepřipadne tak moc dobrodružné, ale myslím, že život mého hosta velmi dobrodružný je. Vítám tady Pavlínu Vaculíkovou z Hradce Králové.
1: Ahoj, Lído.
0: Ty jsi prošla mnoha učebními styly a několika školami. Možná, když jsi studovala to učitelství, tak tě ani nenapadlo, že to bude taková dobrodružná cesta, nebo ano?
1: No, to mě rozhodně nenapadlo. Nevím, jestli úplně mnoha, ale učila jsem vlastně na dvou vesnických státních školách. Potom jsem učila hodně roku, skoro 14, na církevní škole. Zažila jsem domácí vzdělání, zažila jsem komunitní výuku dětí na domácím vzdělání a teďka vlastně učím v soukromé škole.
0: Takový ten svůj křest, dalo by se říct, po té škole pedagogické si zažila na státní škole. Jaké byly tvoje první zkušenosti, které si získávala právě na té státní škole?
1: Tak v době, kdy jsem vlastně ukončila peďák, tak nebyla žádná volná místa učitelská pro učitele na první stupeň. A mě nakonec za nějakou mateřskou se podařilo v jedné vesnici za Hradcem získat místo, třídu, o které mi tvrdili, že nikdo nechce. A já jsem na tu vesnici přicházela jakožto prostě nadšená, novopečená paní učitelka, která všem těm paní učitelkám tam, co učí postaru, ukáže, jak se vlastně jako učí, jak se učí hrou, aby to děti bavilo. No a to dobrodružství přišlo záhy, protože jsem dětem nenastavila žádné jako velké hranice. Vždycky do celé odpoledne do večera jsem chystala přípravy. Člověk, když dělá něco nově, tak mu to trvá delší dobu. Chystala jsem různé hry. Nestíhali jsme úplně to všechno učení, co jsme měli. A dětičky mi trošku přerostly přes hlavu, i když to byly třetíáčci. Takže v tomhle to bylo pro mě náročné. Co bylo asi nejnáročnější, že vlastně člověk neměl žádné vedení, nebo mně to přišlo těžké, že vlastně jsem v tom sama, že se v tom, jak se říká, plácám třeba trošku a nemám žádnou nějakou podporu nebo oporu, s kým se o tom povídat, protože s těmi paními učitelkami to bylo moc milé, jak jsme tam byli, ale jako to praktické vedení té třídy, to vlastně jsem si musela jako procházet a objevovat sama. Nebyly žádné pomůcky, které bych dostala, takže všechno si člověk doma na koleně vyráběl. Ona ta realita potom je trochu jiná, než když člověk chodí na praxi, protože v reálu musíš nejenom učit, ale také řešíš výchovné věci, řešíš tu třídu jako celek, řešíš spoustu administrativy. A jakože těch věcí je vlastně hodně a mě to všechno hrozně bavilo. Nemůžu říct, že bych byla úplně jako nějaká schlazená, nebo já jsem byla zničená z toho, jak je to pro mě náročné. A i když ty děti opravdu, když to tak řeknu, ošklivě mi lezly po hlavě, tak já jsem je stejně jako strašně milovala a strašně mě to s nimi bavilo. Ale byla jsem potom ráda, že po roce vlastně jsem získala místo v jiné vesnické škole, kde jsem si hodně přála učit, protože jsem tam jako dítě bydlela, takže jsem k té vesnici měla vztah větší a tam už jsem to nastavila si trochu jinak. A bylo to o moc lepší, o moc pohodovější ty další roky.
0: Právě když se dostaneme tedy k tomu výukovému stylu na té státní škole, ty jsi, jak říkala, přicházela s nadšením, že teď vlastně ukážeš těm paním učitelkám, které učí postaru, že se to dá dělat taky jinak. A ten první rok asi byl hodně náročný, i když to byla možná škola hrou, tak byla asi až moc hrou. Ale pak se to tedy trošku srovnalo. Podařilo se ti opravdu tam jako dát některé ty nové nadšenecké věci, které si v sobě měla? A přijímali to ti lidé kolem, nebo se to nedařilo?
1: No, vzhledem k tomu, že my jsme se ani nějak nenavštěvovali v těch hodinách, nebo jsme si ani nějak nepovídali vlastně, jak která učíme, takže vlastně si myslím, že ani nějak moc nevěděli, jako jak učím, co učím, ale co mě se jako podařilo, za co jsem byla ráda, že jsem těm dětem nastavila hranice, jako tohle ještě je v pořádku, ale tohle už v pořádku není. A i když si hrajeme, tak to má nějaká pravidla. A myslím, že ta třída potom to pocítí, jako že vlastně, že se tam cítí bezpečně, že jsou v nějakých hranicích a zároveň volně, že prostě i to učení může probíhat hrou. Ale jako hodně jsme taky vyplňovali. Myslím si vlastně v dnešní době, že zas až tak dramaticky hrou to všechno jako nebylo, že jsme hodně vyplňovali furt pracovní sešity a diktáty psali a pětiminutovky a tohle všechno, že tam bylo.
0: Já myslím, že ona ta otázka trošku je právě taková, jestli se dá vlastně na té státní škole učit nějakým kreativnějším způsobem, jestli to člověka trošku nesemele, že vlastně právě, jak říkáš, je spousta různých věcí, co se musí hlavně vyplnit a co se musí hlavně udělat a může to tu učitelku nebo učitele vlastně unavit a pak už nemá třeba sílu připravovat kreativně do večera něco nového.
1: No, jako asi to víc zažívám třeba o lidí, se kterými se setkávám na nějakých školeních nebo seminářích a jsou ze státních škol, že oni, když mě slyší, jako povídat, jak my to máme ve škole, tak říkají, ty se tak strašně máš, ty nemusíš jako bojovat s nikým o to, abys něco tam mohla vyzkoušet, nebo si povídáte o tom a snažíte se společně nějak tu školu jako vést a budovat. A já jsem třeba v té velké škole sama a kolegyně se na mě dívají přes prsty. Vlastně často to třeba ředitelství nebo vedení školy nepodporuje, nebo tomu hází klacky pod nohy, takže myslím si, že víc to znám jako z vyprávění, že mně se tohle jako osobně se mi to až tak jako nedělo.
0: Pravděpodobně to může být i tím, že jsi byla na vesnické škole.
1: Ano.
0: A zřejmě tam přece jenom, jak je ten kolektiv menší a taky asi ten prostor větší paradoxně k tomu, aby člověk dělal něco víc podle svého a ne podle zajetých řádů, jak je to zvykem.
1: Je to, ta vesnice prostě má svý kouzlo, protože ty školy právě jsou menší, rodinnější, znáš tam všechny ty děti, nebo často znáš třeba i ty rodiny a je to takové provázené všechno.
0: Já myslím, že o státní škole zatím stačí, protože my se dostaneme potom k těm dalším stylům výuky, kterými si prošla následně a můžeme trošku porovnávat.

0: Mým dnešním hostem v Rozmaríně je Pavlína Vaculíková, učitelka, která si za svůj profesní život vyzkoušela různé učební styly, a i vy se můžete zapojit do našeho pořadu, můžete zavolat, sdělit svoje podněty, jaké vy máte možná zkušenosti s různými učebními styly. A my se teď dostáváme do období, kdy ty jsi vlastně po státní škole se stala součástí vlastně školy soukromé. Můžeš nám něco k tomu říct, jak to probíhalo, nebo co to obnášelo, jak ses k tomu vlastně dostala?
1: Tak já jsem vlastně ukončila na té vesnici učení, protože jsem byla na mateřské dovolené a během toho u nás v církvi vlastně, nebo už předtím, vznikala touha založit školu. A to se teda také podařilo, takže když jsem měla malé dítě, tak jsme rozjeli školu, která měla pouze první třídu, měla 7 dětí a to byla celá naše škola. A s kolegyní jsme učili, vlastně byli jsme na mateřské a učili jsme každá chvilku. A to byl jako pro mě opravdu velký šok, jak jsem si předtím myslela, že učím zajímavě s těmi hrami, tak tady vlastně najednou ty požadavky, jak má ta škola jako vypadat, byly: nemějte rozvrh, nemějte učebnice, učte je pro život, žijte příběhem, ať to všechny baví. A těch 7 dětí bylo hodně odlišných. Některé uměly číst, některé byly, vlastně byla tam holčička, která měla být ve zvláštní škole, takže velké rozdíly mezi nimi. A pro mě to jako, pro mě to bylo náročné vlastně začít jako tímhle způsobem učit, protože najednou jsem měla pocit, že vlastně vůbec nevím jak, bez těch učebnic a bez všeho, abych naučila to, co mám, a zároveň teda to bylo tím příběhem. Hráli jsme si na námořníky a putovali jsme vlastně po světě a přitom se děti učili. Takže najednou vlastně jsem každý den vytvářela různé pracovní listy nebo aktivity, které patřily k tomu příběhu. A zároveň teda vlastně jsme se tam učili, co jsme potřebovali. Takže zase to pro mě bylo také hodně náročné období a čekala jsem první půl rok, že mě fakt vyhodí z té školy. Protože jsem říkala, tohle já nebudu nikdy schopná naplnit vlastně ty představy, které tu jsou. Ale postupně jsem se do toho dostala a nakonec jsme zjistili, že někdy není špatné mít i rozvrh a že není špatné používat taky některé učebnice, i když se jich člověk nemusí důsledně držet. A ta škola se postupně rozvíjela, narostla do plné 9leté základní školy.
0: Bylo něco, co si mohla zhodnotit z té státní školy teď právě na téhle škole, nebo to naopak bylo trošku brzdou? Nebo prostě komplikací?
1: Za co jsem byla opravdu šťastná tady, že jsme měli slovní hodnocení, protože na té státní škole mě z toho jak bývalo těžko. Měla jsem tam třeba holčičku, která každý den se 3 hodiny odpoledne učila. Opravdu každý den poctivě. Ale byla tak znevýhodněná, že prostě její úspěch byl, že neměla v diktátu 15-20 chyb, ale třeba jenom 11. Já jsem jí stejně musela dát 5. A pro mě to bylo strašně těžké, že vlastně jsem nemohla vůbec na tom vysvědčení, že jo, to je ten papír, se kterým ty děti odcházejí, že jsem jí vlastně nemohla vůbec jako ocenit za to, co ona dělala pro to, aby aspoň se dostala na těch 11 chyb. Takže slovní hodnocení mě přišlo vlastně hodně dobré. Kladilo se mi.
0: Určitě vlastně ta státní škola, kdybys to vyjádřila, jaké bylo jakoby zaměření té státní školy a v čem se lišilo to zaměření té soukromé školy? Co jste se jakoby víc snažili naučit ty děti? V čem byl ten takový nějaký základní rozdíl asi v takové té filozofii? Možná ty metody už můžou být jako podobné někdy, ale zřejmě tam byla jiná filozofie, k čemu chcete ty děti dovést.
1: Hodně šlo o to, aby se neučili něčem, jako aby se nebiflovali, ale aby to, co se učí, si pamatovali, aby si to zažili, aby to byly věci, které potřebují. Hodně jsme dbali na, aby jsme tam přinášeli hodnoty do té školy, takže jsme měli třeba společná rána každý den, celý první stupeň, celý druhý stupeň, kde jsme třeba pomocí nějakých příběhů nebo scének vlastně snažili se přinášet hodnoty těm dětem do tříd. Měli jsme biblickou hodinu jednou týdně, kde zase nebylo to vždycky jenom o biblických postavách, ale zase o tom přinášení hodnot do školy. Snažili jsme se budovat ty třídy jako kolektivy, stmelovat je a vlastně tvořit tam nějaké jako příjemné bezpečné prostředí pro ty děti.
0: Určitě ta státní škola taky má nějaké hodnoty a myslím, že většina učitelů je těch, co by chtěli, aby ty hodnoty se tam taky dostávaly, jenom možná to může mít víc každý nějaké jiné, zatímco vy jste asi v těch hodnotách byli nějak jednotní.
1: Takže... Tak, to určitě vlastně bylo velké plus a něco, co považuji za úžasnou věc, že jsme měli fakt úžasný kolektiv lidí, kteří jsou stejně nastavení nebo podobně nastavení, a ono se strašně, nebo daleko jednodušeji se potom komunikuje s nimi a připravuje ty věci. Měli jsme vlastně jako škola tu vizi jednotnou a i na poradách a různých školení, která jsme měli, tak jsme se snažili v tom slaďovat se navzájem a hledat si to, co chceme, jakou tu školu chceme mít.
0: Ty jsi předtím uváděla, že vlastně to, co ti nejvíc chybělo, byla nějaká učitelka, která by tě trošku uvedla víc do toho systému, jak vlastně učit, nebo pomohla ti se zorientovat. Je to něco, co potom na této soukromé škole měla taky na mysli, když třeba právě k vám přicházel nový učitel nebo učitelka?
1: Já jsem moc vděčná za to, že mezi tím, jak jsem byla na mateřských dovolených, tak třeba jsem se po roce po dvou vrátila, ale učila jsem třeba 2 dopoledne a vedení školy mi vlastně umožňovalo hned, co jsem odučila, jet domů, chystat se odpoledne nebo po večerech. A v podstatě všechny ty roky jsem učila, dalo by se říct, párovou výuku. Měla jsem u sebe druhou učitelku, obvykle to byla nějaká právě nová paní učitelka, která vystudovala, přišla po škole a učili jsme spolu. A to mám pocit, že už bylo fajn, protože já už jsem v té době přece jenom nějaké zkušenosti pozbírala a ona tam mohla být se mnou. A když jsou v té třídě dvoje oči, tak viděla úplně jiné věci, než jsem viděla já, takže jsme si o tom mohli hodně povídat a bylo to přínosné nejenom pro ní, ale i hodně pro mě. A ty dny, které já jsem byla na té mateřské, tak tam učila vlastně ona v té třídě a potom si třeba tu třídu přebrala nebo už si další rok vedla svoji vlastní třídu. Tak tohle mi přijde hodně dobrá zkušenost a hodně praktická.
0: To je dobrý podnět, co potřebují začínající učitelé. Vy jste ale začínali s něčím úplně novým, jak jsi říkala. Takže myslím si, že to chce hodně, celkově učitelství je pořád o tom, že se člověk vzdělává. Ale vy jste se určitě museli jako vybírat si, kde se budete vzdělávat, kde budete brát inspiraci, od koho se budete učit. Byla to nějaká postupná cesta, nebo jste to měli jasné, kterým směrem jste zaměření a odkud budete čerpat?
1: No, myslím, že některé věci tak přicházely sami, i s tím, že to byla církevní škola, takže jsme měli třeba partnerskou školu v Anglii, v Basingstoke, kam jsme jezdili na stáže. A některé věci tak přicházely postupně, že bylo třeba zajímavé školení, například uvedu matematika Hejného, a nám potom školení přišlo, že to je něco vlastně, třeba jakým způsobem chceme v té škole matematiku učit. Takže na to následovaly další a další školení, letní školy. A hodně jsme se inspirovali právě i na různých stážích. Byli jsme třeba v té Anglii, ve Finsku, jsme byli v jedné škole, byli jsme v jedné americké škole, teda ne v Americe, ale v Itálii, na základně NATO. A to vždycky jsme přijali a říkali jsme, wow, to je něco úžasného, oni tady jsou tak vybaveni pomůckami na všechno a učí tak zajímavým způsobem. Takže hodně věcí, třeba z té americké školy jsme hodně věcí přebrali, hodně věcí jsme vyzkoušeli a pak jsme si to upravili do těch našich podmínek, protože oni měli veliké třídy, my jsme se tam tísnili, takže museli jsme si to upravit, ale myslím, že to byly opravdu věci, které nás hodně inspirovaly. Někam vyjet a vidět to, jak to dělají jinde.
2: Mm-hmm. Když bys měla trošku tak zhodnotit, jak se opravdu ty děti tam cítily, protože vy jste to měli všechno tak zaměřené pro to, aby ty děti se učily tak, jak si lehce. Podařilo se to? Nebo dařilo se to? Jaké byly vztahy nebo atmosféra v té třídě, myslím, mezi dětma? Mm-hmm. Jak to na ty děti působilo?
1: Já doufám, že jo. Nebo že ano. A myslím si, že z těch reakcí dětí i rodičů, kteří do té školy rádi chodili, rádi tam ty děti dávali a často říkali, nám je tady dobře, tak si myslím, že se nám to snad nějakým způsobem dařilo. A i děti ve třídě. Samozřejmě vždycky se něco vyskytne, nějaká drobnost, ale celkově bych řekla, že se tam snad taky měli dobře.
2: No určitě je to vždycky i o těch dětech a o těch učitelech, ale také o těch dětech, které se tam sejdou. Stalo se vám třeba, že pro někoho zrovna tenhle ten typ výuky úplně nebylo to pravé ořechové?
1: No.
2: To je složitá otázka, vidím.
1: Přemýšlím. Nám se asi spíš dělo, že děti přicházely. Uh-huh. Že třeba přicházely z jiných škol, uh-huh, kde to pro ně nebylo pravé ořechové a přicházely k nám. A pak se nám teda dělo, že už vlastně třeba v poradně, když byly ty děti na vyšetření nějakém, tak jim doporučovali naši školu, že tam jsou třídy o menším počtu žáků, že pracujeme individuálně s nimi. Takže pak jsme museli opravdu si hlídat, aby vlastně ten počet dětí, které mají nějaké specifické potřeby, aby nepřekročil tu únosnou hranici, která by třeba tu třídu nějak hodně nabourala nebo rozbila, aby vlastně se tam cítili dobře všechny děti.
2: Mm.
1: Takže asi spíš bych řekla, že víc dětí přicházely a samozřejmě někdy tedy i někdo odešel, protože to třeba viděl jinak než my.
2: Ano, já
1: ale
2: myslím,
1: ne
2: že
1: ve velké míře.
2: Určitě je dobré, když ta škola má nějakou jasnou filozofii a vlastně se ti lidé kolem můžou rozhodnout, jestli je to filozofie, která odpovídá i jejich zaměření.

0: Práce v soukromé škole, jak jsme si o tom povídali před chvílí s Pavlínou Vaculíkovou, byla opravdu velmi inspirativní a byla zajímavá. Nicméně i tohle období po nějaké době, asi po další době, skončilo a ty ses dostala zase ještě kousek dál. Můžeš nám o tom něco popovídat?
1: Tak ta škola, to byla moje opravdu srdcová záležitost. Dala jsem tomu, myslím, hodně moc času navíc, protože jsem to milovala. Trochu se změnila situace, změnily se nějaké podmínky. Neráda bych se k tomu vracela už, takže stalo se, že vlastně nás velká část odešla z té školy, velká část učitelů i velká část dětí. A najednou jsem se ocitla v situaci, kterou si moje děti hodně přáli zažít, a to bylo domácí vzdělávání, protože vlastně v polovině školního roku jsem se ocitla na pracáku a věděla jsem, že si potřebuji trošku odpočinout, než vlastně si urovnám, co dál chci. A děti z toho byly moje nadšené, protože...
0: Kolik měli roku v té době?
1: Jeden byl v 9. třídě, tak tam jsem se trošku obávala, jak sám zvládne přípravu na přijímačky, ale zvládnul to výborně. Další byl v 5. třídě a ten si to hodně dlouho už přál několik roků předtím vyzkoušet. A dcera chodila do 2. třídy, to se ve škole líbilo, ona je taková společenská, ale když zjistila, že vlastně odcházíme, tak řekla, já chci být s vámi doma. A to bylo najednou hodně zajímavé období, které mě, my jsme i jako škola předtím podporovali domácí vzdělávání a měli jsme tam žáky, hodně žáků na domácím vzdělávání, takže to pro mě nebyla úplná novinka, ale vyzkoušet si to je opravdu zajímavé. A i když jedna paní říkala, to trvá alespoň půl roku, než se předsvaknete, než si najdete nějaký režim, tak musím říct, že ten půl rok, co jsme tak fungovali, opravdu to byl čas hledání, ale byl to moc hezký čas. Učit se doma s dětmi, pojmout si to, jak člověk chce, mít čas na výlety a nebo vlastně poznávat ty věci i jiným způsobem, než seděním ve třídě.
0: Takže možná to pro vás nebylo až tak těžké právě, protože jste i v té škole se snažili hledat ty zajímavé kreativní způsoby, ale najednou jste na to byli jenom vlastně v menším počtu, takže to se člověk i asi lépe domluví.
1: Tak já jsem to měla asi jednodušší, že jsem byla učitelka na prvním stupni, takže jsem věděla, co moje děti mají umět, a podařilo se.

0: tom, co nám přišlo takové odbornější, aby vlastně ty děti nějak nestrádaly v tom, co mají umět. Přinášelo to i takové kuriozní situace.
1: Povídej.
0: Jakože třeba u nás doma, když jsem tam měla těch 15 dětí na tu matematiku, zazvonila pošťačka s obsílkou od soudu, protože mému synovi ukradli tablet někde na tréninku a pak se ten zloděj chytili ho a tak mi paní nesla tu obsílku jako k soudu a teďka tam přiběhlo za mnou těch 15 dětí se podívat, kdo to zvonil. Tak jsem si říkala, jejda, to vypadá. Oni nás brzy zavřou, nebo já nevím, že jsou to fakt zvláštní situace, no. Nebo jsem děti poslala, kupte teďka něco.
1: A v rámci výuky. A jakože se to učí tím.
0: No, poslala jsem je na nákup, ale že se budeme, protože domácí vzdělávání ti dá velikánskou volnost, kdy se učíš. A jestli to dítě ráno zajde na nákup a začne se učit ne v 8, ale v 9, nebo se ten den dopoledne vůbec neučí a učí se odpoledne, nebo se učí o víkendu, tak to prostě, to je jedna velikánská výhoda, mi přijde, že si to člověk hodně může uspůsobovat vlastně té rodině a těm podmínkám, které má. No a děti dostali vynadáno v obchodě, jak to, že nejsou ve škole, že určitě jsou za školou a chtějí v obchodě něco ukrást. Takové situace se také zažívaly. Ale přijde mi to velikánská výhoda toho domácího vzdělávání. Vlastně uspůsobovat si to, jak to člověk potřebuje.
1: Ty jsi právě říkala, že jste si hodně vypomáhali s ostatními a přijde mi, že to je asi něco, co k tomu domácímu vzdělávání možná patří. Protože taková trošku námitka proti domácímu vzdělávání může být, že jsou děti izolované, že jim chybí ten kolektiv. Možná i rodičům pak chybí ty další rodiče, se kterými něco prožívají a konzultují. Ale přijde mi, že možná ve většině případů, pokud to trošku jde, tak asi rodiče vytvářejí nějaká společenství kolem domácího vzdělávání.
0: Co mám informace, tak ta šíře je opravdu veliká. Od těch, kteří si učí sami doma a opravdu sami, až po ty, v dnešní době existuje veliké množství, opravdu veliké množství skupin dětí na domácím vzdělávání, které v nějakých komunitních skupinách se učí a jsou v různém počtu. A slyšela jsem teďka i nedávno taky zase o nějakých rodičích, které máme teďka pod naší školou na domácím vzdělávání, že každý ten rodič tam vlastně jeden den v týdnu třeba je s tou skupinkou. A co se týče, já bych se vůbec nebála toho a myslím si, že to vůbec nejsou opodstatněné řeči, že ty děti jsou izolované, protože oni mají spoustu kroužků. A opravdu chodí na sporty, chodí do různých kroužků, ty rodiče většinou si je nenechávají doma proto, aby ty děti nějak zakrněly, nebo že by se o ně nechtěli starat, ale naopak je chtějí nějakým způsobem rozvíjet. Takže určitě si myslím, že na to ti rodiče dbají.
1: A vlastně na to můžou mít i trošku víc prostoru, když učením nestráví možná toho času tolik, nebo dojížděním někde do školy a zapojením se do nějakého takového řádu. No nicméně u vás to nezůstalo jenom u toho domácího vzdělávání a zase si postoupila ještě kousek dál.
0: Tak mělo to, asi hlavním důvodem bylo, že prostě člověk s jedním platem nevystačí, zvlášť když platí hypotéku. Takže zvlášť ty finanční důvody pro nás byly takové, že opravdu jsme si řekli, teď půl rok, to zvládneme a pak půjdu pracovat. A nejstarší syn vlastně ušel v té době na střední školu. A ten prostředník, který úplně nejvíc chtěl být doma, se učit, tak zjistil, že to vlastně taková pohodička, jakou si představoval, že nebude jako nic dělat, tak to nebyla. A řekl, tak já chci jít do školy, protože tam můžu spát a prostě není to tam tak náročné jako
1: prostě
0: doma.
1: Prostě si to tam odsedím a nikdo po mně nic tak moc nechce.
0: Tak, přesně takhle byl nastavený a jelikož jeho spolužáci vlastně a největší kamarádi šli do jedné třídy, tak jeho tam

0: vždycky vzali, takže on byl šťastný, že je s těmi svými kamarády, že je ve větším kolektivu. Ale ta nejmladší dcera chtěla zůstat ještě doma. A vlastně ten další postup byl, že tím, jak vlastně to byla situace, že hodně rodičů se dostalo do té situace, že najednou zůstali doma s dětmi a nebyla to pro ně priorita, něco, co by opravdu tak oni si to jako přáli mít nastavené, tak ty děti, potom hodně z nich šlo od září do škol, ale zhruba tak 14-15 dětí zůstalo na tom domácím vzdělávání a já tak vždycky spokojeně říkám, že to byl můj rok milosti, protože já jsem si strašně odpočinula ten rok. Měla jsem skupinu těch 14-15 dětí, už nevím. Pronajali jsme si na kraji Hradce takový starý domeček s velikánskou zahradou a s dvorečkem blízko u lesa. A to naše učení bylo takové opravdu jako zase hodně i zážitkové, ale i hodně praktické a i děti se učily navzájem, byly to děti od první do páté třídy tam namíchané, ale a byly hodně zvyklé pracovat samostatně. Jako opravdu, že jsme měli nějakou společnou část dne, kterou jsem připravila, aby jsme rozvíjeli nějaké kompetence a hodně jinak pracovali sami, třeba na tom, co jim rodiče zadali, protože jsme to měli nastavené, že sice tam chodí a některé chodili každý den, některé chodili dva dny, některé chodili třeba jenom jeden den, kdy tam přijížděla jako paní učitelka na angličtinu a jinak se učili s rodiči doma. Takže to bylo v tomhle takové různé. A ta zodpovědnost za to, že stihnou všechno to učení toho svého ročníku, byla na rodičích. Takže já vlastně jsem v tom byla taková volnější. Chystala jsem jim ty věci, jak je třeba rozvíjet, ale v jednu hodinu jsme tam zaklapli, zamkli dveře a prostě jsem odjela domů a měla jsem pohodu. A když jsem chtěla něco nachystat na další den, tak jsem to nachystala a když se mi nechtělo, tak jsem nemusela.
1: Takže to byl tvůj rok milosti.
0: To byl můj rok milosti,
1: který ano. Ale nezůstal zase jenom u toho jednoho roku milosti, ale vy jste šli zase kousek dál, protože tohle to byla taková, asi vlastně taková nějaká komunitní skupina,
0: ano.
1: Ale ne úplně oficiálně, ani nějaká škola nebo něco takového.
0: Tak, nebylo, ano. Byla to komunitní skupina. Asi jsem zapomněla říct, že vlastně, když je dítě na domácím vzdělávání, tak musí být zapsané pod nějakou školou, která je schválená ministerstvem a vlastně v pololetí a na konci školního roku je přezkušované, aby vlastně v té škole věděli, že to dítě umí, co má umět v tom ročníku, takže to platilo i pro nás. A my jsme si moc přáli ještě s některými dalšími bývalými kolegy založit ještě jednou školu. Ale ono to trvá dlouho, že jo, než člověk založí školu, takže se na to musí pracovat rozhodně přes rok. A byla taky předtím doba, kdy zakládání nových škol vůbec nebylo v kurzu a na ministerstvu hodně vlastně většinou škol bojkotovali, co tuším rok předtím chtěli založit 42 škol a povedlo se to asi dvěma. Ale jako to teďka jsou orientační čísla, jistě. Co mi matně vystávají z hlavy. Ale ten rok, co my jsme zažádali, to nějak šlo. Takže naše škola byla schválená a my jsme vlastně v té době, co jsme měli tu komunitní skupinu, tak prostě tam se objevilo asi 5 rodičů nových, kteří řekli, my bychom si přáli, aby naše dítě, až ta vaše škola vznikne, aby tam chodilo. Takže my jsme udělali takový provizorní zápis pro děti a další rok, kdy už jsme fungovali, jako my jsme tomu říkali, nultý ročník základní školy Comenius, tak vlastně už ta zodpovědnost za učení přešla na mě a měli jsme 7 dětí v první třídě a to byl vlastně už takový jako základ té naší školy.
1: Přijde mi, že to je 7 dětí, jako úplně na začátku bylo taky 7 dětí.
0: To je pravda. To je moje oblíbené číslo.
1: Takže znovu jste začínali se 7 dětmi.
0: Ne. Měli jsme 7 dětí v první třídě, ale zároveň asi 3 děti ve druhé třídě, protože ještě vlastně přišly nějaké další z jiných škol. Jednoho třeťáka jsme měli, 4 čtvrťáky a jednoho páťáka. Tak to byly ty děti, které zůstaly ještě z té komunitní skupiny a přibyli k ním ty prvňáci a postupně přibylo ještě několik dětí z jiných škol, které se k nám připojily. Stále jsme fungovali v tom režimu toho komunitního vzdělávání nebo té komunitní skupiny, ale byla to teda už fuška, protože jak už to učení, ta zodpovědnost přijde na toho člověka a je tam těch 5 ročníků, tak to byl mazec, ale bylo to krásný.
1: Já myslím, že se ti mohlo podařit opravdu zhodnotit teď všechny ty tvoje různé způsoby, kde si k čemu se dostala do téhleté školy a v té závěrečné části si můžeme říct, co vlastně který ten styl výuky nabízí.

0: Tak jsme se dobrali znovu k soukromé škole s Pavlínou Vaculíkovou, učitelkou, která si prošla několika různými stacemi, na různých místech. A možná bychom ještě chviličku mohli zůstat u toho, co tedy vlastně jste zhodnotili na téhleté škole, kterou jste teď vlastně založili, a jakou tady máte filozofii? Co jste si vzali z kterého stylu výuky?
1: My učíme teď programem Začít spolu, což je způsob, který nám hodně vyhovuje, protože část hodin je takových organizovaných, kdy děti pracují společně, často je to čeština, matematika, angličtina, výchovy, a potom jsou centra aktivit, kdy se děti vlastně oni si zvolí, v kterém centru chtějí pracovat, můžou si to vybrat, můžou si vybrat skupinu, se kterou tam chtějí pracovat, ale zároveň vlastně během té doby, co ta centra jsou, musí obejít všechna. My je máme třeba dvakrát týdně ve dvoutýdenních cyklech, takže to nejde, že někdo má rád výtvarku, tak chodí stále do ateliéru, ale musí projít všechna ta centra. A dětem to dává, jednak jim to pomáhá být zodpovědně za své učení. Učí se tam spolupracovat, což v dnešní době na trhu práce docela, jako být flexibilní a umět spolupracovat v týmu je takový požadavek, který si myslím, že je aktuální. A i tím, že si můžou vybírat, jakým způsobem třeba něco zpracují, tak zase ta vnitřní motivace pro ně to je něco vlastně, co možná dělá to, že to učení může bavit, nebo že to není jako pro ně oprus třeba, tak řeknu.
0: Určitě podle toho, co jsme říkali, a vyzkoušela si ty různé styly, tak když rodiče přemýšlejí, na jakou školu dítě dát. Já myslím, že velmi často křesťanští rodiče chtějí dát hlavně dítě do křesťanské školy. Ale myslím, že i v křesťanských školách může být různý styl, jakým se tam pracuje. A ne každému může každý styl sedět. Uh-huh. Co bys doporučila? Po čem se dívat? Nebo na co se dívat u toho dítěte? Co by mu vyhovovalo? Jaký styl výuky?
1: Mně přijde, že to hodně ukázal i lockdown, kdy vlastně hodně rodičů, co jsem takhle slyšela ve zprávách nebo v různých pořadech, někteří rodiče říkali, pro moje dítě to vůbec není, a teď se to ukázalo. Učit se doma, to opravdu není pro něj. Ale naopak jsou děti, často to bývají i děti, které mají třeba nějaké speciální potřeby, a ta výuka je pro ně náročná, nestíhají to třeba, nechytají to, pak už se vezou, když nemají nějakou podporu. Takže třeba se ukázalo, že pro některé děti zase je to hodně dobrý způsob se učit doma. A myslím si, že opravdu každá rodina si to musí najít sama, co pro to dítě je nejlepší nebo nejlepší z toho možného. Někdy by člověk chtěl něco, co vlastně ale není zase reálné, že jo, pro ně z různých důvodů. A asi i rodiče si musí říct vlastně, jaký je ten jejich směr, nebo co oni si přejou pro to své dítě, jestli chtějí, aby to bylo hodně organizované a věděli, jako já takhle mám jistotu, že se naučí jako všechno, co potřebuje, nebo naopak jsou rodiče třeba hodně alternativní a chtějí těm dětem dát co největší svobodu. Že to je to strašně individuální, mám pocit, že nevím, jaká doporučení bych měla dát.
0: Já myslím, že především se může stát, že dejme tomu rodiče, kteří učí děti na domácím vzdělávání a jsou samozřejmě přesvědčení, že toto je nejlepší způsob, nebo by volili vždycky nějaký takový alternativní a svobodnější způsob, tak někdy trošku zahlížejí na ty, kteří dají děti do obyčejné prostě státní školy, ale zároveň to zase může být i naopak, a že jedni zahlížejí na druhé, že neví, jestli je to úplně v pořádku. Spíš by mě zajímalo, jak se tady v tomhle zorientovat, protože si myslím, že nemusí to být tak, že ani jedna skupina se nemusí cítit ani nadřazená, ale ani s nějakými výčitkami, že neudělali pro svoje děti to nejlepší. Ne každý má možnost třeba i dát dítě, dejme tomu, na křesťanskou školu nebo vyučovat ho doma, protože prostě není to jeho nějaká schopnost, kterou by oplýval.
1: Třeba když to vezmu na sobě, tak když můj syn přešel do té 6. třídy do školy, tak já jsem byla naprosto zoufala, protože oni se tam učili to, co my jsme na tom prvním stupni budovali, aby měli tu větší zodpovědnost za to své učení, aby jako se snažili učit sami, aby spolupracovali, tak tam se učilo a učí jako úplně opravdu jako postaru, frontální výuka tam jede, učitel diktuje, děti si zapisují a já jsem z toho byla úplně zděšená, jsem si říkala, ach jo, jako proč? A on se v tom strašně, strašně rychle se v tom zorientoval, věděl, mami, tenhle učitel to má takhle, tenhle takhle. A jako říkám si, tím, že si prošel domácí vzdělávání, prošel si jiný styl výuky, prošel si tohle, tak už se v tom dokáže jako zorientovat a dokáže se s tím popasovat. Jako ne, nemyslím si, že to je tragédie, prostě vůbec dát děti do státních škol, protože i v dnešní době těch programů na tandemovou výuku a na podporu učitelů a formativního hodnocení a tak, jakože vlastně ta možnost těch státních škol, aby se měnily k lepšímu, tak bych řekla, že je v dnešní době velká.
0: Pro koho třeba by právě, dejme tomu, i to domácí vzdělávání nebylo úplně dobré? Nebo pro jaké rodiče naopak by ani nebylo dobré dát dítě na nějakou takovou soukromou kreativní školu?
1: Já myslím, že ti rodiče si to hodně jako často řeknou. A často mívají i rozpor jako mezi sebou, že třeba jeden z rodičů by chtěl dá dítě někam třeba na soukromou školu nebo někde, kde to je volnější ten přístup a druhý rodič to naprosto jako odmítá. Takže v tomhle se dohodnout někdy i oni mezi sebou je asi náročné, ale myslím si, že i třeba v těch větších městech ta možnost je lepší, aby oni si vybrali.
0: A konec konců, i podle toho, co říkáš, někdy si můžou některé věci vyzkoušet. A asi to není úplná tragédie, když si někdo vyzkouší rok třeba domácí školu a pak zjistí, že to není pro něho a pro jeho dítě a dá ho raději normálně do školy.
1: A oni se i ty děti mění. Že třeba i ta moje dcera potom říkala v 5. třídě mami, ale my jsme tady 4 a já už bych si hodně přála chodit do školy, kde je víc dětí, takže teďka taky před časem nastoupila do 6. třídy už do základní školy a je tam strašně spokojená.
0: Takže co bys tak na závěr doporučila rodičům, kteří budou přemýšlet, kam děti dát, nebo jestli jsou ty jejich děti na správné škole, jestli tam jsou spokojení. Co mají trošku sledovat u těch dětí? Co je důležité?
1: Já myslím, že pokud to rodiče opravdu řeší a je to pro ně důležité, kam chtějí dát dítě do školy, tak si určitě zmapují, jaké školy jsou v okolí, nebo v jejich možném okolí,
0: dostupné.
1: Kam třeba i to dítě vozit, dostupné, přesně tak. A můžou určitě navštívit tu školu, nebo nějaké informace získávat. Často si myslím, že hodně rodiče mezi sebou si říkají, že to tak jako funguje, to, co slyším o té škole od rodičů třeba, kteří tam mají své dítě. A podle toho si vybírat vlastně, co se dozvědí a třeba k nám taky často přicházejí děti během školních roků do různých ročníků, takže i tohle není tragédie, když jako zjistíte, že vám to někde nevyhovuje, tak zkusit tomu dítěti najít školu, která pro něj bude lepší.
0: A já věřím, že to hlavní je, aby děti nestratili nějakou chuť se vzdělávat, nestratili touhu po vědomostech a vůbec potom, aby se nějak rozvíjeli. A tak to věřím, že můžeme doporučit i vám, abyste hledali takový způsob, abyste dětem to učení nesprotivili. A s tímhle přáním se dnes z Rozmaríny s vámi loučí Pavlída Vaculíková a Lída Pohanková.

Za námi 14 hodin z úterý 29. září. Ladíte Rádio 7 a pěkné odpoledne vám přeje Aneta Lofítková. Dostáváme se k živé hodince, kterou vyplní písničky na přání, ale ještě předtím se podíváme na přehled pořadu pro následující hodiny. Po světě běhá mnoho schopných a obdarovaných lidí, kteří ale v zápětí zklamou, protože se ukáže, že nemají potřebné charakterové kvality. Ještě horší je, když se to týká křesťanů. Ano, dobrý charakter rozhoduje, jestli se v životě a službě lidem osvědčíme. A právě o charakteru a čtyřech důležitých aspektech jeho budování mluví kazatel Bratrské jednoty baptistů v Aši, Alois Boháček. Poslouchejte ve čtvrt na čtyři. Evangelistou Markem se ve 3:15 dostaneme do událostí posledních hodin Ježíšova života na zemi. Jak do Ježíšova příběhu zasáhnou Pilát, vojáci či Šimon z Kyrény? V 16 hodin budeme sledovat cesty i závěr života Bohu vydaného muže, kterého známe jako Františka z Assisi. Cyklus o jeho příběhu i myšlenkách připravil církevní historik František Holeček. V 16:30 vás už tradičně čeká magazín. Kdo se bojí, nesmí do lesa, ani k rádiu. Ale kdeže? V dnešních korálkách se podíváme strachu přímo do očí a ukážeme si, jak na něj. S odvahou v srdci se sejdeme po 5. hodině. V 18 hodin v Bible Guide uslyšíte o tom, že jednou přijde pro každého člověka čas zúčtování, den odplaty. Nikdo z nás tu nebude věčně. Vědomí konce ale může pomoci přiblížit se ke stvořiteli a lépe rozpoznat, co je v životě skutečně důležité. Tohle vše nás ještě dneska odpoledne čeká a za pár minut už písničky na přání.

0: Jako každý všední den, tak i dnes jsou tady písničky na přání. Pokud chcete někomu poslat písničku nebo si nechat jen tak zahrát, klidně se nám ozvěte. Tady jsou kontakty, jak se s námi můžete spojit.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio 7.cz.

Máme tady první písničkové přání, o které si zavolala posluchačka Iva a přeje si písničku Jeruzalém ze Zlata. Posílá jí milence do Prahy, radce do Jilemnice a dědečkovi Mílovi do Vizovic. Také všem, kteří poslouchají Rádio 7 i nám všem tady v rádiu. Moc děkujeme a písničku posílám.

Posloucháte Rádio 7, kde právě probíhají písničky na přání. O písničku si na náš Messenger napsala také posluchačka Vlaďka a přeje si píseň Premeněná od zpěvačky Miriam Kaiser. Píseň tedy posílám a přeju, ať pohladí a potěší.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: Dovolal se k nám také Pavel z Vysočiny a chtěl by nechat zahrát písničku Pane od kapely Ichtys. Tu jsem sice nenašla, tak posílám jinou slíbenou od Bohdana Mikoláška.
2: Ticho,

ticho a lidé proudí ulicí. A každý úsměvu se vzdal. Vždyť ticho je jen čára půlící. Pak přijde výkřik, přišel už výkřik a plamen plál. Oheň, svět

zůstali žít, ale každý snad už aspoň trochu ví proč. Proč každý, kdo ležel, vstal.

ticho a lidé proudí ulicí. Na Václavském náměstí si každý kousek toho ticha vzal. A Národní muzeum s očima vypálenýma municí vidí, jak ticho

ač po té písni nikdo netleská. Ač každý v klidu to své ticho zatráví. To ticho, to ticho.

Máme tady další písničku na přání, o kterou si napsala posluchačka Lenka a poprosila nás o nějakou polskou gospelovou píseň.

Pěkný den do Rádia 7. Prosím o zahrání písně Nejsme si cizí od skupiny On Fire pro všechny posluchače a pro vás do rádia. Děkuju pěkně, zdravím Lukáš.

Poslední písnička na přání bude písnička Love od kapely Petra pro všechny, kdo se na chvíli zastaví a dají si třeba kávu. Tímto zakončíme dnešní písničky na přání a k dalším se můžete připojit zase zítra po 14. hodině.

I po 15. hodině se vám od mikrofonu Rádia 7 hlásí Aneta Lofítková a zvu vás teď ke chvíli ztišení. Bible nás vyzývá, ať se modlíme neustále, ať podpíráme jeden druhého, neseme břemena druhých. A tak to chceme dělat i teď, kdy chceme do Božích rukou svěřit ty, kteří nesou těžká břemena a jsou součástí různých zkoušek. Pojďme se společně modlit. Pane Bože, i dnes máme tu výsadu a touhu přimlouvat se a pozvednout k tobě místa, kde se válčí, kde trvají nepokoje. Ať teprve chvíli nebo už dlouhé roky, tak se modlím za vytrvalost a sílu pro všechny, kteří uprostřed nepokojů jsou. Je to pro mě něco nepředstavitelného, něco bolestivého, a tak tě prosím za pokoj a mír i v této zemi. Modlím se za ty, kteří ty války způsobují, kteří se v nich vyžívají, tak jim to prosím, Pane, odpusť a dej milost, ať tebe začnou hledat, ať tyhle nepokoje ukončí. Modlím se za jednotu naší země, abychom byli národ hledající tebe, národ, který si tebe váží a tebou se chce nechat vést. Tak se, Pane, smiluj nad každým koutem světa, kde se právě teď válčí. Podpírej všechny, kteří uprostřed války jsou. Zahrni je silou, vytrvalostí a pokojem. Buď s nimi a podpírej je. Amen.

Nás čeká ještě jedna chvála v podání zpěvačky Lauren Daigle o tom, že Bůh nás přikrývá svými křídly, a potom už tady bude biblická úvaha.

Jsme takoví, jak se chováme, když nás nikdo nevidí? Tedy nerozhoduje, jak se chováme a co o sobě říkáme. To zvládneme na chvíli, někdy dlouhou, ale dočasně. Dlouhodobě nás nese náš skutečný charakter. A o tom mluví v následujícím zamyšlení kazatel Bratrské jednoty baptistů v Aši, Alois Boháček.

Jak se stát charakterním křesťanem? Tak jsem nadepsal tuto biblickou úvahu. Když čteme pozorně Boží slovo a analyzujeme život lidí, které si Pán Bůh používal ve své službě v průběhu celé té doby, o níž píše Bible, dříve nebo později objevíme onu důležitou kvalitu, kterou všichni vlastnili, a sice charakter. Přestože všichni měli jiné a významné kvality života, například někteří oplývali vynikajícími vůdcovskými kvalitami, jiní překypovali odvahou, další měli obrovské vize, co se týče služby na Božím díle, mnozí byli obdařeni spoustou darů a talentů, byli poslušní Božího slova a věrní svěřené práci, ale všechno toto by bylo úplně zbytečné, pokud by Pán Bůh v těchto lidech nevybudoval onu významnou vlastnost, a sice charakter. Tady narážíme na problém, který postrádá naše společnost, v níž žijeme. A sice nedostatek charakterních lidí. A ještě větší bolest působí představa, že by tomu tak mělo být v církvi Pána Ježíše Krista. Že bychom měli bratry a sestry s různým obdarováním, ale chyběl by jim charakter. Proto se v této úvaze budeme ptát, jak se stát charakterním křesťanem. Na základě přečteného textu pojednávajícím o povolání proroka Jeremiáše do služby vám poukáží na 4 základní prvky, které vytváří, formují, utužují a obrušují charakter věřícího člověka. Tím prvním základním prvkem je modlitba. Ano, charakter věřícího člověka se utváří a formuje na základě modlitby. Modlitba je neodmyslitelnou součástí pro formování křesťanova charakteru. Charakterní vůdci, jak starozákonní, tak i novozákonní, v čele s Pánem Ježíšem Kristem, byli muži modlitby. V pozadí jejich charakteru stál velmi intenzivní modlitevní život. Skutečně neexistují ani dnes křesťané opravdového charakteru, bez aby milovali modlitbu. Protože právě onen zápal pro modlitbu rozkládá v nás vše, co není dobré, a formuje náš charakter k Boží slávě. Ano, pouze na kolenou před Bohem se vidíme takoví, jací jsme. Kdo si řekl, že takoví, jací jsme, když nás nevidí vůbec nikdo, takoví jsme doopravdy. Vždyť při modlitbě stojíme tváří v tvář Bohu a jeho dokonalému charakteru. Na kolenou vidíme sami sebe, jak na tom doopravdy jsme. Co si o sobě myslíme my a co si o nás myslí Pán. Na kolenou je náš charakter obrušován od všeho, co tam nemá být. Tím druhým základním prvkem jsou zkoušky. Bez zkoušek náš charakter nebude nikdy úplně dobře vytvarován. Prorok Jeremiáš byl Bohem povolán do služby v té nejtěžší možné době. Prorokoval v posledních 40 letech před babylonským zajetím. Nevím, jestli byl před ním a po něm nějaký prorok, který byl tak ponižován, utiskován, proklínán a pronásledován jako právě Jeremiáš. Málo kdo z proroků měl podíl na tolika zkouškách jako on. A přesto jeho odvaha postavit se tváři v tvář jednotlivci, celému národu a stejně tak králi byla uchvacující. Nevynechal ani jednu příležitost, aby oznámil lidu, co mu Bůh vzkazuje. A ne vždy to byly příjemné věci. Většinu z toho tvořily zprávy o trestu a zajetí. A tak poslouchejte dobře, co vám teď řeknu. Pán Bůh potřeboval a potřebuje i v těchto dnech lidi podobného charakteru. A to nejen proto, aby v tuto chvíli, v této době byli k jeho užitku na jeho díle, ale aby zůstali vzorem pro další generace, které přijdou po nás. A nechce z nás své služebníky vykonávat pouze a jen v poklidu našich domovů a sborů, ale volí k tomu i dnes místa, jako je nemocnice nebo jiné těžké zkušební dílny. Aby ocel unesla vše, co je po ní požadováno, musí být zakalena. Stejně tak pouze a jen služebníky pevného charakteru nedokážou zlomit bouře nepřítele. V první epištole Korinským v 10. kapitole v 13. verši čteme.
nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Tím třetím základním prvkem je poslušnost. Dovolím si říci, že tento základní prvek chybí mnohým dnešním křesťanům. Jsme velmi rychlí k mluvení a touze slyšet se mluvit, než k tomu, abychom se naučili naslouchat. V prvé řadě naslouchat Božímu slovu. Máme tolik našich nápadů a představ, jak to a ono, že Boží slovo se nedostane na řadu. Poslušnost ale bez naslouchání tomu, co nám Pán chce říci, nejde docílit. Poslušnost se pěstuje každý den, tak jako vzácná květina, která vydává vůni našeho duchovního života. O Jeremiášovi jsme četli, že dříve než cokoliv řekl, tak naslouchal. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo, říká několikrát za sebou Jeremiáš. A když si ho vyslechl, tak odpověděl. A pak zase naslouchal. Bůh nestrácel čas a nebude ani dnes plýtvat časem Boží milosti s křesťany, kteří si neudělají čas na to, aby mu naslouchali. Nezapomeň proto, bratře a sestro, že i pro budování našeho charakteru bude jednou pozdě. Využívejme čas k naslouchání Božího slova a jeho vedení, dokud Bůh k nám mluví a dokud nás ve své lásce formuje. A tato poslušnost nám zdokonalí charakter a připraví nás pro duchovní práci na Boží vinici. Tím čtvrtým základním prvkem je disciplína. Pevný charakter křesťana není možné formovat bez disciplíny. Všichni víme, že k tomu, abychom něco udělali jednorázově, potřebujeme zálibu. Pokud odpadne záliba, pak zmizí i zájem. Abychom ale některé věci dokázali opakovat a někdy opakovat celý život, pak už záliba nestačí. Tam musí nastoupit disciplína. Však si to ověřme. Proč chodíte každé ráno do práce? Snad všichni proto, že vás to baví? Jsou dny, kdybyste ani nevstali, kdyby šlo o zálibu. Ale my vstaneme a jdeme proto, že jsme už disciplinovaní v této věci. Proč chodíme pravidelně do shromáždění? Snad proto, že nemůžeme v neděli ráno dospat? Nemyslím si. Ale protože jsme disciplinováni v tomto směru. Protože náš charakter je natolik vytrénován, že si ani neumí představit, že by se ohnul pod tíhou únavy, natož lenosti a pohodlnosti. Stačí se ptát, kolik charakterních křesťanů má v tomto směru církev Pána Ježíše Krista. Nemusíme jít daleko. Nejeden náš sbor má v tomto směru nejednoho bezcharakterního křesťana. Muže a ženy, kteří za celá ta léta každé ráno pravidelně vstávají do práce, ale v neděli nevstanou. Muže a ženy, kteří ve svém zaměstnání poslouchají na slovo, kdežto v církvi se na jejich slovo nemůžete spolehnout. Proč? Protože jejich duchovní charakter nemá svaly. Nenechali si Bohem utvořit charakter na základě disciplíny. A ještě něco. Současná disciplína nejednoho věřícího postrádá motivaci. Každá disciplína totiž nemůže být úplná bez správné motivace. Motivace je totiž motorem každého našeho skutku. Tak jako jsou někteří nevěřící extrémně motivováni k zlým skutkům, tak my věřící musíme být silně motivováni k dobrým skutkům. A toto si musíme zapamatovat. Disciplína, správná motivace vede k formování velkých a silných charakterů v životech věřících lidí. Pojďme proto v závěru této úvahy prosit společně: Pane, udělej ze mne charakterního křesťana.

Je za námi biblická úvaha s tématem, jak se stát charakterním křesťanem. Další zamyšlení nás čeká zítra v 6 hodin 45 minut.

Nevím, jak moc těžké je pro vás umět odpustit, přijít za člověkem a odpustit mu, anebo naopak prosit o odpuštění. Nedávno jsem v MHD viděla takový plakát s nápisem Odpuštění není slabost, ale je to rozhodnutí. A věřím, že tak to funguje i v životě křesťana. My máme svobodnou volbu se rozhodnout, jestli odpustit nebo ne. A třeba to právě teď někdo z nás, z vás potřebuje slyšet, zastavit se a přemýšlet nad tím, jestli jsem odpustil, jestli jsem odpustila, anebo jestli jsem přijala odpuštění. A jak jsem říkala, je to rozhodnutí. A i ta následující píseň, která je před náma, tak je právě o odpuštění. Přečtu vám kousek jejího textu. Tu dobu, po kterou jsem selhávala, pane, odpusť mi. Ty všechny způsoby, kterými jsem tě klamala, pane, odpusť mi teď. Bože, tolik potřebuji tvoji milost. Padám na tvář, odpusť mi. Ty vidíš slzy, které mi tečou po tváři. Odpusť mi. Zbav mě strachu, pane, zbav mě studu. Pane, odpusť mi teď. Očisti mě, obnov mě, jen ty to můžeš udělat. Odpusť mi teď. Tak jedno můžeme vědět jistě, a to, že Pán Bůh odpouští a chce odpustit. Dává nám milost a tu mnohdy u lidí nezískáme, ale u Boha ano. Tak proto utíkejme k němu kdykoliv pro odpuštění.

Před námi je ještě jedna píseň v podání kapely City House Music a po ní už je tady čtení z Bible, ve kterém budeme opět otevírat Markovo evangelium.

0: Hned za svítání, když se vrchní kněží poradili se staršími a znalci písma i s celou veleradou, svázali Ježíše, odvedli ho a vydali Pilátovi. Pilát se ho zeptal, tak ty jsi židovský král? Sám to říkáš, odpověděl Ježíš. Vrchní kněží ho začali obviňovat z mnoha věcí, ale on nic neodpovídal. Pilát mu řekl, proč nic neodpovídáš, neslyšíš, z čeho všeho tě obvinují? Ježíš už ale vůbec neodpovídal, to Piláta udivilo. O svátcích měl ovšem ve zvyku propouštět na jejich přání jednoho vězně. Tehdy byl spolu s jinými zbouřenci, kteří při vzpouře spáchali vraždu, uvězněn jeden muž jménem Barabáš. Dav začal křičet a žádat Piláta, aby se zachoval jako obvykle. Pilát se jich zeptal, chcete, abych vám propustil židovského krále? Věděl totiž, že mu ho vrchní kněží vydali z pouhé zášti. Vrchní kněží ale vyburcovali dav a žádá o propuštění Barabáše. Pilát se jich zeptal, a co mám udělat s tím, koho nazýváte židovským králem? Začali znovu křičet, ukřižuj ho. A co udělal tak zlého, ptal se Pilát. Oni však křičeli ještě víc, ukřižuj ho. Pilát chtěl vyhovět davu a tak jim propustil Barabáše. Ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování. Vojáci ho odvedli dovnitř na nádvoří paláce zvaného Pretorium a svolali celou posádku. Oblékli mu purpurový plášť a nasadili mu korunu upletenou strní. Pak ho začali zdravit, ať je židovský král. Byli ho holí do hlavy, plivali na něj, klekali před ním a klanili se mu. Když se mu dost naposmívali, svlékli z něj ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho odvedli k ukřižování. Jistý Šimon Kyrénský, otec Alexandra a Rufa, se právě vracel z pole a když procházel kolem, přinutili ho nést mu kříž. Tak Ježíše přivedli na místo zvané Golgota, což v překladu znamená lebka. Dávali mu pít víno s mirhou, ale on odmítl. Zatímco ho křižovali, losovali o jeho šaty, kdo si co vezme. Ukřižovali ho v 9 hodin ráno. Na nápisu s jeho proviněním stálo židovský král. Spolu s ním ukřižovali dva zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Tak se naplnilo písmo, které říká, byl započten mezi zločince. Kolem jdoucí pokyvovali hlavami a posmívali se mu. Aha, když umí zbořit chrám a za 3 dny ho postavit, zachraň sám sebe, slez z toho kříže. Podobně se mu vysmívali i vrchní kněží se znalci písma, společně říkali, jiné zachránil, ale sám se zachránit nemůže. Ať ten Mesiáš, ten král Izraele, teď sleze z kříže, ať to uvidíme a uvěříme. A hanobili ho i ti, kdo byli ukřižováni s ním. V poledne se po celé zemi setmělo až do 3 hodin odpoledne. Ve 3 hodiny Ježíš hlasitě vykřikl, Eloi, Eloi, lama sabachtani, což v překladu znamená, Bože můj, proč jsi mě opustil? Když to uslyšeli, někteří z kolem stojících říkali, podívejte, volá Eliáše. Jeden z nich odběhl, naplnil houbu octem, nabodl na prut a dával mu napít se slovy, nechte ho, uvidíme, jestli přijde Eliáš, aby ho dal dolů. V tom Ježíš hlasitě vykřikl a vydechl naposled. Chrámová opona se roztrhla ve dví od zhora až dolů. Když setník, který stál naproti němu, uviděl, jak vykřikl a dodýchal, řekl, ten člověk byl opravdu Boží syn.
1: Byly tam také ženy, které přihlížely zpovzdálí. Mezi nimi i Marie Magdaléna a Marie, matka Josese a Jakuba Menšího a Salomé. Ty ho následovali a sloužili mu, když byl ještě v Galileji, a spolu s mnoha dalšími s ním přišli do Jeruzaléma.
0: Nadcházel večer dne připravování, to je den před sobotou. Josef z Arimatie, ctihodný člen rady, který sám také očekával Boží království, se osmělil. Přišel za Pilátem a požádal ho o Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že Ježíš už zemřel. Zavolal setníka a ptal se ho, zda už zemřel. Když se o tom od setníka přesvědčil, daroval tělo Josefovi. Ten nakoupil plátno, sněl tělo z kříže, ovinul je plátnem a pochoval do hrobu vytesaného ve skále. Ke dveřím hrobu pak přivalil kámen.
1: Marie Magdaléna a Marie Josefova se dívali, kam byl pochován.

Z překladu Bible pro 21. století četli David Vávra a Jaroslava Krečmerová. Otevřeli 15. kapitolu Markova Evangelia. A my teď otevřeme trochu jinou biblickou knihu, a to knihu Žalmů, konkrétně 139. v podání kapely Terebint.

Tohle byla kapela Terebint a my se ještě pojďme společně podívat do kalendáře. Dneska si svůj svátek připomíná Michal či Michael. Michal, jehož jméno dnes najdeme v kalendáři, je zkrácenou variantou Michaela. Ono původní delší jméno má hebrejský původ a znamená, kdo je jako Bůh, podobný Bohu.

Máme 16 hodin a v úterý 29. září je s vámi Rádio 7. Následující hodinka přinese v 16.30 magazín, teď už ale Kaleidoskop. Církevní historik František Holeček se dostává k závěru života Františka z Assisi. Dobrý poslech vám přeje Aneta Lofítková.

V minulém pořadu jsme se dotkli kající výzvy Františka z Assisi. Ta všechny vybízela ke smíření a k obrácení. Víme, že umírá v relativně vzato mladém věku. Zcela vyčerpán. Není divu. Po plných 15 let prochází Itálií kraj za krajem jako potulný kazatel. Od roku 1208 do roku 1224 je neustále na cestách. Dvakrát ho misijní touha a také prosba vůči Bohu, aby mu dal milost martýria, zavedla i mezi Saracény, mimo Itálii. Poprvé roku 1212 do Sýrie a krátce poté také do Maroka v letech 1214 až 1215. Je to František, který ve svaté zemi zapůsobí tak silně na egyptského sultána v době křížové výpravy, svou prostotou, svým pokojem, že muslimové v budoucnu budou tolerovat na svatých místech, přestože nedokáží křesťané trvale udržet a obhájit, stejně jako Jeruzalémské království, právě jedině menší bratry svatého Františka z Assisi. Čímže zapůsobil? Sultán si přál, aby muslimský muftý a křesťan František vydali svědectví své víře tím, že projdou hořící hranici. Muftý uprchl, František byl ochoten se radostně vrhnout pro Krista do plamenu. To bylo více než přesvědčivé. Ale i pokud jde o druhou oblast, oblast Maroka, po které tolik toužil, odkud se musel díky horečnatému onemocnění, kterého tam zachvátilo, vrátit, byla to oblast, kam zamířili později jeho první bratři. Prvních 6 mučedníků františkánských je spojeno právě s Marokem. Je to zvláštní, ale právě první cesta Františkových druhů do Maroka, kam mířili s tímto misijním cílem, hluboce oslovila nám již zmíněného Antonína, který žil v jednom z portugalských bohatých augustiniánských opatství, zmítaných ovšem uvnitř pokrytectvím a velkými spory mezi jednotlivými kanovníky. Několik týdnů žili tito františkáni poblíž opatství, on jim nosil také tu trošku jídla, kterou mohl vzít ze společného stolu, a když se po půl roce dozvěděl, že všichni zahynuli v Maroku mučednickou smrti, složil augustiniánský hábit a vydal se do vlastní Itálie, aby se k Františkovým druhům připojil. Příklad prvních františkánů byl tedy neobyčejně silný. Když se František vrátil z východu, byl už ovšem těžce nemocný. A musel tedy svěřit vedení rodícího se hnutí bratru Eliáši z Assisi. V té době také, roku 1223, vznikala už i definitivní řehole řádu menších bratří. Františkánské hnutí začalo dostávat pevnou, kanonicko-právně regulovanou podobu. Mimo jiné, velmi záhy už roku 1212 zřídil i druhý řád chudých žen svatého Damiana, ze kterého vzešly pozdější klarisky. Dívka, kterou tolik obdivoval, Klára z Assisi, se stala jejich první představenou. Je podivuhodné, co bylo základní touhou vlastně tohoto hnutí klarisek i františkánů. Mandare tutti in paradiso. Dosáhnout od Pána toho, aby se všechny podařilo poslat do ráje, aby ani jeden člověk nebyl zatracen. Tak také už roku 1216 mu papež Honorius III. Schválil první odpustky pro kapli v Porciunkule. Začal docházet velmi výrazné podpory ze strany papežství. Jeho vystoupení na páté křížové výpravě, která probíhá v letech 1217 až 1221, mu získalo mimořádnou úctu i obecně v křesťanských kruzích. Ale pokus pokračovat ve vlastní misii v Itálii už narážel
mého krátící se síly. Dá se říci, že jedním z jeho posledních největších gest bylo právě ono ze svaté noci 24. prosince 1223, kdy v malé jeskynce u Gréča, obklopen početným zástupem poutníků z údolí u města Rijety, chtěl slavit tuto slavnost, tehdy už také měl vlastně jáhenskou hodnost, a dal tedy sloužit mši svatou před plastickým živým zobrazením tajemství Kristova narození, tedy živých jesliček. To nejšířej vstoupilo do povědomí jeho současníků a také se v zápětí tenhle zvyk stvárňovat, reprezentovat, zpřítomňovat Kristovo narození ve formě jesliček rozšířil i s františkánským apoštolátem po celé Evropě. Chybělo ovšem poslední velké znamení, a to přišlo záhy. V létě roku 1224 se stáhl do ústraní na horu Verna, kde se trval v hlubokých modlitbách, půstech a rozjímáních. Kolem svátku povýšení svatého kříže 14. září 1224 se mu najednou zjevil ukřižovaný. Tak, jak to později Giotto vymaloval v horní bazilice v Asízi, ho František vnímal jako serafína zářícího plameny. Z jeho šran najednou vytryskly paprsky, které mu probily ruce, nohy a bok. Františkova stigmata byla velice zvláštní. Nebyly to jenom proražené ruce a proražený bok, ale na druhé straně rukou bylo vidět velké kusy vyhřezlého masa, jako by to skutečně byly hřeby, které procházely jeho ukřižovanýma rukama. Když poté zemřel a ležel položen na holé zemi v Porciunkule, očití svědci popsali, že skutečně vypadal jako ukřižovaný Kristus sňatý z kříže. Z Verny už se stoupil opravdu jako živý obraz ukřižovaného. Byl doveden do Asízy a tam strávil poslední dva roky života v neustálých bolestech a nemocech. Přinesl si totiž z výpravy na východ těžkou oční chorobu. Na konci roku 1224 a počátku roku 1225 byl ujištěn nočním viděním také o svém blízkém konci a právě v téhle době píše svůj vrcholný hymnus, který odráží celé jeho srdce. Je to známý chvalospěv na bratra slunce a celé stvoření. Poté se musel podrobit velmi bolestnému léčení. Jeho blízký protektor, kardinál Ugolino, který pocházel z rodiny Hrabat ze Séni, mu doporučil, aby nechal otevřené rány kolem očí vypalovat žhavým železem. Snesl to, aniž by jenom hlesnul bolesti. Nakonec, na večer v sobotu 3. října roku 1226, ve věku pouhých 45 let, poté, co s láskou přijímá i sestru smrt, za zpěvu žalmu, Voce mea, me expectant justi done retribuas mihi, očekávají mě spravedlivý, abys mě odměnil, umírá. Pohledem na jeho zesváblé, vyhublé, stigmaty zasažené tělo byla otřesena ta nejširší veřejnost. Pro celé 13. století se František stal příkladem člověka, který Krista následoval až do posledka a spasitel to také stvrdil tím, že mu svěřil znamení svých vlastních ran. Jeho tělo bylo uloženo v kostelíku svatého Jiří uvnitř hradeb a tam spočívalo asi 4 roky a tam byl také roku 1228 kanonizován. Následně pak bylo roku 1230 přeneseno na horu Ráje, Rajskou horu, do nové baziliky, kterou nechal vystavět papež Řehoř IX. A tam také odpočívá ve spodní bazilice svatého Františka z Asízy ve svém rodném městě až dodnes.

Závěr života Františka z Assisi přiblížil církevní historik František Holeček. Série o této významné osobnosti dějin ale nekončí. V příštím týdnu se do centra pozornosti dostane jeho spiritualita.

Doufám, že i vy jste měli pěkný prodloužený víkend a že jste si odpočinuli a měli dobrý čas. Pro mě osobně to byl i čas, kdy jsem mohla více přemýšlet. Přemýšlet nad sebou i Bohem a více s ním trávit čas. A během mé jedné modlitební procházky jsem přemýšlela nad tím, jak moc opravdový a upřímný je můj vztah a postoj k Bohu. A uvědomila jsem si a Bohu i vyznala, že vlastně není rozhodně natolik opravdový, jak bych chtěla a jak by si Bůh přál. Tak to pro mě bylo a je takovým zastavením, i napomenutím, ale taky pozbuzením začít opět víc a víc poznávat Boha a před ním se pokořit. My mnohdy sejdeme a jak kdyby zabloudíme z té jeho cesty a trasy, kterou nám připravil, ale on od nás nikdy neodstoupí, je stále s námi. A možná jste taky někdy takové zastavení prožili i vy. A tak vás chci pozbudit tím, co jsem od Pána přijala, ať každý z nás vedeme skutečně ten opravdový vztah s Pánem Bohem. Vztah bez přetvářky, pochybností, ale zkrátka v duchu a v pravdě. Tak nám přeju, ať si dokážeme ponaučit z chyb a z těch selhání, vyznat je Bohu a znovu začít s ním a pro něj opravdově žít.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Další magazín se hlásí o slovo. Dnešní vydání bude ryze konferenční. Zamíříme do Prahy a to hned dvakrát. Vítejte u poslechu. Alistair McGrath a teologie v praxi českých církví. To je titulek letošního ročníku evangelikálního fóra, které se uskuteční v pondělí 5. října, a to v hybridním formátu. Na organizaci této události se velkou mírou podílí Česká evangelikální aliance. Její tajemník Jiří Unger zprostředkuje představení fóra samotného i náplně toho letošního.
1: Evangelikální fórum má se takové tři hlavní cíle. Jednak je to prostředí především pro vedoucí různých služeb nebo oblastí služeb v českých a i slovenských církvích, kteří tam mají takový prostor pro networking, sdílení nějakých jako novinek, zkušeností, takových speciálních networkcích, kde prostě se rozvíjí v tématech, které jsou pro nějak nejrelevantnější, ale pak vlastně jsou to ještě nějaké dva cíle. Jeden je, že to je většinou takové prostor, kde se snažíme otevírat i nějaká složitá nebo i kontroverzní témata. Je to jako bezpečný prostor pro nebezpečná témata nebo rozhovor na nebezpečnými tématy, ale zároveň chceme tam dát i prostor tomu, co se děje v české církvi zajímavého. Někdo vydává knihy, pracuje na nějakém tématu nebo otevírá prostě nějaké kulaté stoly nebo prostě se otevírají nějaká témata, která jsou aktuální, a my chceme vlastně dát prostor tomu, aby na tom fóru se dozvěděli další lidé. A samozřejmě ještě jako se snažíme přinášet i nějaké hlavní impulzy i jako myšlenkové, je to logické, jak z Čech, tak i z ciziny, a proto čas od času zveme i zahraniční řečníky s nějakými jako speciálními tématy, které vidíme, že v té globální církvi nějak rezonují.
2: Tím letošním impulzem bude řečník letošní profesor Alistair McGrath. O koho jde, jak ho přiblížit někomu, kdo se s tímto jménem doposud nesetkal?
1: Alistair McGrath je jednak anglikánský výrazný teolog, jeden z jako velmi důležitých teologů toho minulého století i toho současného, který jednak se asi i v českém prostředí, kde mu vyšla řada knih, jednak o historii teologie a křesťanství, ale i o historii jakoby vztahu křesťanství a vědy, což je asi jeho nejznámější oblast, které se věnoval a která možná teď trošku už méně zajímá lidi, ale je to stále relevantní téma, jakým způsobem vlastně definovat roli křesťanství a vůbec víry v tom světě, který definuje pravdivost vlastně třeba jenom tím vědeckým poznáním. Tak to je jedna celá oblast, které se věnoval historicky. Byl i takovým docela výrazným hlasem v rozhovoru s tím takovým tím hnutím těch New Atheist, jako byl Dawkins a Hitchens a další, což už taky je trošku pasé debata. Myslím si, že i tady se to posunulo, ale on je velmi zajímavý i z hlediska toho, jak vnímá takzvanou jako narrativní teologii nebo narrativní apologetiku, kdy pro sdílení víry je používán i příběh a vyprávění, a je to velký životopisec a znalec také C.S. Lewise a jeho díla, a myslím, že právě ta inspirace C.S. Lewisem je v tomhle tom taky jako velmi zajímavá, ale je to člověk jako takový renesanční, který jako jeho znalosti z hlediska teologie, systematické teologie, historie, jako víry, spirituality, jeho základy, třeba Mere Theology nebo Mere Christianity, jsou hrozně zajímavé. Takže je to velmi zajímavý autor.
2: Mluvil jste o tématech v teologii, která jsou už pasé, nebo nějakých tázáních, která jsou už pasé. Tedy jsou i témata, která jsou aktuální, která tak znějí tou veřejností odbornou. Jak je na tom česká teologie? Zní tady stejná témata jako jinde ve světě? Nebo to tu přichází se zpožděním, s nějakým delay?
1: Tak myslím, že už v současnosti ta česká teologie

0: jinde možná neklademe. Jako církev.
1: Jak náročné je získat pro evangelikální fórum zahraniční řečníky, kteří jsou kapacitami ve svých oborech a dělají přednášky po celém světě?
0: Tak je to spíš autor od autora. Myslím, že jsou autoři, kteří právě třeba už nechtějí cestovat, jednak kvůli třeba už věku, což Alistair McGrath už je taky pán, spíše ve vyšším věku, ale stále velmi aktivní a píšící jako zajímavé knihy. Takže ono to není asi tak obtížné. U některých jsme to zkoušeli roky, u některých je to mnohem jednodušší. A spíš je to i v tom, že právě jak česká církev není úplně veliká, tak to taky nejsou úplně velké počty jako účastníků, které můžeme zaručit, ale jinak to není tak složité.
1: Říjnový termín fóra bude v hybridním online, offline formátu. Co si pod tím představit?
0: Tohleto evangelikální fórum jsme požádali Alistaira McGratha, aby na ně vystoupil už před delší dobou právě v souvislosti s tím, že bude vycházet jeho systematická teologie pod českým názvem Brána do teologie nakladatelství Návrat domů, a chtěli jsme jakoby podpořit i vydání tohleto relativně velkého počinu, protože těch systematických teologií nebo takových těch úvodů velkých do teologie tady v češtině zase není tolik, ale bohužel ono té doby už přestává cestovat právě ze zdravotních důvodů, takže bude přítomen vlastně jenom živými přednáškami online s tím, že bude možnost mu klást otázky, ale doprovodili jsme to vlastně nějakým českým programem a českými řečníky, kdy chceme jednak udělat nějaký přehled systematické teologie jakoby, a toho, co se tady vydávalo a proč od těch 90. let, ale i toho, jaká je budoucnost třeba teologie, teologického vzdělávání jako v českých církvích a potom, jak se teologie odráží i v praxi místních společenství, v různých věcech, kde možná si říkáme teologie, kdo to ještě řeší, ale jako určitě v těch místních sborech se to řeší v různých kontextech, přípravy na křest, jak se sdílí nějaké základní obsahy víry, co chceme, aby čemu lidé věřili a co aby slyšeli, jak se vyrovnáváme s nějakými etickými dilematy třeba, které vedou k nějaké teologické reflexi, nebo když jsou i církve vystavené třeba velmi rozlišným důrazům, možná i hrazím, a jak na to reagují a co se vlastně děje v tom českém prostředí v tomhle.
1: Kdo společně s Českou evangelikální aliancí je partnerem akce a v čem tato partnerství spočívají?
0: Tak my jsme tentokrát oslovili větší spektrum partnerů. Evangelikální fórum probíhá tradičně ve spolupráci České evangelikální aliance a evangelikálního teologického semináře, ale přizvali jsme ještě Morlín College, což je další teologická škola, která má svoji pobočku i tady v České republice. Její ředitel Tyler Petty je v programovém týmu i evangelikálního fóra a přizvali jsme tentokrát i Sdružení evangelikálních teologů, pro které vlastně je to přirozená akce, na které spolupracovat a pomáhají nám vlastně oslovovat i to publikum, účastníky, prostě tu cílovou skupinu, pro které fórum je.
1: Na webu evangelikálního fóra je termín plánovaného setkání pro příští rok. Můžete prozradit nějakou další informaci, kromě toho, že akce je plánována na 17. až 19. února?
0: Tak zatím ještě jsme v přípravách, ale hlavní téma, které zvažujeme, má pracovní název Deus Ex Machina, byla by to vlastně reflexe teologie a vlivu technologie na víru a na prožívání víry v různých jako aspektech od videového a vůbec jakým způsobem jako historicky nebo co technologie přináší i z hlediska toho, jak prožíváme svou víru a jak to bylo historicky. Takže by to nebylo jenom o AI a jako těch současných trendech, ale i samozřejmě toho, jak se to dotýká pojetí člověka, jaký to má třeba dopady na i pastorační péči a pastorační výzvy jako současnosti, protože to zdá se je jedna z největších výzev pro současnou církev i svět, jak tuhle tu oblast jako reflektovat. A máme vytipováno asi to seminářů jako a workshopu různého typu, takže bude to určitě velmi bohatý program.
1: Já se těším už teď. Děkuji za toto téma. Na závěr posluchačům zhrneme potřebné informace o té jednodenní akci teď v říjnu. Kde se koná, kde najít informace?
0: Tohle jednodenní evangelikální fórum se koná 5. října od 9 zhruba do 15:30 hodiny. Koná se Církvi bratrské na Praze 13, což je metro Luka, a všechny informace, včetně přihlášek, jsou na webu www.evangelikaniforum.cz. A pro ty, kteří by se nemohli osobně dostavit, tak je možné se přihlásit jenom třeba na tu online část a zúčastnit se online alespoň části toho programu, takže i tohle to umožňujeme pro lidi, které by to zajímalo, zvlášť ty přednášky Alistaira McGratha.
2: Uzavírá tajemník České evangelikální aliance Jiří U.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín Jak pracovat s psychickými následky války, jak pomáhat lidem, kteří přišli o domov, bezpečí nebo blízké, jak pečovat o vlastní psychickou odolnost v době narůstající společenské nejistoty. Také nad těmito otázkami se budou zamýšlet účastníci konference Válka a mír v nás, která se v hybridním formátu uskuteční od 30. září do 2. října. Myšlenku i program této akce prozkoumáme s vedoucím psychologem Národního ústavu duševního zdraví a viceprezidentem rady Rafael Institutu, docentem Markem Preissem.
1: Ona to není úplně první naše konference a když se mě takhle ptáte, tak si uvědomuji, že i ty předchozí se konfliktů, válek nějak týkaly. A ta hlavní myšlenka konference je, že se různě prolíná chuť po agresivitě, po konfliktech, která je v nás, s tím, co je v tom vnějším prostředí. To je jedna myšlenka a ta druhá v pozadí by se týkala toho, že my praktičtí psychologové jsme poměrně málo informováni o tom, jak vypadá třeba péče o veterány v České republice, jak vypadá péče o vojáky třeba v Izraeli po 7. září 2023 a co prožívají ukrajinští vojáci na Ukrajině a jak vypadá péče o ukrajinské uprchlíky tady v Čechách. Takže potřebujeme více konkrétních informací a je dobré, když jsme vzájemně informováni o tom, jak ta péče probíhá.
2: Jaká jsou tedy stěžejní témata, o kterých se bude během 3 dnů přednášet a diskutovat?
1: Řekl bych sebepéče, tím je myšlená péče o pomáhající, jak můžeme sami sobě pomáhat. Na to tam máme zaměřeno několik workshopů. Dalším významným tématem je situace na Ukrajině, ale spíše ve smyslu té psychologické situace a péče o uprchlíky tady u nás. Bude tam několik ukrajinských psychoterapeutů, kteří dlouhodobě tuhletu práci tady v Čechách vykonávají. Dalším takovým tématem jsou veteráni v České republice. Tohle to bych řekl, že jsou ta stěžejní témata a potom tam jsou různá drobnější nebo menší témata, která se ale té války a míru v nás pořád dotýkají.
2: Konference spojuje odborníky z psychoterapie, psychiatrie, neurověd, historie i humanitních oborů. V čem podle vás spočívá hlavní přínos tohoto mezioborového pohledu na trauma nebo psychickou odolnost jedince?
1: Já jsem psycholog, tak jako my praktiční psychologové, tak jsme často zajeti v určitém způsobu uvažování, přemýšlení, interpretování událostí, takže ten jiný úhel, ta jiná profese tomu může dodat něco nového, zajímavého. Nám se to takhle opakovaně osvědčuje, že ta mezioborovost je přínosná. I když si někdy vzájemně nerozumíme, nebo je to těžší, tak většinou převažuje to, že jsou tam nové podněty a že ta jiná profese přináší něco zajímavého.
2: Součástí téhle akce jsou příspěvky věnované situaci v Izraeli a na Ukrajině, tedy v zemích, kde se aktuálně válčí. Co konkrétního mohou přinášet českému prostředí poznatky expertů pracujících přímo v oblastech ozbrojených konfliktů?
1: Já si myslím, jednak mohou přinést, řekl bych, jistou konfrontaci toho, jak my přemýšlíme o tom, jak bychom případně pomáhali, když by byl nějaký válečný konflikt, ale o tom nutně nemusí být válečný konflikt, může to být třeba pobudení nebo nějaká jiná mimořádná situace. Takže můžeme se dozvědět o zkušenostech, nesnázích, které mají někde jinde a z tohohle se poučit. To bych viděl asi jako nejzásadnější, když samozřejmě jsou tady veliké rozdíly. Ukrajina není Česká republika, Izrael není Česká republika, ale to poučení se od kolegů, kteří takovouhle práci vykonávají roky, to si myslím, že je pro nás něco nového.
2: A to je to, co byste rádi, aby si účastníci konference odnesli do běžného života, potažmo do odborné praxe?
1: Ano, řekl bych, že ano. Možná ještě vedle tolerance, protože často si uvědomujeme, jak jsme tenzní z toho, že sem přicházejí uprchlíci, že jsme konfrontováni s různými těžkými příběhy, tak tu toleranci bych ještě vyzdvihl a jinak souhlasím s tím, co jste řekla.
2: Konference proběhne v hybridním formátu. Jaké možnosti mají účastníci nebo případní zájemci a kde lze najít bližší informace o celé akci?
1: Ano. případní účastníci, případní zájemci mají možnost té konference účastnit, bude probíhat teďka od středy do pátku, takže od 30. září do 2. října na Evangelické teologické fakultě v Černé ulici číslo 9, takže přímo v centru. A jsou dvě možnosti, jednak je prezenční, je možné tam prostě přijít a zaplatit nějaký konferenční poplatek a účastnit se té konference, anebo je možnost online, možnost sledovat vybrané přednášky, především ty plenární, ty větší, delší.
2: A vy jako odborník pozval byste i laiky k poslechu takových přednášek?
1: Já bych pozval, protože převážně ten jazyk bude běžný. To není vysoce odborná konference, ale je právě tím, jak je mezioborová, tak jsme zvyklí mluvit zcela obyčejným jazykem, takže si myslím, že i pro laiky zajímající se o tuhletu problematiku, tak to může být přínosem.
2: Pane docente, vy jste v úvodu našeho rozhovoru zmínil, že ten mír a válka se také odehrávají i v nás, vevnitř. Jakou to má tedy spojitost, to naše vnitřní nastavení s tím, co se děje vně?
1: Já si myslím, že značnou, i když často nepřímou a neprobíhající hned paralelně v čase, ale že to přemýšlet o tom, jací jsme, co všechno dobrého, ale i ošklivého je v nás, že to hodně souvisí s těmi vnějšími konflikty a že to odkrývání toho, jací sami jsme, může ovlivnit to, co potom děláme navenek.
2: Až ta konference skončí, co pro vás vnitřně bude důkazem, že se to povedlo?
1: Já si myslím, že to budeme cítit, že to budeme vnímat, jestli se nám to povedlo. Ono to má samozřejmě jako více rovin, tu organizační a tu tematickou a tu obsahovou a taky podle toho, jak budeme cítit, že ti posluchači jsou spokojení. Ale já bych řekl, že pokud se během těch prezentací a workshopů dokážeme dotknout těch významných témat tady v Čechách, na Ukrajině a v Izraeli, tak to pravděpodobně budeme považovat za úspěšné a budeme mít chuť třeba časem něco takového znova udělat.
0: Konstatuje vedoucí psycholog Národního ústavu duševního zdraví a viceprezident rady Rafael institutu docent Marek Price. Podrobnosti o konferenci Válka a mír v nás, která se v hybridním formátu uskuteční od 30. září do 2. října, hledejte na webu www.rafaelinstitut.cz.

Pomalu se blížíme k závěru odpoledního vysílání. Děkuju, že jste byli s námi a přeju vám, ať po zbytek dnešního dne spočíváte v Boží náruči. Mějte se moc hezky a budu se těšit zase někdy příště.

0: korálky, poslouchejte korálky.
1: Ahoj děti. Slyšeli jste to? Tam za židlí, jako by něco zašustilo. Normálně mě z toho naskočila husí kůže. Já se tam podívám, jo? Koukám, že tam na zemi leží kus papíru, do kterého se jen opřel průvan z okna a posunul ho o kus dál. Žádný bubák. No, je dobře, že si v dnešních korálkách posvítíme na strach. Víte, bát se je totiž úplně normální. I v Bibli najdeme spoustu příběhů o lidech, kterým se třásla kolena. Od králů až po rybáře. Kde se strach bere? Představte si, že v hlavě máme takového malého, ale hrozně ostražitého strážce. Ten hlídač žije v našem mozku a jeho jediná práce je chránit nás před nebezpečím. Když nás něco ohrožuje, strážce vykřikne: pozor, hrozba! A pošle tuto bleskovou zprávu do celého těla. Zmáčkne tlačítko alarm a nám se rozbuší srdce a začneme rychleji dýchat. Strach tu tedy není proto, aby nám škodil, ale je to náš osobní strážce, který nás chce udržet v bezpečí a připravuje nás na akci, na odvážné řešení. Pojďme si teď poslechnout, jak svůj strach zvládli naši kamarádi z následujících příběhů a pohádek.

Strach má velké oči. Každou neděli večer Kaštánek a jeho přátelé mívali vyprávěcí setkání. To se vždy sešli u někoho v domečku a při vonavém čaji a něčem dobrém k zakousnutí si dlouho do noci vyprávěli. Někdy to byly pohádky, jindy dobrodružné příběhy a občas došlo i na strašidelné povídání. Jednou v neděli přivedl sebou Ježek Bodlinka svého bratránka Jehličku. Ten bydlel za lesem a k Bodlinkovi několikrát do roka chodil na návštěvu. Jako host začal ten večer vyprávět první. Víte, vy si tady vyprávíte pohádky a vymyšlené příběhy, povídá Jehlička. Já vám ale povím příběh, který se stal a který mě trápí. Za černým lesem a velikou rozkvetlou sasankovou loukou leží země skal. A na jedné té skále lidé před dávnými věky postavili hrad. Dnes je opuštěný a polorozpadlý. Všichni na něj dávno zapomněli. Pod hradem v kořenech stoleté borovice mám svůj pelíšek. Ve dne, když sluníčko krásně svítí, často chodím na hrad lovit dobré šváby a tučné housenky. Ale jen co sluníčko zajde a na krajinu a hrad padne tma, dostanu vám, kamarádi, strach. Z hradu se totiž ozývá strašidelné pískání a šustot. Zalezu radši do pelíšku a nevystrčím ani čumáček. Já se vám tolik bojím, že jsou to strašidla a vyženou mě z mého doupěte. Občas něco šustivého přeletí i nad mým pelíškem. To asi strašidla odlétají do krajiny. Nevím, co si mám počít. Jehlička dovyprávěl a v domečku se rozhostilo úplné ticho. Ale co, braši, to by mohlo být dobré dobrodružství, ozval se po chvíli Kaštánek. My tě v tom, Jehličko, nenecháme. Pomůžeme ti nad těmi strašidly vyzrát. A tak se hned večer smluvili, že se vydají Jehličkovi pomoct strašidla z hradu vyhnat. A na pomoc si pozvali Víra Ondru, který žil ve strži za rybníčkem. Všichni se ho báli, ale Ondra byl hodný vír. S Kaštánkem byli dobří přátelé. Kaštánek vysvětlil kamarádům, že vír vidí i v noci a bude jim dobrým pomocníkem. Dokonce je může k hradu odnést, protože cesta je daleká a oni by na ni nestačili. Za týden se vydali na dobrodružnou pouť. Uvelebili se Ondrovi na zádech mezi křídly. Vír vzlétl do vzduchu, zakroužil nad kostelní zdí a zamířil si to směrem k černému lesu. Přeletěl les, louku a ocitl se v zemi skal. Tady chvíli bloudil, než nalezl správný směr, který ho zavedl ke starému polorozpadlému hradu. Snesl se z výšky ke staré borovici, u které je čekal Ježek Jehlička. Kaštánek byl celý nedočkavý hrad si prohlédnout. Jen co se přivítali, vydali se branou na hradní nádvoří. Celé dopoledne naši kamarádi hrad prozkoumávali. Prolezli všechny polorozpadlé komnaty, prošli se po hradbách. Dokonce se odvážili i do temných sklepení. Nikde ale žádné strašidlo neobjevili. V poledne dobře poobědvali ze svých zásob a pak si na chvíli schrupli, aby byli plni síly na to noční dobrodružství. Když se začal vkrádat na nádvoří stín, i Kaštánka najednou začala opouštět odvaha. Už si nebyl tolik jistý, zda budou moci Jehličkovi pomoct. Vždyť jsou jenom malá zvířátka a malý mužíček. Aby se tolik nebáli, rozdělali si kamarádi na nádvoří oheň. Sesedli se okolo
a napjatě čekali, co se bude dít. Teď se báli opravdu všichni. Temný hrad se tak nějak zvětšil a stal se opravdu strašidelným. Pořád se nic nedělo a tak pomalu usnuli. Okolo půlnoci se ze tmy ozvalo zvláštní pískání a šustot. Kaštánek se probudil. Ha, strašidla jsou tady, pomyslel si a začal budit i ostatní. Všichni, tak jako Kaštánek, uslyšeli stejný zvuk. Vysoké pískání a šustot. Co to může být? Snad to budou opravdu strašidla, zašeptal polekaný Kaštánek. Neměli na hrad vůbec chodit. Křeček začal litovat svých zásob, kterých si už neužije. Vrabčák chtěl uletět. Křídla ho však samým strachem přestala poslouchat. Kaštánek, ze kterého leknutí brzo opadlo, ostatní zadržel. No počkejte přece, musíme našemu kamarádovi pomoct. Přihodil dřevo na oheň, zapálil připravené louče. Společně se vydali prozkoumat okolí. Fíj! Z nenadání něco pískajícího jim proletělo nad hlavami. Strašidlo! Vykřikl Bodlinka. Tamhle je další a tamhle šustí ještě jedno. Kolem všech ve chvilce začalo něco létat a pištět. Nikdo nevěděl pořádně, co to je. Kaštánek zvedl louč a to tajemné strašidlo uviděl. Bylo to? Co to vlastně bylo? Okřídlená myš? No myši ale nelétají. Hej, zavolal na létající myš Kaštánek. Co si vlastně zač? Šedá myš s křídly k němu slétla a usadila se na zemi. Mé jméno je Vilík, vypískl tenkým hláskem. Patřím do velké rodiny netopírů. Náš rod na hradě žije už po dlouhá staletí. A kdo jste vy? Kaštánek vyprávěl Vilíkovi o tom, že sem na hrad přišli, aby pomohli svému kamarádovi Ježkovi vyhnat strašidla, kterých se bojí a ze kterých se nakonec vyklubala rodina netopírů. Vilík se smál a hned pištivě svolal celou svoji rodinu, aby jim povyprávěl o tom, že na hradě straší. Vidíte, nakonec to všechno dopadlo dobře. Na hradě vůbec žádná strašidla nebyla. To jen netopíři v noci létali po krajině. Víte co? Nakonec se z netopírů a jehličky stali dobří kamarádi. Ježkovi patřil hrad ve dne a v noci na něm královali netopíři. Kaštánek poznal, že strach mívá opravdu veliké oči a že je dobré mu nepropadat. Naši přátelé se vrátili v pořádku domů a nadlouho si měli o čem vyprávět.

0: Gumo, hej.
1: Ano?
0: Umíš vygumovat strach?
1: No, gumovat toho umím, ale vygumovat...
0: Tiše, ať nás neslyší děcka.
1: Dobře, tak gumovat strach neumím, ale umím si o něm promluvit. Vy budete o něčem mluvit? Tak já chci taky.
2: No jo, tuška nikde nemůže chybět.
3: No, nemůže, za to bez gumy se Klárčino pouzdro docela klidně obejdem.
0: Nehádejte se, tuška a guma patří k sobě a basta. Raději mi poraďte, co mám dělat se strachem. Báli jste se někdy něčeho?
4: Jak se mi poprvé zlomila tuha? Myslela jsem si, že jsem nadobl k ničemu. Myslela jsem si, že mě vyhodíš.
3: Jenomže ty jsi pak vzala ořezávátko, párkrát jsem udělala piruetku a byla jsem zase k světu.
0: Jak jsi mohla myslet takovou hloupost? Vyhodit novou tušku?
4: No co? U toho, co neznáme, se snadno bojíme. A já jsem byla ještě tuškové mimino. Teď už jsem starší a menší ostrouhaná, no tak já už se jen tak ničeho neleknu.
0: Tušky jsou největší jako mimina a jak stárnou, tak se zmenšují. U lidí je to přesně naopak.
4: No, to jsem si všimla.
1: Když jsi mě poprvé rozbalila, tak jsem si myslela, že mě dostala nějaká babička, než jsem pochopila, že u lidí jsou ti malí mladší a ti velcí starší. Lidé se s věkem zvětšují, gumy se s věkem zmenšují.
0: A strach se časem zvětšuje nebo zmenšuje?
1: No, to asi záleží, jestli mu palivo přidáváš nebo ubíráš. Klárko, čeho se vlastně bojíš?
0: Zubaře.
2: To je tak strašidelný člověk.
0: Ale ne, pan doktor Nováček je celkem fajn, ale vrtá vrtačkou zuby a to určitě děsně moc bolí. A já jdu s mámou k zubaři na prohlídku a on mi tam určitě najde milion kazů a bude mi vrtat všechny zuby. A bude to trvat milion hodin a bude to příšerně bolet.
4: Zadrž, to je nějak moc milionů, nemyslíš?
3: Milion kazů? Teď nemáš ani tolik zubů.
1: Nemáš. Jednou si do mě kousla a vím úplně přesně, že milion zubů nemáš.
0: Prostě se bojím. Proč pan Bůh udělal lidi, že můžou mít strach? Proč je neudělal nebojácný?
3: Strach je velmi důležitý. Je to jeden ze základních pocitů. A je to vlastně veliká přirozená ochrana. Strach tě upozorní na nejrůznější nástrahy a ohrožení. A největší strach pocítíš, když jde tobě nebo někomu z tvých blízkých o život.
1: Strach brání v lehkovážnosti, aby to člověk nebral jenom tak. A tím pomáhá lidem přežít. Zvyšuje ostražitost. Díky strachu se v nebezpečné situaci lépe rozhoduješ.
4: Například?
1: Například, protože se bojíš výšek, tak se nevykláníš z okna a nemůžeš vypadnout. Nebo strach z jedoucího auta ti říká, aby ses z chodníku pořádně rozhlídla, než jdeš do silnice.
3: A taky v nebezpečných chvílích je to strach, který připraví tvoje tělo k akci.
0: Jak jako připravuje mé tělo?
3: No, kdyby jsi si všimla, při strachu máš napjaté svaly v těle. Dýcháš rychle a mělce. Srdce buší rychleji. Zorničky očí se rozšíří. Ruce se ti chvějí. Máš stažené břicho. Můžeš se i potit. Máš husí kůži. A to všechno, to je příprava na případný útěk a nebo na obranu.
1: No ale v životě jsou situace, před kterými se nedá utéct. Třeba jako návštěva zubaře.
0: Tak se budu bránit.
3: A kdo ti spraví zuby?
0: Já vím, že je to důležitý jít k zubaři, jenže se bojím.
1: V tom případě je strach spíš taková komplikace.
3: To chápu.
1: Tady je potřeba strach přijmout, vzít si na pomoc odvahu a překonat ho. Až nad tímhle strachem zvítězíš, tak budeš zase o něco silnější. Klárko, bála ses dřív něčeho, čeho už se teď nebojíš?
0: Když jsem byla mimino, bála jsem se šišek.
1: Šišek? Proč šišek?
0: To nikdo neví a já si to nepamatuju, ale když chtěla máma jet se mnou s kočárkem přes náměstí, začala jsem prý hrozně ječet. Bylo to totiž před Vánoci a na náměstí prodávali adventní věnce, na kterých byly šišky. Náměstí musela tehdy obejít a do lesa jsem prý kvůli šiškám taky nechtěla. Nevím, proč jsem se bála šišek, to jsem byla ale hloupá.
1: Klárko, neschazuj se. Ten tvůj strach tehdy byl přece silný, živý, byl velký, byl opravdový, i když ti teď ten jeho důvod moc nedává smysl. Ale lidi se bojí spousty různých věcí. Pavouků, voz, výšek, když mají mluvit před ostatními, tmy, malých prostorů, hadů, ostatních lidí, výtahů. Strach ti může připadat zvláštní, ale nikdy není hloupý, protože je opravdový. Strach může vymizet tím, že lidi získají víc zkušeností. A nebo nezmizí, ale naučí se s ním pracovat.
0: Časem se zmenší, ale co můžu dělat teď se strachem?
3: Spousty věcí. Předně je dobré si přiznat, že se bojíš. Každý člověk se občas bojí. No, ale zároveň nedovol, aby strašidelné myšlenky převálcovaly všechny ty ostatní. Zastav se a pojmenuj, čeho se bojíš. Klidně to řekni nahlas. Když to vyslovíš, tak získáš takový trochu odstup. A tenhle odstup ti pomůže. Ukáže ti, že skutečnost není tak vážná, jak ti ten strach našeptává. Dobře přece znáš přísloví. Víš, jak to je. Strach má velké oči. A také můžeš uvidět, že některé příčiny strachu je možné odstranit.
1: Třeba si zkus o tom všem popovídat s kamarády. Uvidíš, že se ti uleví.
3: Naplánuj si oblíbenou aktivitu. Když víš, na co se těšit, tak na pocity strachu nezbývá tolik prostoru.
1: No a jestli potřebuješ rychle zvládnout strach, velký strach, tak se zaměř na to, jak dýcháš. Ať dýcháš pěkně dlouze a hluboce. Takže při nádechu počítej do 4 a při výdechu 3, 4, 5, 6 do 6. Můžeš si třeba dát ruku na břicho a můžeš pozorovat, jak se zvedá.
3: A nebo se, Klárko, soustřeď na něco jiného. Rozhlédni se a najdi 5 červených věcí. A potom 3 modré. A co okolo tebe má tvar trojúhelníku? A nebo jak se jmenují všechny holky ve třídě?
1: Ale Klárko, víš co? Kdyby si strach a úzkost prožívala delší dobu a nemohla si je zvládnout, nemohla si je dostat pod kontrolu, tak je asi lepší svěřit se odborníkovi. A navíc, kdykoliv můžeme přijít za tím největším odborníkem na všechny pocity.
0: Myslíš Boha?
1: No jasně, protože ten si přece na tebe vždycky udělá čas. Nikdy nad tvým strachem nemávne rukou, jakože je hloupý. Klárko, myslíš, že se někdy bál Ježíš?
0: No, nevím, asi jo.
3: Určitě. Vždyť to přeci byl Boží syn. Poradil si s bouřkou, vyhnal démony, mluvil k tisícům lidí. Že by někdy měl strach? Klárko, přemýšlej.
0: Být ukřižovaný musí být hrozný, ale tam už Ježíš šel tak nějak smířeně. Nebo jakože věděl, proč tam jde? Za to předtím, než ho zatkli, v zahradě Getsemane se večer modlil a přál si, aby ukřižování nemusel prožít. Hodně se bál.
3: Je to tak, Klárko. Přepadl ho velký strach. Měl tak velký strach a úzkost, že, představ si, potil krev. A právě proto porozumí i tvému strachu. Ať už prožíváš cokoliv, slibuje, já budu s tebou.
0: I na zubařském křesle? Tak jo, ve 2 mám zubaře. Prostě tam vejdu, sednu se do křesla a zhluboka se nadechnu a vydechnu.
1: A otevřeš si na něj pusu.
0: A spočítám, kolik políček je na mřížce zářivky na stropě. A vás 2 si vezmu sebou. To bude pan doktor čubrnět, proč mám tužku a gumu. Budete sedět se mnou na křesle. Povozí nás nahoru a dolů. Díl jak 20 minut mu to nevezme.
1: To vození na křesle nahoru.
0: Ne, ta celá prohlídka. Ve tři pak jdu k Terce na náštěvu.
3: Výborně, máš se na co těšit. Co budete s Terkou dělat?
0: Ještě nevím, budou tam i další holky. Možná si zahrajem schovku. A Terka říkala, že má novou karetní hru. Strašidelné historky. Prý je parádní.
3: Takže? Malý strach se dokonce může člověku i líbit. Když hraješ na schovávanou a čekáš, kdo na tebe vybavne. Když si na táboře, ve stanu vyprávíte právě strašidelné historky. A nebo když jdeš stezku odvahy. V těchto situacích totiž dobře víš, že jsi v bezpečí.
0: Než bude zvonit na hodinu, povyprávím vám hrůzostrašný příběh pro tušku a gumu. Byla jednou jedna tuška, které se zlomila tuha. Na světě nebylo ani jedno ořezávátko a bylo jasné, že tuška už nikdy nic nenapíše.
3: Nikdy nic!
0: Tím pádem guma už nikdy nebude mít co gumovat.
1: Ne, ne.
0: Kde se vzali, tu se vzali. Pouzdro otevřeli jedny strašidelné zuby, čerstvě spravené a nabroušené doktorem Nováčkem. Ty zuby hledali, kde by do čeho kousal. Najednou uviděli tušku a gumu. Bezbraně tam leželi.

0: Bov, bov. Ahoj, Rony, už jsem tady. Dobré ráno. No tak, Rony, ahoj. Jsi tady?
1: No jsem, ale kdyby přišla Zuzka, tak tu nejsem, jasný?
0: Ale Rony, co se stalo, já tě nepoznávám. Ty se s ní nechceš vidět? A vylez, stejně tě už vidím.
1: Tak mě je vidět. Ach jo. A už to mám. Zalezu si pod perinu. V žádném případě nechci, aby mě Zuzka našla. A už mě nechej, ať si po svém. Rony chce být sám.
0: Bov, bov, a proč chceš být sám?
1: No, já ti to teda řeknu. Ale ty mi musíš slíbit, že se mi nebudeš smát.
0: Bov, bov, no jasně, že ne. Vždyť jsme kámoši.
1: No tak poslouchej. Zuzka mi řekla, že dneska s ní půjdu na očkování. Víš, jako na injekci.
0: Bov, bov, no a co?
1: No, Rony má z toho strach. Jednou mi jedna kočička vyprávěla, že ji taky očkovali a že do ní píchli jehličkou. No z toho má Rony strach. A Rony se schová a nikam nepůjde.
0: No, já už na tom očkování taky byl, bov, bov. To nic není, bov, bov. To je hnedka hotové a jde se potom domů. A doma jsem dostal salámovou odměnu za statečnost, bov, bov.
1: No, salám Rony nerad. Proč bych se měl nechat píchat? Vždyť to by měli zakázat. To se přece nemá dělat. Ubližovat zvířátkům.
0: No to ne, bov, bov. Ale stejně se mi nezdá, že by nám Zuzka chtěla jen tak ubližovat, bov, bov.
1: No, Rony tomu taky nerozumí. Ale co z toho? Pokud mě dneska najde, je se mnou zle.
0: Tak víš co, mám nápad. Tak od ní utečeme a nikdo nám ubližovat nebude.
1: Tak jo. Ale ani se nerozloučíme.
0: No, to nevím. To by tě hned určitě vzala a odnesla na ten píchanec.
1: Tak se loučit nebudeme a utečeme. Ale neměli jsme se u ní špatně, co? Ronimu se bude moc stýskat.
0: Mně taky. Tak hezky mě hladila a ty nejlepší dobrůdky mi dávala a na pěkná místa mě brala.
1: Jo, jo, a tolik jsme si spolu povídali. To všechno mluvení mě naučila ona. A já to snad nepřežiju. A Rony tu chce zůstat.
0: Jo, jo, zůstaneme tu.
2: Rony, kde jsi? Pojď honem, už musíme jít. Bufičku, kde jsi? Neviděl jsi Ronyho? No tak, kde jste, zvířátka moje?
0: Bov, bov, Zuzka už jde. Co uděláme?
1: Ne, Bufe, já tu nemůžu zůstat. Já se bojím, raději utečeme.
0: No tak pojď, honem. Okno je otevřené. Já to seskočím, první patro zvládnu. A ty poletíš. Tak honem, honem, jinak bude pozdě.
2: Kamarádi, vylezte. To není pěkné. Takhle dlouho se mi schovává.
1: Rony umí rychle létat. Rony je jednička. Rony ho nikdo nedohoní. Rony je zachráněn.
0: Bov, bov, já zase umím rychle běhat. Bov, bov, s takovým tempem budu mít ale brzo žízeň. Bov, bov.
1: Rony vidí rybník. Tam se Bufičku napijeme. Dáme si do zobáčku.
0: To je bezvadné.
1: Pozor, Rony přistává.
0: To je dobrá vodička. Řekni, tolik vody doma v mističce nemáme. To nám vystačí na hodně dlouho.
1: No a žádné očkování.
0: Tak, voda byla dobrá, to jo, ale co papáníčko?
1: No, papáníčko, trochu se porozhlédnem, třeba něco najdeme.
0: No, to jsem zvědavý. Žádné prvotřídní granule s vyváženým složením vitamínů tu nevidím.
1: No, nemysli si, mě je taky ouvej. Zuzka mě sypala do mističky vždy z 5 pytlíčků, abych měl pestrou celozrnou stravu. Ale tady je jen obilné pole.
0: Bov, jestli jsme přece jenom neměli zůstat doma.
1: Blázníš, ty jsi zapomněl. Čekalo by nás očkování. O něco se musí obětovat. Tak se porozhlédni po okolí a třeba ti něco přijde vhod. A já si letím alespoň něčeho zobnout a než se setmí, tak ať si tady, musíme si sehnat bydýlko na spaní.
0: Já nechci bydýlko, já chci svůj polštář, chci svůj pelíšek.
1: Neboj, Rony něco vymyslí. Pufičku, už jsem tady.
0: Já taky, ale v bříšku mě pořád kručí. Víš, zajíc mě teď sice utekl, honil jsem ho přes les i přes pole, ale až se vytrénuju, tak bude můj.
1: To víš, že jo, ty můj bufíku. A teď to spaníčko.
0: No, to jsem taky zvědav.
1: Rony, jsi ustale tady na tom stromě. A ty pod ním budeš hlídat.
0: No tak ty si myslíš, že budeš spát? A já budu hlídat?
1: No.

0: Už jdu. Ty, Rony, počkej. Za tím lopuchem se něco pohnulo.
1: Cože?
0: Počkej, někdo za tím lopuchem je.
1: Haló, je tam někdo?
2: Ne, tady nikdo není. Kvak.
0: Rony, vezmi to za mě. Já mám z hladu halucinace. Já slyšel, že tam nikdo není. Nejsem už z toho hladu tak trochu blázen.
1: Rony to slyšel taky. Rony si myslí, že tam ale někdo doopravdy je.
0: Tak bof, bof, bof. Nedělej si z nás blázny, ať si kdo si vyléz, nebo tě vyčmuchám a zatočím s tebou.
2: Kvak, kvak, prosím ne, já jsem žabička Žofinka.
0: Já jsem Buf a toto je Rony.
2: Kvak, těší mě.
1: No, takhle nás vodit za nos, co je to za nápady?
0: Jeden pes by si myslel, že mu straší v hlavě, bof, bof.
2: No, promiňte prosím, ale já jsem ještě malinkatá žabička a moc se ještě nevyznám a trochu se bojím. A taky jsem se tady chtěla schovat. Začíná noc a já se ztratila mému tatínkovi a mamince. Nevíte, kde jsou? Já v noci ještě nikdy nebyla sama.
0: No, žáby jsou přece u rybníka, ne? Tak kde by jako jinak byly?
1: No jo, ale Rony ví, že tenhle rybník je veliký. No to je asi opravdu těžké někoho najít, když neumí lítat. To nemá takový přehled a rozhled.
2: No, to je pravda. Já jsem malinka a moc toho dodaleka nevidím. Ty by ses mi, Rony, mohlo rozhlédnout.
1: To víš, že jo. Počkej, Rony už letí. Rony ale vidí. O, vidí jenom tmu, samou tmu. Musíme počkat do rána. Teď nikoho nenajdeme.
2: Kvak, kvak, no, ale já jsem v noci nebyla nikdy sama. Já se bojím. Vždycky jsme kvákali s tátou a mámou a spoustou dalších žabiček krásné písničky na dobrou noc a bez nich neusnu.
0: No tak to máš teda, Žofinko, blbý, ale my to taky nemáme jednoduchý.
1: No, ale o tom Bufíčku až zítra. Přece tady nebudeme malou žabičku zatěžovat našimi velkými starostmi.
0: Bov, bov, to je fakt.
1: Rony má nápad. My tady s Žofinkou zůstaneme přes noc a něco pěkného budeme Žofince povídat. O, Zuzka, to je naše panička, nám často povídala, co je v Bibli napsané. Tam jsou zapsána Boží slova, víš? A ta nás mohou potěšit, když je nám třeba zle.
0: Myslím, že bychom si mohli třeba vzpomenout, co říká Bible o strachu. Co myslíš, Rony? Ty máš na to dobrou hlavu.
1: No, máš pravdu. Jednou nám Zuzka četla toto. Bůh říká, neboj se, vždyť já jsem s tebou.
0: No, vidíš, Bůh je s námi. Tak se, Žofinko, nemusíš bát, že bys zůstala někdy úplně sama.
2: Bůh je s námi? I tady v lopuchách?
0: No jasně, Bůh je duch. A i když ho nevidíme očima, může být všude bof bof. A já myslím, že i v lopuchách.
1: No to je jasný, určitě. My tuhle noc budeme taky poprvé bez Zuzky, bez svojí paničky. Ale Bůh je s námi, tak se nikdo nebudeme bát a klidně se vyspíme. Žofinko, vlezeš si na lopuch vedle Bufíčka.
2: Tak vám děkuji, to si budu pamatovat. Kvak, neboj se, kvak, vždyť já jsem s tebou.
0: Tak už spěte, dobrou noc.

0: No, co mě to budí?
1: Ronny chce spát, ale při tom rámusu to nejde.
2: To zpívají žavý písničky. Moji bráškové a sestřičky s mámou a tátou. Honem, honem, myslím, že nejsou daleko. Poběžíme po zvuku za nimi.
0: No tohle, ještě ke všemu noční běh.
1: Ronny nevidí v letu na překážky. Ronny se raději přidrží bufíčka.
2: Je, už je vidím. Kvak, kvak, mami, mami, tati.
0: Tak já už dál nepůjdu, ať je nevylekám.
1: Ronny se bude držet bufíčka a ty pěkně jdi. Ahoj a už se Žofinko nikdy nestrácej.
2: Díky moc za slova z Bible, ta si budu pamatovat. A za vaši péči. Dobrou noc a pěkně poslouchejte. Já vám spolu s ostatními

0: Ty, Rony, ta se má, že je zase doma, co?
1: To jo. Já bych šel taky domů.
0: Tak víš co, jdeme hned.
1: Myslíš, že Zuzka už na to očkování zapomněla?
0: Bov, to nevím, ale promluvíme si s ní o tom a kdyby něco, budu tě bránit.
1: Já mám strach.
0: Tak ty máš strach. A co pak si už zapomněl, co nám říká Bůh?
1: No jo, Rony si to vůbec neuvědomil. Tak já jsem teda taková hlava děravá. Zuzka má o nás určitě starost a možná se jí i stýská. A já zapomněl na pomoc od Pána Boha.
0: No nic, já taky někdy něco popletu, ale hlavně, že známe cestu zpátky. Honem jdeme. Rony, drž se.
1: Pufíčku, dávej pozor, do něčeho si narazil.
0: Bof, promiň, já nechtěl. Už jsme doma. Mrknu, kde je Zuzka.
2: Už spí, Bof, buď zticha.
3: Rony, Bufíčku, jste to vy?
0: Jo, Bof.
3: No, vítejte doma. Já se o vás tolik bála. No, kde jste se mi toulali?
0: No, Rony se bál očkování a zapomněl, že se nemá bát, a tak jsme utekli. My nechceme, abys nám ubližovala jen tak pro nic za nic.
3: Aha, tak je to. Tak poslouchejte vy dva. Když Rony vydrží ten malinkatý pichaneček, který je hned hotový, tak se uchrání veliké nemoci, která by mu mohla pořádně uškodit. A to bych mu pak už nemohla pomoci. Je to pro vaše dobro a já vám bolest dělat nechci.
1: Aha, no Rony mu bylo hned divné, že bys nám ubližovala.
0: Bof, to jsem rád, opravdu rád.
1: No jo, ale jak malinkatý ten pichaneček je.
3: No to se sotva nadechneš a vydechneš a je to. To nic není.
1: A já se tak bál. No, Rony je hloupý. Rony viděl jenom strach a na vše krásné zapomněl.
3: No jo, však se taky říká. Strach má velké oči. A ty ses tak bál, že si úplně přestal rozumně myslet.
1: Och jo, tak já se tedy nebojím. Však na to nejsem sám. Mně to pomůže vydržet sám Bůh.
0: Bof, z Ronyho je hrdina. Bof, a teď si dám ještě ty granule.
3: To je hezké, Rony, že počítáš s Boží pomocí. Víš, sám Boží syn Ježíš Kristus daleko víc trpěl, aby lidi zachránil před smrtí. Neutekl a vše vydržel. A tak nám taky rozumí, když nás čeká něco těžkého a přichází nám na pomoc, když o ní stojíme.
1: Rony už ví.
0: A já mám zase plné bříško.
1: A Rony mu už usíná zobáček. Dobrou noc.
3: Tak dobrou. A zítra se těším. Jsem tak ráda, že jste zase doma. Díky Bohu. A vám, děti, přeji, ať počítáte s Boží pomocí. Ať už vás čeká cokoliv těžkého, čeho se třeba obáváte, a nemusí to být jen strach z návštěvy u lékaře. Proste Pána Boha o pomoc. On je všude s námi a je větší než jakákoliv těžkost. Strach má sice velké oči, ale Bůh je větší než jakákoliv těžkost. Tak ahoj!
0: Tak bov, ahoj!

0: Jak hadek s myškou dostali strach z bludiček. Jednou večer, bylo právě září, přesně na svátek svatého Václava se Harik procházel s myškou po lese a hledali houby, které by potřebovali jejich pomoc. Jak si tak spolu vykračovali po lesní pěšince, čekalo je velké překvapení.
1: Hele, koukej, hryzalko, tamhle začal svítit pařez,
0: zaštěkal najednou Harik. Ku údivu obou vycházelo z nedalekého pařezu slabé světýlko. Nezářilo sice tak silně jako lampička, ale číst by se při něm dalo docela slušně.
1: Určitě tam straší skřítkové, anebo se tam schovala nějaká bludička a číhá na nás, aby nás zavedla do bažin.
0: Začala se třást strachy myška. I Harik se vyděsil tak, až se mu zježily chlupy na celém těle. Nakonec se ale osmělil a hlasitě zavrčel.
2: Ruf, jdu zjistit, kdo to tam svítí.
0: Pozvolna a opatrně se přibližoval až k samotnému pařezu.
3: Žádní skřítkové ani bludičky tam nejsou,
0: zaštěkal radostně, když si pařez ze všech stran prohlédl.
3: To je bezva. Budeme mít vlastní lampičku,
0: zajásala myška a rázem byla u pařezu.
2: Odkud se ale to světlo vlastně bere? Kdo tu tedy svítí?
0: Divil se nahlas Harik.
3: To jsme my, podhoubí Václavky Smrkové,
0: ozvalo se zevnitř pařezu.
3: To my dokážeme svítit, ale až z nás vyrostou houby s kloboučkem a nožkami, tak už svítit nebudeme. Můžete se sami přesvědčit, za několik dní z nás vyrostou houby. Houbaři je rádi sbírají a připravují si z nich guláš a nebo je nakládají do octa. Prý je to velká dobrota.
1: Tak jo, my se tu za několik dní zastavíme a rádi se na ty houby podíváme,
0: odvětil Harik. Poté si sedl s myškou k pařezu a začali si povídat, co všechno během vycházky viděli. Jak tak povídali a modrovali, najednou cvak.
1: A byla tma?
0: Pařez s podhoubím Václavek zhasl.
1: Asi se houbám vybily baterie,
0: posteskl si Harik, protože si vzpomněl na příhodu, když Jiříkovi zhasla baterka.
1: Budeme muset Václavkám pomoci a sehnat jim nové baterky.
3: Co tě to napadlo? Odkud by je vzali? Snad nemyslíš, že chodí nakupovat do obchodu,
0: zachichotala se myška. Sotva se ale dosmála, zaslechli oba podivný zvuk.
2: Chrrr, chrrr, chrrr,
0: ozývalo se přímo z pařezu.
1: Pro pána Jána, vždyť oni doopravdy spí,
0: zaštěkal udiveně Harik.
3: A bylo tomu vskutku tak.
0: Podhoubí hub Václavek bylo za celý den už tak unavené, že lampičku prostě zhaslo a usnulo, jako když je do vody hodí. A jelikož se už pořádně setmělo, vydali se Harik s myškou naspět domů. Byl nejvyšší čas. Naštěstí na cestu dobře viděli, jelikož měsíc na nebi už začal svítit a kolem něho začali vykukovat spoza mraků první hvězdičky. Jakmile dorazili domů, oba se napili vody z misky u Harikovy boudy, protože dostali během cesty pořádnou žízeň, a poté ulehli k spánku. Myška zalezla do své díry v zemi a Harik se uvelebil ve své boudě.

0: Asi za týden se oba vydali ke svítícímu pařezu s podhoubím. Jaké bylo jejich překvapení, když na pařezu spatřili velký trs podivných hub. Měli rezavohnědý až tmavohnědý klobouk, na povrchu posázený výraznými odstávajícími kuželovitými šupinkami tmavohnědé barvy. Válcovité nožky měly ozdobeny vatovitě blanitým límečkem posázeným tmavohnědými vločkami. Vítáme vás, zvolala jedna z Václavek, sotva k ním Harik s Myškou dorazili. Tak co, měli jsme pravdu, že vyrosteme z podhoubí?
1: Skutku nelhali jste, řekl uznale Harik a také Myška přikývla na souhlas.
0: A co teď budete dělat? Zeptala se Myška hub. Počkáme, až se nás houbaři seberou a dají do košíku. Už se těšíme, až jim uděláme radost, řekla jedna z Václavek. Poté na chvíli zmlkla a pak dodala. Tak zase někdy přijďte, třeba tady bude ještě nějaký pařez svítit.
1: Tak jo,
0: přikývli Harik s Myškou. Poté se s Václavkami rozloučili a vydali se lesní pěšinou naspět.
2: Povíme o těch houbách ve verce zrzce, třeba si je nasuší na zimu,
0: zaštěkal Harik a rozběhl se domů. Myška utíkala za ním, jen tak mu stačila. Nakonec doběhli šťastně domů. Oba byli rádi, že zase poznali nový druh houby, kterou dosud nikdy neviděli.

Jak se nazývá podzimní houba, která začíná růst na svátek svatého Václava? Popiš, jak houba vypadá. Na pařezech kterých stromů roste Václavka Smrková? Může podhoubí Václavky vydávat ve tmě světlo? Spíráš s rodiči Václavky k jídlu? Tak co, děti, už víte jak na strach? Kdykoliv vám přejde mráz po zádech, nejprve se pomalu nadechněte nosem. Jako byste čichali k té nejvoněvější čokoládě. A pak dlouze vydechněte pusou. Jako když foukáte do horké polévky. Když to takhle třikrát zopakujete, dáte svému rozbušenému srdci i mozku jasný signál, všechno je v pořádku, motor může zpomalit. A hlavně nezapomínejte, že v tom nikdy nejste sami. Na neviditelném laně vás drží Bůh, který je s vámi stále propojený. Jo, a do kapsy si přibalte jedno skvělé heslo z 23. žalmu, 4. verše, které si můžete kdykoliv pošeptat. Nebudu se bát, vždyť ty jsi se mnou. Zkuste si to spolu ještě jednou. Nebudu se bát, vždyť ty jsi se mnou. A to už je z dnešních korálků všechno. Přeji vám pevné nervy a hodně odvahy. Mějte se krásně a držte správný směr. Někdy příště zase. Ahoj!

0: 18. hodinou na Rádiu 7 je čas, kdy vás bude provázet až do dnešní půlnoci Pavel Kol. Máme úterý 29. září a hned na úvod nás čeká pořad Bible Guide Jiřího Zdráhala. Dobrý poslech, můžete si nalistovat Ozeáše 9. kapitolu.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ozeáš, 9. kapitola. V této kapitole Bůh oznamuje, že Izrael potrestá odebráním země, kterou jim propůjčil. V knize Levitikus čteme: Země totiž patří mně a vy jste u mě hosté a přistěhovalci. Předpovídá také jejich vystěhování do Asýrie, ke kterému došlo po zničení severního království. Kapitola končí popisem toho, co Izraelci po staletí zažívali. Budou z nich tuláci mezi pohany. O tom čteme zde v Ozeáši. Nezůstanou už v Hospodinově zemi. Zpátky do Egypta půjde Efraim. V Asýrii budou jíst nečisté pokrmy. Jejich stříbrné poklady si vezme trní, v jejich příbytcích bude bodláčí. Přišly dny zúčtování, přišly dny odplaty. Jednou přijde pro každého z nás čas zúčtování, den odplaty. Nikdo zde nebudeme věčně, jak píše autor listu Židům. Lidem je určeno jednou zemřít a potom je čeká soud. Není špatné si připomenout vlastní smrtelnost. Vědomí konce nás vede blíž ke Stvořiteli a pomáhá nám vidět, co je skutečně důležité. Toto vědomí smrtelnosti, křehkosti a lidské omezenosti dobře popisuje král Šalomoun ve své knize Kazatel. Tam čteme: Pamatuj na svého Stvořitele, dokud si ještě mlád, dřív než přijdou zlé dny a roky, o kterých řekneš, nemám je rád. Dřív než ti slunce zhasne tak jako světlo měsíce a hvězd, a než se obloha znovu temnými mraky zatáhne. Strážcové domu se tehdy rozechvějí, udatní mužové se přikrčí, prořídnou řady těch, jež v mlýnku mleli, ty, jež vyhlíželi z oken, se do tmy ponoří. Tehdy se zavřou dveře do ulice a mlýnek zvolna umlkne. Budeš se probouzet čvěholením ptáků, všechny písně však budou zastřené. Tehdy se člověk začne bát výšek a každá cesta hrozbu znamená. Mandloň rozkvete bílým květem, příliš těžká je i kobylka a všechna chuť se ztratila. Člověk odchází do věčného domu, ulicí krouží truchlící. Pamatuj na svého Stvořitele, dřív než se přetrhne stříbrná šňůra a zlatá mísa se rozbije. Dřív než se roztříští džbán nad pramenem a kolo u studny se rozláme, než se prach vrátí do země, kde býval, a duch se vrátí k Bohu, jenž ho daroval. Spisovatel C.S. Lewis se věnoval vědomí smrtelnosti ve svém článku, který máme v českém překladu pod názvem Studium v době války. Napsal ho během druhé světové války a zamýšlel se nad strachem ze smrti. Sám se aktivně zúčastnil bojů v první světové válce, tak věděl, o čem píše. Ve svém článku se mimo jiné ptá, snižuje válka naši šanci, že zemřeme v pokoji s Bohem? A takto na ní odpovídá. Jestliže ani aktivní vojenská služba nepřesvědčí člověka, aby se připravil na smrt, jaké představitelné zřetězení okolností by jej k tomu přimělo? Válka má se smrtí cosi společného. Nutí nás, abychom si ji připomínali. Jediný důvod, proč nás rakovina v 60 nebo ochrnutí v 75 netrápí, je ten, že na ně zapomínáme. Válka pro nás činí smrt skutečnou, a to bylo většinou velkých křesťanů minulosti považováno za jedno z jejich požehnání. Domnívali se, že je pro nás dobré, když si stále uvědomujeme svou smrtelnost. Jsem nakloněn si myslet, že měli pravdu. Ozeáš dál píše: Když jsem nalezl Izrael, byli jako hrozny v pustině. Když jsem vaše otce uviděl, byli jak na fíkovníku první ovoce. Potom však odešli za Bál Peorem a zasvětili se té obludě. Stali se stejně ohavnými jako ten jejich miláček. Kvůli zlu, které páchali, je ze svého domu vypudím. Nechci je milovat nikdy víc, jejich vůdcové jsou zbouřenci. Efraim bude byt, takže mu uschnou kořeny, aby nerodil. Jinde v prorocích najdeme výraz: Marnosti se vydali, marnosti se staly. čemu se člověk vydá, tím se stane. K jakému cíli směřuje, tam dojde. Izraelci tehdy předstírali, že se vydali Bohu, ale lhali. Předstírali, že směřují do jeho království, ale ve skutečnosti šli opačným směrem. Tragédií našeho dnešního světa je to, že lidé ani nepředstírají. Dobrovolně a smířeně směřují do nicoty. Všechny jejich cíle jsou jen dočasné. Všechny končí fyzickou smrtí. Neodvažují se hledat něco víc. Bojí se doufat, že život pokračuje i po smrti. Zakladatel onkologie v Československu, profesor Josef Koutecký, toto hledání věčnosti vyjádřil touto hlubokou větou. Život byl příliš krátký pro má dlouhá toužení.

Jiřím Zdráhalem můžeme poznávat Bibli a její poselství každý všední den v 8 a 18 hodin. A chcete-li se ponořit do Bible ještě hlouběji, tak poslouchejte ve 20 hodin 15 minut pořad Světem Bible. Za chviličku si projdeme pořady, které nás čekají až do dnešní půlnoci. Teď Petr Křemen.

Jaké pořady nás čekají v příštích hodinách? Bůh je věrný a postará se v nejrůznějších životních situacích. Těch zažil Richard Cucor opravdu mnoho a jeho svědectví o přijetí Krista ukazuje, jak pestré a nevyzpytatelné mohou boží cesty být, často mnohem větší, než si dokážeme představit. Život s Bohem zkrátka přináší nejrůznější úskalí, výzvy i zkoušky. A právě o tom uslyšíte v pořadu s Bohem v 18.30. 15 minut po 7. hodině zve Kanafásek holky a kluky na další dobrodružství za zvířátky v džungli. Ta se rozhodla, že si vybudují tu nejkrásnější liliovou zahradu pod sluncem. Příběh čteme z knihy Povídání o zvířátkách, kterou napsala Magda Mečkovská. Celý náš život je začátek, předznamenání věčnosti, upozorní poslední díl seriálu o začátcích v programu Uši k duši. O naději, jejím živení, o důležitosti pro život hovoří psycholog Marek Macák ve 7:45. Čerpat při studiu písma z poznatků zkušených teologů je velká pomoc. Radio 7 v těchto dnech znovu od začátku spouští několikaletý cyklus Světem Bible a zve vás k pravidelnému poslechu. Samotný autor pořadu však připomíná, že základem zůstává vaše vlastní čtení a studium, teprve pak má výklad druhých ten největší přínos. Povzbuzení teologa Johna Vernona McGeeho k osobnímu studiu písma uslyšíte 15 minut po 8. večerní. Technologie se rychle vyvíjí. Mnozí z nás pamatují dětství bez mobilních telefonů, které jsou pro děti už běžnou součástí života. S Jiřím Ungrem nahlédneme v Akademii na rodičovství, které možná sotva stačí v tomto věku digitálních změn. Přidejte se od 21 hodin. Minule jsme hlavního hrdinu románu manželů Dolejších plavčíka Žána zanechali v situaci, kdy se chystal na souboj se samozvaným kapitánem Flaubertem, kterého usvědčil z vraždy své rodiny. Žán vítězí, získá zpět prsten své matky a veřejně ve jménu Boha odpouští. Nastane na lodi klid a pořádek? Poslouchejte ve čtení na pokračování 15 minut po 22. hodině. Ježíš v závěru Matoušova evangelia vybízí své věrné: získávejte mi učedníky. Jednoduchá věta, která ale v praxi ústí do mnoha praktických otázek. Jak se to dělá, kdy a koho oslovit a proč vlastně? V pokladech z našeho zvukového archivu se v 11 večer vrátíme k nahrávkám Petra Hejčára, který téma evangelizace dlouhodobě promýšlel. Tolik výhled až do dnešní půlnoci. Já posílám Coryho Asburyho píseň Sparrows. Nemusíme se bát, co přinese budoucnost. Bůh se o nás stará, tak jako o vrabce.

Další píseň od Matta Redmana je na základě žalmu 23. Nemusíme se bát zla, pro mě je Bůh a je s námi. Nikdy nás nenechá jít samotné.

Nikdy člověk k Bohu dojde cestou, kterou by předem vůbec nečekal. Jaká byla ta Richardova? To se dovíte v pořadu s Bohem, který natočil pro Rádio 7 Kuba Lofítek hned po písni.

0: Bohem na cestě životem.
1: Zdravím posluchače Rádia 7, jmenuji se Richard a byl jsem tak požádán, abych vám řekl svoje svědectví. Začal bych asi nejlépe od začátku, od toho dětství, protože to je důležitá podstata toho mého svědectví. Narodil jsem se do, bych řekl, formální katolické rodiny. Co to znamená formální? No, moc se u nás ta víra nepraktikovala. Musel jsem chodit do kostela, musel jsem absolvovat výuky náboženství, kde jsem se připravoval na ty různé obřady, které jsem musel absolvovat povinné, to znamená první svaté přijímání, kdy poprvé člověk přistupuje vlastně k eucharistii neboli k památce, a pak na to biřmování. A do té doby, než jsem toto absolvoval, tak jsem musel povinně chodit na náboženství a musel jsem chodit do kostela. Samozřejmě jako dítěti mi to vadilo, protože v neděli jsme se dívali, nebo rád bych se díval na pohádky, ale prostě musel jsem do kostela, jak to tak bývá. No, co se týče mých rodičů, tak my jsme se vlastně modlili jako rodina jednou za rok. A to při štědrou večerní večeri jsme se pomodlili Otčenáš. Jinak nebyl jsem vůbec k tomu veden, abych si četl Bibli, abych se modlil. A vlastně ta určitá forma zbožnosti jsem pochytával jenom z toho, co jsem viděl na těch bohoslužbách v nedělních. To, co bylo původně jako takové nutné zlo, když to takhle musím poznamenat, jako vím, nebo nějaká nutná povinnost, bych řekl spíš, tak se změnila v době, řekněme, kolem mých 10-12 roků, kdy začaly vlastně i v tom katolickém kostele vznikat páteční mládežnické bohoslužby, kde už se začaly zpívat ty chvály, které známe. Hrálo se tam na kytaru, jo, nějaká tamburína nebo něco takového, jiný nástroj než varhany, a bylo to zaměřený na mládež. Tak začal jsem tam chodit před bohoslužbou, no i po bohoslužbě, pak jsme měli setkání s mládeží, kde ten program nějakým způsobem pokračoval, a to mě tak nějak začalo bavit a začal jsem chodit do kostela z radosti, což to jako i pak moje rodiče udivilo, když už jsem absolvoval ty povinné záležitosti, jako teď už nemusíš. A právě ale já jsem chodil rád, protože jsem tam byl mezi mládeží, mluvilo se o Pánu Ježíši, já jsem začal prožívat tu víru ne jako nutnost, ale začal jsem ji prožívat jako prakticky. To znamená, ty modlitby jsem prožíval úplně jinak, než nějaké odříkávání jenom holého textu, ale začínal tam určitý nějaký vztah s Pánem Ježíšem. Ten se rozvinul pak na té střední škole, kdy vlastně v 90. roce, už bylo po revoluci, tak jsem nastoupil na vojenskou konzervatoř a samozřejmě předtím armáda a kostel nešel dohromady, ale vlastně bylo to tak připravený Pánem Bohem asi, tak díky tomu jsem i na té vojenské konzervatoři mohl chodit do kostela. A bylo to zvláštní, byla to doba samozřejmě takového zmatku, euforie, plno lidí nevědělo co a jak, takže my v tom ani nebránili, ba naopak, my jsme si mohli žádat o nějaké vycházky po vyučování v týdnu, v sobotu, pak po obědě nebo v neděli po obědě, a jako jediný jsem mohl i dopoledne jít ven do města, protože jsem si napsal kostel. A v té době se každý bál to nějak bránit, takže mi povolovali kostel a chodil jsem na mše. A v té době tam sloužil opravdu starý pan farář, ale protože jsem měl takové problémy v tom prvním ročníku, zaprvé no, přes 500 km vzdálený od rodičů, protože ta vojenská konzervatoř byla v Roudnici nad Labem, což je kousek za Prahou, nebo mezi Prahou a Ústím nad Labem, a já pocházím z Nových Zámků, což je jižní Slovensko, tak bylo to pro 14-letého chlapce dost náročný a jednou za 14 dnů navštívit rodiče, jet domů, tak se nedostali prostě dřív než jednou za 14 dnů. Takže to bylo takové těžké a to období prostě to neslo sebou i to, že ne úplně se mi dařilo v tom nástroji, protože původně jsem chodil na hudebku, tak jsem hrál na housle, ale protože to byla vojenská konzervatoř, kde se vyučovali dechy, jako prioritní nástroj, tak jsem musel začít na dechový nástroj. Dostal jsem příčnou flétnu, takže jsem se začal učit úplně od začátku na příčnou flétnu. A to, co jiní žáci nebo studenti, kteří měli za sebou už hudebku 7 let, museli zvládnout, tak já jsem musel zvládnout za ty 4 roky se připravit na úroveň maturity nebo maturitního ročníku a absolventa na ten hudební obor. Tak z začátku se mi tolik nedařilo a přestal jsem jí chodit do kostela, asi díky tomu, že se mi vedlo špatně. Samozřejmě už v té době tak nějak potajnu, prostě tam bylo nějaké to kouření a tak dále, že svedený prostě spolužáky k tomu. A když jsem po prázdninách nastoupil do druhého ročníku, tak se začal nacvičovat česká vše vánoční od Jana Jakuby Ryby a tam jsem byl pozván, abych hrál druhé housle. Tak

vystřídali. Tak mě pozval taky na mládež, abych přišel v pátek, tak jsem začal chodit tam na mládež a byl to úžasný člověk v tom, že nebyl tak upjatý jako kněz, ale právě naopak byl otevřený pro mládež, rozuměl mládeži a začal nás vést věcím, které jsem vůbec nepoznal. Za prvé k čtení Bible. Četli jsme si na těch mládežích příběhy z Bible, mluvili jsme o tom a vedl nás tomu, abychom se modlili vlastními slovy. Pán Bůh nepotřebuje odříkávat modlitby. Jo, on potřebuje, abychom s ním mluvili tak, jak to je, prostě jednoduše, to, co máme na srdci. A to byly moje počátky změny. Změny, když se vlastně z formálního katolictví začala stávat živá víra, nebo živá praktikující víra. Takže tam jsem prožil takzvané to obrácení. To znamená, že začal jsem žít živý vztah s Bohem. Už předtím samozřejmě všemu tomu, co jsem se učil v náboženství, všem těm biblickým příběhům jsem věřil. Nepochyboval jsem o stvoření, nepochyboval jsem o rozdělení moře, když přecházel Izrael z Egypta. Nepochyboval jsem o tom, že Jonáše spolkla velryba. Ale bylo to tak spíš formální, ale teď se to dostalo do jiné dimenze, začal jsem to prožívat živě. Díky tomu panu faráři jsem se začal také angažovat i v té mládeži. Občas mě pověřil, abych to tam vedl, abych vedl ty modlitební chvilky, jo, abychom prostě společně zpívali ty chvály a bylo to všechno fajn. Tam jsem se samozřejmě zamiloval do dívky, která tam na tu mládež chodila, tak jsem začal chodit s tou dívkou. A mezi tím, protože jsem nastoupil na střední školu v roce 90 a byl jsem zrovna ve třetím ročníku, kdy došlo k rozdělení republiky, tak nás Slováky nechali ještě dostudovat třetí ročník. A musím říct, bez vědomí našich rodičů a jako nezletili jsme byli transportováni jednou v noci v létě do Košic nočním vlakem. Nikdo jsme nic nevěděli, jenom nám řekli, zbalte se, vy už tady končíte, skončili jste ročník, máte zkoušky hotový, večer pro vás přijedou z Košic a odvezou vás. A bylo to hrozně silné, protože ty starší, i naši spolužáci z ročníku, přijeli na to nádraží a za zvuku trubky, která hrála večerku, prostě se s námi tak loučili a opravdu se slzami v očích jsme opouštili to město a během noci jsme byli, já to používám to slovo transport, ale opravdu tak bylo, protože ani naši o tom nevěděli a my jsme o tom nevěděli, co nás čeká. My byli převezeni do Košic a řekli, a od září budete chodit sem do školy. Ubytování jsme byli na střední vojenské škole, ale samozřejmě my jako hudebníci jsme pak docházeli na civilní konzervatoř Košickou na to vyučování odborné. Ale samozřejmě kvůli té dívce, kterou jsem tam v Rounici měl, tak jsem si začal vyřizovat občanství celkem pozdě, protože bez problému to šlo do konce května si požádat o občanství, jen já jsem to začal až v červenci, srpnu. Takže ta zkušenost, kterou mě jako 17-letého pánu provedl, je úžasná v tom, že ty žádosti, které jsem musel prostě projít. Začal jsem na okresním úřadu v Litoměřicích přes prostě nějaký krajský úřad, ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo obrany, ministerstvo slovenské velvyslanectví v Čechách a pak to též na Slovensku až po kancelář prezidenta republiky, kdy jsem prostě jako 17-letý žádal o české občanství a já si myslím, že ty úřednice to tak prostě překvapilo, tak úžasli, že vlastně tenhle ten 17-letý houževnatej kvůli své lásce se tam vrátí zpátky, že oběhal tolik institucí, že mi odpustili i zkoušku z českého jazyka, která tam už byla v té době povinná. Jo, do května to nemuselo být. A nakonec jsem si to občanství teda získal. Samozřejmě, když jsem to oznámil tehda veliteli roty na té střední vojenské škole, tak mě obvinil ze špionáže, že jsem český špion, jo, a zažíval jsem i takovéhle věci, ale dobré, tak jsem se vrátil do Roudnice, nastoupil jsem vlastně do čtvrtého ročníku někdy v půlce, v listopadu, řekněme, pokud si tak dobře pamatuju, a nastalo takové celkem těžké období i v té otázce vlastně víry, protože najednou se tam přestala vyučovat slovenčina. Slováci země slovenský jazyk a najednou se to přestalo vyučovat, takže někdy od konce října do dubna, prostě bylo pár měsíců a musel jsem se velice rychle přehodit výhybky jazykově i pravopisně a připravit se na maturitu během prostě pár měsíců.

jsem musel dohrát to, co prostě ostatní měli od základní školy. V tom mi právě pomáhla i ta přítelkyně. Samozřejmě ze začátku to bylo těžší, ale musím říct, jako ne, a neříkám to jako chlubení se, ale spíš jako takový, bych řekl, prostě zásah boží milosti, že z diktátu jsem měl vždycky jedničku a prostě mě musel pochválit i vedoucí prostě toho oddělení hudebního našeho, říkají že Češi, kteří to znali od začátku, tak prostě měli trojky, čtyřky z diktátu a jedničku, dvojku. Takže jsem to vnímal jako boží milost, že mi prostě dal tu schopnost to prostě pochopit ten pravopis, rychle se do toho vpravit a mohl jsem tak nějak odmaturovat. No ale mezi tím prostě byl maturitní ples, na kterém jsme se nějak nepohodli se svojí přítelkyní a jsme se rozešli. A tam vlastně jsem vnímal tak, že Pán Bůh mě asi povolává do té kněžské služby, po které jsem toužil jako dítě také. Mě to zaujalo a přitahovalo, tak jsem se rozhodl, že se stanu knězem, jak dokončím školu. Ten rolnický farář mě vzal tehda arcibiskupovi Vlkovi, aby mě představil jako nového adepta. Samozřejmě tato školné se muselo zaplatit armádě, pokud člověk neodsloužil nějakých 10 let, tak mě litoměřický biskup slíbil, že mě litoměřické biskupství z armády vyplatí. Tehdy bylo v tom 94. nějakých 16 000 korun. A protože jsem byl přijatý do toho kněžského semináře, do toho přípravného nebo nultého ročníku do Litoměřicích, tak jsem byl prostě připraven na to, že ano, odmaturuji a nastoupím tam. Po maturitě se dělali konkurzy k různým orchestrům vojenským a v té době bylo tady na území České republiky asi 18 nebo 19 vojenských orchestrů. A já jsem si samozřejmě žádal, že jsem chtěl být přijat do Litoměřic, když jsem tam uměl studovat tu teologickou fakultu, nebo ten nultý ročník, potom se to samozřejmě studovalo v Praze, a nebo prostě někde tam v Čechách. Jenže mě přihodili do Hradce Králové, z čeho jsem byl naštvaný. Říkám, proč tak daleko? No, musel jsem se s ním smířit, takže jsem tam nastoupil, 15. července jsem nastoupil do Hradce Králové a zrovna měli oni dovolenou, tak mě šéf poslal taky domů. Ať přijedu za 14 dnů, že teď mají dovolenou stejně. A místo toho bych jel za rodičema domů na Slovensko, tak jsem jel do Roudnice. Mě mi to táhlo srdcem, že jo, tam jsem se cítil dobře, já jsem prostě měl už pomalu svůj pokojíček tam na faře, jo, kde jsem se mohl vracet. A jak se říká, shodou okolností, no to nebyla shodou okolností, prostě to byl boží plán. Pak samozřejmě si to člověk uvědomí v později, jak to všechno do sebe zapadá. Tak tam na týden měla pobyt mládež z Orlové Lutyně. To je vlastně město na Karvinsku. A měla tam přijet na týden a ten roudnický pan farář mi říká, hele Richard, já nemám prostě tolik času se jim věnovat, já mám jiné povinnosti. Tady máš nějaké duchovní cvičení, tak to s nima dopoledne budeš probírat, jo? Vždycky na každý den tam máte nějaký text z božího slova, nějaké k tomu povídání, to si přečtete, pomodlíte se a tak dále. A odpoledne mu ukážeš tady okolí, na splav, jo? Tam hříb a tak dále. Prostě to okolí, co tam je. Tak přijela orlovská mládež a stalo se to, co se stát asi podle mých plánů nemělo, ale podle božího plánu ano. Já jsem se tam zakoukal do jedné dívky. Vlastně jsem se zamiloval na první pohled. Ona to netušila dlouhou dobu a možná ty kluci, kteří tam byli, tak něco tušili a mysleli si, že to je úplně někdo jiný, ale já jsem to tak nějak neprozrazoval. Navázali jsme mezi sebou jako s celou tou partou kamarádské vztahy a začal jsem jezdit z toho Hradce Králové míň už do Roudnice a víc ale do Orlové. Samozřejmě kvůli mládeži původně. To byla možná taková záskěrka, ale samozřejmě já jsem chtěl tu svoji Marušku, ona se tak ta dívka jmenovala, jmenuje, tak jsem ji chtěl vidět. A jezdil jsem tam častěji a častěji, až prostě se z toho vyvrbilo, že nejezdím jenom za tou mládeží, což samozřejmě jezdil jsem, jo, ale že jezdím také za ní. A tam začal prostě náš vztah, začali jsme tak nějak chodit spolu a pak jsme se po dvou letech nějaké chození, jsme se i zasnoubili. To bylo někde v březnu a v květnu se stalo to, že nastala určitá změna v mém životě.

Jak jsem nastoupil do Hradce, do orchestru, tak tam bývalý kolega byl křesťan, který byl znovu zrozený, to znamená, že opravdu žil živý vztah s Bohem a začal mi vydávat svědectví. A já jsem mu častokrát oponoval katechismem a různými prostě encyklikami a tradicí a on prostě pouze božím slovem na to odpovídal. A po dvou letech toho vydávání svědectví, a samozřejmě jsem si to ověřoval ve své Biblii, jestli je to tak, tak mě ta moc božího slova přemohla a zjistil jsem, že opravdu některé věci, kterým jsem byl vyučován, kterým jsem byl veden, nebo které vyučuje i katolická církev, tak nekorespondují s božím slovem. A tak jsem vlastně byl přemožen mocí a sílou božího slova a zjistil jsem, že ačkoliv věřím a upřímně věřím všemu, co je v Biblii napsáno, upřímně věřím a modlím se k Pánu Ježíši a Pánu Bohu, tak mi chybělo jedno, a to jistota věčného života. To jsem předtím neměl. Stále jsem si myslel, že budu muset do očistce odčinit si svoje hříchy. Ale svědectví Božího slova, svědectví Bible prostě je úplně jiné a tam bylo napsáno, že Ježíš za mě zemřel a učinil to dokonale a nelze k tomu v nic přidat. Že jsem spasen na základě jeho lásky, na základě milosti. Bez toho, aniž bych musel nějaké skutky nebo něco pro to udělat. A tohleto vědomí mě úplně přemohlo, dostalo mě to na kolena a někdy v květnu v roce 1996 jsem svůj život odevzdal Pánu Ježíši. To samozřejmě přineslo komplikace do našeho vztahu, protože Maruška taky pochází prostě z katolické rodiny a její maminka to pak těžko nesla, že jsem zradil katolickou víru a zakazoval se nám stýkat. Nějaký čas do svatby jsme se scházeli tajně. Ona pracovala v Ostravě, takže já jsem nedojížděl v Dorlové, ale jezdil jsem do Ostravy. A ona jela jakože do práce, ale přitom měla celý den dovolenou, takže jsme prostě mohli ten celý den trávit spolu. A musel jsem ji žel postavit těžkému rozhodnutí a zeptat se ji, jestli mě má ráda, mě nebo mamku. A to rozhodnutí bylo pro ní opravdu těžké a obdivuji, prostě, že se rozhodla tak, jak se rozhodla. Protože řekla, že ano, že mě má ráda, že se mnou chce do toho manželství vstoupit. Tak jsme naplánovali na takový šílený datum, jako je 28. prosince, jsme si naplánovali svatbu. Protože to už prostě nemohlo se to čekat dál, protože kdyby prostě zůstal díl u mamky, tak by možná z té svatby by už i sešlo. Ale její láska prostě byla ke mně a moje láska k ní byla prostě tak silná, že jsme se rozhodli. Měli jsme tu svatbu v katolickém kostele. Oddával nás můj kamarád Tomáš Hofman. A na biskupství se divili, že žádáme o povolení smíšeného sňatku. Mysleli si, že kvůli manželce, protože mě znali. A to větší byl údiv, že to je kvůli mně, že já jsem opustil katolickou církev a vlastně začal jsem chodit do křesťanských sborů. Na té svatbě jsem slíbil tchýni, že nebudu Marušku nutit chodit k nám do sboru a nebudu ji bránit chodit do kostela. A ona párkrát byla u nás na bohoslužbě, párkrát jsme zašli do kostela a asi také předpokládám, že ta síla Božího slova a prostě ta čistota Božího slova, která byla tak nějak svým způsobem kázána nebo zvěstována v tom sboru, tak asi také nějakým způsobem oslovila nebo přemohla. A po několika letech manželství pak se také rozhodla odevzdat svůj život Pánu Ježíši a bylo to prostě na jedné rodinné rekreaci, které pořádal Vláďa Pípal a na které jsme prostě tak jezdili s rodinou a tam prostě byla pokřtěna. Takže také můj ten životní příběh, jak prostě Pán Bůh se stará a samozřejmě Pán Bůh nás provedl mnohými zkouškami a osvědčil se, že prostě se postará o ty, kteří ho milují, kteří ho následují, kteří mu věří. A jedno z toho třeba bylo i to naše stěhování do Olomouce z Hradce, kdy jsem skoro přišel o práci, ale to, že jsem se přiznal Pánu Bohu a všichni se mi smáli o ty určitě věsty své Bibli, tak se potvrdilo, že Pán Bůh se stará v různých životních situacích. A to bych chtěl předat jako i svědectví toho, že Pán Bůh je věrný, že Pán Bůh nezapomíná na své vyvolené, na své děti a že se postará, i když ne vždycky je to hned vidět, ale on
působí nebo přijde v pravý čas a v pravý okamžik.

Boží cesty mohou být různé a pestré, stejně jako příběh Richarda. Pokud jste i vy zažili s Bohem zkušenost, o kterou byste se rádi podělili, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Rádi váš příběh předáme dál. Další příběh bude Kristýny Janatové v pátek v 11.15.

19. hodina v úterý 29. září na Rádiu 7 potěší určitě malé posluchače. Za chviličku je tu Kanafásek s knížkou povídání o zvířátkách Magdy Mečkovské a také se můžete zaměřit na naději. Pořad Uši k duši nabízí téma začátků v 19.45. U mikrofonu je s vámi a dobrý poslech přeje Pavel Kohl.

Další píseň bude o vzácnosti vzpomínek. Neupínejme se ke starým vzpomínkám nějak melancholicky. Buďme vděční, že jsme toho mohli tolik prožít. Skupina Need to Breathe.

Ježíš Kristus je smírnou obětí za naše hříchy. A nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání.

Blížíme se ke 7:45 a to bude prostor pro kanafásek. Zvu tedy všechny malé posluchače, ať se připraví k povídání o zvířátkách.

nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zonaných loukách uláhám, nic mi nechybí.

0: Ahoj děti, Kanafásek nás vezme na další dobrodružství za zvířátky v džungli. Ta se rozhodla, že si vybudují tu nejkrásnější liliovou zahradu pod sluncem. Příběh napsala Magda Mečkovská, čte Petra Eliášová.
1: Jednou Hrocha napadlo, že by mohl žirafě udělat radost. Lámal si svou velkou hlavu, když vzpomínal, co ji kdy potěšilo, a nakonec si přece jen vzpomněl. Květiny, a ne ledajaké, ale žluté lilie. A hned se rozběhl za starým slonem, který byl známý tím, že věděl, kde co roste. A starý slon nesklamal. Takže za nějakou tu hodinku mohla udivená opička sledovat Hrocha, jak nese kytici lilií, a má to namířeno tam, kde bydlí žirafa. Opičce bylo na okamžik líto, že na ní si nikdo nevzpomene, ale pak si řekla, že si to žirafa zaslouží a že žluté lilie se k ní budou náramně hodit. Žirafa se v první chvíli málem lekla, skoro jí to vyrazilo dech, když viděla Hrocha s tak velkou kyticí. Pak se trošku začervenala, poděkovala a usmívala se tak spokojeně, jak už ji Hroch dlouho neviděl. To máš hlavně pro radost, vysvětlil jí. Žirafa musela uznat, že se mu to skutečně povedlo, a nešetřila přitom slovy chvály a uznání. Nabídla dokonce Hrochovi pomerančovou šťávu, kterou měla schovanou jen pro výjimečné příležitosti. A když si s Hrochem povídali, nebyla by to ani žirafa, aby nedostala nějaký nápad. Ty, Hrochu, a co kdybychom si tady u nás udělali liliovou zahradu? Zeptala se najednou. Hroch nejdříve neříkal nic, ale když se žirafa zeptala, no to si musel jít pěkně daleko, než si našel žluté lilie, viď? Musel uznat, že zahrada není špatný nápad. A tak povídali a povídali, až vymysleli plán. Oni dva seženou semínka lilií a pak se o ně budou všichni společně starat, aby z nich vyrostly krásné žluté květy. A za nějakou dobu to všichni budou mít žlutou, voňavou, liliovou zahradu, která potěší každého, kdo tu bydlí, i každého, kdo sem přijde na návštěvu nebo na výlet. A protože žirafa, když něco vymyslí, chce to také hned uskutečnit, ještě téhož dne se s Hrochem vypravili za starým slonem. Chtěli ho poprosit o radu, kde semínka sehnat. Starý slon byl celý nadšený, když je slyšel, a už si tu žlutou nádheru představoval. A nechal se tím tak unést a básnil, až mu Hroch musel připomenout, že nejprve by potřebovali ta semínka. No jo, semínka, to bude problém, zamračil se slon. Ty by mohla mít jedině antilopa, co žije za zeleným jezerem, a ta je jen tak nerozdává, a ještě navíc cizím zvířátkům. No nevím, ale zkuste to, rozhodně byla by to krása. Před žirafou a Hrochem stál velký úkol. Už začali málem váhat, jestli se do toho dát. Nebylo by lepší pustit liliovou zahradu z hlavy? Antilopa, co žije za zeleným jezerem, je vůbec nezná, a navíc to vypadá, že není zrovna štědrá. Zelené jezero je daleko. Ach jo, tolik překážek. Ale nakonec se rozhodli, že to stojí za to a že pro liliovou zahradu udělají, co bude v jejich silách. Nechali si popsat od starého slona cestu, dobře si promysleli, co budou říkat, vzali antilopě nějaké dárky a šli. Ostatní zvířátka, která už všechno věděla a těšila se na zahradu, byla zvědavá, jak to dopadne. Ale protože cesta byla daleká, museli čekat až do dalšího dne. Všichni, hlavně starý slon a zvědavé malé slůně, je už z dálky vyhlíželi. Mají nebo nemají? Jak to asi dopadlo? A čím víc se žirafa s Hrochem přibližovali, bylo z jejich volné a radostné chůze i usměvavé tváře znát, že přece jen semínka nesou. Malé slůně to nevydrželo a běželo jim naproti. Poskakovalo kolem nich a pak na ostatní troubilo a radostně volalo. Mají, semínka, hurá, budeme mít zahradu, sláva! A tak po dlouhém vypravování o tom, jaké to bylo u antilopy, jak vypadala cesta, koho na ní potkali a co viděli, konečně hroch a žirafa vytáhli semínka. Tak málo, vyjádřilo nahlas zklamání všech malé slůně. Hroch a žirafa totiž ukázali 8 malých váčků z tuhých zelených listů a v každém z nich bylo 10 semínek. Ale starý slon řekl, že je to dost a že záleží na nich, co s tím udělají. Žirafa a hroch rozdělili semínka takto. 5 váčků dali starému slonovi, 2 opičce a 1 papouškovi učiteli. Každý se měl věrně a co nejlépe starat o to své, podle svých schopností a možností. A mohl si, kdyby potřeboval, zavolat na pomoc i někoho dalšího. A tak se pustili do díla. Bylo to něco nového, co ještě nikdy nezažili, a o to byli zvědavější, jak to dopadne. Starý slon byl nadšený, že plán se zahradou se uskutečnil, a ještě téhož dne si vyhlédl záhonek, kde byla dobrá půda pro semínka. A neodmítl ani pomoc malého slůněte, i když by práci zvládl sám. Moc dobře věděl, že slůněti udělá radost, když mu bude pomáhat se zaléváním. Starý slon byl takový dobrák, že pomohl i opičce. Přišla za ním na radu, kde má semínka zasadit. A tak spolu našli malý, pěkný kousek půdy, docela blízko Hrochova jezera, takže opička nemusela daleko pro vodu. Kde měl svůj záhonek papoušek učitel, to nikdo nevěděl. Často ho viděli létat nad stepí a tak si mysleli, že se nemůže pro tu nejlepší půdu rozhodnout a že z výšky všechno obhlíží. Mezitím starý slon i opička pracovali s velkou radostí, každý na svém. Okopávali a pak často zalévali a vytrhávali to, co tam nepatřilo. Malé slůně by zalévalo o 106, až ho musel starý slon poučit, že by to Lily jim neprospělo. A tak malé slůně aspoň pozorovalo, co se děje, a pobíhalo mezi záhonkem slona a opičky. Taky lev se přišel za opičkou podívat a několikrát jí pomohl s pletím trávy, která vyrůstala mezi klíčícími semínky. Slunce, vzduch i voda a věrná práce dávali semínkům růst. A pán Bůh na to všechno bedlivě dohlížel. Čas plynul den za dnem a najednou se začaly ze země prodírat nahoru malé rostlinky. Bylo krásné pozorovat, jak se záhonek mění a jak už teď slibuje, že z něho bude jednou voňavá žlutá krása. Hroch a žirafa se rozhodli, že ještě než lilie vyrostou a rozkvetou, podívají se, jak se starému slonovi, opičce a papouškovi učiteli daří. Přišli nejdříve za starým slonem. Dostal nejvíc semínek. Jeho záhonek byl vzorný, krásně upravený a očištěný od plevele. A když se žirafa a hroch podívali blíž, všimli si, že z mnohých semínek nevyrůstá jedna rostlinka, ale dvě. Zaradovali se a museli slona pochválit. Velice správně a pečlivě se staral o semínka. Mám z toho velkou radost, řekl hroch. A žirafa ještě dodala, byl jsi věrný zahradník, slone. Když přešli k opičce, museli říci totéž a pochválili ji o to víc, že se tak dobře pustila do práce, přestože to nikdy předtím nedělala. Její dva záhonky vypadaly opravdu upraveně. A pak šli hledat papouška učitele. Dostal jeden balíček semínek. Po delší době ho našli, jak sedí zamyšlený na stromě. Tak co, jak se daří lilím? Volal nahoru hroch. Těm semínkům, myslíš? Dobře, jsou pořád v tom váčku, mám je tamhle v křoví, odpověděl papoušek učitel rozvláčně. Cože? Zděsila se žirafa. Ty jsi je nezasadil?
2: Nezasadil, vracím je tak, jak jsem je dostal. Říkal jsem si, že jste moc přísní. Sami nepracujete a nám jste řekli, ať sázíme. Tak prostě vracím, jak jsem dostal. Bude to tak lepší.
1: Krčil rameny papoušek a šel prováček se semínky do křoví. Žirafa s hrochem si jen vyměnili udivené pohledy, chvíli mlčeli, i když papoušek už byl zpátky a podával jim semínka. Pak hroch řekl.
2: Je mi to líto, ale špatně ses staral o to, co jsme ti dali. Ze semínek už mohly dávno být malé rostlinky a ty si je nezasadil.
3: Je to škoda, ale vezmeme ti, co jsi dostal, a dáme to starému slonovi.
2: Ano, ano, dáme to starému slonovi, potvrzovala jeho slova žirafa. Ty jsi vůbec nebyl užitečný, papoušku.
3: Asi se budeš muset vrátit tam, odkud jsi přiletěl, pokýval smutně hlavou hroch.
2: Vím, také se chci vrátit, odkud jsem přiletěl. Budu si moci dělat, co chci,
1: řekl papoušek učitel. Když se sešli v neděli u vodopádu, aby zpívali Pánu Bohu a chválili ho za to, že všechno tak krásně stvořil, byli vážnější než jindy. Každý věděl, co se stalo, takže ze začátku jim do zpěvu nebylo. Papoušek učitel přece jenom chyběl. A pak se ujal slova hroch a znovu vysvětlil, co se stalo a proč. Žirafa ho bedlivě poslouchala a nakonec ještě znova po hrochovi zopakovala některé věty. Řekla,
2: papoušek učitel se nestaral věrně a pečlivě o to málo, co jsme mu svěřili. O těch 10 malých liliových semínek. A kdo není věrný v malých věcech, není pak věrný ani ve velkých.
1: Ještě chvíli bylo ticho, ale pak už hroch zahájil nedělní zpívání. A v ten den v něm byla poznat před Pánem Bohem veliká úcta.

Děti, už jste si také sami zkusili zasadit malé semínko a sledovat, jak z ní pomalu roste kytička nebo sladký plod? Pěstování nás učí trpělivosti, protože každé semínko potřebuje svůj čas, vodu a péči. To už zjistila i zvířátka od vodopádu. Kniha Povídání o zvířátkách, kterou napsala Magda Mičkovská, byla původně určena pro časopis Kroky. Načetla ji Petra Eliášová. Zítra bude mít žirafa nápad, tak poslouchejte v 19 hodin 15 minut.

Pán Bůh je věrný a stále nás má rád. Tolik prostor pro malé posluchače na Rádiu 7 a už pokračujeme s dalšími písněmi, například s Janou Zibalovou.

0: Za chviličku je tu pořád Uši k duši o začátcích s Lucí Endlicherovou a Markem Macákem. Poslouchejte už po písni.
1: Jen slovo tvé budíš světlo.

0: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: A jako obvykle zdravím psychologa Marka Macáka. Ahoj Marku.
2: Ahoj.
1: Když jsme na začátku těch věcí, tak si říkám, že není začátků bez naděje. My už jsme o naději trošku mluvili, ale kdybychom to měli uchopit ještě víc, skutečně je to tak, že bez naděje nemůžeš začít nové věci?
2: To si myslím, že ne. Myslím, že některé věci začneme, protože není zbytí. Dokonce mám dojem, že Pán Bůh tak jedná s lidma často, že někdy nejpodstatnější věci v jejich životech začnou díky krizi. Ať už se podíváte do života biblických postav a do jejich příběhů, anebo do života různých lidí, které si Pán Bůh použil nebo přinesl něco světu, tak často je to nutnost, která nás dovede do toho, že v něčem se začneme angažovat nebo něco začneme dělat. Ale čím víc jsou to ty začátky, do kterých se pouštíme sami, do kterých se pouštíme, protože jsme rozlišili, že po něčem ten na život volá nebo po něčem volá doba, tak tam je to spojené s tím, že si umíme představit, že bychom v tom mohli mít svoje místo, že bychom v tom mohli mít svoji roli. A to souvisí s nadějí na to, že to půjde. Takže v tomhle smyslu, to je asi druhý typ začátku, které se opírají o naději.
1: No a co teda, když není, ty jsi mluvil, víš, já ještě chci tam tu boční linku, když jsi mluvil o tom začátku, kdy není zbytí a může to být i bez naděje, má i něco takového šanci na přežití, i když tam ta naděje v tom úvodu chybí?
2: Myslím, že ano, když chybí v úvodu, protože my si potom někdy všimneme, že to jde. Pán Bůh nás někdy rozhejbe a život nás někdy rozhýbe do některých věcí, protože se jinak nedá a potom zjistíme, že to vlastně funguje a že můžeme. A tam ta naděje se začne rodit. Asi dobrým příkladem je založení rodiny a na to navazující... Založení rodiny ještě není nutnost, jo? A nutnosti vznikají v tu chvíli, kdy se vám narodí děti. Najednou je nutnost věnovat některým věcem pozornost a nutnost zacházet novým způsobem se svým časem. A vlastně začne člověk často dělat věci, které předtím nedělal. A nový je taky to, že přestane dělat některé věci, které předtím dělal, protože prostě se to nedá stihnout. A musí se starat o mnoho dalších já, než jenom o to svoje. A v téhle situaci spousta lidí velmi zraje. A velmi začne růst a začnou dělat v životě věci, které si nedovedli ještě rok, dva předtím představit, že by dělali, protože získali novou roli a nové tlaky, které jsou z toho roli. Pro mě jako svobodného člověka je inspirativní vidět některé svoje přátele, kteří založili rodiny, tak vidět, jak moc porostli a vidět po pár letech, že dělají věci, které opravdu si před 5-10 lety nedovedli představit, že by k ním patřili. Začali nové věci. Začali je pod tlakem té situace, který prostě neodhadli, nevěděli, co to bude znamenat. A dneska to dělají, protože vědí, že to jde. Takže si myslím, že se může proměnit iniciativa, která je daná z nutnosti, se může proměnit v takovou jako stotožněnou iniciativu, která je daná tím, že vím, že můžu. Vím, že já v tomhle můžu být efektivní a mám naději, protože to bude.
1: My o naději mluvíme skoro jako o postavě, my tak personifikujeme. Ty jsi říkal, že se rodí nebo začne se rodit. Já jsem se chtěla zeptat na to, jestli je možné nějak živit. Tak pojďme ji ještě dále personifikovat a mluvit o tom, jak živit naději.
2: Naději možné živit vděčností. Tím, že se rozhlížím zpětně, to byla dobrá duchovní praxe, církevní, třeba v rámci duchovních cvičení se občas zastavit a podívat se zpátky do nějakého posledního dne nebo týdne a podívat se, kde všude mi Pán Bůh požehnal, nebo kde všude bylo něco dobrého, což je vlastně důvod vděčnosti. A tohle myslím, že nám zvýrazní ty aspekty života, ve kterých nám bylo požehnáno, tudíž to nepřehlédneme, a pak je snaží mít naději a uvědomit si, že vlastně v tom životě to požehnání máme. Takže vděčnost cílená mi přijde jako jedna z takových věcí, takové přikrmování naděje. Si teď vzpomínáme Radkina Honzáka, ten v podobném duchu mluví o radosti, on říká, že pravidelně dojí krávu radosti. Tak to mi přijde roztomilé. Tak bychom měli pravidelně přikrmovat naději. A ještě druhá věc, a v tom si můžeme navzájem dost pomoct, tak je, když se pomáháme všimnout si, že některé věci už fungují, ale nedošlo nám to. Nebo že některé věci už přeci šly. Já to mám jako terapii, jo? Když přijde klient a řekne, já nikdy neřeknu nic chytrýho, to mě nemá rád, jo? Nikdy se mi nepovedlo něco. Jo, a když se potom jako trošku díl doptávám na ten život a ptám se na konkrétní věci, a tak skoro vždy se ukáže, že to není tak, že on nikdy. Ale že se dá identifikovat období v životě nebo zkušenosti, kde více nebo méně něco se už stalo. Byly to nějaké výjimky z toho, co vnímá jako něco, co se mu děje vždy negativního. A najednou člověk zjistí, aha, já vlastně někde jsem už něco jako zvládnul, někde už prostě to šlo. A člověk najednou jako získá naději z vlastního příběhu a vypadalo by to úplně jinak, kdyby na to nikdo neupozornil. Je to taková jako velmi realistická a autentická forma povzbuzení. Protože když někomu řekne, to půjde, to bude dobrý a tak, tak vy nevíte, zda to půjde. Jo? A spousta lidí to jako nevezme. A nebo když mu řekne, že to je nesmysl, že nikdy ti to nejde a tak. Tomu se člověk brání, protože si chrání ten svůj příběh, co má v hlavě. Ale pokud někomu umíte zrcadlit a přes to, že se ptáte, zajímáte, anebo ho znáte díl a umíte mu připomenout věci, které jste ho viděli zažít, dělat a podobně, tak mu dáte vidět, podívej se, teď přeci tohle už se stalo, tady už si někde něco dělal, tady už někde to šlo, tady někde si to zažil, tak ten člověk často zjistí, že ta naděje se přikrmí. Přikrmí se tím vědomím toho, že ten příběh, co mám v hlavě, je vlastně omezený a není to ten příběh, který jsem zažil.
1: Vrací se nám sem podle mě to, o čem už jsme mluvili, ale co je zase podle mě smysluplné připomenout, totiž to, že to potřebuje i nějaké zastavení. Víš, uvědomila jsem si, když se to říkal, že prostě to, abychom ty věci uměli přehlédnout a nějak zhodnotit, tak potřebuje zastavit se, rozhlédnout se po té krajině a udělat si v tom pořádek.
2: Určitě zastavení se a zase to je o kvalitě a typu modlitby a rozhovoru s Bohem a s druhými lidmi. Pokud je to příliš úzce zaměřený, tak v tu chvíli nemáme možnost se pořádně rozhlédnout. Pokud modlitba je o tom, že Pánu Bohu říkám, co chci, což není legitimní, ale pokud to není o jiným, tak je to jednostranný. A nebo pokud modlitba je jenom o tom, že Pána Boha chválím a jenom mu říkám, jak je super, tak to je taky jednostranný. To taky není dost, jo. I když je to lepší. A v rozhovorech s druhýma lidmi je to podobně. Můžu mít velmi často, já nevím, jak se v některých církvích dělá nějaká jako skupinka duchovní. Pokud je příliš dán předem program a pokud tam není dost prostor na to, abychom jako přátelé spolu mluvili, zastavili se a podívali se do svého života navzájem a strávili u toho čas a zajímali se takovým nenormovaným způsobem. A přitom, že jsme křesťané, tak Bůh tam bude přítomen, že jo? Tehdy je prostor tomu, aby jsme mohli opravdu čerpat něco.
1: Marku, úplně střih. My tady celou dobu mluvíme o začátcích. V knize Kazatel v Bibli se píše, že zakončení jsou lepší než počátky. Co se tím myslí? Proč se to tvrdí?
2: To já nevím, já jsem kazatele neznal. Co si tak představím, tak nejspíš tím myslí to, že dovršené věci jsou dobré než věci rozdělané. Že je dobré vidět dovršení, že je dobré vidět closure, se dneska říká, jo, ale vidět to, že něco je hotové. A můžeme si to představit, jo, když právě si uvědomíme, že ono to bylo napsáno v době, kdy právě se věci nevyráběly, tak na počkání jako dneska, věci nebyly instantní, ale čekalo se roky, než něco dozraje, než se něco povede, něco se začalo budovat a stavilo se to 100 let a zasadilo a prostě než vám vykvet háj celý, tak to trvalo. Tak prostě vidět to v té poslední fázi, tak je vlastně super. A je velká úleva po velkém dlouhém období snahy a úsilí a letí těch příběhů. Takže myslím, že je to o tom, že vidět ovoce, něco, co si pamatujeme, jak začalo, je tak vlastně hrozně dobré. To si myslím, že souvisí s tou nadějí, kterou jsme se byli předtím, protože my víme. My žijeme uprostřed příběhu a uprostřed světa, který ne už Bůh jedná, Bůh přišel z budoucnosti za náma, protože pro Pána Boha je to, jako on je nad časem, jo. Že pro ně budoucnost a minulost a tam to funguje nějak jinak. A můžeme říct na nějaké rovině možná, že Pán Bůh, který přišel za lidma, aby jim dal naději, aby se stal jejich naději a jejich životem, tak přichází z té budoucnosti nám říct, že to bude dobrý. Přichází nám říct, že když mu řekneme svoje ano a když půjdeme s ním, takže dojdeme. Takže to bude dobrý konec. A to my můžeme dneska vědět. To není věc, u které jde jenom o to se snažit nějak doufat. Myslím, že proto se píše v Nové smlouvě, že se píše o naději, myslím, že Petr mluví o živé naději. Takže to je nějaká ještě jiná naděje, to je jako naděje na steroide, která není lidská v tom, že by to byla naděje, že věci dopadnou přesně tak, jak já chci a že já to mám pod kontrolou, to není ta boží naděje. Ale taky to není pouhé pouhá naděje, kterou máme pro běžné svoje věci, když se bavíme o mezilidských záležitostech. Ta živá naděje je jistota, je vědomí toho, že u Boha je konec dobrý.
1: No protože hlavně u Boha konec je vlastně začátek, že jo? To říkal teď jeden můj kamarád, že náš poslední výdech tady na zemi je první nádech v nebi.
2: A to je druhá věc, jo. To je druhá věc. My vlastně, a to je možná dobrý završení tady té série, protože celý náš život je začátek. A to je strašně důležité si uvědomit, protože to vrhá úplně jiný světlo na to, co v tomhle životě zažíváme. Protože my tady zažíváme nejrůznější složitý věci, ale tohle je porod. Všechny možné složitosti, utrpení, omezení, handicapy, se kterými žijeme, prostě my jsme opravdu v nalomeném a složitém světě, ale tohle není všechno, co je. A není to jenom doufání v nějaký, jako to, že pak budeme žít věčně a tak. Jo. To je daleko víc. Nás čeká něco, co si nedovedem představit. Nás čeká, že dojdem jednou z téhle jako země stínů, tak dojdem tam, kde je svítí opravdový světlo a kde jsou věci skutečné. A tohle je vlastně jenom začátek. Učíme se dobře začít v průběhu života.
1: Nemám, co bych dodala. Pojďme tady udělat tečku, protože tohle je opravdu ta dobrá chvíle v tom uzavřít, završit naše povídání o začátku a začátcích. Marku, moc děkuju.
2: Také děkuju a budu se těšit na příště.
1: Loučí se tady Lucie Endlicherová a Marek Macák. Naslyšenou.

0: Pátek v 8 hodin 30 minut otevřeme v uších duši novou sérii o vyhoření a vlivu stresu. Předchozí díly najdete na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7. Tak si můžete dohledat ať už téma začátků nebo mnohá další.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
3: Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

svého manžela. Dům a majetek lze zdědit po otcích, ale prozíravá žena je od Hospodina. Kdo našel ženu, našel dobro a došel u Hospodina zalíbení. Statečně si vedli mnohé dcery,

8 hodina večerní nás bere na Rádiu 7 do Bible. Aktuálně otevíráme úvod k celému cyklu Světem Bible, tak chcete-li se přidat a zapojit se do tohoto několikaletého studia Bible, můžete začít ve 20 hodin 15 minut. U mikrofonu je s vámi Pavel Kolb.

píseň Johna Formana Ježíši, mám své pochybnosti. Právě o pochybnostech a o tom, jak někdy přemýšlíme, upadáme a říkáme si, jestli je Bůh s námi. Může být, že Bible říká, že ano, že nás provází na všech cestách a že jsme takovými poutníky. A po písni Marie Pavlatové nás čeká pořad Světem Bible.

0: Chcete-li při čtení písma nacházet odpovědi na otázky, které vám nedají spát? Připojte se k poslechu cyklu Světem Bible, v němž vás úvodními kroky k hlubšímu osobnímu studiu provede teolog John Vernon McGee v podání Pavla Vopaleckého. Objevíte praktický návod, jak skrze modlitbu, vlastní vytrvalost a promyšlený přístup proměnit obyčejný text v živý dialog, který osvětlí váš každodenní život.
1: Pokud jde o rady, jak zacházet s Biblií, náš průvodce v těchto pořadech, doktor McGee, nám radí, abychom začali modlitbou. Jeden francouzský skeptik různými způsoby útočil na Boží slovo a přesto napsal knihu s názvem Život Ježíše. Jeho kniha je rozdělena do dvou částí. Jedna je historická a druhá obsahuje vysvětlení, interpretaci Kristova života. Co se týče první části, musím říci, že snad nebyla napsána lepší kniha o životě Krista. Ale následná interpretace tohoto autora je přímo absurdní. Lépe by to udělal možná 12-letý chlapec z nedělní besídky. Jak si tohle vysvětlit? Boží duch nás neučí historii, ani nám nezjevuje faktografii, to, co si můžeme sami ověřit. Pozorný a pilný student tyto věci může leckde zjistit, ale vysvětlení zjištěných skutečností a především duchovní význam toho, co jsme zjistili a co si čteme v Bibli, to spadá do úplně jiné kategorie. Jenom svatý duch může vysvětlovat a aktualizovat Boží slovo pro naše životy. On jediný může být učitelem, který nás uvede do veškeré pravdy. Potřebujeme Božího ducha, aby nám otevřel ten duchovní zrak. A my můžeme a máme Boha žádat o pomoc a o toto působení Ducha Svatého, když čteme Boží slovo. Už jsme si citovali kousek z textu 16. kapitoly Janova evangelia, kde Pán Ježíš říká: ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde On, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Jan 16, verše 12 až 14. Už předtím je ve 14. kapitole zachycen jiný výrok Pána Ježíše. Toto vám pravím, dokud jsem s vámi, ale přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Jan 14, 25 a 26. Pán Ježíš poslal svatého ducha mimo jiné jako našeho učitele a jako toho, kdo nám bude aktuálně v životě připomínat Boží slovo. Duch svatý je to, kdo nás skrze Boží slovo vede k poznání pravdy. Jestliže se tedy cokoliv užitečného naučíš skrze náš biblický studijní program Světem Bible, povídá původní autor celého cyklu těchto pořadů, bude to jen proto, že Boží duch pro tebe otevírá Boží slovo. První rada pro čtení Božího slova tedy zní: začni s modlitbou a požádej Boha, aby skrze svého ducha byl tvým učitelem.

Druhá rada pro přístup k písmu svatému se bude zdát jednoduchá. Čti Bibli. Někdo se před lety zeptal jednoho znalce Shakespeareových děl, jak jste dospěl k takovému přehledu o Shakespeareově práci a životě. Odpověď znalce byla velice jednoduchá. Čtu Shakespeara. Já vám na mnohé otázky jenom řeknu, čtěte Boží slovo. Chcete vědět, o čem mluví Bible? Pak ji především prostě čtěte. To je mnohem víc, než vám může dát kterýkoliv vykladač. Nejdůležitější je číst ji, sám pro sebe sledovat, co o tom či onom Bible říká sama. Doktor Campbell Morgan napsal některé krásné a užitečné komentáře k Bibli. Vytvořil vlastně sérii velmi dobrých komentářů ke všem 66 knihám Bible. Ty komentáře velice doporučuji. Neznám nic lepšího, povídá náš starý kazatel. Přitom se říkalo, že tento boží muž nezačal psát žádný komentář, dokud danou knihu Bible nepřečetl aspoň 50krát. Tato myšlenka mě povzbudila, když jsem začal jako student. Musím říci, že na moje studium mělo veliký vliv především samo slovo písma. Tak jenom se samým čtením neunav, příteli. Čti Boží slovo, radí nám starý kazatel. Jestliže neporozumíš poprvé, čti to podruhé. Jestliže neporozumíš podruhé, čti to potřetí. Čti neustále a přitom se modli. Potřebujeme nejprve vzít na vědomí fakta z Božího slova. V Nehemiášově knize je zachycená velice zajímavá událost. Nehemiáš 8. kapitola, přečtu vám kousíček od začátku. Všechen lid se shromáždil jednomyslně na prostranství před vodní branou a vyzvali znalce zákona Ezdráše, aby přinesl tu knihu Mojžíšova zákona, který vydal Hospodin Izraeli. Kněz Ezdráš tedy přinesl zákon před shromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni rozumět, aby jej slyšeli prvního dne měsíce 7. Četl z něho na prostranství před vodní branou od svítání až do poledne, mužům i ženám, těm, kteří byli schopni rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal slovům knihy zákona.

tomu příběhu z Nehemiáše, který jsem vám přečetl, je nutno dodat, že Židé byli vězni v Babyloně po 70 let. Mnozí z nich zřejmě nikdy neslyšeli Boží slovo, snad jen v rodinách, a možná ani to. Tehdy neměli 100 různých překladů původního textu. Pravděpodobně tam byl jeden či dva opisy původního textu Hospodinova zákona daného skrze Mojžíše, a kněz Ezdráš měl v rukou jeden z nich. Stál a četl. Četl celé dopoledne. Kromě samotného čtení však dále v tom textu vidíme, že zde byli k dispozici ještě levíté, kteří měli zvláštní úkol. Měli vysvětlovat čtený text. Je tu vyjmenováno 13 mužů, kteří byli pověřeni tímto úkolem. To je v pokračování toho textu v 8. kapitole Nehemiášovy knihy. Levíté vysvětlovali lidu zákon, zatímco lid stál na svém místě. Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. Nehemiáš 8, verše 7 a 8. Tedy po přečtení určité pasáže zřejmě Ezdráš přestal se čtením a nechal lidi rozmístěné okolo těch 13 mužů, aby mohli klást otázky. A těch 13 vysvětlovalo. Přátelé, i my v naší době potřebujeme v první řadě číst Bibli. Dnes je v církvích mnoho všelijakého rozptýlení, které nás vede kamsi pryč od čtení Božího slova. I když to mohou být všelijaké docela užitečné věci, prosté čtení Božího slova bychom nikdy neměli odsunout stranou. Život některých sborů se skládá ze schůzí předsednictva, ze všelijakých schůzek výborů, zahrnuje bankety, různé zábavy, propagační programy a tak podobně, až se leckde zašlo tak daleko, že Boží slovo není moc důležitým předmětem zájmu. Jsou sbory, které jakoby úplně opustily kázání. Místo toho mají různá setkání, kdy lidé mohou vyjadřovat, co si myslí, a jen tak si povídat o svých zkušenostech anebo o svých problémech. Ano, mohou to být užitečná setkání, ale jestliže jejich pozice v životech těch lidí a pak i celého sboru jakkoliv zastíní potřebu číst Boží slovo, pak jde o vážnou a nebezpečnou úchylku. Zjišťuji, že lidé, kteří moc o Bibli nevědí, často bývají významnými členy či i nějakými funkcionáři svých sborů. A přitom jednoduše neznají Boží slovo, povídá zkušený kazatel. Přátelé, potřebujeme číst Bibli. Potřebujeme se dostat do hloubky a celistvosti Božího slova, nejenom opakovaným čtením několika oblíbených veršů, ale čtením celého Božího slova. To je jediná cesta k poznání Boha a Božích věcí, přátelé. To je Boží metoda.

Za třetí studuji Bibli. Někdo před lety přišel k doktorovi Morganovi, o kterém jsme se už zmínili, a řekl mu: mluvíš, jako bys měl inspiraci. Doktor Morgan odpověděl: 95% mojí inspirace je pocení. Jinak řečeno, přátelé, Bible se musí pilně studovat. Třeba i s kapkami potu na čele. Potřebujeme si uvědomit, že Boží duch nás nebude vyučovat něčemu, co jsme schopni se dozvědět a naučit sami přirozenou cestou. Učíval jsem v biblickém institutu, vzpomíná náš teolog. Třídy byly obyčejně poskládány ze všech různých typů mladých lidí. Bylo mezi nimi i několik velice zbožně vyhlížejících osobností. Přiznávám, že jsem jim na počátku moc nerozuměl, ale po nějaké době jsem tyto mladé lidi pochopil. Jejich zbožná fasáda, jak jsem zjistil, zakrývala obrovskou neznalost Božího slova a vakuum v duchovním životě. Někteří z nich se v průběhu semestru o Bibli moc nezajímali a studovali až potom noc před zkouškou. Vždycky se mohli vymluvit, že byli někde na modlitební chvíli anebo na kázání a podobně. Měl jsem pocit, jako by někteří z nich věřili, že když svou Bibli večer položí pod polštář, tak jména králů Izraele a Judeje jim skrz peří projdou do hlavy. Věřte mi, tohle přes peří neprojde. Musíme se pokořit a prostě s námahou svého mozku studovat Bibli. Když jsem studoval, jeden spolužák z biblické školy řekl našemu vyučujícímu: pane profesore, ten oddíl, který jste nám dal, je strašně suchý. Profesor mu bez ohlédnutí řekl: pokrop ho trochou potu z čela a poznáš, co v něm vlastně je. Za velice důležité pokládám, abychom si uvědomili, že Bibli je třeba studovat. Znalost písma nám totiž nedá Duch Svatý. Tu musíme získat prostě čtením a studiem, čili pilnou prací. Nemyslím si, že Duch Svatý odkrývá velké a hluboké duchovní pravdy lenivým lidem. Nyní možná budete šokováni, když řeknu, že nepodporuji liturgické čtení Bible. V průběhu let jsem zjistil, že řada významných lidí, kteří jsou velice věrní tomu, co nazývají čtením písma, neví mnoho o Bibli. A to se netýká jen nějakého obřadného liturgického čtení v kostele, nýbrž stejně tak se to může týkat třeba i tu a tam velmi doporučovaných rodinných pobožností. Když jsem se ještě jako docela mladý kazatel účastnil jedné konference ve střední části Tennessee, bydlel jsem asi týden u jedné rodiny. Každé ráno u snídaně měli malou rodinnou pobožnost, vzpomíná náš kazatel. Na neštěstí snídaně byla vždycky o trochu později, takže Zuzanka i Vilík spěchali do školy. Jsem si jist, že ani nevěděli, co se četlo. Otec taky potřeboval brzy odejít do práce. A tak to ranní čtení udělal velice krátké. Vždycky řekl: už není moc času, tak přečtu tuto známou pasáž. V okamžiku, kdy čtení skončilo, Zuzanka a Vilík opustili dům, jako by do nich střelil. Otec odešel téměř stejně rychle a doma nechali matku s nádobím. Zajímalo by mě, jestli aspoň ona z toho čtení vůbec něco vnímala. Mimochodem, tam jsem se tehdy rozhodl, že nechci, aby u nás doma bylo takovéhle čtení. I když jsme se setkávali jako rodina, vždycky jsem všechny pozbuzoval k jejich vlastnímu čtení Bible. To je čtení, ze kterého se získá nejvíc, povídá z vlastní i přejaté zkušenosti náš starý biblista.

Docela často se doporučuje osobní ranní čtení a ztišení s modlitbou. To je skutečně skvělé a doporučení hodné. Nicméně někdo, kdo nemá tuto zkušenost a praxi, možná na první pohled řekne, já mívám svoje ztišení spíš večer, když je po skončení celého dne už trochu volněji. Jistě je lepší vyhradit si čas na obecenství s Pánem večer, než vůbec. Ale náš starý praktik života s Pánem se ptá, jestli to není někdy trochu neúčinné. Když si už jednou nohou v posteli, jedno oko přivřené, a přitom se pokoušíš číst nějakou pasáž z Bible. Pasáž, která ti pak naprosto přirozeně připadá nezáživná. Podobným způsobem se nemůžeš učit matematiku, ani literaturu, ani angličtinu, ani žádný jiný předmět. Chceš se takhle učit poznávat Bibli? Potřebujeme totiž nejen číst ve smyslu optického vnímání písmenek, ale také studovat Boží slovo. Měl by si vyhradit čas, kdy se můžeš trochu soustředit a kdy si ještě trochu přisíle. Stojí za to udělat si čas, naplánovat si jej, vnést do svého života trochu řád. Oddělil si třeba 30 minut anebo hodinu, nebo jestli nemáš pravidelný denní program, udělej to třeba jako já. Pokud máš volno, čti 30 minut jeden den, druhý den možná jen 10 minut a příští den naproti tomu třeba 2 až 3 hodiny. Každý den si najdi aspoň chvilku, nevynechej ani jeden den. Ale někdy doporučuji aspoň jednou týdně na klidné čtení a studium si vyhradit více času. Neudávám žádné pravidlo, kromě toho, že každý člověk by měl Boží slovo číst a studovat sám pro sebe. Bratři i sestry, děvčata i chlapci, někteří lidé si myslí, že je dobré mít tu tichou chvíli dohromady s ostatními. Ano, může to být dobré a velmi užitečné, hlavně když člověk začíná. Ale mohu vám zaručit, že tímto způsobem se taky může stát, že někdo nebude dobrým studentem Bible ani po 20 letech, protože si navykne nechat se vést a nebude umět číst a s Pánem komunikovat sám. Potřebujeme studovat Boží slovo občas spolu, ale dostatečně také každý sám. O Johnu Wesleyovi se říkalo, že byl mužem Bible. Co z něho udělalo člověka této vzácné knihy? John Wesley se totiž nezdráhal vstávat velmi brzo ráno a s modlitbami číst Bibli třeba i 4 až 5 hodin v kuse. Vzhledem ke svým ostatním znalostem ji prý přečetl v 5 různých jazycích. A nejenže prostě četl slovo za slovem, on také studoval Boží

0: začlení se někdy říká meditace. Vím, že jsou věřící lidé, kteří tento pojem v souvislosti s písmem nemají moc rádi, protože v nich vyvolává nežádoucí spojitosti. Stejný pojem totiž používají různé duševní i duchovní praktiky a techniky, z nichž některé jsou vysloveně protibožské. Chápu tento postoj, ale na druhé straně se přimlouvám, abychom šli raději po skutečném obsahu příslušného slova, které používáme, než jen po souvislostech, v nichž je někteří lidé zneužívají. Pokud bychom před zneužíváním různých pojmů chtěli jenom utíkat, asi bychom za chvíli nedělali nic jiného, než že bychom museli vymýšlet nové a nové pojmy. A není dnes výjimkou, že někteří zneužívají i jméno samotného Pána Ježíše. Což i to budeme měnit? Meditace či rozjímání, chce-li tedy někdo, je záležitost, kterou Bůh učil svůj lid. V Izraeli měli lidé Boží slovo neustále na očích, nebo tedy v nějakém smyslu to Boží slovo měli mít stále před sebou, stále na paměti, tak, aby o něm mohli přemýšlet, rozjímat, sytit svou duši. Přečtu vám kousek z 5. Mojžíšovi ze 6. kapitoly, abychom viděli, k čemu Hospodin povzbuzuje, nabádá svůj lid. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat. Když budeš sedět doma, nebo když půjdeš cestou, nebo když budeš uléhat, nebo vstávat. Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány. Tolik zatím 5. Mojžíšova 6, 4 až 9. To je zvláštní, mocné vyjádření pocházející od samotného Hospodina. Všimli jste si, řekl lidu, aby psali Boží slovo na zárubně svých dveří, na futra, jak se někde lidově říká. Jinými slovy, kamkoliv se ohlédli, měli kolem sebe mít Boží slovo. Možná se to dá v jakémsi negativním protipólu srovnat s tím, jak nás dnes obklopují různé, třeba i úplně nesmyslné reklamy, aniž vlastně nějak chceme nebo aniž jsme schopni se ubránit, prostě to všechno vnímáme a vstupuje to do nás všemi možnými cestami. Nemůžeš řídit auto na dálnici, aniž by si povšiml likérových a cigaretových reklam, i když nejsi kuřák, ani likérový degustér. Tolik všelijakých nápisů a reklam je kolem nás, co hrdlo ráčí. Hospodin znal lidskou přirozenost už na počátku. Znal nás a tak řekl svému lidu, aby se obklopoval ne reklamami, ale Božím slovem. Aby dali písmo tam, kde je budou často vídat. Bylo to tedy i na dveřích, na branách a nosili je i jako součást svého oblečení. A také o něm měli za všech okolností mluvit. Když někam šli, když si doma sedli, nebo i když už chtěli spát, Bůh požádal svůj lid, aby přemýšlel o jeho slovu. Aby to Boží slovo bylo hlavním předmětem jejich pozornosti. Na kterém místě v našem životě stojí v tom žebříčku Boží slovo pro nás?
1: Uzavíráme pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině a mnoha dalších jazycích najdete na stránkách ttb.bible. Zítra touto dobou dokončíme úvodní část celého cyklu a pak se pustíme do jednotlivých knih.

kdyby slez z kříže a já jenom k tobě zlížel. Co s námi bude, jak jsem tebe jednou viděl, vždycky už jsem se jen styděl. Jak bych jen mohl k tobě přistoupit blíže, všude kolem tolik tíže, bože, cítím se jak zvíře, moje chudé, zlé a nechápavé srdce, bože, sevři si ho v ruce a učiň ho svým. A každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou.

Mendrápal zpíval o tom, že Bůh je s námi každou chvílí. A Lucy Grimble se ho snaží v následující písni alespoň trochu popsat jako živou vodu, která zjemňuje naše srdce tam, kde je stvrdlé. Svatý oheň, který hoří v naší duši, když jsme studení, tak nás oživuje. Duch svatý, duch živého Boha nás obnovuje. Píseň od Lucy Grimble.

Blížíme se k 9. hodině večerní a to bude prostor pro akademii, ve které bude hovořit Jiří Unger o rodičovství ve věku digitálních změn. Ale ještě po písni.

0: U poslechu Rádia 7 vás po 9. hodině večerní v úterý 29. září vítá Pavel Kohl. Následující hodinka nás vezme na evangelikální fórum, kde zazněla přednáška Jiřího Ungera o rodičovství ve věku digitálních změn. Nahrávka je už několik let stará, mezitím se technologie lehce posunuly dál, ale určité principy, které zazní, stále zůstávají. Dobrý poslech.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Moje jméno Jiří Ungera, jste mě viděli už na fóru. Rodičovství v digitálním věku je naše téma. Já mám teda 4 děti, mám 4 kluky, takže jsem stejně asi ve stejné pozici, kdy řeším obrazovky a digitální technologie a jakým způsobem s tím pracovat. Samozřejmě, čím menší máte děti, tím lépe se to může řešit. Jo? Čím větší už jsou a čím větší už ta kultura je nějak zavedená v těch vašich rodinách, tak je to složitější. Jenom chci říct, že nejsem proti technologiím. Jo? Myslím, že mnohí jak říkají, jo, to je ta hrůza, to je to hrozný. Jako, co, je to tak, je to součást jejich života, je to průměrné dítě stráví na internetu zhruba 5 hodin denně nebo online na různých sociálních sítích a všem. A zároveň je to prostě místo, kde se dá dělat spoustu věcí. Jo? Ten mobil, ten tablet, ale je místo, který koncentruje tolik funkcí a tolik věcí, že to není jenom zábava, ale je tam i práce, jsou tam informace, je to všechno možné. Ale myslím, že ta perspektiva, která je mi blízká, je dívat se na technologie a na zřízení jako něco, co má potenciál jak si ovlivnit naše klíčové vztahy a čas s našimi jako nejpodstatnějšími lidmi. A pokud jakoby tomu necháme úplně volný průběh, tak jako zjistíme, že to je relativně velmi silné lákadlo, kterému se hrozně těžko konkuruje v té chvíli, kdy mu dáváte úplně absolutní prostor. A zároveň, když jsem tak nastavoval u nás doma, tak jsem si člověk uvědomil, že vlastně to je nejkoncentrovanější nástroj, který máme doma možná, ale taky možná je nejbezpečnější nástroj, který máme doma. Jo, že pro děti, které dostanou ty smartphony nebo mají k tomu přístup, tak je to zároveň i něco, co se velmi těžce kontroluje, kde na jedno pár kliknutí vlastně se můžou dostat k něčemu, co nechceme, aby viděli. A je potřeba o tom s nimi komunikovat. Ale já bych se možná zeptal, jestli jaké otázky vy byste měli, nebo s čím vlastně, jakým očekáváním vy, co vás zajímá na tomto téma, proč jste nešli na nějaký, jestli každý můžete třeba říct jednu věc nebo pár, co jsou vaše otázky?
3: No, tak čekávám nějaké osobní zkušenosti, postřeji ohledně toho vymezování těch hranic. Ty hranice musíme vytvářet.
4: Jak přistupovat k technologiím a sám se to potřebuji tak nějak urovnat.
2: To je velmi zajímavý aspekt, že jo? Jako my to chceme dostat pod kontrolu, ale ve společnosti otázka, co modelujeme my sami, že jo? Jo, jestli tu kulturu vyžadujeme od svých dětí, nebo ji vyžadujeme i od sebe a jsme její součástí. To jsou určitě zajímavé aspekty.
4: Pro mě jakákoliv diskuze, jakkoliv na to, jakým způsobem to řešit, jsou dobrý.
2: No, ale to je ohromné množství rodičů, kteří říká, že to je jedna z největších jako výchovných výzev současnosti, jo, což je jako paradox. Jo, že si říká, že se měli vychovávat nějak. Ale že vlastně zápasí s tímhle a vlastně se s tím úplně neví rady.
5: Mám dva kluky, 10 a 6, a když byla syn, že jeden bez elektroniky, tak to největší trest a tak dále. To znamená jako téma Wi-Fi nastavení toho au. A teď pro mě to je úplně cizí věc, a že když se ptám syna, jak to, že umí hrát tuhle hru, celé dívá, jako se napřed na YouTube, že ty rodiče si učí od dětí a jsem v podstatě úplně out, nějak mě to nebaví, tak se to nezajímá a zároveň chápu, že to, že to budu tím doignorovat, pohrdat, zakazovat, nepomůže. Nechat se mě pozbudit, že nejsem jediný.
2: Ne, baví se o nějakých otázkách nebo očekáváních, nebo jako proč to tak.
6: Mě to zajímá celkově jako problém. I to jedno, když budu pravidič, to vlastně z toho pitul, ale prostě nechci být nepřítel. Mě typ nedí, ale chci nějak moudrý učist k tomu.
2: Já mám takový jako přístup, je zajímavý na těch kvalitácích, že vlastně většina z těch rodičů řeší tu restriktivu nějakou část, jo? To znamená, jak nastavit ty hranice, jak dělat ty zákazy, jak to myslit technicky, jak to filtrovat, jak získat tu moc jako zpátky. Jo, že a samozřejmě jsem na to různé nástroje, můžeme si o nich něco říct, ale já nevím, já když třeba se svým nejmladším synem třeba do nějakého nákupního střediska, tak nejhorší je taky, když procházíte kolem těch regálů, kde jsou ty sladkosti, jo. Kde prostě to dítě na vás jako říká, já to chci. A až jako opustíte tu část nebo tu pokladnu, kde tam jsou ty, tak zase jako se to nějak upidní. A nějak jste vyhráli. Ale ta moderní společnost jako s těmi digitálními zařízeními je taková, že oni toho nanuka mají stále v kapse. Jo. To je permanentní regál se sladkostma nejblíž. Jo. A má to úplně magické schopnosti. Jo. A jako chápu, proč to ty rodiče sami taky chtějí. Jo. To není tak, jako, že my bychom byli vždycky ti, co to chtějí omezovat. Jo. Ve skutečnosti jsou to rodiče, jakoby, kdo v pohodlnosti z toho, že máte dost, já mám 4 děti, já jsem rád, že žiju někdy. Jo. A když jim dáte ten tablet, tak se spokojení, že dají pokoj. Jo. Jako a krizová hodina, hodinu před večer, jo, zvlášť. Jo. To je to všechno nejvíc crazy, jako u nás doma. A to má magické schopnosti udržet je v klidu, jo, když potřebujete něco udělat. Je to nepřeberný možnosti. Jo. Jako je to, co je na tom fascinující, že to je pořád dostupný, kdykoliv dostupný a je toho nekonečně mnoho. Těch videí, které můžou sledovat, jo, které já samozřejmě můžou i vytvářet, jo, je neskutečně mnoho. A ty zařízení jsou tak designované a jsou velmi chytře designované na to, aby tu pozornost udrželi a aby ji stále provokovali. To znamená, ta schopnost jako nás rozptýlit, jak si v tom zábavním slova smyslu, ale rozptýlit, jak si i jako když cokoliv jinýho, jo, oni nás rozptylují jako permanentně a vžádají si tu pozornost a krají to velmi efektivně. A samozřejmě pro děti, když se podíváte na tu strukturu toho, co sledují třeba na internetu, tak velká část toho jsou prostě zábavní videa, pranky, prostě různýho typu. Když dělali ty výzkum, tak Klusák to natočil ten dokument v síti, prostě se ukázalo, že tam jsou velká procenta dětí, které samozřejmě hledají i témata, které se týkají jako sebevražd, depresí, i bestiálních věcí. Jo, prostě věcí, které byste nečekali, že váš jako malý teenager jako bude někde hledat. Jo. Třeba nárůst jako jenom sebepoškozování. Je prostě úplně fenomenální v tom, že je to nová věc, ale protože je to něco, co se stalo jaksi obvyklým, jo, a co se zjíví. A i ta intimita, kterou to jaksi nabízí, i v tom, jak youtubeři fungují, prostě odhalují jakoby ten svůj autentický osobní život, točí to v těch svých pokojíčcích. To je velmi účinná jako věc na to, jak se s někým cítit, jak si blízko. A tím paradoxem jako toho online světa je, že vy potřebujete stále být další a další impulzy, aby vás to vlastně nenudilo. Mnoho dětí a malých lidí prostě z toho vyroste. Je hrozně zajímavý sledovat ty youtubery, jak se toho jako vyrostou a pak se za to stydějí třeba. Jo. A pak to smažou a to. Jo. Ale prostě je to taky nějaká etapa. Je to prostě to, kde oni se baví, kde oni žijí, kde oni jsou. Dokonce se tam potkávají. Jo. Potkáme se po škole ve Fortnite. To je něco, co je Fortnite. To by hra taková na ostrově, jako kde se vysadí a poslední, kdo přežije, vyhrál. A už to taky není asi úplně trendy. Jo. A ty rizika jsou tam samozřejmě obrovská a najednou my jsme vystaveni do toho do situace, že vlastně potřebujeme nějak jako i v přístup do toho jejich světa, jako toho, co tam dělají, či s kým tam mluví, jako co to sledují. TikTok je nejoblíbenější současná aplikace pro děti, kterou nejvíc mluví, prostě do 15 vteřinový videa, kde prostě si můžete jako tam použít nějakou její hudbu a jakoby naspívat nějakou písničku nebo dát něco vtipného. Ale je to zároveň nástroj, který je jeden z nejúčinnějších v kyberšikaně dětí, jo, a je to a spoustu těch odborníků vás to nedoporučuje. Jo, naše děti jsou prostě digitální domorodci a vlastně většina z nás rodičů ani vzdáleně netuší, co se tam děje. Jako co naše děti v tom online světě jde. Ani vzdáleně. To znamená, jako jakým způsobem jakoby jsme součástí tohoto jejich světa, jak se o něm bavíme, jak víme tyhle ty věci, je určitě důležitý. Ale má to prostě i spoustu negativních dopadů na děti. Jedním z nich je nedostatek spánku. To znamená, že prostě ta extenzivní používání těch technologií vede k tomu, že oni často nespí, hrají jako dlouho do noci, pak spí jako ve škole. Jsou to velké dopady, to má jiná schopnost navazovat vztahy a na komunikaci tváří v tvář. Jo, je pro ně vlastně mnohem jednodušší ta komunikace písemná, když to skrtuji tak často, jo. Já to vidím u svého druhého syna, on je introvert, a protože jsme jako zavedli jedno z těch pravidel, že jasně známe hesla všech, a že prostě občas se podíváme, můžeme se o tom pobavit, jestli je to pravidlo, jak to, které by připustili vaše děti. Prostě jsme řekli, že je to natolik nebezpečná věc. I z hlediska toho, kdo je kontaktuje, s kým oni mluví. Že samozřejmě chceme respektovat nějaké soukromí, na druhou stranu, když jsme se jednou podívali do toho chatu, jako který on má, tak jsme se mírně zhrozili, a nejen z toho, co někdo říkal jemu, ale co on říkal ostatní. Ale je to introvert, pro který je to úplně ideální svět. Ideální svět, jako kde nemusí komunikovat s lidmi tváří v tvář. A já to nějak jako nechci snadno soudit, ale je to věc instantní, všudy přítomné zábavy, která ale jako nepřináší ten typ uspokojení jako třeba jiné aktivity, jako třeba sport, nebo když se upříte na nějaký hudební nástroj nebo něco, vlastně, kde vyžaduje to nějaké úsilí. A vlastně ty úsilí přináší větší a větší uspokojení z toho, protože víc a víc něco umíte. Jo, tohleto je instantní uspokojení, který to přináší, ale vlastně to uspokojení klesá a musí být jak vydrážněno nebo vybuzeno něčím novým, novou hrou nebo něčím takovým. Takže to jednoduché, kdekoliv a kdykoliv, je ta nová výzva. Jo? A proto, když někdo říká, musíme ty děti učit té digitální jako gramotnosti, jo? To je takový jako nesmysl. Vy jsou gramotnější dřív než kdokoliv z nás, jo? A ten vývoj je tak rychlý, že vy se seznámíte, co je Instagram, a už je to out. Jo? Jo? Už to prostě někdo, jako, už je to prostarý. Instagram už plesá, prostě jede něco jiného. Ale zároveň jako bavit se jenom o restrikcích, je to důležitý, ale ta moje teze je, že vy musíte vytvořit prostředí té rodiny a nějakou společnou kulturu té rodiny a o to, co vyjde, abyste to mohli naplnit něčím jiným, než jenom tou restrikcí. Ta restrikce nakonec nefunguje, protože pokud se prostě jenom restrikce, tak prostě když to dítě jako bude mít tu možnost, jo, tak na tom stráví cokoliv. Prostě, jo, jako když mám nakládat televizi, tak když potom jde o babička, bude sedět na televizi. Je otázka, jakým způsobem vytváříme naše domovy a otváříme i naše domácnosti tak, aby podněcovali nějakou kreativitu těch dětí, aby jim dávali ještě nějaké jiné možnosti. Ale i protože ta konkurence je obrovská. Jakým způsobem s tím zacházíme i my, jako co je to, co je ústřední, jak ty technologie vůbec jako používáme ve svých jako domácnostech. A to není jenom mobilní telefony a internet, ale i televizi, i jiné věci. A je to samozřejmě náročné, jo, protože je to si pohodlný je posadit před tu televizi, pohodlný dát jim ten mobil. Jsou lidé, kteří se snaží třeba tu televizi nemít v tom centrálním prostoru, jako tu obrazovku ty rodiny, aby vlastně ona byla tím centrem. Kteří jako se snaží jako dostat pod kontrolu samozřejmě i jako Wi-Fi a technologie, tak aby vůbec byl prostor na to dělat něco jiného. Ale je to náročné, protože to je věc jakoby nejhlubších tužeb jaksi našich dětí. Já mám tady několik jakoby věcí, nějakých jako pravidel, které mi připadaly jako docela zajímavé, a možná, jestli vy máte nějaká věci, už je drabo bavit o těch pravidlech, jak jsou účinná. Nebo možná zkuste nejdřív, jestli byste to s někým nastavovali, jaká jsou ta pravidla třeba, která byste dávali svým dětem, to, nebo jak jste se to snažili dělat.
7: Tak my máme třeba pravidlo, že telefon prostě doma neužívá, je prostě na nějakém místě, a pokud prostě někdo nezavolá, tak je to telefon, že? Není to akadý. Moc populární to není, ale drží.
8: U nás já potřebuji ten s ním starším, ale 10, jako to všechno vysvětlete se, jako proč to nechci, co to nechci, aby chvíli, kdy to je jenom přijde zákaz, tak jako je to desná konfrontace. Chvíli, když o tom trochu mluvíme, o tomu trochu přitaká ten mandon, že to funguje, že to je dohoda.
2: Jo, to se mluvili, jo, jako v té chvíli, kdy to pro ně bude jenom restrikce a nebude to, proč vlastně to chceme žít jinak jako rodina, ale pokud to nerespektuji ani já jako rodič, a já to tak samozřejmě nevytvářím kulturu, ale jenom zákaz, jo, což je samozřejmě pro nás náročnější, aby jsme se tomu taky řídili, ale aby jsme taky sami vytvářili ty přijetosti, nejen kepře, ale k tomu nějakému času s těmi dětmi. Hele, máte ještě někdo jiný nějaké zkušenosti nebo vaše pravidla, která jako toho máte?
3: používám nějaký software, který máme dvojí nastavení, jednak na ten celkový čas za den a pak kombinaci s večerkou, kdy se jako to vypne na telefon.
2: Jo, určitě. Různé platformy nabízejí buď to placené nebo neplacené. iPhony ty mají docela inteligentní jakoby ročiskou kontrolu v tomhle, která mezuje jak čas, tak večerku, tak jednotlivý aplikace, tak jako když chtějí něco si nainstalovat, tak musí žádat o schválení, takže máte kontroly nad nějakými aplikacemi. Takže já si myslím, že to je dobrá věc, jako v té chvíli, kdy vidíte, že to začíná být problém, a říct si samozřejmě asi, jaký je ten třeba limit, jakoby. A ten se samozřejmě vyšší asi u různých jako věkových kategorií těch dětí, ale to jsou určitě dobré věci. Jo, u nás to má taky jenom ovládnutí jako Wi-Fi připojení, kdy jednotlivé routery jako umožňují vlastně mít ty kontroly, že můžete pro jednotlivá zařízení třeba povolovat konkrétní časové jako úseky. Jo, to znamená, já když jsem tohle udělal, tak jsem napsal s tím, že jeden router vládne všem, jeden jim všem káže. Ten všechny přivede do offline sváže a teď jakoby jinak to samozřejmě zvyšuje vaši vyjednávací pozici, ale prostě byly zatím nějaké vysvětlení, proč skutečně kdy je ta večerka, jo, protože ta nespavost je velký problém, jo, to znamená jeden z těch pravidel je, nebo třeba které vím, že někteří mají havidlo, že mobilní telefony u nich doma vstávají o hodinu později než lidé a jdou spát o hodinu dříve než lidé. Jo? Což říkal, že měl paradoxní účinek, že jejich děti vstávají v 6 hodin, aby měli ještě od 7 do 8 hodin nějaký čas. Takže takové havidlo jedné hodiny před, jo? Před a před a po. Ale samozřejmě, pokud se vám udrží, jako podaří tohleto udržet. Ale myslím, že čím jsou děti starší, tím je to jako obtížnější udržet to, že se mobily a smartfony vůbec nepoužívají. Dobrá, protože to je jejich jako hlavní komunikační nástroj, ale samozřejmě se to dá třeba.
5: A ta otázka proč? Pokud to má mít ten dopad a má to mít nějaký ten kontakt a i tu kůdu té rodině, tak já se zase přednám ještě z toho, je to a tak a dostane to a proč?
2: Já nevím, jak jako někteří to řeší takovou nějakou, jo, samozřejmě je to otázka, jak ty děti jsou některé menší, jim jsou 3 nebo 4, tak jako s nimi těžko budete nastavovat ty hodnoty a řekne, ale musíte být tak připravení a mít aspoň nějaké odpovědi, jo, ale někteří to dělají tak, že mají prostě nějakou rodinnou radu, kde si řeknou, o co nám jde jako rodině, jako rodině. Chceme prostě, aby rodina měla čas na sebe, že naše hodnota je, aby jsme se nějak inspirovali, aby jsme komunikovali, jsme měli čas jeden na druhýho, aby jsme netrávili jak si to jenom separátně na těch zařízeních. Někteří říkají, jo, chceme víc, jak si vytvářet, než konzumovat jenom. Jo, prostě je to důležitý pro nás, aby jsme jenom jako nekonzumovali nějaké jako věci, které dělají někdo jiný, jak můžeme společně něco tvořit. A samozřejmě pro lidi, kteří žijou třeba mimo město, kde je si zahrada, les, jako je to jednodušší, vyšouknete je, zavřete dveře a je to, oni se pak často zvukují u míst, kde je free wifi, teda že tak se taky už se to zažil, takže to je potřeba nějak odfiltrovat. Ale samozřejmě je třeba se dá mluvit do odpočinku, jo, prostě, jo, ten sabat, ten jeden den bez elektroniky, jo, někteří to mají tak nastavené, jo, třeba jedna hodina denně, jeden den v týdnu, jeden týden v roce, třeba úplně bez té elektroniky. A říkat, no, ale musíte být ten mobil na ty dovolený a to. Jako nemusí to být. Jo, ale prostě jsme už tak, máme třeba tyhle ty věci nějak zafixované. Ale, jak jsem říkal, je třeba to uspokojení toho, že prostě věci, které stojí za to, vyžadují nějakou energii, ale i to uspokojení si, jak věcí roste. Ale samozřejmě vy se jdete jako u nás čtvrtému dítěti, kterému jsou 4 roky, a když vidí, že jejich děti jako, nebo že jiné děti jako můžou hrát. Nevím, jak byste to vysvětlili tomu 4letákovi, jo, ale jako ten náš argument je, že když začne hrát na tomhle tom, tak ostatní hry přestanou těšit a že to nechceme. Samozřejmě to, co on to nechápe, chápe tu restrikci a prostě máme nastavený nějaký jako limit. Jsou lidé, kteří jako jsou tak striktní, že vlastně řeknou jako žádné obrazovky nebo minimálně smartfony do 10 let.
3: Což mimochodem, že se nepletu, jsem četl právě tady o těch hlavní tváři toho, tvorby toho softwaru, že se svěřili, já nevím, jestli to byl Gates nebo Zuckerberg, prostě, že svojím dětem by nedovolili telefon do 12. No. protože právě ví, jako co to dělá, jak to funguje, úplně líp z nás, jak to stvořit, takže svojí dětem ne.
9: Moje otázka je, jako když můj syn přijde do školy, kde to všichni hrají, všichni to mají, a tak bude jako sociálně out, jedna věc. A za druhá, prostě toho, to by v podstatě nemohl jít ani, já nevím, do dorostu, protože ve sboru je Wi-Fi, všichni kluci mají telefon.
2: Samozřejmě, že se tomu nezabráníte, nezměníte jako rodiny jiných rodičů a to. Samozřejmě, že vidím po bohoslužbách u nás jako takový dvíma, že tam jde zalezají v koutě a něco jako si mají. Ale jako moje zkušenost je, že pokud to dítě, já myslím, že musíte jednak naplnit i ten život toho dítěte něčím ještě další, kde využívá svůj telefon. Nebo sládce, ale ani je to sporty, nebo je to hudba, nebo je to něco jiného, kde ten čas trošku jako zaplníte něčím jiný. A pak samozřejmě ano, tak bavme se o tom, jaká restrikce je možná i dobré do toho zapojit. Občas prostě jsme to udělali tak, že jsme se dotkli dobře. Pojďme se teda povědět o tom, co je rozumná míra. Co ty si myslíš, že je rozumná míra a proč? Jo? Ale dá se to dělat od nějakého věku. Ta naše zkušenost se smartfony je, že my jsme jako našemu prvnímu synovi dali smartphone až někde ve 13. Druhý to dostal ve 12 a podle mě ještě nebyl natolik jako vyspělý, aby tomu dal ty hranice on sám. Je to asi u každého individuální, ale z mého pohledu čím déle vydržíte, tím lépe. Jako v tom, jo, moji děti měli staré Nokia, dalo se jim krásně dovolat, vydrželo to 5 dní a jako pokud oni sami měli vlastní hodnotu a něco sami uměli a znamenali, tak ten kolektiv rozhodně se mě nestratil. Že jako oni nevěděli, co. Jak oni myslili, že se ani moc nechávali, co na tom, co se mi vidí. Ale jako na těch hrách některých. Ale ne, že by je neznali a ne, že by jako nehráli taky. V té chvíli, kdy mají ten smartphone, tak je to prolomení velké hranice. Jakoby toho, co mají dostupné, co se jim otevírá, jakou nad tím máte kontrolu. To znamená, i když mají smartphony, tak třeba nemají data. Jo, pro mě, u mě. Jo, to znamená, data dostal ten starší syn až jenom na Wi-Fi, abych nad tím měl aspoň nějakou základní kontrolu. Pokud to nemusí mít, nebo u těch mladších rozhodně to nepotřebují ve škole, pokud se jim loží, nemusím jako dovolat. K něčemu vyšle, no je potřeba. To znamená, je otázka, jakoby kdy třeba zvlášť ty smartphone, jo, že ty si myslím, že jsou úplně jako nejnávykovější a je to nejhůř kontrolovatel. Ale samozřejmě v té chvíli, kdy máte 4 děti, jo, tak to, ty války o to, jak on může a já ne. Takže většinou to dopadne tak, že vaše odolnost se snižuje s tím dalším dítětem. Moje zkušenosti i samozřejmě tím provozem a tím toho je tolik. Ale ta hodina před usnutím, hodina po usnutí je nesmírně dobrá, protože chrání nějaký jako společný čas. Jo. Chrání jídla třeba, jo, společná. Jo, že jedno si pravidel je nejíme, s mobilními telefony, jo, nebo ty mobilní telefony prostě odkládáme, nebo nekoukáme se u toho na televizi, jo, se mnohý rodiny dívají. Ta hodina před usnutím, že jdou spát, je dobré, když ty mobily jsou na nějakém společném místě, mají ten svůj domeček, tam se třeba nabíjejí, ale jsou mimo, jsou vyznuté nějaké notifikace, nevyrušují samozřejmě nás jako rodinu. A určitě ta hodina před usnutím je dobrá i pro manželský život, jo? Pro intimní život. Zvláště muži mají tendenci jako být na těch mobilech relativně dlouho. A takže jedno z těch pravidel, které se doporučuje, je nemít mobily v ložnici, pokud jako chcete, aby vaše manželství nějak zásadně jako netrpělo. Koupit si normální budík, jo? To je ta taková ta typická výmluva, já potřebuji určitě budík a ještě mi to hlídá spánek a moje biorytmy, ale ve skutečnosti je to jedno, protože vy se kvůli tomu chodíte o 2 hodiny pozdě spát a váš biorytmus se stejně pije na uby. Samé to už nemá ještě jedno pravidlo, že jakékoliv dítě, které má smartphone, musí mít zároveň rozečtenou nějakou knihu. Jo, to znamená skutečně kontroly, že jako ty děti jako se tam posouvají. Jinak jako to, což říkal, že vedlo k tomu, že skutečně radikálně se zvýšila žádost, jak si o návštěvu knihoven a...
9: Už tady ta manželka vymyslela, jak jsem jel domů a že syn hrál 30 minut. To jako na klavír, místo 10. A já jsem mu dala, že za každou, že se vydělává hraním na klavír, že se mu zvyšuje limit. A vlastně on je v těch hrách jako kdyby zvyklý, že když něco bude mi udělá, tak si na to vydělá, že jo. A něco video Minecraftu, úplně normálně. A tohle jako přijal.
5: že prostě si vydělává tady těma činnostma na ten časový limit, že se ho zvyšuje tady tím, takže reagoval na to ku podivu jako dobře a dělal tak to jako dám to placu.
2: Jo, určitě není to jenom o těch investicích, je to taky o tom prostě, jak ta vaše rodina funguje, jste tam, kde jsou zásadně okamžiky těch lidí v té rodině, ať už dědečků, babiček, jo, jste přítomní jako dobře tam, kde vám něco jde, jo, jsme plně přítomní, když prostě jsme nějaký situací zranitelnosti. To jsou hodnoty, které se dají komunikovat s těmi dětmi i v nějakém věku, jo. Ale je to zajímavé cvičení se pobavit o těch hodnotách, jako vaší rodiny, o co vám jde, co je vlastně vaším cílem, proč ty věci chcete dělat jinak. A já jsem četl nějakou knížku, jmenuje se to Tech Wise Family od Andyho Crouche, kde on říká, že největší jakoby podsta pro něj bylo, když vlastně ty děti potom zpětně reflektovali, jak to bylo dobře, no. Jo, už vlastně jim bylo 15, 16, že vlastně říkali, jo, chápeme. Líbí se na to a chceme to říct taky, jo. I když samozřejmě ne vždycky ty babily potom už byly mimo tu ložnici a čím jsou ty děti starší, asi o těch 15, 16, 17 náhodou, tak si myslím, že jako můžete se o tom bavit, jo, ale už to není, od té restrikce už je tam zásadně jakoby nečí, jo. Tam si myslím, že už to podle mě musíte někde spoléhat na tu zodpovědnost i toho teenagera, ale samozřejmě se s ním bavit o to, co vlastně tam dělá. Ale čím zodpovědnější oni budou a nějak to internalizují, to proč, tak tím je to potom samozřejmě jednodušší. Ale to je asi u všeho. Nevím, jak to vidíte s těmi hesly. Jako vizení hesla. Má mít rodič absolutní přístup k zařízením svých dětí a k jejich jako aplikacím, ne, že by oni nemohli cokoliv smazat a cokoliv toho, jo? A tady. Já to nastane tak, že jako kvůli ochraně jako našeho manželství, kybernevěra je jako epidemická v současnosti, prostě je to věc, co je otevřené jako pro moji ženu, jako můj mobil a její pro mě. A všichni jsme to nastavili tak, že prostě máme přístup i do těch zařízení svých dětí. Co si o to myslíte? Neříkám, že to tak musí být.
7: Tak u nás to znamená, že po zásadní historie počítačný důvod.
2: Jo, to je určitě jedno z těch pravidel, nemažete historii. Samozřejmě se na to přijde, že jo? No, jako, jak je to kvěrulky, jako zjistit, jestli se něco zmazat, nebo...
7: Než přišli syn si dal z toho a otavpo, jeden z těch argumentů bylo proč, je to, že jsou v situace, kdy já jsem něco potřeboval vyřídit si telefonem, nebo z něho zavolal a tak dále, takže prostě ten starší jako chtěl mít tu moc nad tím, samozřejmě něče bráfu, aby možná mohl, hle, starší pro fight. Můžeš to změnit, ale já s mamkou budeme vědět aktuální to bude kady na lednici. No, aby brácha ti do toho nemohli, to je v podatku, ale my jo. Ale když už je to uvěc diskuze, proč tak já. A druhá věc je prostě rozhovory nad tím, co se na to vyučí. Děje, že nevím, jestli to zažili, prostě dokument. Nejte ne to šíkali, nejču. To dává pro mě nekonečné rozhovory nad tím, jako nad tím obsaném, jako co konzumuje, proč. Kritické myšlení, jako a mám dojem, že to občas funguje, ale to vlastně v 5 letech jsme se bavili o reklamách, že nemůže všemu věřit a prod a tak dál. A teď se bavíme o tom, co mu žen na internetu viděl. Takže to mi přijde, že je vlastně ten nárok na ty, abych já měl zrovna ten čas a trpělivě se s ním o to bavit. A nebo zareagoval, ne, nebo je to blbost, a jdu pryč. To mi přijde, že jsou pro mě klíčové momenty, abych to vychytal, nevím, jak vám se podaří, nebo to vaše postřehy. Čedilo hesla, jako to vysvětluje pragmaticky.
2: No, někdo jiný názor na ty hesla. Jako, je to samozřejmě citová věc?
3: Jasně, no, tam zatím nejsme, mají to zaheslované a nevíme. Jako dovedu si představit, že by dcera mi povolila jak se dívat jako na historii nějakého internetového procházení, ale ve chvíli, kdy jsme se bavili prostě o tom, abych vstoupil do nějaké konverzace, do nějakého chatu, to by fyzicky opustila nás. I utekla z domova.
2: No, já jsem zvědav, co udělá ten film cítit. Ale víte o tom filmu? Jo, protože zvlášť pokud máte dcery, jako, tak ta pravděpodobnost, jako, že je zkontaktuje nějaký predátor, je opravdu jako velká. A pravděpodobně se jí to stane dřív nebo později. To znamená...
7: Já třeba uměrně jsem na nějaký šek nikde, jakože celosvětově, to byl, já přitom nepamatuju tu adresu, ale tak Speed Chess, myslím, že se to jmenovalo. Já jsem do tří minu vždycky na mítězství a tak, jo. tak jak jsem na něčem tak ujít. A bylo hrozně zajímavý, že vlastně, my jsem potom hrál třeba s králem, tam byly ty odnosti, že? Takže já jsem se nějak propracovával postupně jako těmi vítězstvími a tak dál. Tak od určitýho levelu, když se mnou hrál jako silný spoluhráč, jako dáma, král, tak mi normálně běžně nabízeli drogy. Úplně standardní, protože při té hře během 3 minut se hraje na vítězství, ale ne je tak silný, že ještě dokáže s tobou četovat. Jako, tak co je, jo? Takže vlastně to bylo hrozně zajímavé. Oni jako opravdu otevřeně jako napisali drogy, množství, peníze a tak. Tak to se jako ukazovalo vlastně právě s dcerama. Já myslím, že to bylo nebo si nějaký připuškolkák, jestli jste to náhodou nehráli nikde na centru.cz. Jsou piškvorky, jakože to moje čet.
9: Co? A k tomu je čet nějaký.
7: A k tomu je čet. Jo? A tam to pak překázalo právě na tyhle ty sexuální věci, jako nebo intimní, těch čeká. S tím, že já jsem se potkal, tak byly trochu opět v světovém městku, že prostě, hele, hraješ, jo, ty já ti napícím tady, jo, za to pak. Co to je na to? Takhle, jakoby, otevřeně takhle jednoduše, mě to nikdy, jakoby, nepotkalo, kromě toho, když vidím Poláclava, Kucpa, nebo tak, jo, ale tady to bylo tak jednoduchý, dalo se to vyfotit, že cokoliv, print screen a něco všechno.
9: Ale teď je to městně relíky, že jo, jako, kyberšikana prostě je tak jednoduchá. Jo, tak jednoduchá a tak jako smrtící, protože tam prostě to je ten jejich svět. A samozřejmě jako ty sexuální predátoři, jako, no takže možná jsem
10: hrál nějakou hru a měl tam 10 přátel z té hře, tak jsem se ptal, jestli aspoň i znám, říkal, jo, že to jsou spolužáci, mně přijde důležitý vědět, jako jestli ví konkrétně ty osoby, ale kapu, že to taky nejde sledovat, dohledat.
7: A mluvíte s, jako s těma dětma? Ty právě jako toto to vysvětlování. No to je na chatu, že vlastně každá ta chámá beda to, no ale spolu co vím, nějaký chat. Kdo mě mezinárodně podou. A zase pro mě, teď si nás někým baví, nebo co si píče, že to. A teď vlastně to otevřit ty diskuze. No ale ty musíš vědět. A on, to je kluk, on píše, že mu je 13. To by zapad též vlastně složitá diskuze, podle několikrát. Když a teď jako zapojení boskomny, to je kvůli tomu synovi děti vysvětlit, že to někdo na druhém konci a tak dále je může mít nekalé záměry. A když umí, a proč by hrát dětskou hru? A on píše. A teď jako vlastně to je jako dost náročná na jednu disciplína, kterou já jsem, když jsme přišli na hřiště, tak bylo jasné, jako komu je skvělý fotbal nebo
10: já nevím.
7: Teď je vlastně něco, s čím já nemohu zkušeno. Barová dítě, která si dalo přestali. Na té jeho vloudí, to je přijde, jako, a teď dají doma.
9: Pan chvilku. A tady na to, že se to všechno hrozně rychle vypíjí, jo, že prostě, jako kdo si rodičů ví, co je TikTok, jo. Jo, jako, a jaký jsou třeba nebezpečí, kde jsou s tím spojení. Jo, to jsou, nebo prostě proč je to tak atraktivní.
7: Hrozně zajímavá věc, třeba co já jsem čtivě odpojil z těch novinách do, že vlastně tihle hráči, jako co hrají ty velký hry, jako to Minecraft, nebo jestli pomenuje podle, tak vlastně vyvíjejí Číně a jako sledovací zařízí.
9: To bylo u TikToku, myslím, že to tak bylo. To je čínská aplikace, no, že? Je. A tam ta jakoby, tam to se stačí, aby to přepnuli do sledovacího modu, jako a to samozřejmě už je mě nekákuli ta společnost. Ale je pravda, že celá ta, jakoby, ta internetová bezpečnost, jako jsou na to různý kurzy samozřejmě i pro ty děti, ale myslím, že naprostá většina rodičů vůbec taky neví, která by je. Já vůbec to nedokážu jako představit, co se tam děje. Kam se dá dojít a jak rychle, jakoby oni se můžou setkat s něčím, co úplně nechceme. Jo? Proto říkám, že to je úžasná věc, ale zároveň to je nebezpečnější věc. A tudíž jakoby udržovat ty kanály, jakoby komunikace o těch věcech jako otevřené, podle mě kontrolovat některé aplikace, jo, některé ty filtry umožňují jako omezovat i ty aplikace na nějakou určitou dobu, ať už ty herní nebo ty sociální sítě. Další pravidlo třeba, které jako já jsem taky zavedl, že prostě nemáš žádnou aplikaci, která není legální pro tvůj věk. Nástav. Jo, protože prostě samozřejmě spoustu děcek má Instagramy a Facebooky on té síti od 11 let, jo, ale prostě je to legální od 15. Nebo 14. Já vlastně, že můžou prskat, jako jak to, ale prostě...
7: Máš to i na hry?
9: Opět nevím, jaký jsou tam ty omezení.
2: Jako je, u mě to má tak, že prostě oni musí požádat jaksi o tu instalaci. Jo? To znamená, že já si to prolínu, zjistím, co to je, pobavím se s ním o to a pak teprve jako se budeme instalovat nějakou aplikaci. Jo? To znamená aspoň nějaká základní jakoby kontrola tohodle srdci, to se docela rodí a dá se o tom nějak se mluvit. No? Ale to jsme utekli od těch hesel, takže chat je posvátná půda, jo? Ale na druhou stranu chat je často jako...
3: To ne, a jako nevím, dodám, že když jsem teda jednou, nevím, jak už to bylo, se tam dostal, tak jsem samozřejmě došokovaný, jo, jako tou vulgaritou těch projevů, jako, a ne, no, prostě zvenku, a jí to klaptice, jako jo.
2: Jo, jako ty děcka, jako my máme nějakou představu o našich dětech, jo, z té nedělní školy, nebo člověk by jde, jo, kde prostě se povídají o tom Abrahamovi a o tom Jonášovi, jo, a pak jako uvidíte tu jejich komunikaci v tom jejich světě, že to je někdo úplně jiný. Nebo že se chová úplně, nebo že komunikuje úplně jinak. A což je jako hrozně zajímavý. A jako je to určitě nábět k nějakému hovoru a samozřejmě buď to do toho pustí, nebo ne. A já jsem začal jakoby třeba kazatelské děti, jako které si najednou založili nějaký YouTube kanál a tak jsem tak sledoval ty videa. A evidentně ten rodič, ten kazatel neměl ani ponětí, že něco takového natáčí. Ten kontrast mezi tím, jako kdo to dítě je besídce a kdo to dítě je na YouTube, byl jako enormní. Jo? A já to chápu, jako děti kazatelů mají mé hluboké porozumění, aby dělali taky, ale ten kontrast byl hodně zajímavý. Jo? Byl hodně zajímavý, ale je to prostě svět, kde se nějakým způsobem můžou projevit. Nevím, my to zatím máme takhle nastavené, že to je naprostá otevřenost. Myslím si, že od nějakého věku asi má smysl od toho ustoupit. Jo? Nebo prostě čím víc to dítě je zodpovědné.

0: ten odhad, co vlastně jako je ještě za hranou, co není za hranou. Takže se nedivím, že ta anonymita prostě vede k tomu, k té větší a větší explicitnosti. Jakoby ve trefu, jako různého typu. Takže pro mě nebude nucený to nějak něco sem takhle nastavit, ale myslím, že s větší mírou důvěry prostě není důvod to potom kontrolovat. Ale nevím, jak to zní tady nejmladší účastnici. To by byla velká zrada, kdyby radši.
1: No, jako asi by poslal jako pizdou, kdyby rodiče měli heslo od mýho mobilu a četli si moje zprávy. Tak.
0: Já protože to je prostě prostor, to nej... Jako, není ty mější prostor.
2: Do jakého věku?
0: Jak byste to doplňoval? Do jakého věku to nebo od vždycky to nechat naprosto jako od soukromně?
1: No, když je to dítě malý, tak jako asi v pohodě. U mě to bylo asi od 13, že bych už jakoby si nechtěla.
0: Jo. A já si myslím, že to souvisí, jakoby tam přece jenom je nějaký jako přenos i v tom dospívání, jo, kolem tohletoho věku 12-13, kde samozřejmě jsou to vztahy, jo, najednou ty spolužáci jsou důležitější než vy, jak vypadá je důležitější než vy, ale zároveň je to tam nejzranitelnější období, jo, kdy vám nejvíc můžou ublížit, jako ty ostatní, kdy nejvíc jako, vás to může zasáhnout a jakoby děje se to tam a na druhou stranu prostě to soukromí a ta samostatnost a toho samostatnění se jako člověka i od těch rodičů tam zrovna probíhá, že?
3: Myslím, že ale tam je ten rozdíl, že když my jsme vyustali, tak víme tomu, taky jsme si psali psanička, milostná nebo nějaké hejty, ale vždycky to mělo tvář, více jmény. Jako vždycky vlastně ty rodiče mohli říct, kdo to je, jo, kdo to je ve škole a tak já dal se to s tím něco dělá, zase, pan mi to nedělo, ten člověk. To si myslím, že je ten rozdíl. Jako tohle si udělal tvojí dceři, hele, po cém a tak dále, nebo což si myslím, že to je, to vím, ten rozdíl. Jako, že taky jsme si říkali různé věci a když jsme přišel na fotbal, tak jsme mluvili, když to pak někdo slyšel, jak se děsil. Tak jako ty děti na to čet. Ale mělo to repudivě tvář, mělo to, dal se dosáhnout ten člověk, nebo se podalo vybnout. Nebo on, když mě někdo chtěl,
0: dal se to dostrhat, jo, nefřenary,
3: když už ho někdo sejmou, tak to udělal dosah třeba den té třídě, ale ne tak, že
0: ojcela škola nebo co náš, to by
3: jako v podstatě neměl šanci, jako tam jedí na teronost, jakože to si myslím, že je vlastně ten rozdíl, který jako ty děti neumí dolínou, a takže to, vlastně všechno jsme jako kdyby zažili, nějaké malé, ale jsou to úplně jiné dimenze. Takže když jste čeho říct, ale když někdo nabízí pomoc se školou, tak se nesmí vzít.
0: Takže pro mě jako strukturovat ten čas, to znamená, pro mě to čas znamená, že jeden z důvodů proč, taky je třeba omezujeme ten čas, říkáme, dobře, ta Wi-Fi se zapne v tu a v tu hodinu, ale znamená to, že budeš mít dostřeba hotové úkoly, budeš jít na ostatní auto. Jo, to je třeba jedna z těch věcí, vypíná se proto a proto, protože prostě v tu chvíli ty se potřebuješ připravovat jako do postele, jo, a chceme, aby jsme mohli spát nějakou hodinu a nezapne se to do té doby, než to. Chránit spánek, chránit nějaký rytmus té rodiny, domluvit se na tom i, aby věděl, jakoby proč. Myslím, že to je dobrý si o tom promluvit, si vstupovat i do toho světa, ale samozřejmě opatrně, jo, jako je to, jako čím to dítě je asi starší, tak je potřeba s tím jako opatrněji. Ale proto já třeba říkám, ty smartphony, já osobně jsem dával až kolem toho 13. do vykonejači. 12-13, což... Ale nemám pocit, že moje děti tím nějak jako cepěly, nevím, musí se jich asi zeptat. Nikdo se jako věty nevyloučil jako jejich spolužáků, jen protože hráli nějakou hru, nebo že neměli smartphone. Ale z mýho pohledu je to i o tom, jako, jak vypadá ta rodina jako celek, čím je naplněn, jak vypadá ten prostor, třeba kde žijete. Samozřejmě, kdo žijeme prostě, já nevím, dvě káka, paneláku s třema dětma, tak jako tam mít nějaký kreativní prostor je úplně nemožný, ale je tam dost podnětů pro ty děti, třeba zvlášť pro ty menší. Jo? Je tam dost podnětů, kde si můžou něco hrát, něco si můžou tvořit. Máme na ně čas vůbec, jo? Je to složitý, je poch. Mají malý zájmy, můžou chodit ven. Jo, můj nejmladší syn je takový Mauglí, jako že furt je někde venku, jako na zahradě a leze po stromech. Ale umožňuje to, kde bydlím. Jo. Často už prostě, že bydlíte, kde nemáte tyhle ty možnosti, tak pro ty děti prostě musíte vytvořit nějaký jako jiný kontext. Často si myslím, že hodně rozhoduje, jaký jsou další vzory. Vzory třeba v církvi nebo lidi, kteří s těma dětkama pracují, máme skvělý vedoucí v dorostu, mládeži.

0: který jsou natolik inspirativní a berou je na takový jako aktivity, že to ostatní jako pro ně není tak důležitý. Ale zároveň bych ty technologie nedemonizoval. Je to nějaký ekosystém jako z budoucnosti a pravděpodobně se bude dál rozvíjet. Jo? Bude se rozvíjet virtuální realita, bude to ještě atraktivnější, ještě reálnější, ještě všude přítomnější. Jo? Ten offline svět jako bude ne víc ohrožený, ale prostě musíme mu dát jakoby nějakou hloubku a nějaký smysl, aby vůbec se jako uchytil.
1: Ale myslím, že Japonci vlastně řeší problém porodnosti, že ženu se nevyplatí vlastně ani navazovat vztahy a natož mít ještě děti. Natož nějaký vztahy, jakože partnerství.
0: Je to problém, je třeba vliv pornografie do velké míry, zvlášť malých jako mužů, vede k tomu, že skutečně vlastně už ty fyzické vztahy jakoby moc nevyhledávají. Jo. Že to je taky jako bez problémů. Ta žena po vás nic nechce, nechce nějaký závazek, nechce po vás, aby se upízeli, nakupovali, vydělávali. Je pořád dispozici. Jo. A je to šílený, ale je to prostě tak. To znamená, že jakoby zatímco se třeba v 90. letech snižoval věk třeba prvních sexuálních zkušeností, tak teď se začíná zvyšovat. Jo. Protože prostě to ty lidi jako nepotřebují, mají to v té virtuální jako realitě. Jako samozřejmě, jako ten vliv toho digitálního světa i na třeba rodinovým manželství jakoby je velký. Jiní se to jak se lidi seznamují. Třetí a lidi ve Spojených se seznamují online. Ta šíře typ možností, jak se seznámit, je mnohem větší, než bývala kdy dřív. Jo, anebo prostě si někoho potkáte někde na sjezdu mládeže a pak si ho vyfacebookujete, vyinstagramujete, víte už, kde bych jel a okamžitě. Jo, prostě ty možnosti jsou nepřeberný, to dřív prostě jako nebývalo v něče. Teda pokud zrovna nemáte tu jako stopu na střelicích, tak to je i složitý. Jo, ten styl komunikace se změnil, ale i třeba kybernevěra jako je zásadní větší problém v současnosti. A nejen jako nevěra online, jo, ale i to, že lidé, kteří jsou nějakým způsobem nespokojení v tom manželství, tak mají nepřeberné množství způsobů, jak vlastně najít někoho, kdo si tu jejich potřebu naplní. A což jako dřív, možná to není na pracovišti, ale teď je to prostě úplně všude. Já mám ty příběhy z našeho sboru, kdy si patru tímhle tím způsobem se někomu šel. Jo. A třeba žije ve třech. Jo, a je to úplně, ale co byste nečekali, bože, je se takový, jako je možný. A aby si začalo to tím, že se někde jako brouzdal, jo. A někde jako to vyskočilo a někde začal psát.
1: To jsou jeba toho mailu, to přijde denně, že?
0: To spamu, myslím, nechodí jako na ty nabídky těch milionů z té Afriky, ale někde výrodně člověk stavěrli si, ale jo, ale ne, samozřejmě to všude přítomný, jo, že v Americe byla seznamka, pro jako zadané, jo, to znamená, že to byly manželství a jenom jako, že tam bylo možné bezpečně navázat s někým, jako kdo je taky, že na té, ale chce si jako užít mimo to manželství. A pak ta databáze unikla, jako těch kontaktů. To je už šílený skandál. A jo, ale ten trh je jako obrovský tohle.
1: Že mě ale stačí možnost, jenom třeba Facebooku, když člověk má ty přátel a fotka, že statě jako kdokoliv pro navazování nebo takové jako nezávazné, že se známka třeba Facebooku začne dát. Je ty možnosti, to, co to vyžadovalo dřív, se dělá tu odvábou a jít z kůží na trh. A vlastně vydal jsem takový dokument, tak učí vlastně kluky, aby jako byli schopni navazovat jako oční kontakt nebo vůbec jako kdyby fyzickou blízkost oslovit tu volku. Že jsou frajeři, jde za telefony, jo, a naopak přijde den D.
0: Tak jsou pak dobré placené kurzy na to, jak tohle to udělat. Online kurzy.
1: Takže online v podstatě jako to bude možná výzva se právě pro rodiče a dál, jako to bezpečí za tu obrazovku, ale ten normální kontakt.
0: Bude to výzva, budeme se o tom asi muset i jako církev víc bavit, jo, jako rodiče tam, jak s tím nakládat, protože ty technologie neodejdou, budou tady, budou ještě sofistikovanější, ještě lepší a ještě lákavější a bude to čím dál náročnější. A právě proto jako vytvářet nějakou jako kulturu té rodiny a ty hodnoty nějak jako pojizávat společně. Prostě bude potřeba, ale zároveň prostě nemůžeme vytvářet nějaký bubliny, jako jo, že ty děcka úplně otizujeme, určitě oni pak ty bubliny prasprou a ořejnu, jako nebude jim to dávat smysl. To znamená, stejně se o těch věcech jako je potřeba bavit, takže je dobrý znát jejich oblíbený youtubery, je dobrý jako stát to, o čem se baví. Na druhou stranu, musíte jako rodič mít tu pozici, že ta důvěra tam je, že se bavíme, že jakoby máme vůbec čas jakoby sledovat, co se s tím naším dětem děje. Jako, že to poznáte, když se s ním něco děje. Jo. Nebo když je tam nějaká šikana nebo něco, ale někdy nepoznáte. Jo. Ale my jsme to tím většinou poznali, že nějaký problém a pak jsme se k tomu dostali a třeba to trvalo nějak. Nedostali jsme se k těm technickým, jako doporučuju routery Mikrotik, který mají docela dobrou aplikaci i webový rozhraní pro rodičovskou kontrolu právě, který umožňuje to strukturaci času, které povolíte. Samozřejmě jak Androidy, tak iPhony mají nějaké, buď to placené, iPhony neplacené jako prostředí, ale pak zase musí ty děti mít taky ty iPhony, což leze do peněz. Family Link. Těch prostředků je asi hodně, jako doporučuju mít alespoň nějakou základní pohled. Asi čas vypršel, tak možná jsme měli odpovědět úplně na všechno, ale snad to aspoň trochu bylo pro vás inspirací.

Vracíme se z evangelikálního fóra, kde hovořil Jiří Unger o nastavení hranic a také komunikaci o technologiích mezi rodiči a dětmi. Evangelikální fórum bude možné za několik dní navštívit, ať už osobně nebo online. Hledejte více informací na stránkách Evangelikální aliance, která evangelikální fóra pořádá. A můžete se povzbudit, uslyšet nějakou možná podobnou přednášku. Další akademie nás čeká v neděli v 19 hodin.

0: wine.
1: Před chvílí jsme se bavili o digitálních technologiích a Pavel Helan připomněl, že bychom mohli mít i aplikaci, ve které k nám Bůh promlouvá. Hledejme to Boží království a ten Boží hlas. Nenechme si zahltit technologiemi a vším, co je teď moderní a technologické.

Desátá hodina večerní je tu a s ní nás čeká také dobrodružná plavba. Za chviličku otevřeme knížku Plavčík Žán manželů Dolejších, ale do té doby ještě několik písní a dobrý poslech vám přeje od mikrofonu Rádia 7 Pavel Kohl.

Minule jsme hlavního hrdinu románu Manželů dolejších Plavčíka Žána zanechali v situaci, kdy se chystal na souboj se samozvaným kapitánem Flaubertem, kterého neusvědčil z vraždy své rodiny. Žán vítězí, získá zpět prsten své matky a veřejně ve jménu Boha odpouští. Setkává se s lordem Gosnoldem a jeho rodinou, kteří mu děkují za záchranu života. I přes Flauberovu porážku zůstává však na lodi stále dostatek nebezpečných a krutých mužů, kteří pro Žána představují trvalou hrozbu. Pokračuje Pavel Hromádka.

Flaubert seděl za malým kulatým stolkem, na němž bylo prostřeno k snídani, a díval se před sebe nepřítomným pohledem slepce. Proseděl takto celou noc a nereagoval ani na příchod námořníka, jenž mu jako obvykle přinesl čaj a suchary s dozlatova opečenými plátky slaniny. Ignoroval dokonce i návštěvu kapitána Bikarata a druhého důstojníka, kteří mu přišli oznámit, aby počítal s tím, že bude předán spravedlnosti v Quebecu. Jakoby na něho dopadla tíže celého jeho života a on se pod tou váhou náhle zhroutil. Přítomnost pro něho znamenala stejně málo jako budoucnost, v níž už nikdy nebude moci uskutečnit své plány. Prostě zemřel, i když mu ten mladíček nepustil žilou. Před očima mu opět vyšlehly rudé plameny hranice a v ní bolestí se svíjející tělo. Obraz, který její čas od času pronásledoval po celých 25 let. Dnes jej však přitom tak jako jindy nepřepadla nepříčetná touha zabíjet a ničit. O to intenzivnější byl však pocit slabosti, při němž se jakoby propadal někam hluboko do neznáma. Jako tehdy, pomyslel si. A smrt, zrovna tak jako tenkrát, nepřichází. Pomstil se s krutostí, jakou by sám u sebe nečekal. Nebylo nic těžkého vyčíhat si toho muže s pokorně sepjatýma rukama na tlustém břiše a nasládlým úsměvem. Zbožný inkvizitor se chodil rád po dobré a vydatné večeři projít na čerstvý vzduch, aby mu rychleji slehlo těžké jídlo. Odvlékl jej tehdy do lesa, daleko od lidí. Těšil se z jeho ustrašeného blekotání, když mu vykřikoval do tváře jména těch, jež připravil o život nebo o zdravý rozum. Opájel se chraptivým jakotem jeho vyschlého hrdla, který nemohl slyšet nikdo jiný než on. Každou buňkou těla vychutnával hrůzu vypoulených očí, když ho přivázal ke stromu a pak před ním rozdělal malý ohýnek. Pomalu na něj přikládal větev za větví a přitom s uspokojením sledoval, jak otec Clermont zvrací nestrávenou večeři. Nejprve mu usekl ruku a donutil jej dívat se, jak se jeho vlastní út mění v zuhelnatělé škvarky. Držel jej při vědomí, až už nebylo co pálit a na čem si vylévat nenávist. Pomstil se, ale i přes pocit jakéhosi divokého uspokojení v něm zůstala pachuť porážky, spojená s vědomím, že teď již nemůže vůbec nic. Domů se vrátil spitý děsivostí zážitku, pachem krve a spáleného masa naplňujícímu chřípí. Máš v očích ďábla, řekla mu matka. Jsi posedlý. Ještě tu noc odešel. Navždy. Hnal se pryč na spěněném koni s touhou utéct všemu, co zůstalo za ním. Nikdy se mu to nepodařilo a úleva, kterou očekával, nepřicházela. Nepomáhalo mu nic, dokonce ani to, když si změnil jméno a dosáhl postavení, kterému jiní mohli právem závidět. Zůstala prázdnota měnící se postupem času v zatrpklost a nenávist vůči všem, kdo se zdáli být spokojeni. Chci, abyste věděl, že vám odpouštím. Viviano, zasténal Flaubert. Viviano. Teprve v této nekonečně dlouhé noci si poprvé od té strašné chvíle uvědomil, že ona štíhlá dívka s nádhernými, jako uhel černými vlasy a jemnou zasněnou tváří, by se ho dnes bála a děsila stejně jako všichni ostatní. Už žádnou krev, řekl nahlas. Přísahám, Viviano.

Pánové, oslovil kapitán Bikarat malou sešlost v jeho kajutě. Dal jsem vás svolat proto, abychom se společně poradili o dalším postupu. Situace je vzhledem k pohotovému a nanejvýš statečnému zásahu pana hraběte de Contiho o mnoho nadějnější, než tomu bylo včera, mírně kývl hlavou na Žána. Přesto však zůstává i nadále velice vážná. Chceme-li ve zdraví přežít, musíme se vystříhat každé chyby. Osobně přiznávám, že jsem jich od počátku plavby udělal dost a v žádném případě v tom nemíním pokračovat, doznal kapitán sebekriticky. Nechme minulost minulostí, máchl rukou de la Salle, a raději nám povězte, co v dané situaci považujete za nejdůležitější. Najít Laprého a toho bezuchého mizeru. Vzhledem k tomu, že mají určitě mezi posádkou několik dobrých přátel, je nezbytně nutné vytáhnout ty dva na denní světlo. Prohledali jsme kde co, hlásil Mario. Jak jste řekl, kapitáne, chlapi jim musí dělat zeď. Do země se nepropadli a vy je dostanete, ale pokud možno bez střílení, upozornil Bikarat lodníka. Být vámi, kapitáne, pak bych na ně žádné ohledy nebral, utrousil lord Gosnold. S milosrdenstvím se na takovéhle typy nesmí plýtvat. Chci je dostat živé proto, abych je mohl pověsit, milorde, vysvětlil trochu netrpělivě Bikarat Angličanovi. Tolik zkušeností ještě mám, abych věděl, že kázeň a pořádek na lodi zjedná nejlépe pohled na pár houpajících se oběšenců. Měl jsem jenom takový pocit, že... Však víte, zabloudil Angličan rozpačitě očima k Žánovi. Mám-li být upřímný, trochu jsem se obával. Člověk přece nemůže. Samozřejmě, že ani mne nenechal čin pana hraběte chladným, dodal rychle, když si povšiml zaraženého mlčení ostatních přítomných. Náš převor v klášteře nám často opakoval větu, abychom se nesnažili sloučit neslučitelné, milorde, zaujal de la Salle pohodlnou polohu, jako by neseděl v těsné kajutě, ale v příjemném chládku klášterní posluchárny. Čin pana de Contiho nebyl přece žádnou všeobecně platnou směrnicí, nýbrž příkladným osobním jednáním ve smyslu Ježíšova učení. Jistě jej lze obdivovat, ale pochopitelně není možné ho bez rozmyslu aplikovat ve všech případech při výkonu spravedlnosti. Mám pocit, že jsme se sešli za zcela jiným účelem, než jsou filozofické úvahy a disputace, upozornil Žán, jemuž začínala být rozvíjející se diskuze krajně nepříjemnou. Souhlasím, odkašlal si Bikarat. Tak tedy, přikročme k dalšímu předmětu, a tím je... Přítomnost lorda Gosnolda a jeho rodiny na palubě lodi. V tomhle směru vám ovšem nepomohu, pánové, poznamenal kousavě Angličan. Nemohu za to, že jsme se stali problémem. Chceme vám pomoct, milorde. Stáhl trochu dotčeně rty Bikarat, jehož sebevědomé vystupování anglického šlechtice začínalo dráždit. Za vaši přítomnost se cítím pochopitelně osobně zodpovědný. Promiňte, kapitáne, změnil Angličan tón. Ale od té chvíle, co jsem dostal pažbou po hlavě, mě strašně bolí, což ovšem v žádném případě neomlouvá mou nevrlost. Možná to není jenom tou boulí na zátylku, milorde, pousmál se de la Salle. Ale nic si z toho nedělejte, já mám také po včerejšku takové zvláštní pocity. Náš převor, kterého jsem již před chvílí vzpomínal a jenž byl mimochodem velice moudrý muž, by nám pravděpodobně vysvětlil, že se v nás hnulo svědomí. Neodbíhejte laskavě od tématu, kavelíre, napomenul Bikarat šlechtice. Jestli se budeme navzájem popichovat, můžeme se rovnou rozejít. Nezapomeňte, že mám za sebou probdělou noc. Takže, kde jsme to vlastně skončili? Ach tak... V první řadě se tedy jedná o bezpečnost vaší manželky a dcery, obrátil se kapitán na lorda Gosnolda. Nebylo by bezesporu moudré,
aby vycházeli sami na palubu alespoň do té doby, než se situace vykrystalizuje. Pokud by dámy stály o můj doprovod, uklonil se s typicky francouzským šarmem de la Salle, jsem jim plně k dispozici. Neberte mé varování na lehkou váhu, zvedl karatelsky prst Bikarat. Ti holomci se sice stáhli, ale nepochybuji, že jim rychle otrne. Na skopičiny nemá nikdo z nás chuť, ubezpečil kapitána lodník. Já osobně toužím pouze po jednom, a to, co nejrychleji doplout do Quebecu a tam dát týhle lodi vale. Zasmušil se Bikarat. Teď jde jenom o to, jestli s tebou budu chtít rozvázat pracovní smlouvu. Nezůstanu, i kdybych neměl dost zaplaceno, trval si na svém Mario. Tvou prvořadou povinností by mělo být splnit králův rozkaz, ošíval se kapitán, který stejně jako lodník věděl, že pokud došlo ke změně kurzu, má každý námořník právo podat v prvním přístavním městě výpověď. Tak abyste věděl, kapitáne, nikdy mi nebylo pochuti vyzbrojovat piráty. A od samého začátku se mi tahle plavba dvakrát nezdála, ale teď bych nejraději naházel všechny ty krámy spod palubí do moře. Opovaž se tyhle své názory roztrubovat mezi posádkou. Musel bych to vzít jako odepření poslušnosti a vyvodit z toho patřičné důsledky. Slíbil jsem králi, že náklad dopravím v pořádku na určené místo, a to také udělám.

0: To se nám to cestování pěkně protáhne, hvízdl de la Salle. Záliv svatého Vavřince a Karibské moře. Přál jste si poznat daleké kraje? Usadil ho Bikarat. Ach ano, povzdechl si odevzdaně šlechtic. Představy a skutečnost téměř vždy se liší. A to ještě nevíte, že před Quebecem nás čeká anglický Salem. V noci jsem totiž uvažoval, jak pomoct lordu Gosnoldovi, co by blížnímu v nouzi. A tak mi napadlo, že tohle město puritánů pro nás nebude zase až tak strašná zajížďka. Navíc tam lze snadno doplnit zásoby čerstvých potravin a pokud za nás náš nový přítel ztratí slovíčko, mohou nám tam loďaři prohlédnout loď. Jste opravdový gentleman, nebo spíš pravý francouzský kavalír, kapitáne, nešetřil chválou Angličan. Upřímně řečeno, v něco podobného jsem se neodvažoval ani doufat. Ono se časem vyjasní a vyřeší daleko víc věcí. Nebo taky zamotá, bručel Bikarat. Důležité je, abychom si zachovali chladnou hlavu a rozvahu v... Usekl kapitán v půli věty a spozornil. Venku se ozvaly jakési vzrušené hlasy. Následovalo několik výkřiků, pád těla a dupání nohou vybíhajících na velitelský můstek. Jsou tady! Rozrazil dveře Lapré s dvěma bambitkami v rukou, následován podobně vyzbrojeným Claudem a několika dalšími muži. Dokonce všichni! Rozkročil se vítězoslavně. Mládenci! Houkl za sebe. Budete nám krejt záda pro případ, že by se našel nějaký dobrák se šlechetnými úmysly. Bez obav, uklidnil ho jeden z kompliců. Hlavně si ty uvnitř pořádně podejte. Překvapení, což? Vycenil ostré zuby v úsměvu Lapré. Vsadím se, že něco podobného jste nečekali. Možná, že je na lodi pár hlupáků, co se nechají dojmout vznešenýma gestama, ale pořád zbejvá dost těch, co mají chuť všechny vás jednoduše naházet přes palubu. Kdo neumí plavat, bude to mít rychlejc za sebou. Dámy samozřejmě mohou zůstat. Je ti jasný, že si říkáš o malér? Vstyčil se hrozivě Bikarat. Neřečni a padej, ven na palubu! Rozkřikl se Lapré. A vy samozřejmě taky! Ukázal ústím hlavně na ostatní. Tohle ti nedaruju, zatínal pěsti Bikarat. Vykřikovat si můžeš, až tě budou ožírat žraloci. Já totiž nedovedu bejt tak milosrdnej, jako tady pan hrabě, uklonil se výsměšně Flaubertův pobočník Žánovi. Alou! Bikarat vyšel na palubu a zamžoural očima do prudkého slunečního světla. Nadechl se a velkopansky si přitom strčil ruce do kapes svého kabátce. Koukej ty pracky vyndat! Poručil mu Lapré, kterého kapitánovo ukázale bezstarostné gesto podráždilo. Ale prosím tě, nakročil proti němu Bikarat odvážně, až donutil Laprého o dva kroky ustoupit. Svoje ruce si mohu strkat kam chci. Povídám ven s nima, namířil na něho Lapré pistoli. Kapitán odvrátil pohled stranou a provokativně si odplivl. Řek si svo to sám. V příští vteřině by Lapré zcela jistě vystřelil, ale Bikarat jej přece jenom o nějakou tu setinu vteřiny předešel. Flaubertův pobočník se trochu pokrčil v kolenou a s jakýmsi němým úžasem zíral na rozervanou látku Bikaratovy kapsy, z níž trčela krátká kouřící hlaveň. V následující chvíli skřivil obličej bolestí a oběma rukama si stiskl žaludek. Pak zavřel oči a pomalu se sesul k zemi. Bezuchý Claude strnul překvapením, ale stejně rychle se z něho probral. Zaklel a zvedl svou zbraň proti kapitánově hlavě. Než však stačil zmáčknout spoušť, práskla vzduchem další rána a prudký náraz vypálené kulky odhodil Claudeho tělo proti zábradlí velitelského můstku, kde zůstalo ležet bez jediné známky života. Hlavy přítomných se naraz otočili k místu, odkud houkl poslední výstřel. Flaubert stál mezi dveřmi své kajuty, a lhostejně hleděl na nehybné tělo svého někdejšího přisluhovače. Vystřelenou mušketu nechal jaksi znechuceně dopadnout před své nohy a aniž by se obrátil konkrétně na někoho, pronesl: už žádnou krev. La Salle mu neušlo, že se těžce raněný Lapré při zvuku Flaubertova hlasu pohnul, otevřel oči a začal pohybovat rty. Sklonil se k němu. Chci s ním mluvit, vyrážel ze sebe umírající. Poslyšte, Flaubere, upozornil šlechtic bývalého prvního důstojníka, váš přítel umírá a volá vás. Flaubert několik okamžiků na La Salleho nechápavě hleděl, jako by nerozuměl, co po něm požaduje. A pak se obrátil k odchodu do své kajuty. Ve dveřích se však zastavil a odtušil. Nevím nic o tom, že bych měl někdy nějakého přítele.
1: Svině, ta odporná...
0: Nadzvedl se na loktech Lapré a vydechl naposledy.

Dobře to dopadlo, konstatoval o něco později ulehčeně de la Salle. Kavalíre, v Bikaratově hlase nebyla stopa vlídnosti. Mohl byste mi laskavě vysvětlit, jak se Flaubert dostal k té bouchačce? Díky bohu, že ji měl. Nebudu vám to vymlouvat, ale příště si plňte lépe své povinnosti, nebo vás budu muset potrestat. Pokud vím, prohlídku v jeho kajutě jste včera večer dělal právě vy. Dvě bezvládná lidská těla letěla několik vteřin vzduchem a poté dopadla s tichým šplouchnutím na hladinu. Ani křesťanský pohřeb jim nevystrojili pacholci. Rozčiloval se polohlasně jeden z mužů očividně skrotlé posádky. Stejně by jim to bylo houby platný, pokřižoval se Jordan. Očistec není dostatečně dlouhej na to, aby jim mohlo být odpuštěno. Ty tomu nějak rozumíš. A vůbec, nemysli si, že ty bys v tomhle směru dopadl líp. Pochybuju, že by za tebe někdo ztratil otčenáš, nebo alespoň zdrávas, leda ten plavčík, jenomže to je zas kacíř. Člověk musí sám myslet na zadní kolečka, poučoval námořníka lodní tesař. Například já za sebe nechávám pravidelně před každou plavbou sloužit záhrobní mši. Pro jistotu. Muž se chystal pronést něco kousavého, ale stihl se pouze nadechnout, protože v té chvíli se ozval z velitelského můstku energický kapitánův hlas. Dejte prosím pozor na několik informací, které vám potřebuji sdělit. Předně oznamuji, že jsme změnili kurz plavby a naše první zastávka bude v Salemu, kde vyložíme lorda Gosnoulda s rodinou. Druhou zastávkou bude Quebec, místo předání piráta Flaubera do rukou spravedlnosti. Lapré a Claude jsou mrtví, takže oprátce ušli. Co se týče vás ostatních, pokud se po zbytek cesty budete chovat slušně, zapomenu na všechno, co se stalo, a nepoženu nikoho k odpovědnosti. Dále, do funkce prvního důstojníka postupuje pan de la Salle, zatímco druhým důstojníkem jmenuji pana de Contiho, o jehož odvaze a morálních kvalitách, věřím, nikdo z nás nepochybuje. Každou nekázeň a přestupek proti lodnímu řádu budu stíhat nejpřísnějšími tresty, a to nejméně 40 ranami bez jedné podle zákona Mojžíšova. Zakončil Bikarat svůj krátký projev. Jak se tak díval na mužstvo, hlavou mu prolétlo, že tohle všechno je vlastně opravdu zázrak. Jitřenka pluje dál, paluba není poseta mrtvými a on sám stojí rozkročen, živ a zdráv na velitelském můstku. Jistě, ještě nedopluli, ale... Udělal několik kroků a zastavil se před rozpačitě se tvářícím Žánem. Vlastně jsem vám v tom rychlém sledu událostí ještě ani nestačil poděkovat, pane hrabě. Podal mladíkovi ruku. Opravdu by mě mrzelo, kdybyste si měl myslet, že kapitán Bikarat je nevděčný chlap. Nevím, zda vám na tom svém novém místě budu co platný. Bikarat si chvíli Žána zadumaně prohlížel, pak se pousmál a prohlásil: mít po svém boku muže, jako jste vy, pane de Conti, by si určitě považoval za čest i sám král. Natož já. Pak se otočil na podpatku a odkráčel.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka, hudbou doprovodil Tomáš Najbrt. Pokračovat budeme zase zítra ve 12 hodin 15 minut.

skupina VR Messengers a jejich píseň Home, domů. Máme ten nebeský domov a je krásné tam být.

Jesús Cabello o píseň Světlo v temnotách, která je o tom, že máme složit naše břemena. Vzpomínky na těžkosti, na to, když nás někdo podvedl. Opustit strach o přežití a podvolit se pod Boží vládu, protože Bůh tiší všechny velké mořské vlny. Tolik Jesús Cabello a my se blížíme k 11. hodině a to budou znít poklady z archivu. S posláním, které jako křesťané jsme dostali, věřte a získávejte mi učedníky. Ale jak toho docílit? O tom budou poklady po 11. hodině.

FM, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

11. hodinou pomalu uzavíráme úterý 29. září na Rádiu 7, ale ještě v této hodince stihneme pořad Poklady z archivu. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje Pavel Kohl.

Učednictví je s křesťanstvím neodmyslitelně spjaté. Ježíš nás totiž opakovaně vybízí, abychom dělali věci jako on, a to je podstata toho slova, napodobovat Ježíše v těch nejpraktičtějších rovinách života. Vítejte u poslechu relace, ve které pro vás hledáme poklady z archivu, tedy zvukové záznamy natočené často před dlouhými roky, které ale nic neztratily na svém obsahu. A proto je dobré se k ním občas vracet. Dnes si postupně poslechneme všechny tři části přemýšlení Petra Hajčiara, našeho klatovského spolupracovníka, o evangelizaci. A zazní několik důležitých otázek, které si pravděpodobně někdy položí každý, kdo to s Ježíšem myslí vážně. A začneme hned po písničce. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje autorka dnešního pořadu Kateřina Hodecová.

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Tento pokyn Pána Ježíše Krista je zapsán v Matoušově evangeliu 28. kapitole, verše 19 a 20. Příkaz zní jasně. Jděte. Zástupy nevěřících lidí kolem nás jsou stálou výzvou a my se musíme ptát, co můžeme udělat proto, aby se také oni mohli stát Kristovými učedníky. Zvěstování evangelia je činnost, na kterou se můžeme dívat z různých úhlů pohledu. Velmi důležitý je bezesporu obsah zvěstování. V tomto krátkém cyklu se samozřejmě dotkneme toho, co vlastně nevěřícím máme sdělovat, ale náš hlavní zájem bude trochu jiný. Nejdříve se soustředíme na osobu toho, kdo předává evangelium. Kdo je a kdo má být zvěstovatelem evangelia? To bude předmětem dnešní úvahy. Příště se zaměříme na postavu toho, kdo je osloven, tedy kdo je příjemcem evangelia, jaký je to člověk a jaká je jeho role v procesu zvěstování. Závěrečnou část budeme více věnovat způsobu a metodám zvěstování. Tak, teď už víte, co vás čeká a můžeme se do toho pustit. Kdo má šířit evangelium? Názory se různí. Někteří z vás jistě vyrostli v křesťanském prostředí, ale neměli jste dojem, že by zvěstování evangelia bylo zrovna vaším úkolem. Zdálo se vám, že něco tak obtížného, jako přesvědčovat nevěřící svět o Kristově pravdě, snad ani není ve vašich možnostech a schopnostech. Snad je to práce jen pro zvlášť nadané a obdarované jedince. Považme třeba papeže. Kamkoliv přijde, srotí se zástupy lidí, jen aby ho viděli a slyšeli. Mnohé z jeho výroků jsou citovány i ve světských médiích a tak je slyší miliony lidí. Co oproti tomu zmůžu já, obyčejný řadový křesťan? Kdo je zvědavý na mé názory a kdo stojí o to, aby mu dával kázání nějaký dělník z fabriky anebo prodavačka z masny na rohu? A pak jsou zase jiní křesťané, kteří považují za naprostou samozřejmost, že evangelizace je právě jejich úkol. Navazují kontakty s nevěřícími, svědčí na ulicích a nechávají letáky v čekárnách. Diví se, že to tak nedělají všichni. Říkají, jak můžete jen tak chodit kolem těch nešťastníků, kteří jdou do zahynutí? Vždyť oni čekají na vaše svědectví. Neřeknete-li jim o Kristu vy? Budou třeba jednou v pekle i vaší vinou. Jistě jste se někteří z vás, milí posluchači, poznali i v této druhé skupině. Samozřejmě zde nejde o nějaké škatulkování, ale jde nám o to, kde je pravda. Kdo má zvěstovat evangelium? Říká se, že na každém šprochu je pravdy trochu, a já si myslím, že je to i náš případ. Rozumím totiž oběma názorům. Ano, zvěstovat mají všichni, ale ne všichni stejně. Bůh nás stvořil každého trochu jinak. Projevilo se to už ve škole. Jednomu šlo lépe psaní, druhý dobře četl, třetí uměl rychle počítat a čtvrtý byl hvězda ve skoku do dálky. A teď, když už jsme dospělí, kamkoliv se podíváme, všude vidíme dělbu práce. Například průmyslový podnik zaměstnává stovky lidí. Všichni pracují, nebo by aspoň měli, se stejným cílem – vyrobit dobré výrobky, které se prosadí na trhu. Ale zdaleka nedělají všichni to samé. Nesedí všichni u pásu a nepracují všichni v kancelářích. Neobsluhují všichni jeden a tentýž typ stroje a nejezdí všichni nabízet hotové vzorky obchodníkům. Netopí všichni v kotelně a nejsou všichni řediteli. Každý má svůj úkol. Nebo si vezměme zemědělské družstvo a vidíme to samé. A co třeba vojsko? V uniformách jsou na první pohled všichni stejní, ale je to jen zdání. I v armádě zastává každý nějakou funkci a plní své úkoly. Domnívám se, že tato dělba práce platí, nebo by alespoň měla platit i pro církev. Ani církev nemůže být tvořena jednolitou masou členů.
Ono nás to tak trochu svádí, abychom se od druhých moc nelišili. Není snad snadnější být jen jedním v řadě a ničím nevynikat. Tak ale nemůže fungovat žádný celek, ani církev. Přečtěme si některé úryvky z Bible, Božího slova, nejdříve z listu Efeským, 4. kapitoly, verše 11 a 12. A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla. Zvláště různost duchovních darů byla pro některá křesťanská společenství těžko přijatelná. V Korintu chtěli všichni mluvit jazyky, kdežto o jiné dary nebyl zájem. A právě do Korintu apoštol Pavel napsal tato slova. Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Mají snad všichni projevy moci? Mají snad všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? Nebo je snad všichni vykládají? Dovolte, abych na slova apoštola Pavla navázal trochu provokativní otázkou. Mají všichni evangelizovat? Než si na ní odpovíme, připomeňme si, jak to bylo v prvotní církvi. Kdo tehdy evangelizoval? Stránky Nového zákona nás obšírně seznamují s evangelizačními aktivitami několika málo osobností. V první řadě to byl samotný Ježíš Kristus, pak apoštolové Petr a Pavel, také mučedník Štěpán a evangelista Filip, Barnabáš, Timoteus, Titus. Ale co ti ostatní? O těch ostatních se písmo zmiňuje jen okrajově. Ano, čteme, že někteří z těch, které Ježíš uzdravil, o něm svědčili po celé krajině. Později, když první křesťanský sbor v Jeruzalémě postihlo kruté pronásledování, se učedníci rozprchli a zvěstovali evangelium všude tam, kam přišli. Také čteme, že od křesťanů v Tesalonice se Boží slovo rozeznělo po celém okolí. Apoštol Pavel napsal v listu Efeským, že mnohé bratry právě mé okovy povzbudili, aby se spolehli na Pána a s větší smělostí mluvili beze strachu slovo Boží. Někteří sice káží Krista také ze závisti a zřevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Ale co na tom? Jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně, zvěstuje Kristus. Z toho se raduji a budu radovat. Jestliže se apoštol Pavel upřímně radoval z toho, že také jiní svědčili a zvěstovali Krista, proč dopustil, aby teprve jeho vlastní žalář vyburcoval křesťany k evangelizaci? Měl přece mnoho příležitostí pobízet k evangelizaci ve svých listech, tak proč je nevyužil? Skoro to vypadá, jako by se nejen on, ale i ostatní pisatelé novozákonních knih tomuto tématu vyhýbali. Jistě, Pavlovi pomocníci Timoteus a Titus slyšeli povzbuzení k hlásání Božího slova. Ale co anonymní křesťané v Římě, Korintu, Efezu, Filipech, Kolosách? Co listy Petrovi, Jana, Judy a Jakuba? Co list Židům? Proč neburcují čtenáře k evangelizaci? Tato záhada je tím podivnější, když si uvědomíme, že sami autoři těchto spisů cítili a přiznávali nesmírnou osobní zodpovědnost za hlásání evangelia. Apoštol Petr slyšel Kristovo velké poslání k evangelizaci na vlastní uši a přesto ho ve svých listech nepoužil k motivaci dalších. Apoštol Pavel vyznal v listu do Korintu: nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium. Nemohu jinak. Běda mě, kdybych nekázal. Nikdy však svým čtenářům nenapsal: běda vám, kdybyste nekázali. Co to má znamenat? Podle mého názoru asi to, že velcí evangelisté první církve brali své poslání nejen velmi vážně, ale také velmi osobně. Hlásali evangelium, protože to byl zvláštní Boží úkol právě pro ně, pro Petra, pro Pavla a pro další. Nepovažovali se jen za jedny v řadě. Jistě to neznamená, že ti ostatní byli k evangelizaci neteční. Již jsem zmiňoval několik biblických příkladů o misijní aktivitě prostých křesťanů.
Řadoví křesťané však byli především voláni k tomu, aby se na evangelizaci podíleli nepřímo. Byli důrazně žádáni o to, aby žili příkladným svědeckým životem. Byli opakováni žádáni o přímluvné modlitby za požehnání misijních aktivit apoštolů a jejich týmů. Je to málo? A co hmotná podpora evangelistů, co ubytování a pohostinství? Každý člen církve se tak mohl a měl zapojit do šíření evangelia Ježíše Krista. Ale když prostý věřící navíc ve svém okolí aktivně hlásal evangelium, tak dělal něco, co sice bylo velmi ceněno, ale nebylo paušálně vyžadováno. Troufám si proto moderním jazykem říci, že aktivní slovní zvěstování evangelia není standard, ale nadstandard. Není to něco, co Bůh standardně požaduje od každého věřícího, ale je to zvláštní osobní služba. Odpovídá to rozličnému působení Božího ducha v člověku. Od každého křesťana se očekává ovoce ducha, ale jeho dary a povolání jsou různé. A proto ať se nikdo netrápí tím, že nevydává svědectví tak, jako někdo jiný. Ale zároveň si nikdo nesmí myslet, že je z evangelizace vyloučen. Vzorný život před zraky nevěřících je naprosté minimum, které se žádá od každého. To už je samo o sobě velké svědectví. Odpovědět na projevený zájem jednoduchým vyznáním by také měl zvládnout každý. A do evangelizačních akcí se rovněž mohou zapojit všichni. Nevěříte? Když jeden mluví na pódiu, tak druhý se za něj a jeho slovo modlí. Další se může modlit za Boží působení v srdcích posluchačů. Další je připraven pomoci těm, kteří projeví zájem. A přijedou-li misionáři odjinud, tak je přece musí někdo ubytovat, aby nemuseli spát v hotelu. Pozvánky a evangelizační letáčky je třeba napsat a rozmnožit, za pronajatý sál se musí zaplatit a tak dále a tak dále. Do evangelizace se tak podle svého obdarování může zapojit opravdu každý. A tímto povzbuzením se s vámi loučím. Příště si povíme o tom, kdo je naším protějškem v evangelizaci. Jaký je vlastně ten nevěřící člověk, kterému chceme svědčit?

0: Na Rádiu 7 posloucháte Poklady z archivu. Dnes se vracíme k seriálu Petra Hajčiara o Ježíšově výzvě Získávejte mi učedníky. Tady je pokračování předešlého zamyšlení.
1: Rádio 7, rádio, které míří k srdci.
2: V minulé části tohoto seriálu jsme uvažovali o tom, kdo má být zapojen do evangelizace. Všimli jsme si, jak v mnoha oblastech lidé spolupracují na jednom a tomtéž díle a přece nedělají všichni totéž. Každý člověk je jiný. Stejně taky církev je někdy připodobňována ke Kristovu tělu, kde každý člen, každý úd těla má své vlastní obdarování a svůj vlastní úkol. Uvažovali jsme také nad tím, na co kladli apoštolové důraz ve svých listech sborům. Žádali příkladný život, nabádali k využití příležitostí ke svědectví, prosili o modlitební podporu. Chválili ty, kdo odvážně hlásali Krista, avšak nikomu nevyčítali, když nekázal tak, jako oni sami. Z toho všeho jsme vyvodili závěr, že do evangelizace mají být zapojeni všichni, ale každý svým vlastním způsobem. Každý má nést ovoce Ducha Svatého, ale způsoby služby jsou různé. V další části našeho uvažování o evangelizaci si povšimneme, jací lidé obvykle reagují kladně na zvěst o Pánu Ježíši Kristu. Kdo se většinou obrací ke křesťanství? Nejde nám přitom o národnost či kulturní vyspělost, jde o duchovní stav člověka před jeho konverzí. Přidržíme-li se opět biblických záznamů, zjistíme závažnou a možná i překvapující skutečnost. Víru v Krista většinou přijímali ti, kteří už předtím věřili v Boha. Většinou tedy nešlo o obrácení nevěřících, ale věřících. Pokusím se to vysvětlit. Téměř celá evangelia a první kapitoly knihy Skutků apoštolů se zabývají šířením evangelia v židovském prostředí. Jednalo se tedy o muže a ženy, kteří věřili v Hospodina, více či méně znali Mojžíšův zákon a na základě starých proroctví očekávali Mesiáše. Ježíš a jeho společníci vnášeli do jejich víry nové poselství. Připravte se, čiňte pokání, protože Boží království, které očekáváte, už je na dosah ruky. Také Petrovo kázání o letnicích vyslechli zbožní židé, kteří se shromáždili ze všech národů na světě. Jeruzalémský sbor, který tehdy vznikl, se pak postupně rozrůstal o další židy. Všichni tito lidé věřili v pravého Boha ještě předtím, než se setkali se zprávou o Ježíši Kristu. Mimo oblast židovské víry vynesl evangelium poprvé Filip, když zavítal do Samaří. Jeho mise je zaznamenána v 8. kapitole knihy Skutků apoštolů. Samařská víra byla v mnoha ohledech podobná židovské. Samařané uznávali autoritu 5 knih Mojžíšových, a tedy věřili v jednoho Boha, v Mojžíšův zákon, v den soudu a návrat Mojžíše. Prostá samařská žena, která se u studny setkala s Ježíšem, prokázala slušné teologické základy, když řekla: Vím, že přichází Mesiáš zvaný Kristus. Ten, až přijde, oznámí nám všechno. Ježíš jí nemusel dávat žádné dlouhé výklady, stačilo jen odpovědět: Já jsem to, ten, který k tobě mluví. Rovněž pohané, kteří se obraceli ke Kristu, zpravidla již předtím věřili v jediného Boha. Brilantním příkladem za mnohé je Kornélius, první křesťan z pohanů. V 10. kapitole knihy Skutků v 2. verši je charakterizován takto: Byl to člověk zbožný, s celou svou rodinou věřil v jediného Boha, byl velmi štědrý vůči židovskému lidu a pravidelně se modlil k Bohu. Mnozí židé, samařané i bohabojní pohané byli dobrou půdou pro semeno evangelia. Věděli o svrchovaném Bohu, Pánu a soudci všech lidí. Znali Boží požadavky a báli se důsledků hříchu. Proto s ulehčením vítali osvobozující zvěst o spasiteli hříšníků. Povšimněme si, jak odlišná byla situace v tvrdě pohanské Listře. Kniha Skutků, 14. kapitola, verše 8 až 18. V Listře žil jeden člověk, který měl ochrnuté nohy. Byl chromý od narození a nikdy nechodil. Ten poslouchal Pavlovo kázání. Pavel se na něj upřeně podíval a když viděl, že věří v Boží pomoc, řekl mocným hlasem: postav se zpříma na nohy. A on vyskočil a chodil. Když zástupy viděli, co Pavel učinil, provolávali likaonsky: to k nám sestoupili bohové v lidské podobě. Barnabášovi začali říkat Zeus, Pavlovi pak Hermes, protože to byl především on, kdo mluvil. Dokonce kněz Diova chrámu před hradbami dal přivést k bráně ověnčené bíky a chtěl je s lidmi apoštolům obětovat. Když se to Barnabáš a Pavel doslechli, roztrhli svůj oděv, vběhli do zástupu mezi lidi a volali: co to děláte? Vždyť i my jsme smrtelní lidé jako vy. Zvěstujeme vám, abyste se od těchto marných věcí obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich. Tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak chtěli, avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro, dával z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. Takovou řečí se jim jen s námahou podařilo zadržet zástupy, aby jim nezačali obětovat. Konec citátu. Jak vidíme, tak těmto pohanům Pavel s Barnabášem nezvěstovali Krista, ale jediného Boha. Podobně tomu bylo v Aténách, kde Pavel hovořil ke shromáždění řeckých filozofů. Ve své řeči vyšel z jejich politeistického světového názoru. Nejdříve je vedl k uznání jediného Boha a teprve poté přešel k Ježíši Kristu. U těch, kteří přijímali evangelium, můžeme pozorovat i další zajímavou skutečnost. Často sami projevovali vstřícnou aktivitu. Nebyli k evangeliu apatičtí, ale Boží slovo sami vyhledávali. Markantním příkladem je opět římský setník Cornelius, který vyvinul značné úsilí, jen aby zmateného apoštola Petra dostal do svého domu a slyšel jeho slovo. Ostatně ani pán Ježíš nemusel své posluchače pracně schánět. Chodili za ním sami. Jistě zatím vším tušíme mocnou Boží ruku, která vede člověka k hledání pravdy a spásy. Trochu mi to připomíná starozákonního Noa, který postavil koráb a otevřel dveře, ale zvířata přišla sama. Bůh nezačíná s člověkem jednat, až když uvěří, ale působí na něj už dávno předtím. Víra je Boží dar. Podívejme se na proces uvěření důkladněji. Co myslíte? Proč se Boží syn narodil v Betlémě a ne v Listře nebo v Aténách? Proč Ježíš kázal židům a ne pohanům? Domnívám se, že se zde dotýkáme určité zákonitosti. Kristus, vrchol Božího spásného díla, je totiž skutečně vrcholem, který nestojí ve vzduchu, ale na tom, co již bylo postaveno. Bůh si v osobě Abrahama vyvolil svůj oddělený lid, aby na něm po mnoho dalších století pracoval. Dal se mu poznat jako jediný Bůh, vysvobodil jej z Egypta a zavázal ho dodržovat zákon. Posílal proroky, aby Izraelcům připomínali Boží hněv jako následek neposlušnosti a aby stále zřetelněji předpovídali příchod Mesiáše. Bůh tím vším budoval stavbu víry. Položil základy monoteismu a vystavěl zdi zákona, aby to vše nakonec přikryl střechou spasení v Ježíši. Proto asi není moudré požadovat dodržování Božích přikázání od těch, kteří Boha neznají, stejně jako nemá smysl stavět zdi bez základů. Rovněž není účinné zvěstovat milost těm, kteří dosud nevědí, co je hřích. Je to jako stavět střechu, nejsou-li vztyčeny zdi. Jistě, slyšené slovo může zůstat v paměti a přinést užitek později, avšak nyní žádnou změnu nevyvolá. Víme, že pán Ježíš za své pozemské služby přistupoval k různým lidem různě. Asi všichni Ježíšovi posluchači měli postaveny dobré základy, totiž víru v jediného Boha Stvořitele. Farizeové a zákonníci však měli zkreslené představy o Božích požadavcích. Těm Ježíš vysvětloval, co Bůh myslel například přikázáním nezabiješ a podobně. Nastavoval jim zrcadlo, aby uviděli svou skutečnou duchovní bídu. S těmi, kteří plakali nad svými hříchy, kteří si zoufali nad svou nedostatečností, s těm Ježíš jednal docela jinak. ti potřebovali slyšet milosti plné poselství o odpuštění hříchů. A z těchto lidí také později vznikla první církev. Z tohoto pohledu vyplývá, že evangelizace je úkol trojí a postupný. Nejdříve pozdvihnout národy z modlářství šířením slávy Božího jména, poté seznámit s Božími svatými požadavky a nakonec úzkost, která tak vznikne, utěšit tou dobrou zprávou, evangeliem o Ježíši Kristu. To je stavba víry. Nedivme se, že jsou lidé chladní k evangeliu, když neví, k čemu je jim dobré. Nedivme se, že se lidé nebojí hříchu, když nevěří ani v existenci Boha. Jestliže chceme s Bohem na této stavbě spolupracovat, měli bychom se ptát, co staví Bůh v našem národě? Co staví v životě mého spolupracovníka či souseda? Kde je třeba přiložit ruku k dílu? Rychlost stavby víry ovšem může být různá. I člověku vyrostlému v církvi může trvat celá léta, než se dopracuje k poznání vlastního hříchu. A jindy zase naprostý bezvěrec může přijmout spasení ve chvilce. Závisí to především na tom, jak rychle Bůh s daným člověkem pracuje. Někdy to dokonce vypadá, jako by člověk nejdříve přijal Krista a teprve pak poznával vlastní hřích. Netvrdím, že to tak nemůže být. Bůh jedná, jak sám chce. Přesto si myslím, že uvedené zásady jsou v hlavních rysech obecně platné. Domnívám se proto, že není zrovna šťastné pojímat evangelizaci jako předávání standardního balíčku informací bez hlubšího zájmu o konkrétního člověka. Někdy říkáme, že my zaséváme evangelium, ale je na Bohu, co to s lidmi udělá. Utěšujeme se, že jsme splnili svůj úkol a nepřítomnost ovoce, to už je Boží věc. Ale nemusí to být jen Boží věc. Může to být i naše chyba, že jsme se nenamáhali aspoň trochu poznat toho, ke komu mluvíme, a nezdůraznili právě to, co on potřebuje slyšet. Dnes jsme hledali odpověď na otázku, jací lidé se obvykle obrací ke křesťanství. Nový zákon dosvědčuje, že Krista většinou přijímali Židé anebo ti pohané, kteří již věřili v jediného Boha. Druhým rysem je jejich více či méně aktivní přístup, který svědčí o vnitřním působení Ducha Svatého. Chtěli se dozvědět více z Božích věcí. Tyto skutečnosti bychom při evangelizaci měli mít na paměti. Možná, že člověk před námi teprve potřebuje položit základy víry v Boha Stvořitele. Možná ještě nedozrál k poznání svého hříchu, svého odcizení od Boha, a proto mu izolovaná zvěst o spáse v Ježíši nebude mnohoplatná. Buďme citliví, abychom poznali, jak Bůh s daným člověkem pracuje, abychom věděli, na co při zvěstování položit důraz.

0: Rádio 7. Nevšední rádio pro všední dny.
1: V třetí a závěrečné části tohoto malého cyklu o evangelizaci si připomeneme závěr minulých částí a pokusíme se položit důraz na to, jak tedy zvěstovat evangelium dnešním lidem. V úvodní lekci jsme konstatovali, že do procesu evangelizace by se měli zapojit všichni křesťané. Zaprvé by každý věřící měl žít příkladným posvěceným životem. Měl by být světlem ve tmě. Za druhé by měl každý křesťan být schopen reagovat na zájem svých nevěřících sousedů, spolupracovníků nebo členů rodiny. Jak? Tak, že vysvětlí základy své víry, že vydá svědectví o působení Boží moci. Za třetí by se každý křesťan měl modlit za konkrétní evangelizační aktivity svého sboru nebo církve. Tyto tři způsoby jsou naprostým minimem, o kterém se domnívám, že je Bůh očekává od každého věřícího. To ale není všechno. Kristova církev by neměla čekat, až ji snad někdy nevěřící svět požádá o radu, ale měla by aktivně šířit Boží slovo. Kristus řekl apoštolům, jděte do celého světa. To znamená, buďte aktivní, pracujte na šíření evangelia. Myslím, že tomu ale nesmíme rozumět tak, že bychom měli všichni všeho nechat a vrhnout se do té formy misie, která zrovna frčí. Bůh dává každému jiné obdarování. Jsou různé dary, jsou různé služby a různá povolání. Někdo odchází na zámořskou misii, ale jiný káže v podloubí svého rodného města. Někdo slouží přednáškami na školách, někdo hraje pantomimu v mládežnickém klubu a někdo jiný jde třeba do domova důchodců. A další zase chodí po úřadech, aby získal povolení k postavení evangelizačního stanu. Další jsou distributoři literatury a zase jiní

Člověk nejdříve dospívá k nejasnému přesvědčení, že přece jen existuje něco nad námi. To něco pak dostává rysy Boha Stvořitele, který je osobní a má náročné osobní požadavky. A teprve poznáním, že tyto nároky člověk není schopen splnit, ani když se snaží sebevíc, teprve pak je připraven přijmout odpuštění v Ježíši Kristu. Měli bychom si uvědomit, že jestliže někomu zvěstujeme Boží milost v Kristu Ježíši, je to, jako bychom řekli C. Ale kde je A? A kde je B? Často mlčky předpokládáme, že to A i B už někdo vyslovil před námi a že náš posluchač čeká už jen na to C. Skutečně to tak bývá u lidí, kteří prošli křesťanskou výchovou, kteří kdysi chodili do hodin náboženství, nebo kteří jsou příležitostnými účastníky bohoslužeb. Stále víc našich současníků však nemá o křesťanském učení ani páru. Kdo jim řekne A a kdo jim řekne B? Možná, že se nám nezdá příliš plodné s někým filozofovat o počátcích vesmíru, o Darwinově vývojové teorii, o možnostech boží existence, či diskutovat o problému zla. Mohou to však být nezbytné první krůčky na cestě do věčného života. Povězme si nyní otevřeně o tom, co doposud stálo v pozadí našich úvah. Řekli jsme, že do evangelizačních aktivit by se měl zapojit každý křesťan podle svého vlastního obdarování. Jsou různé dary, různé služby a různá povolání. Ale to vše pochází od Boha. On je tím skutečným iniciátorem všeho lidského úsilí o šíření evangelia. V minulé relaci jsme si rovněž povšimli, že ačkoliv apoštolové dostali pokyn jít s evangeliem do celého světa, tak své posluchače nemuseli nahánět do přednáškových síní a nepronásledovali je do jejich domovů. Mnozí z těch nevěřících totiž sami vyšli apoštolům vstříc, aby slyšeli Boží slovo z jejich úst. Proč? Protože je pudil Boží duch. Bůh jim také otevřel srdce, aby přijali evangelium. I zde vidíme Boží dílo. Ani to však není všechno. Stránky Bible nám dosvědčují, že to nebyla jen slova, která zasahovala posluchače. Samotný Ježíš, jemuž je dána veškerá moc na nebi i na zemi, doprovázel své vlastní učení mocnými činy a po svém na nebe vzetí potvrzoval neobvyklými událostmi i slova apoštolů. Vyberme jen pár příkladů ze začátku knihy Skutků a připomeňme si, jak to bylo. Petrovo kázání židům shromážděným o letnicích bylo vlastně komentářem toho, co se právě stalo. Neobvyklý zvuk, plamenky ohně, mluvení cizími jazyky. To byl počátek církve. Její vytrvalý růst v následujícím období pisatel knihy Skutků nijak zvlášť nevysvětluje. Podotýká však, že věřící byli stále spolu, radovali se a poslouchali učení apoštolů, skrze něž se dálo mnoho zázraků a znamení. V 8. kapitole knihy Skutků čteme mimo jiné toto svědectví o Božím působení v Samaří. Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli, a když viděli znamení, která činil. Neboť z mnoha posedlých vycházeli s velikým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. V 9. kapitole apoštol Petr procházel Lidou, Sáronem a Jope. Mnoho lidí uvěřilo, když viděli uzdravení ochrnutého Eneáše a slyšeli o zmrtvých vstání Tabity. A tak bychom mohli pokračovat dále. Stále zřetelněji si uvědomujeme, že obdivuhodný rozmach prvotní církve byl v podstatě Božím triumfálním dílem. A stejně to platí i dnes. Každý spasený člověk je slavným skutkem Boží milosti. To vůbec neznamená, že by naše iniciativa a naše práce byla zbytečná. Nesmíme uvažovat vylučovacím způsobem, buď to my, nebo Bůh. On se totiž rozhodl, že evangelizaci bude uskutečňovat prostřednictvím nás lidí. To je důležitý závěr. Evangelizace je vposledu Boží dílo, ve kterém máme my, křesťané, své nezastupitelné úkoly. My máme žít svědeckým životem, my máme hovořit svými ústy, my máme organizovat šíření evangelia na všech možných frontách. Jsou ale věci, které si Bůh ponechal ve své vlastní režii.

chvíli a které proto my dělat nemůžeme a také nesmíme. Nemůžeme si navzájem udílet duchovní dary a nesmíme jeden druhému vnucovat konkrétní formy služby. Chápu, že může být těžké jen tak očekávat na autentické boží dary a povolání, zvláště když se nám zdá, že se jich nedostává. Ale co nám zbývá? Žádné náhražky neuspějí. Mějme na paměti, že Pán Ježíš kdysi neřekl svým učedníkům, aby povolali druhé na žeň, ale aby prosili Pána žně, ať on sám vyšle své dělníky. Řekli jsme také, že je to Bůh, kdo vzbuzuje v lidech zájem slyšet Boží slovo a kdo otvírá jejich srdce, aby je přijali. I to je výhradně v Boží kompetenci. Působení jeho moci nemůžeme ničím nahradit. Nemá-li náš bližní o duchovní věci zájem, tak s ním nepohneme, i kdybychom se rozkrájeli. Nachytáme-li ho přeci jen nějakým podvůdkem, aby přišel na bohoslužbu nebo na evangelizační shromáždění, tak ho pravděpodobně víckrát neuvidíme. Řekli jsme rovněž, že za dob první církve, a nejen tehdy, Pán podporoval hlásání evangelia mocnými činy. Ani ty nemůžeme žádným způsobem vykouzlit, ani je nahradit citovou či manipulativní atmosférou. Člověk, takzvaně obrácený pod jakýmkoliv nátlakem, asi odpadne brzy poté, co vystřízlivý. Jsou prostě věci, bez kterých evangelizace není možná, ale které může konat jen Bůh. I v evangelizaci jsme na něm zcela závislí. I zde platí, že nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážní. Jak tedy evangelizovat? Zopakujme si to alespoň heslovitě ještě jednou. Pro každého křesťana platí tři základní požadavky. Posvěcený život, ochota reagovat na zájem svého okolí, modlit se. Kromě toho bychom se všichni měli zapojit do evangelizačních aktivit podle obdarování, které Bůh každému dává. Měli bychom také umět rozlišovat duchovní stav svých posluchačů a podle toho volit své poselství. To všechno bychom měli. A co bychom naopak neměli? Neměli bychom nutit sebe či druhé do služeb, do kterých nás Bůh nevolá. Neměli bychom podbízet evangelium těm, kteří o ně nemají zájem. Neměli bychom nikoho tlačit do nepravého obrácení umělými efekty, citovým či jiným nátlakem. To všechno bychom neměli. Zde bych mohl skončit, ale nedá mi to, abych nepřipojil ještě jednu závěrečnou poznámku. Mezi křesťany se hovoří o probuzení. Mnozí z nás po něm touží a modlí se za ně. Je to jistě správné, ale obávám se, že probuzení je stále velmi daleko, pokud se dokonce stále více nevzdaluje. Proč ten pesimismus? Podívejme se na rozmach prvotní církve. Sledujme dějiny různých probuzení. Zpravidla vidíme mocné vanutí Božího ducha, ale vidíme také určité předpoklady. Dřímající, jakoby doutnající povědomí o Bohu a o hříchu. V tomto prostředí pak jiskra ducha zažehne oheň probuzení. A teď se pozorně podívejme kolem sebe. Sekularizace neboli zesvědčení je v našem národě velmi pokročilé. Celou společností prostupuje praktický ateismus. Ve vztahu k Bohu jsme tedy téměř na nule. Vidíte nějaké doutnání? Je zde vůbec něco, co by mohlo chytit plamenem? Samozřejmě, že Bůh je mocen seslat oheň z nebe. Ale povšimněme si, i ten Eliášův vodou zaplavený oltář nepostrádal pěkně narovnanou hromádku dříví.

Dnešní relace pokladů z archivu věnovaná získávání učedníků podle Ježíšova příkazu zaznamenaného apoštolem Matoušem je u konce. Připravila ji a zároveň se od mikrofonu loučí Kateřina Hodecová. A zvu vás k poslechu opět za týden. Naslyšenou.

V sobotu v 19 hodin nás čeká téma milosrdenství a života s Bohem. A já se s vámi pomalu loučím, blíží se půlnoc, kdy předám slovo Kubovi Lofítkovi, který s vámi bude tu dnešní noc. Od mikrofonu se tak loučí Pavel Kol, přeji dobrý poslech a klidný čas i s Rádiem 7.

Na Rádiu 7 vstupujeme do středečního dne s datem 30. září 2026. Startuje noční vysílání Rádia 7 s Kubou Lofítkem za mikrofonem. Vítejte u poslechu. Ze všeho nejdříve představím pořady, které naplní program až do 6. hodiny raní. Čerpat při studiu písma z poznatků zkušených teologů je velká pomoc. Rádio 7 v těchto dnech znovu od začátku spouští několikaletý cyklus Světem Bible a zve vás k pravidelnému poslechu. Samotný autor pořadu však připomíná, že základem zůstává vaše vlastní čtení a studium. Teprve pak má výklad druhých ten největší přínos. Povzbuzení teologa Johna Vernona McGeeho k osobnímu studiu písma uslyšíme od 12:15. Český spisovatel, překladatel a básník Jan Zábrana nesměl v době normalizace publikovat. Dovolen mu byl jen překlad. Klavírista Martin Brunner vybral 11 básní z různých životních období tohoto autora a společně se zpěvačkou Markétou Foukalovou texty zhudebnili. Album nazvané Zábrana představí jazzový klub v 13:00. Ve 14:00 v relaci Bible Guide uslyšíme o tom, že jednou přijde pro každého člověka čas zúčtování, den odplaty. Nikdo z nás tu nebude věčně. Vědomí konce ale může pomoci přiblížit se ke Stvořiteli a lépe rozpoznat, co je v životě skutečně důležité. Jakou roli hraje zpěv a hudba v dětském klubu nebo oddílu? Proč s dětmi zpívat? A jak na to, i když třeba nemáme kytaristu? Host Helen Mrázkové, aktivní hudebník Ondra Malý, sdílí své zkušenosti v pořadu Štafeta od 14:30. Minule jsme hlavního hrdinu románu Manželů Dolejších, plavčíka Žána, zanechali v situaci, kdy se chystal na souboj se samozvaným kapitánem Flaubertem, kterého usvědčil z vraždy své rodiny. Žán vítězí, získá zpět prsten své matky a veřejně ve jménu Boha odpouští. Nastane na lodi klid a pořádek? Poslouchejte ve čtení na pokračování od 3:15. Pavlína Vaculíková je zkušená pedagogická osobnost, která svou učitelskou dráhu vnímá jako stálou cestu k hledání efektivních a lidských přístupů ke vzdělávání. Během své dosavadní praxe zažila prostředí odlišných typů škol, výukových stylů, poznala různorodé kolektivy kolegů a žáků. O svých osobních i profesních zkušenostech si bude povídat s Lídou Pohankovou v repríze pořadu Rozmarína od 16:00. Někdy rozhodují pouhé 0,2 sekundy. Nad chorvatskou rybou přemýšlí Tibor Máhryk o brzdách a společnosti. Jeho glosa o umění nepřidávat plyn zní od 17:00. Brát Ježíše jako našeho pracovního šéfa má pro naši práci vícero praktických důsledků. O 17:30 se na ně zaměří kazatel Jaroslav Pokorný v pořadu Nejen chlebem. Takový je program nočního vysílání. Díky, že jste s námi, díky, že posloucháte. Úvodní minuty vysílání začneme s kapelou The Neons.

Chcete při čtení písma nacházet odpovědi na otázky, které vám nedají spát? Připojte se k poslechu cyklu Světem Bible. V němž vás úvodními kroky k hlubšímu osobnímu studiu provede teolog John Vernon McGee v podání Pavla Vopaleckého. Objevíte praktický návod, jak skrze modlitbu, vlastní vytrvalost a promýšlený přístup proměnit obyčejný text v živý dialog, který osvětlí váš každodenní život.

Pokud jde o rady, jak zacházet s Biblií, náš průvodce v těchto pořadech, dr. McGee, nám radí, abychom začali modlitbou. Jeden francouzský skeptik různými způsoby útočil na Boží slovo a přesto napsal knihu s názvem Život Ježíše. Jeho kniha je rozdělena do dvou částí. Jedna je historická a druhá obsahuje vysvětlení, interpretaci Kristova života. Co se týče první části, musím říci, že snad nebyla napsána lepší kniha o životě Krista. Ale následná interpretace tohoto autora je přímo absurdní. Lépe by to udělal možná 12-letý chlapec z nedělní besídky. Jak si tohle vysvětlit? Boží duch nás neučí historii, ani nám nezjevuje faktografii, to, co si můžeme sami ověřit. Pozorný a pilný student tyto věci může leckde zjistit, ale vysvětlení zjištěných skutečností a především duchovní význam toho, co jsme zjistili a co si čteme v Bibli, to spadá do úplně jiné kategorie. Jenom Svatý duch může vysvětlovat a aktualizovat Boží slovo pro naše životy. On jediný může být učitelem, který nás uvede do veškeré pravdy. Potřebujeme Božího ducha, aby nám otevřel ten duchovní zrak. A my můžeme a máme Boha žádat o pomoc a o toto působení Ducha Svatého, když čteme Boží slovo. Už jsme si citovali kousek z textu 16. kapitoly Janova evangelia, kde Pán Ježíš říká: ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Jan 16, verše 12 až 14. Už předtím je ve 14. kapitole zachycen jiný výrok Pána Ježíše. Toto vám pravím, dokud jsem s vámi, ale přímluvce, Duch Svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Jan 14, 25 a 26. Pán Ježíš poslal Svatého Ducha mimo jiné jako našeho učitele a jako toho, kdo nám bude aktuálně v životě připomínat Boží slovo. Duch Svatý je to, kdo nás skrze Boží slovo vede k poznání pravdy. Jestliže se tedy cokoliv užitečného naučíš skrze náš biblický studijní program Světem Bible, povídá původní autor celého cyklu těchto pořadů, bude to jen proto, že Boží duch pro tebe otevírá Boží slovo. První rada pro čtení Božího slova tedy zní: začni s modlitbou a požádej Boha, aby skrze svého ducha byl tvým učitelem.

Druhá rada pro přístup k Písmu svatému se bude zdát jednoduchá. Čti Bibli. Někdo se před lety zeptal jednoho znalce Shakespeareových děl, jak jste dospěl k takovému přehledu o Shakespeareově práci a životě. Odpověď znalce byla velice jednoduchá. Čtu Shakespeara. Já vám na mnohé otázky jenom řeknu, čtěte Boží slovo. Chcete vědět, o čem mluví Bible? Pak ji především prostě čtěte. To je mnohem víc, než vám může dát kterýkoliv vykladač. Nejdůležitější je číst ji, sám pro sebe sledovat, co o tom či onom Bible říká sama. Doktor Campbell Morgan napsal některé krásné a užitečné komentáře k Bibli. Vytvořil vlastně sérii velmi dobrých komentářů ke všem 66 knihám Bible. Ty komentáře velice doporučuji. Neznám nic lepšího, povídá náš starý kazatel. Přitom se říkalo, že tento boží muž nezačal psát žádný komentář, dokud danou knihu Bible nepřečetl aspoň 50krát. Tato myšlenka mě povzbudila, když jsem začal jako student. Musím říci, že na moje studium mělo veliký vliv především samo slovo písma. Tak jenom se samým čtením neunav, příteli. Čti Boží slovo, radí nám starý kazatel. Jestliže neporozumíš poprvé, čti to podruhé. Jestliže neporozumíš podruhé, čti to potřetí. Čti neustále a přitom se modli. Potřebujeme nejprve vzít na vědomí fakta z Božího slova. V Nehemiášově knize je zachycená velice zajímavá událost. Nehemiáš 8. kapitola, přečtu vám kousíček od začátku. Všechen lid se shromáždil jednomyslně na prostranství před vodní branou a vyzvali znalce zákona Ezdráše, aby přinesl tu knihu Mojžíšova zákona, který vydal Hospodin Izraeli. Kněz Ezdráš tedy přinesl zákon před shromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni rozumět, aby jej slyšeli prvního dne měsíce 7. Četl z něho na prostranství před vodní branou od svítání až do poledne, mužům i ženám, těm, kteří byli schopni rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal slovům knihy zákona.

K tomu příběhu z Nehemiáše, který jsem vám přečetl, je nutno dodat, že Židé byli vězni v Babyloně po 70 let. Mnozí z nich zřejmě nikdy neslyšeli Boží slovo, snad jen v rodinách, a možná ani to. Tehdy neměli 100 různých překladů původního textu. Pravděpodobně tam byl jeden či dva opisy původního textu Hospodinova zákona daného skrze Mojžíše, a kněz Ezdráš měl v rukou jeden z nich. Stál a četl. Četl celé dopoledne. Kromě samotného čtení však dále v tom textu vidíme, že zde byli k dispozici ještě levíté, kteří měli zvláštní úkol. Měli vysvětlovat čtený text. Je tu vyjmenováno 13 mužů, kteří byli pověřeni tímto úkolem. To je v pokračování toho textu v 8. kapitole Nehemiášovy knihy. Levíté vysvětlovali lidu zákon, zatímco lid stál na svém místě. Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. Nehemiáš 8, verše 7 a 8. Tedy po přečtení určité pasáže zřejmě Ezdráš přestal se čtením a nechal lidi rozmístěné okolo těch 13 mužů, aby mohli klást otázky. A těch 13 vysvětlovalo. Přátelé, i my v naší době potřebujeme v první řadě číst Bibli. Dnes je v církvích mnoho všelijakého rozptýlení, které nás vede kamsi pryč od čtení Božího slova. I když to mohou být všelijaké docela užitečné věci, prosté čtení Božího slova bychom nikdy neměli odsunout stranou. Život některých sborů se skládá ze schůzí předsednictva, ze všelijakých schůzek výborů, zahrnuje bankety, různé zábavy, propagační programy a tak podobně, až se leckde zašlo tak daleko, že Boží slovo není moc důležitým předmětem zájmu. Jsou sbory, které jakoby úplně opustili kázání. Místo toho mají různá setkání, kdy lidé mohou vyjadřovat, co si myslí, a jen tak si povídat o svých zkušenostech anebo o svých problémech. Ano, mohou to být užitečná setkání, ale jestliže jejich pozice v životech těch lidí a pak i celého sboru jakkoliv zastíní potřebu číst Boží slovo, pak jde o vážnou a nebezpečnou úchylku. Zjišťuji, že lidé, kteří moc o Bibli nevědí, často bývají významnými členy či i nějakými funkcionáři svých sborů. A přitom jednoduše neznají Boží slovo, povídá zkušený kazatel. Přátelé, potřebujeme číst Bibli. Potřebujeme se dostat do hloubky a celistvosti Božího slova, nejenom opakovaným čtením několika oblíbených veršů, ale čtením celého Božího slova. To je jediná cesta k poznání Boha a Božích věcí, přátelé. To je Boží metoda.

Za třetí studuji Bibli. Někdo před lety přišel k doktorovi Morganovi, o kterém jsme se už zmínili, a řekl mu: mluvíš, jako bys měl inspiraci. Doktor Morgan odpověděl: 95% mojí inspirace je pocení. Jinak řečeno, přátelé, Bible se musí pilně studovat. Třeba i s kapkami potu na čele. Potřebujeme si uvědomit, že Boží duch nás nebude vyučovat něčemu, co jsme schopni se dozvědět a naučit sami přirozenou cestou. Učíval jsem v biblickém institutu, vzpomíná náš teolog. Třídy byly obyčejně poskládány ze všech různých typů mladých lidí. Bylo mezi nimi i několik velice zbožně vyhlížejících osobností. Přiznávám, že jsem jim na počátku moc nerozuměl, ale po nějaké době jsem tyto mladé lidi pochopil. Jejich zbožná fasáda, jak jsem zjistil, zakrývala obrovskou neznalost Božího slova a vakuum v duchovním životě. Někteří z nich se v průběhu semestru o Bibli moc nezajímali a studovali až potom noc před zkouškou. Vždycky se mohli vymluvit, že byli někde na modlitevní chvíli anebo na kázání a podobně. Měl jsem pocit, jako by někteří z nich věřili, že když svou Bibli večer položí pod polštář, tak jména králů Izraele a Judeje jim skrz peří projdou do hlavy. Věřte mi, tohle přes peří neprojde. Musíme se pokořit a prostě s námahou svého mozku studovat Bibli. Když jsem studoval, jeden spolužák z biblické školy řekl našemu vyučujícímu: pane profesore, ten oddíl, který jste nám dal, je strašně suchý. Profesor mu bez ohlédnutí řekl: pokrop ho trochou potu z čela a poznáš, co v něm vlastně je. Za velice důležité pokládám, abychom si uvědomili, že Bibli je třeba studovat. Znalost písma nám totiž nedá Duch svatý. Tu musíme získat prostě čtením a studiem, čili pilnou prací. Nemyslím si, že Duch svatý odkrývá velké a hluboké duchovní pravdy lenivým lidem. Nyní možná budete šokováni, když řeknu, že nepodporuji liturgické čtení Bible. V průběhu let jsem zjistil, že řada významných lidí, kteří jsou velice věrní tomu, co nazývají čtením písma, neví mnoho o Bibli. A to se netýká jen nějakého obřadného liturgického čtení v kostele. Nýbrž stejně tak se to může týkat třeba i tu a tam velmi doporučovaných rodinných pobožností. Když jsem se ještě jako docela mladý kazatel účastnil jedné konference ve střední části Tennessee, bydlel jsem asi týden u jedné rodiny. Každé ráno u snídaně měli malou rodinnou pobožnost, vzpomíná náš kazatel. Na neštěstí snídaně byla vždycky o trochu později, takže Zuzanka i Vilík spěchali do školy. Jsem si jist, že ani nevěděli, co se četlo. Otec taky potřeboval brzy odejít do práce. A tak to ranní čtení udělal velice krátké. Vždycky řekl: už není moc času, tak přečtu tuto známou pasáž. V okamžiku, kdy čtení skončilo, Zuzanka a Vilík opustili dům, jako by do nich střelil. Otec odešel téměř stejně rychle a doma nechali matku s nádobím. Zajímalo by mě, jestli aspoň ona z toho čtení vůbec něco vnímala. Mimochodem, tam jsem se tehdy rozhodl, že nechci, aby u nás doma bylo takovéhle čtení. I když jsme se setkávali jako rodina, vždycky jsem všechny pozbuzoval k jejich vlastnímu čtení Bible. To je čtení, ze kterého se získá nejvíc, povídá z vlastní i přejaté zkušenosti náš starý biblický.

Docela často se doporučuje osobní ranní čtení a ztišení s modlitbou. To je skutečně skvělé a doporučení hodné. Nicméně někdo, kdo nemá tuto zkušenost a praxi, možná na první pohled řekne, já mívám svoje ztišení spíš večer, když je po skončení celého dne už trochu volněji. Jistě je lepší vyhradit si čas na obecenství s Pánem večer, než vůbec. Ale náš starý praktik života s Pánem se ptá, jestli to není někdy trochu neúčinné. Když si už jednou nohou v posteli, jedno oko přivřené, a přitom se pokoušíš číst nějakou pasáž z Bible. Pasáž, která ti pak naprosto přirozeně připadá nezáživná. Podobným způsobem se nemůžeš učit matematiku, ani literaturu, ani angličtinu, ani žádný jiný předmět. Chceš se takhle učit poznávat Bibli? Potřebujeme totiž nejen číst ve smyslu optického vnímání písmenek, ale také studovat Boží slovo. Měl by sis vyhradit čas, kdy se můžeš trochu soustředit a kdy si ještě trochu přisíle. Stojí za to udělat si čas, naplánovat si jej, vnést do svého života trochu řád. Odděl si třeba 30 minut anebo hodinu, nebo jestli nemáš pravidelný denní program, udělej to třeba jako já. Pokud máš volno, čti 30 minut jeden den, druhý den možná jen 10 minut a příští den naproti tomu třeba 2 až 3 hodiny. Každý den si najdi aspoň chvilku, nevynechej ani jeden den. Ale někdy doporučuji aspoň jednou týdně na klidné čtení a studium si vyhradit více času. Neudávám žádné pravidlo, kromě toho, že každý člověk by měl Boží slovo číst a studovat sám pro sebe. Bratři i sestry, děvčata i chlapci, někteří lidé si myslí, že je dobré mít tu tichou chvíli dohromady s ostatními. Ano, může to být dobré a velmi užitečné, hlavně když člověk začíná. Ale mohu vám zaručit, že tímto způsobem se taky může stát, že někdo nebude dobrým studentem Bible ani po 20 letech, protože si navykne nechat se vést a nebude umět číst a s Pánem komunikovat sám. Potřebujeme studovat Boží slovo občas spolu, ale dostatečně také každý sám. O Johnu Wesleyovi se říkalo, že byl mužem Bible. Co z něho udělalo člověka této vzácné knihy? John Wesley se totiž nezdráhal vstávat velmi brzo ráno a s modlitbami číst Bibli třeba i 4 až 5 hodin v kuse. Vzhledem ke svým ostatním znalostem ji prý přečetl v 5 různých jazycích. A nejenže prostě četl slovo za slovem, on také studoval Boží slovo. I my potřebujeme studovat Bibli a proniknout do jejího myšlení, vlastně do Božího myšlení, které je v ní skryto.

čtvrtou radou, kterou nám náš doktor McGee dává pro přístup k písmu, je přemýšlet nad Biblií. Takovému soustředěnému přemýšlení se někdy říká meditace. Vím, že jsou věřící lidé, kteří tento pojem v souvislosti s písmem nemají moc rádi, protože v nich vyvolává nežádoucí spojitosti. Stejný pojem totiž používají různé duševní i duchovní praktiky a techniky, z nichž některé jsou vysloveně protibožské. Chápu tento postoj, ale na druhé straně se přimlouvám, abychom šli raději po skutečném obsahu příslušného slova, které používáme, než jen po souvislostech, v nichž je někteří lidé zneužívají. Pokud bychom před zneužíváním různých pojmů chtěli jenom utíkat, asi bychom za chvíli nedělali nic jiného, než že bychom museli vymýšlet nové a nové pojmy. A není dnes výjimkou, že někteří zneužívají i jméno samotného Pána Ježíše, což i to budeme měnit. Meditace či rozjímání, chce-li tedy někdo, je záležitost, kterou Bůh učil svůj lid. V Izraeli měli lidé Boží slovo neustále na očích, nebo tedy v nějakém smyslu to Boží slovo měli mít stále před sebou, stále na paměti, tak, aby o něm mohli přemýšlet, rozjímat, sytit svou duši. Přečtu vám kousek z 5. Mojžíšovi ze 6. kapitoly, abychom viděli, k čemu Hospodin povzbuzuje, nabádá svůj lid. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat. Když budeš sedět doma, nebo když půjdeš cestou, nebo když budeš uléhat, nebo vstávat. Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány. Tolik zatím 5. Mojžíšova 6, 4 až 9. To je zvláštní, mocné vyjádření pocházející od samotného Hospodina. Všimli jste si, řekl lidu, aby psali Boží slovo na zárubně svých dveří, na futra, jak se někde lidově říká. Jinými slovy, kamkoliv se ohlédli, měli kolem sebe mít Boží slovo. Možná se to dá v jakémsi negativním protipólu srovnat s tím, jak nás dnes obklopují různé, třeba i úplně nesmyslné reklamy, aniž vlastně nějak chceme nebo aniž jsme schopni se ubránit, prostě to všechno vnímáme a vstupuje to do nás všemi možnými cestami. Nemůžeš

když si doma sedli, nebo i když už chtěli spát. Bůh požádal svůj lid, aby přemýšlel o jeho slovu, aby to Boží slovo bylo hlavním předmětem jejich pozornosti. Na kterém místě v našem životě stojí v tom žebříčku Boží slovo pro nás?

Pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho končí. Pokračování nabídneme dnes ve 20 hodin 15 minut.

Ze 30. zářijového dne minula jedna hodina. Ladíte noční vysílání Rádia 7, průvodcem vám je Kuba Lofítek. Aktuální 60-minutovka bude patřit jazzu.

0: Jazzový klub na Rádiu 7.
1: Je tady opět čas, který je na Rádiu 7 vyhrazený pro jazzový klub. Pořadem vás provede Antonín Strnad. Půjdeme tedy společně malý kus hudební cesty, po které se nevydáváme, protože tam chodí všichni, anebo že je to nějak společensky výhodné. Půjdeme směrem, kam se lidé obvykle vydávají, aby přijali něco z toho, jak jiní dokáží vnímat hudební estetiku a jak toto vnímání umí předávat dál. Půjdeme po cestě, kde se můžete setkat s krásou, která není ukázala na první pohled. S krásou, tak obyčejně prostou, že se nepodřizuje módním vlnám a právě díky tomu je velmi málo pravděpodobné, že by někdy mohla vyjít z módy. Myslím, že právě něco takového vás čeká v dnešním vydání jazzového klubu Rádia 7. Příjemný poslech.

0: až bude zase světlo, báseň přejde.
1: V dnešním vydání jazzového klubu si hrajeme album Zábrana, album, které vyšlo v roce 2026 u vydavatelství Animal Music a je společným dílem zpěvačky Markéty Foukalové a klavíristy Martina Brunera. Jde o zhudebněné básně Jana Zábrany a vlastně je to pojaté jako podsta tomuto významnému spisovateli, překladateli a básníkovi. Dílo tohoto umělce je dosti významným svědectvím o životě v dobách komunistického Československa. První básnická sbírka mu vyšla v roce 1965. Pouhé 4 roky poté mu byl udělený zákaz cokoliv ze své tvorby veřejně publikovat. A pracovat už mohl pouze jako překladatel.

Básně Jana Zábrany zhudebněné na tomto albu vybíral Martin Brunner tak, že jsou pokryta různá období básníkova života a také témata jsou jak osobní, tak společenská a politická. Což byl také důvod, proč tehdejší politický režim usiloval o to, aby umělce co nejvíce umlčel. Publikovat mohl za svého života pouze velmi krátce a tak celé jeho dílo bylo vydané až posmrtně v souborech Jistota nejhoršího v roce 1991 a Básně v roce 1993.

Projekt Martina Brunera a Markety Foukalové byl poprvé koncertně představený v roce 2025 v New Yorku. A bylo to v rámci festivalu Rehearsal for Truth, což je mezinárodní divadelní festival, který se tam koná na počest odkazu Václava Havla. Zaměřuje se na nezávislé, společensky angažované divadlo a podporu lidských práv.

Zpěvačka Markéta Foukalová, která tak úžasně naspívala Martinem Brunarem zhudebněné básně Jana Zábrany, se věnuje zpěvu také v jiných projektech. Například ve velmi výrazném uskupení Lanugo anebo ve skupině Folk Kve, které přetváří známé folkové písně do jazzových aranží. Mimo to také působí jako hlasová pedagožka.

Posloucháte Rádio 7 a pravidelný pořad Jazzový klub s albem klavíristy Martina Brunera a zpěvačky Markety Foukalové. K syntezátorům byl na pomoc přizván Vít Křišťan a na kytary Tomáš Fuchs.

0: Markéta Foukalová naspívala album Zábrana tak, že se k němu prostě musíte vracet. Což je opisem jiný výraz, protože to udělala skvěle. Interpretačně to je úžasná práce. Také básně Jana Zábrany, které jdou ve svých myšlenkách velice do hloubky, zní z jejich úst věrohodně a právě ta textová hlubina, to je další z důvodů, proč se k těm písním vracím. Ty doby, o kterých se v písních zpívá, ty už dávno minuly, ale vědět, co se odehrávalo vnitru lidí, kteří byli tehdejšímu režimu nepohodlní, to bychom měli i my. Možná se jich a jejich díla potom budeme mnohem více vážit. A taky si budeme více vážit svobody. Svobody, kterou máme, a budeme víc přemýšlet o tom, proč nám ta svoboda byla dána.
1: Na malou chvíli, docela malou, dívat se do očí.

Album Zábrana se ve svých textech zabývá vnitřními otázkami člověka, který musí žít v nesvobodné zemi. Jazz bývá vždycky považován za hudební projev svobodného cítění. Proto pro něj také na oficiálních místech nesvobodných zemí nebývalo v historii vždycky úplné pochopení. Myslím, že textovému odkazu Jana Zábrany věnuji hodně obdivu a nejenom to. Všechna práce na výběru textového materiálu a vůbec celá produkce alba, ale to hudební zpracování Martina Brunera a Markety Foukalové si zaslouží velký obdiv.

než nás zalehne země, prý matka, vždy trochu jiná, odkdy tak trpká, náruč vinařčina.

Tímto jsme se s jazzovým klubem doposlouchali až k poslední písni alba Zábrana Martina Brunera a Markety Foukalové. Pořad pro vás připravil Antonín Strnad. Mějte se krásně, mějte krásné požehnané dny a já se budu těšit na naše další společné hudební setkání.

V dalším vydání jazzového klubu se vydáme za novinkou amerického trumpetisty Davea Douglase Four Freedoms. Premiéra v sobotu v 21 hodin.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

0: Je středa 30. září, krátce po 14:00 ladíte noční vysílání Rádia 7 s Kubou Lofítkem za mikrofonem. O 14:30 nabídnu reprízu pořadu Štafeta, na kterém Rádio 7 spolupracuje s Dorostovou unií. V úvodních minutách nové hodinky se nechme oslovit příběhem Bible. Slovo má pastor církve ICF Brno Jiří Zdráhal.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ozeáš, 9. kapitola. V této kapitole Bůh oznamuje, že Izrael potrestá odebráním země, kterou jim propůjčil. V knize Levitikus čteme: Země totiž patří mně a vy jste u mě hosté a přistěhovalci. Předpovídá také jejich vystěhování do Asýrie, ke kterému došlo po zničení severního království. Kapitola končí popisem toho, co Izraelci po staletí zažívali. Budou z nich tuláci mezi pohany. O tom čteme zde v Ozeáši. Nezůstanou už v Hospodinově zemi. Zpátky do Egypta půjde Efraim. V Asýrii budou jíst nečisté pokrmy. Jejich stříbrné poklady si vezme trní, v jejich příbytcích bude bodláčí. Přišly dny zúčtování, přišly dny odplaty. Jednou přijde pro každého z nás čas zúčtování, den odplaty. Nikdo zde nebudeme věčně, jak píše autor listu Židům. Lidem je určeno jednou zemřít a potom je čeká soud. Není špatné si připomenout,